0: Mám teď takovou příhodu, že já hraju od neděle do neděle, takže jsem po představení docela unavená a v podstatě bývám dost brzo doma.
1: Poprosím Evu Salcmanovou, ten výkon Lady Macbeth je samozřejmě také náročný, ale v podstatě všechny role, které se hrají v té inscenace Borise Reznera, vlastně snad někdo potvrdíte, nejsou takzvaně oddechové. Tam je to právě tou redukcí toho dramatického textu dáno, takže vlastně každý hraje hlavní roli. Každý tam má přesně svůj význam a podporuje v tom silném náporu a v tom rytmický členitém představení význam a výklad toho Shakespeareova textu.
2: Tak já musím říct, že já unavená nejsem a je to proto, že pan režisér Rezner se během přípravy inscenace s námi tak říkajíc moc nemazal. A docházelo tady k tomu, že třeba těsně před premiérou jsme měli generálky a protože se to všechno muselo stihnout v tom dvojím obsazení, tak tady docházelo k takovým situacím, že třeba jedna generálka začínala ve 12 v noci a druhá ve druhé obsazení ve 3 ráno. Takže my jsme poměrně zvyklí.
1: No a pokud jde o samotného Macbetha, role možná, na kterou si čekal, anebo přišla sama, máš už za sebou některé jiné shakespearovské role, ale co pro tebe ten Macbeth právě znamená, Davide?
3: Tak v tomto případě to byla taková zase práce celkem poměrně rychlá, protože jsem původně neměl hrát v této inscenaci, takže jsem doskočil během zkoušek, jsem na to neměl zas tak strašně moc času, ale celkem to vyhovovalo asi 7 nebo 8 neděl, takže to bylo v pořádku. No jinak to, pro mě to je třeba taková zajímavost, že zároveň s tím ještě hraju Hamleta, takže ty dvě role jsou Hamlet a Macbeth docela velký, takže i to srovnání toho, jaký to jsou postavy, si já můžu nějak vnitřně takhle sám pro sebe říct, což je docela zajímavý hrát najednou tyhle dvě věci. No a jinak to pro mě znamená krásný prázdniny tady, protože máme možnost dojíždět automobilem až sem na hrad, máme takový průkazky, kde máme napsáno, že to můžeme parkovat do 13. září, takže já trávím léto třeba v Kolodějích na chalupě, tak pak večer si přijedu sem autem, zaparkuju, jdu si splnit svou krásnou povinnost, potom to skončí to představení, nenechám se zlákat nikým, abych šel do vinárny, protože mám zaparkované auto a střízlivý odjedu domů, kde si dám 1,5 litru dobrého bílého vína, ve 3 usnu, probudím se ráno v 9, zpívají ptáčci a těším se na další den.
1: Tak víte, tohle je pohled Davida Prachaře. A všechno se nám to dostává do zajímavých souvislostí. Představte si třeba ty dva mladé muže, jak stojí u té černé brány, u vchodu. Oni nemluví, že jo? Oni vám nic neřeknou, i když na ně vy mluvíte, ale já přesně vím, co se odehrává v jejich duši. Tam se vede taky takový monolog. Oni si říkají mezi sebou, tak tady tak stojíme a každý den přijíždí Salcmanová a Ševčíková a my si je hezky prohlížíme a každý den se to znovu a znovu opakuje, takže v podstatě dochází k tomu, že všichni jsou rádi, že něco na Pražském hradě se děje. A v tom programu, který jste vydali k Macbethovi, velice hezky, jedna autorka říká, že vlastně to všechno je přáním pana prezidenta Václava Havla oživit prostory Pražského hradu, aby se tady něco dělo. Toto není první inscenace, už loni se to začalo a já si vzpomínám, že na první to představení, které tady bylo, Romeo a Julie, pan prezident Václav Havel, tak kde jste vy v tomto prostoru, byl navštívit herce také a myslím si, že společně mu teď přejeme brzké uzdravení a jsme rádi, že se to všechno může uskutečnit. Tečka. David hovořil o dvou význačných rolích ve svém životě. Možná, že posluchači neslyší takzvaný dopotlesk, ale to není dopotlesk, jak jsem si já myslel, to jsou zase jiní turisté, kteří tady procházejí a obdivují nikoli tedy starý přenosový vůz Českého rozhlasu, ale obdivují úplně něco jiného a to je Lobkovický palác. Davide, když se dostal na výsluní, to znamená, když se dostal k tomu, že můžeš hrát Hamleta, že můžeš hrát Macbetha, Takže, pardon, připrav si jenom odpověď na otázku, protože máme telefonát. To je taky zajímavé, já jsem nevyhlásil telefonát a už lidi volají.

0: No, nevadí. Halo, dobrý den. Ne. Nevadí, takže když bych já hrál někdy Hamleta nebo Macbetha, tak to bych teda byl klidně každý týden třeba ženatý, nebo každý týden rozvedený, protože by se mě líp s děvčaty komunikovalo. Používáš někdy těch hereckých fíglů na to, aby si snadněji našel přítelkyni nebo novou manželku, nebo někoho, o kom neví ani Eva tady, ani Johana, ani Hanka?
1: Tak to nějak nepoužívám, protože tak už jsem hrozně starý, já už tohle nedělám. Myslím, že to i pan Strejček mi to potvrdí, že prostě muž už po 30 si nemá dělat žádný nároky na děvčata, to ani náhodou. A já jsem šťastně ženatý už 16 let, myslím, takže to já už si nemůžu dovolit takové věci.
0: Tak takhle se snižují věkové hranice, to jsem netušil opravdu, ale bylo vysloveno jméno Alfreda Strejčka a Štěpána Raka, takže já bych jenom rád pozval naše milé hudebníky na pódium. Dámy a pánové, Štěpán Rak, Alfred Strejček. Kteří stejně tak jako Eva Salcmanová, Hanka Ševčíková, Johana Tesařová, David Prachař si krátí prázdniny tím, že dělají to, co je baví a co jim přináší radost, ale na rozdíl od vás, oni skutečně kočují, protože vy tu inscenaci hrajete na jednom místě každý den, když to oni každý den se objevují někde na nějakém jiném hradu nebo zámku a tam se vracejí do středověkých dob, kdy přicházejí jako minstrémové, aby zahráli a potěšili panovníky i diváky.

Tebe, Praho, je tak těžké opouštět. Tvoje Hradčany a tvého Mikuláše. Tvoje Vlaštovky, jež odlétají plaše z věží, kam se vracejí vždy s jarem zpět. Pohledy z těch cest, jež vedou z Petřína, jich se nikdy dosti nenasytí. Vltavu zníž třpití se jen hladina, jako rybí kůže již se trochu štítím. Na tisíce oken, střech a okenic, kde si žijí titíž lidé, jak já žiji. Zavé tvé střechy, jimž se nevyrovná nic. A k tomu ještě cosi tvou, tvou poezii. Kéž by slyšel člověk tvoje zvony znět, až mu sluch již ztratí smysl pro tvá slova. Tebe, Praho, je tak těžké opouštět. Pro tvou krásu, Praho, chtěl bych žít ti znova.

0: Štěpán Rakal, to je Strýček v přímém přenosu stanice Praha, posloucháte Český rozhlas 2 a my vám chceme přiblížit nejen inscenaci Macbetha, máme zde několik představitelů této hry, ale možná jsme se dostali také k tématu Prahy jako takové prostřednictvím této písničky. Jistě se vám vybavila básnička Vítězslava Nezvala, podle které tato píseň Štěpána Raka vznikla. Před malou chvílí se dovolal do přenosového vozu Tomáš Vondrovic, dramaturg tohoto představení, a mě by zajímalo, Tomáši, než nám něco řekneš k Macbethovi, které je tvoje nejoblíbenější místečko v Praze? Kam chodíš ty rád na procházky?
1: No, já ti řeknu, Tomáši, ono se to vlastně asi mění. Já mám Prahu strašně rád celou, ale když jsem býval mlad a Praha byla vylidněná, tak jsem hrozně rád chodíval na Kampu a hrozně rád jsem chodil Královskou cestou na Pecina. Ale dneska jsou tam takový strašný návaly lidí, a to, že vlastně se mi to mění a já začínám objevovat kouty takový zapomenutý Prahy, třeba tady u nás v Libni, podle Vltavy, když se jde až do Troje, nebo takový zapomenutý háječky, který jsem tady objevil, jsou tak líbezný, že vlastně dneska už spíš utíkám tam, pokud tady mám čas.
0: Dobře, můžeš nám říct, jak jsi spokojen s výkladem, který prostřednictvím hereckého umění, s výkladem, který jste s Reznerem, tedy s Borisem, uskutečnili, měl nějaké záludnosti podle tebe, čeho jste se obávali, čeho ne?
1: No tak obávali jsme se, protože on ten výklad samozřejmě vypadá, doufám, alespoň velice jednoduše a organicky, ale my jsme se tam vlastně dopustili takové věci, že jsme velice posílili roli tří čarodějnic a Hekaty, to znamená Hekaty je role, která se nikdy dokonce škrtala v představení, protože Boris chtěl, a chtěli jsme v tom záměru dělat to jako vlastně takové představení, my jsme tomu říkali magické, ale on ten Shakespeare skutečně popsal takový ten fenomén zla jako takový způsobem, kterým jaksi zachvacuje celý svět. Není to jenom psychická kategorie lidí. Je to, my jsme tomu říkali, metafyzický El Niño. Čili v tomto výkladu jsme to dělali a úprava textová, vlastně, která z toho vycházela, z velice krásného překladu Martina Hilského, tomu vycházela vstříc, ale pochopitelně, že jsme měli obavy, jak při realizaci dopadne, když, já nevím, Hekate má monolog Vrátného, nebo když čarodějnice dělají vrahy a tak dále. Čili to jsme jako byli, nebo ne, jsme se báli, byli jsme spíš na jak to dopadne, no já doufám, že to dopadá dobře.
0: Dobře, Tomáši, já ti moc děkuju, přeju ti hezkou sobotu a my se přímo z prostoru, kde se hraje Macbeth, vracíme k Macbethovi. Nechci se ptát na úskalí toho překladu nebo té úpravy, ale když jste se vy poprvé, každý z vás setkal s Shakespearem jako takovým, s dramatikem, možná, že Hanka nebo i Johana nebo Eva, když usilovali dostat se na damu, tak si třeba brali monolog Julie nebo monolog někoho jiného, nebo David možná už začínal tenkrát s Hamletem. Vaše první setkání s Shakespearem?
2: Jako divácky nebo herecky?
0: Je možno i divácky. Divácky nebo herecky?
2: No tak herecky to bylo samozřejmě už na škole, kdy jsme měli na herecké tvorbě za úkol stvárnit z Hamleta promluvu k hercům. Tak to bylo asi takové první setkání a vošmatání si Shakespeara. No.
0: Kdo byl tvým pedagogem tehdy?
2: No, tehdy to bylo ještě těsně před revolucí, takže to byla paní Hlaváčová, pan Laurin a doktor Kabát.
0: Davide, tvé setkání s Shakespearem?
3: No tak zřejmě to naše školství se moc nezměnilo, tak taky jako tady Hanka. Přes prázdniny jsme se měli naučit promluvu k hercům a protože jsem se v Shakespeareovi tak neorientoval a v Hamletovi taky ne, tak jsem se připravil monolog, ale úplně jiný, který se netýkal promluvy k hercům, týkal se promluvy o tom, zda být či nebýt, a když, a ještě v jiném překladu, než původně měl být, myslím, že jsem to dělal v překladu pana Hodka, zatímco to mělo být v překladu pana Soudka, no nic, a přišli jsme na hereckou, Evička Salcmanová se mnou chodila do ročníku, takže si to taky pamatuje. A nikdo se přes ten monolog nedostal, protože jsme si mysleli, že to je jenom taková sranda, že to tak jako to. A pak se vlastně zjistilo, že v půlce nikdo nevěděl, jak dál. Tak řekli, jestli bych teda já nemohl říct aspoň ten blbej monolog, který jsem si vybral špatně, tak ani já jsem to nezvládl. A pak náš hlavní pedagog Leon Spáčil, vynikající člověk, na kterého moc vzpomínám, on žije, to jako nevzpomínám mě jako na mrtvého člověka, ale že to bylo takový světlo na té škole, tak ten nám pak řekl, že takhle by to dál nešlo a že kdyby měl tu moc, tak by nás všechny vyhodil.
0: No, on to bral asi s nadsázkou, ale kdo ví, tenkrát si to mohl myslet i upřímně. Poprosím Evu Salcmanovou o její názor.
4: Tak já potvrzuji monolog k hercům s Davidem v ročníku, v prvním ročníku na Damu. No a potom jako takovou, jako už jako v představení, já jsem hrála v takovým malým divadle, který se jmenovalo Divadlo na okraji, a v tomhle divadle jsem hrála Julii. Bylo zajímavé to, že Romea hrál tehdy můj manžel, to bylo zvláštní. A dokonce ještě mám takovou věc, že teďka momentálně v divadle Rokoko hrají zase v inscenaci Romeo a Julie. Bohužel už teda nehraju Julii, už se rozhodli, že to dají mladší kolegyni, no tak nic, jak myslí, a hrají tam chůvu.
0: No, já je ještě poprosím, já si na tu inscenaci Roma a Julie vzpomínám, to bylo velmi netradiční pojetí, že jste to hráli celým na nějakým nafukovacím balónu, že jo?
4: No, to asi už tyto vaše vzpomínky jsou trošku taky nafouknutý.
0: Taky nafouknutý.
4: Nafukovací balón to nebyl, ale je pravda, že jsme to hráli na takovým jakoby středověkým jevišti, velice malým, a to představení se vyznačovalo tím, že bylo hrozně kontroverzní, byli jako lidé, kteří ho adorovali, a na druhé straně bylo spousta lidí, kteří jako říkali, že to takhle nejde, ten Shakespeare. Hráli jsme to taky hodně pod širým nebem. Myslím, já na to mám krásné vzpomínky, hrálo se to asi 3 roky a bylo to krásný. No a teď momentálně v tom divadle Rokoko je to představení taky docela zvláštní, kde tedy Romea a Julie hrajou strašně mladí představitelé, protože ty Shakespeareovské role jsou, teda zejména třeba Romeo a Julie, jsou obtížné hlavně tím, že jsou strašně technicky náročné a přitom vyžadují prostě Julie by mělo být vlastně 14 let, že jo, tak tady teda není 14 let, její a myslím 18, hraje to Lucka Vondráčková, myslím, že to hraje moc hezky.
0: Poprosím ještě Johanu Tesařovou, kterou já si vzpomínám z ostravského angažma, a doplním Evu Salcmanovou, že vlastně já jsem si to popletl, víte s čím? Ano, Knedlíkové radosti, tak.
5: No, já nepotvrdím zkušenosti mých kolegů, že v prvním ročníku na Damu měli za úkol ten určitý monolog, protože já jsem chodila na jinou školu. Já jsem chodila na JAMU v Brně. No, tak tam jsme to tenkrát neměli. Je teda už jen zase pravda, že já už jsem u divadla 31. sezonu, takže možná, že teď se tam dělá monolog. No, já jsem se setkala se Shakespearem poprvé v ostravském divadle Petra Bezruče, kde jsem hrála Kateřinu ve Skrocení zlé ženy, a ještě jsem tam měla příležitost hrát v Jak se vám líbí Rosalindu. A jestli chceš o Ostravě něco ještě, no, protože já mám další Shakespeary z dalšího angažmá.
0: Chci o té Ostravě říct, protože, jak jsem řekl, vše má své souvislosti a jsou tady i diváci z jiných míst. Já jsem tady zahledl právě Lídu Nárovou, která řadu let působila v ostravském divadle, a je to naše dobrá kamarádka a tak chodí na tobogán. A když něco špatně a nepřesně říkáme, hned mě přijde poopravit. Takže musíš to říct, ale přesně nedělat chybičky jako já.
5: Tak co, tak Ostravu necháme?
0: Nenecháme.
5: Ne, co bys chtěl ještě?
0: No, tak třeba, jak se ti tam žilo?
5: No, žilo se mi tam krásně, bylo to moje první angažmá, takže to bylo nádherný. Měla jsem ze začátku trochu smůlu, ale pak se to obrátilo, bylo štěstí, a hrála jsem tam přenádherný role v režii Josefa Janíka, se kterým jsem nejvíc pracovala.
0: Děkuji. Já chci připomenout, že posloucháte v přímém přenosu pořad Tobogán, že se nacházíme na jevišti, kde se každý večer i dnes bude hrát Macbeth. Složitá inscenace, ale velice krásně udělaná, a mě by zajímalo, co se vám mezi tím, já nevím, jestli už máte 10., 15. reprízu, v tomto otevřeném prostoru stalo. On je otevřený tak jako i dnešní Tobogán, že procházejí i lidé. Tam se stalo, když jsem já viděl před 3 dny inscenace, že v okamžiku, kdy David přemýšlí o tom, koho zavraždí jako Macbeth a provede strašné věci, tak najednou jsme slyšeli projíždět sanitku, která houkala, jo. Dostalo to okamžitě asi jiný rozměr. Jak ti taky, jestli jsi někdy počítal třeba, Davide, schody, po kterých musíš vyběhnout. Tady nad námi jsou schody a Davida vidíte úplně tam nahoře někde, pak ho vidíte tady v tom okně, které je asi tak 6-7 metrů vysoké. Co vás nečekaného potkalo v tomto prostoru?
3: Tak nečekaného, tamhle, jak vidíte ty dveře, to okno, to bývá otevřené někdy, ale teď je to zavřený během představení, tam takový černý hadr. Tam chodí lidi a komentují to, co tady říkáme, někdy to se nám stalo. Pak potom tady vlevo je taková zeď a za tou zdí při jednom představení bylo takové zahradní party, svatba. Takže tady se vraždilo a vedle se zpívalo Na Šumavě dolina a v té dolině kalina. A to trvalo asi půl hodiny a furt to gradovalo, jo. Tak jsme si říkali, tak ke konci toho představení už ty opilci přilezou tu zeď a řeknou, co tu děláte, pojďte za náma a to. Tak naštěstí někdo z produkce šel ty lidi mírnit. Jinak já chodím po těch schodech nahoru a protože to teďka nebylo zrovna příznivý počasí, tak vždycky zjišťuju, když jdu nahoru, nepřemýšlím vůbec o té roli, ani náhodou, dole je Evička nebo Táňa Medvecká, čtou dopis a já mám čas se nadívat, jak je to s počasím. A nahoře je taková absurdní situace, že dole se vaří umění na 120% a nahoře prostě lítají ptáci, jezdějí tramvaje, každému je to úplně jedno a tady ty lidi prostě mají pocit, že se děje něco, co se prostě zboří ten svět a nahoře běží ten úžasný, obyčejný život, kdy holub přiletí, dívá se, říká, to tady není, to tady jako, ty zase odletí. Ale hodně jsem se díval na počasí, protože bohužel jsme doteďka měli docela smůlu, teď to musím zaťukat, teď je ideálně třeba zrovna dneska, včera
4: předevčí. Já jenom do toho vstoupím, že v té hře jsou takové dvě klíčové věty a ty jsou chystá se na déšť a průtrž mračen, pane.
3: Ano. A doteďka se to vždycky splňovalo.
4: Teďka se to vždycky splnilo.
6: Jenom napadla otázka, jestli když tam rozjímáš nahoře a dole se něco děje, nechtěl jsi někdy tam zůstat a nevrátit se na to jeviště?
3: No, to by bylo krásný, to by nešlo. Ale tady taky hráli tady představení, Tomáš Tepfr režíroval a ten měl krásný počasí a Peťa Pelcer se tak na mě koukla a říkal, to víš, židovská obec si koupí všechno.
6: Tak, rádi budeme tlumočit Tepfrovi, ale můžu tě ubezpečit, že než mu to řekneme, my už to bude dávno vědět. Ale poprosím opět Štěpána Raka Alfreda Strejčka a než přijde Štěpán, možná poprosím Petra Veletu z jednoho prostého důvodu, že tady sedí i zahraniční návštěvníci. Petře, můžeš ve dvou větách říct, aby věděli, co se tady děje. A samozřejmě je to i zkaz pro rozhlasovým posluchačům.
7: Ladies and gentlemen, I would like to inform you that you are present at Czech Radio 2 Prague Station, live broadcasting from Prague Castle, from the Open Air Stage, where are every year performances of Shakespeare's Summer Festival. Our special guests today are Czech actors performing in Shakespeare's play Macbeth.
6: Děkuji, Petře. Alfred Strejček, Štěpán Rak.

podíváte se na podstatu lidského života, je to umění nebo láska? Něco totiž býti musí, protože jinak by to bylo k zbláznění. Umění je modré, láska růžové sklo, jímž se díváme na svět. Chyťte se jednoho z nich, anebo ještě lépe chyťte obě a bude vám dobře. Je to ovšem iluze, ale což není iluzí všechno? Cit, blaha jako bídy, život jako smrt, sen jako skutečnost. Jaroslav Vrchlický.

0: pěkně.
1: Já jestli bych ještě mohla doplnit tady své kolegy a jak jsi se ptal, jestli se nám přihodilo něco zvláštního během představení, tak já teda musím zaťukat, že nic hroznýho, že by nebyla nějaká rekvizita nebo vzhledem k tomu množství pohybů stylizovaných, že zaplať pánbu nic, ale jeden nádherný pocit si odsud odnáším. Měli jsme pár představení, kdy to vypadalo, že teda bude pršet, potom začalo pršet, ale přesto se to představení dohrálo. Ale to bylo strašně nádherný to, co vzniklo mezi jevištěm a hledištěm, protože ono začalo pršet a my jsme teda řekli, budeme hrát, dokud lidi nebudou odcházet, jo? A lidi zase seděli a říkali si, no dokud budou hrát, tak budem sedět, jo. A byla to taková zvláštní úcta herců k divákům, že jim to za to stojí, dívat se i v dešti s dešníkama a zase od těch herců těm divákům jakože zůstanou, no. A herci, že teda hrajou v dešti, no. I když tady tomu představení ten dešť sluší.
2: No, já chci jenom doplnit, Hanku, děkuju za to. Za pochvalu a vyznání, ale v podstatě, kdyby si třeba znala folkové publikum, tak ty tam vydržíš sedět taky dokonce. Ten koncert může trvat 4-6 hodin a oni vydrží, protože souznějí s tím, co se odehrává na tom jevišti, chtějí slyšet ten příběh ve vašem případě, v jejich případě chtějí slyšet tu melodii nebo ten text, který tam je. My jsme v té první písničce byli okouzleni textem Vítězslava Nezvala a připomenuli jsme si Prahu. David říkal, jak vidí on tu Prahu najednou na rozdíl. Ty se tam nahoru nedostaneš, jo? Po těch schodech. Byla jsi tam?
1: Ne, já se dostanu nejvíc tamhle nahoru na ten pylon. No a stačí.
2: Nechceš tam někdy vzít na procházku třeba, že bys vybíral, já bych vybíral dole, jo, a lidi, ty bys tam byl průvodce nahoře a říkal bys, já jsem David Prachař, tady vám ukazuju Prahu z nezvyklého úhlu, já bych si vzal 15 korun, no za den by to bylo dobrý. A tady bychom si pak mohli koupit 3 kávy třeba. Tak, ale chci se zeptat ještě na věc, který osobní, vy a Praha, Evo, které místo je takové, že ráda se tam vracíte, jdete podívat, já třeba s manželem dokonce.
3: S manželem dokonce.
2: A nebo bez manžela dokonce.
3: Bez manžela, s manželem, no. Já mám takovou zvláštní slabost pro takové ty čtvrti Prahy, které vlastně jakoby nejsou tak úplně atraktivní. Já mám třeba hrozně ráda Starou Libeň, která ale bohužel teď už vzala hodně za svý, tam ta ulice Na Hrázi slavná, kde vlastně bydlel Vladimír Boudník, ten dům už zbourali. A zároveň taky mám hrozně ráda třeba Žižkov, kde já jsem nějaký čas bydlela ve svém pohnutém životě. Bydlela jsem na Kostnickém náměstí. A myslím, že Žižkov je strašně krásná čtvrť, která samozřejmě byla asi hodně zanedbaná. Doufám, že se to teď vylepší, ale já mám vztah k takovýmhle těm k téhle té Praze jako ne úplně té atraktivní turistické, ano. A tak dále. Mám to tam ráda, ty hospody a to.
2: Johana Tesařová.
4: No, já to mám složitější v tom, že já jsem tedy z Moravy, z Olomouce. A do Prahy jsem se dostala způsobem, že jsem se vdala. Jednoduchým prostě způsobem. Můj muž je odtud. Jenomže jen jsme se z Ostravy přestěhovali do Prahy, tak jsem dostala nabídku do angažmá do Plzně. Takže já jsem 10 let dojížděla do Plzně do práce a vracela jsem se zase jako do Prahy domů, k manželovi a k dítěti. Tím chci říct, proč to říkám takhle zdlouhavě, chci říct, že já Prahu, musím říct, neznám moc dobře a je fakt, že když jsem takhle přijela na chvíli domů z Plzně, tak jsem byla šťastná, že můžu být doma jednak a druhá, ať jsme šli kamkoliv se projít, všude mi bylo hezky.
2: Děkuji, Johaně, a poprosím Davida Prachaře. Ten je v Praze, ale skutečně jako doma, tak...
5: Tak já jsem se narodil v Praze, taky bydlím v Libni, takže vlastně podobně jako Tomáš Vondrovic, znám hrozně to, když se jde do Troje, prostě podél Vltavy, takový tyhle ty, jinak miluju Prahu. Praha je teď nejlepší ve 4 ráno, protože to je jediná možnost, kdy si člověk tu Prahu může prohlídnout v klidu, tu vnitřní, Karlův most, takže bych doporučoval všem, aby někdy natáhli večer tak do těch 3 hodin, pak šli pěšky tou Prahou, protože to je jediná možnost si prohlídnout Karlův most, Kampu, Nerudovu ulici, Hrad. Ale to se týká teď všech velkoměst. Paříž už to má leta, Londýn taky nás to nemohlo neminout, takže vyzývám všechny na noční procházky Prahou.
2: Ty bys mohl udělat takovou cestovní kancelář David Prachař, ale tady jde o to, aby do těch 3 hodin raních tě nikdo neokrad, nepřepad, neudělal ti nějaký další věci, protože jinak je to bohužel zase, patří to asi k tomu nešťastnému 20. století. Ještě jsme neslyšeli názor Hanky na kouzelné místečko v Praze a poprosil bych oba hudebníky, když jsem porovnal tyto 2 týmy, to znamená tuto hereckou čtveřici, která hraje v Macbethovi a oba pány muzikanty, že patří do kočovné společnosti, aby nám potom také řekli i oni, které místo jim uchvátilo na letošních prázdninových zájezdech. Ale ještě Hanka, Praha.
1: Tak já jsem se taky v Praze narodila, takže Prahu miluju, strašně ráda se samozřejmě vracím. Narodila jsem se v Dejvicích, takže to je ještě taková pěkná čtvrtina, která má hodně blízko k přírodě. Máme tam Šárku, máme tam Hvězdu, Oboru, takže tam kam na procházky do zeleně vyrazit je kam. A říkám, no, byla jsem už někde taky na světě a Praha je prostě pro mě nejkrásnější, je to můj domov, sem patřím a tady to mám ráda. Moc.
2: Děkuju. Alfrede Štěpáne a hned potom písnička.
0: Mohu se vrátit k Macbethovi, ano. K tématu. My jsme Macbetha uváděli v divadle E. Buriana na přelomu 70. a 80. let v režii Jirky Frehára a já jsem hrál Macduffa. A když se ptal na ty zážitky, tak jsem zažil jeden konec představení snad mojí zásluhou, snad zásluhou nedokonalé jevištní techniky. V závěru, kdy jako se porvu s Macbethem, zabiju ho, vnáším, já jsem bohužel ještě neviděl vaši inscenaci, teprve přijdu, tak vnáším na jeviště Macbethovu hlavu, co Macduff. A říkám text, hle, zde vidíte Macbethovu prokletou hlavu. Jirka Frehár to narežíroval tak, ta hlava samozřejmě byla z umělé hmoty, taková podivně skrvavená, a na spodku onoho klacku, na které jsem přinesl tu hlavu, byl bodec, já to měl zabodnout do země. Já to jednoho dne zabodl, ten klacek se rozkmital a ta hlava z té umělé hmoty spadla. Ta Macbethova prokletá hlava, a kdyby jenom spadla, ale ona začala skákat po tom jevišti. A doskákala postupně, protože jsme měli takovou mírnou šikmu, tak doskákala do hlediště. To je samozřejmě příšerné, když se stane. Ale nejpříšernější bylo, že se našel jeden velice poctivý divák, který mi ji přinesl naspátek na jeviště. Další repliku měl mít můj milovaný kolega, dnes už bohužel neboštík Jirka Němeček. Té repliky jsme se nedočkali, konečně u žádných dalších, a tam padla opona a tam skončilo jednoho dne představení Macbetha v divadle E. Buriana. Tak to jenom k Macbethovi. A o těch oblíbených místech, Tome, já tě musím malinko poopravit, odpust. Udělal si ze mě muzikanta, byl bych strašně rád muzikantem, ale jsem pouze amatérským muzikantem a bojím se, že už jsem tak napůl amatérským hercem i amatérským muzikantem, takže zvaně mezi muzikanty jsem slušným hercem a mezi herci jsem slušným muzikantem. Tak, my jezdíme v létě po hradech s Jitkou Molavcovou a hrajeme takovou středověkou hru, která se jmenuje Oráč a smrt, napsal Jan z Žadce. Roku 1401, je to rozhovor člověka a smrti, a mám-li vzpomenout na nejkrásnější divadelní zážitek právě v takovémto historickém prostředí, tak to byl hrad Hukvaldy na Moravě, kde skutečně ve scenérii hradu, který dobově odpovídal onomu textu, a co David vyprávěl o těch holubech, a tam dokonce kroužili draví ptáci nad těma Hukvaldama, tak tam, když se říkali texty o životě a smrti, tak to byl skutečně pro mě asi největší zážitek divadelní i přírodní tohoto léta. Mm.
6: Já bych se připojil k Fredovi, protože Hukvaldy skutečně něco neskutečného. Já jsem cestoval moc a moc po světě, je to vlastně více než 60 zemí dneska a mohu říci, že u nás je skutečně nejkrásněji. Miluju teď Moravu, zamiloval jsem si ji, protože jsem byl třeba v tak krásném místě, jako je městečko Štramberg a každému to doporučuju. A jednu takovou zajímavou příhodu, když jsem hrál na Moravě u Honzy Morávka, což je vynikající člověk, který nám organizuje koncerty a mnoha lidem, tak to bylo v Lošticích a tam jsem hrál takovou tichou skladbu, která končila, pomalu končila dostracena úplně a když už se úplně skladba vytratila, tak se tam takovou krásnou bodrou hanáčtinou ozvalo Osnol. A já když jsem potom ve Štramberku viděl slavné štramberské uši, což je takový pozůstatek po nájezdech Tatarů, kdy uřezávali uši našim chudáčkům a odváželi je svému panovníkovi jako dárek, tak jsem se neudržel a řekl jsem jedné hanácké oše.
0: Jestli dovolíte, my bychom tady svůj další vstup herecko-muzikantský teď věnovali, nebo já to řeknu takhle naplno, já ho věnuju svému kamarádovi Štěpánovi, který má dnes narozeniny. Děkuji.

0: Štěpán Rak, Alfred Strejček, přímý přenos tobogánu z Pražského hradu, z nejvyššího purkrabství. A naše dnešní prázdninová letní party, tento název si vymyslel Alexandr Piško, producent této inscenace, pokračuje dál. Možná, že by se slušelo poděkovat hercům, ale celému štábu, že vymysleli inscenaci, ve které, když sedíte i v 10., 15. řadě, rozumíte každé slovo. Je to vymyšleno tím, že je použito i pokud je o hudbu, digitální technologie, počítačové, na řadě míst jsou zainstalovány mikrofony, na které herci mluví, čili nepoužívají takzvaných mikroportů. Ten zvuk je plastický a donese se až do posledních řad, čili to je jedna z dalších předností této hry. Možná, abyste si udělali přeci jenom maličký obrázek o mistrovském umění Davida Prachaře, já bych poprosil Davida, kdyby kousíček ukázky právě z Macbetha, nějakého monologu nebo té vnitřní pasáže těch úvah, kdy se rozhoduje, nám řekl, abychom slyšeli v tom autentickém prostředí, pro herce je to nezvyklé, protože najednou nemůže použít pohyb, sedí na židličce vedle nás, je v civilu, to všechno hraje svoji roli, ale s tím se David Prachař určitě vyrovná.
1: No, to je právě, že sedím, že to nikdy je herec jako, co mu říkám, ten...
0: Můžeme se postavit, ale to je jediné, ne. Můžu pro tebe udělat.
1: Já tomu říkám IP Pavlov v téhle situaci, protože to mají někdy herci spojený s tím, že zrovna něco dělají a pak ten text jde trošku hůř. Ale já třeba obdivuju na Shakespeareovi takový ty nejjednodušší věci. Třeba mít vše je nemít nic, když nemáme to bezpečně. To je krásný samo o sobě. A potom pan Hilský má hrozný cit pro rytmus řeči, češtiny a angličtiny. To je vždycky hrozně těžký češtinu naroubovat tak, aby prostě ten blank verse zní jinak, zní přirozeně v angličtině. I must be cruel only to be kind, as bad begins and worse remains behind. One word more, good lady. To je v angličtině něco z Hamleta, ale že ta angličtina má takový zvláštní přerývaný ten a panu Hilskému se podařilo v takových situacích, kdy ten Macbeth mluví o Hekate, tam ten rytmus jako dostat. V obřadu čarodějnic Hekate přijímá dary. Vychrtlá vražda, co vytím vlk jí odměřuje čas, se kradmým smilným krokem násilníka ke svému cíli plíží jako duch. Ty, pevná země, buď mi oporou a neposlouchej, kudy jdou mé kroky, ať nevykřiknou tvoje kameny a neprotrhnou hrůzné ticho noci. Já vyhrožuji, ale on dál žije. Chladný dech slov, ať vzplane žhavým činem.
0: Děkuju Davidovi. Nechce přidat něco Johana nebo Eva? Máte pocit, že... Myslím si ale, že to dost dobře nejde. Já jsem tady vyslovil jméno producenta, ale pro vás především herce, Alexandra Piška. Poprosil bych ho, Alexe, aby přišel na pódium. Lexo, prosím tě, pojď, už jsem ti dal 3 křestní jména teďka. Ne, Hanko, ty seď, protože to by znamenalo, že bych tě vystřídal za Piška, to bych nechtěl. To uděláme ve stroje. Seš v roli producenta, no vidíte, už si tam sedne a teď budu stát já, nevadí, dobře. Je to velmi jednoduché, protože kolik vás ještě čeká asi přibližně replis Macbetha?
2: No přibližně asi 35, 36 představení.
0: Počítá se s tím, že budou i v příštím roce Shakespeareovské letní slavnosti. Víte už nějaké tituly, které budete uvádět na půlkrabství, nebo zatím to je jenom v podstatě ve stádiu nějakých výhledových plánů?
2: Tak mý přátelé a kolegové šli do toho šíleného nápadu se mnou proto, protože bychom opravdu chtěli, aby lidé této země měli krásný, dalo by se říct, festival v nejkrásnějším místě na světě. Takže tím jsem vlastně zodpověděl první část otázky, že bychom opravdu rádi, aby to byla tradice a aby zase příští rok něco bylo a přes příští rok. Nepochopitelně, protože já osobně si myslím ne, protože se o to starám producentsky, ale já si osobně myslím, že to je skutečně přenádherný představení, že se povedlo něco strašně krásného a nemuseli jsme jít cestou nejmenšího podbízivého odporu. Takže tím zodpovídám druhou část otázky, to znamená, že bych byl velice rád, kdyby kolegové příští rok Macbeth tady znova zazněl. Samozřejmě máme ve výhledu další hry Williama Shakespearea, ale já bych nerad cokoliv teď v tuto chvíli prozrazoval, protože to není na papíře, není to podepsáno. A touto cestou, jestli můžu, taky bych ještě poděkoval skutečně všem lidem kolem toho představení. Diváci přijdou sem na nádvoří, přečtou si, kdo v tom hraje. Hraje v tom spousta krásných lidí. Ale zase ti bezejmenní, kteří se o to starají, kteří tady taky sedí, třeba taková Veronika Osladilová, nebo spousta jiných, zpráva Pražského hradu. A já se teď dopustím takového faulu, klidně si to zodpovím, Česká pojišťovna a tak dále, bez nich by to vůbec nespatřilo světlo světa.
0: Dobře, děkuji ti, Lexo. Poprosím páni muzikanty, aby se připravili, tedy promiň, stále používám toho termínu muzikanty, na dvě kratičké věci, a já vyzkouším Lexa Pišku z jedné věci. Když se zkoušel Macbeth, tak po jedné zkoušce říkal Lexa, že se podíval pod židli a tam, že najednou uviděl jednu penny. A že viděl odlesk slunce ještě, který na tu penu září, a že okamžitě běžel do zlatnictví a dal si to zarámovat, pověsil si to na krk, protože tam na té peně je Alžběta, takže by to mělo přinést štěstí, takže zkouším, jestli tomu tak je a jestli si opravdu myslí, že ta pena ti přinesla mezi tím štěstí.
2: Já nejsem člověk pověrčivý, ale já vám to takhle krásně vysvětlím. Seděl jsem tady s paní Marikou Gálovou ze správy Pražského hradu u jednoho stolečku. Rozhovorívali jsme takhle o tom, jak to tady může vypadat. Já jsem zaplatil kávy a teď se fakt kouknu pod svou židličkou. To byla ta penny. Pod mou židličkou teda. A musím říct, že to na mě zapůsobilo strašně, proto jsem tohleto udělal. A zatím si myslím, že to opravdu přináší štěstí.
0: Děkuju.
3: Podsta panu Jaroslavu Foglarovi.

životě máme všichni možnost být na prvním nebo na posledním místě. V lidském životě musí každý člověk o všechno bojovat, ale to podstatné je nikdy se nevzdávat a nikdy nevěšet hlavu. A i když tě stihne prohra, tak ji přijmej jako muž. Vrať se třeba docela zpátky na start a začni znovu. Ale nepřestávej a nezastav se. Nikdy není nic ztraceno. Jaroslav Foglar.

0: Alfred Strýček, Štěpán Rak. Milí přátelé, naše letní párty tobogánu věnovaná letním shakespeareovským inscenacím na nejvyšším pražském půdokrabství. V tuto chvíli bude končit, abych poprosil na závěr naše milé hosty, herce, kteří hrají v Macbethovi za prvé. Jim děkuju, že přišli, za druhé bych je poprosil o odpověď teď už jenom na anketní otázku, na co se těší, až skončí tu ještě, já nevím, asi 30. nebo 35. reprizu a nastane alespoň chvilinka pár dnů prázdnin. Čili co očekáváte od prázdnin, až skutečně přijdou? V krátkosti, Hanka Ševčíková.
1: No Tomášku, já netuším, o kterých dnech to mluvíš, totiž já tady skončím, vlastně my ani neskončíme a už začne sezona v divadle, jo. My ještě 13 dnů budeme hrát jak v divadle, tak tady na Hradě, jo. Ale je pravda, že je to alternovaný, takže pár dnů volna máme každý a já se ještě chystám do Řecka na týden.
0: Děkuju, příjemný pobyt, Hanko. Lexa?
2: Já jsem si myslel, že nebudu moci odjet vůbec nikam, ale všichni mě uklidnili, protože jsou šíleně poctiví a zodpovědní, takže mi dovolují, abych ještě tak na týden odjel do Beskyd.
0: David Prchař.
3: Já se s Michalem Dlouhým střídám teď po týdnu, takže mám celkem možnost být v Kolodějích a potom pojedu ještě na Moravu.
0: Že Johana Tesařová.
4: Já alternuji roli Hekaté s paní Jaroslavou Adamovou a jsme také domluveni, tento týden hraju já, příští týden hraje paní Adamová, já odjíždím na chalupu.
0: Salcmanová na
5: závěr. Já alternuji s Táňou Medveckou, takže také, ale budou to jenom tak 2-3 dny a odjíždíme tady s Davidem a s naší přítelkyní, malířkou a herečkou Ivou Hitnerovou na kola do Třeboně.
0: Dobře, ty jsi promluvila o Evě Hitnerové. Já jsem přišel na to, že máme vlastně minutku času a Ivu Hitnerovou velmi dobře známe a známe i to rozdělení, které je podobné jako u Alfreda Strýčka, divadlo, výtvarné umění, u Alfreda muzika, herectví. Co máte rádi na Ivě Hitnerové, když uvidíte třeba její tvorbu, její malebný obrázek? To je vlastně anketa, abychom udělali Ivě, když spolu pojedete na prázdní radost.
3: Můžu začít? No. Já Ivu znám taky dost dobře a na každém obrázku má kočičku. Takovou líbeznou s babičkou v okně. A teď jsem byl u ní na chalupě, tam proběhla kočka. Iva se na ní ošklivě podívala a říkala: "Marš jdi do háje." Jsem říkal: "Proč jsi na ní tak ošklivá, když je tak krásně maluješ?" A ona říká: "Jo, maluju, ale víš, jak to tady smrdí."
0: Evo, bať se znáte dobře.
5: Ano, já na Ivě kromě samozřejmě jejich obrázků obdivuju především to, že Iva je strašně vtipná osoba a je takové, jako je to zvláštní, že ženy většinou nemívají moc smysl pro humor a Iva je vynikající vypravěčka, která je schopna takového skoro, až bych řekla, brutálního peprného humoru.
0: Děkuju. A na závěr tímto pozdravujeme Ivu Hitnerovou. Lexa Piškom.
2: Já bych na závěr tímto pozdravil Ivu Hitnerovou, protože ji takhle dost dobře neznám. Ale na závěr bych řekl, že jsem strašně potěšen, kolik lidí se tady dneska sešlo, takže vás všechny zvu ještě jednou. Každý večer od 8:30 do 13. září tady na tomto nádvoří Macbeth. Ale rád bych vás ještě pozval na speciální představení, protože jsou to letní shakespeareovské slavnosti, tak jsme si dovolili pozvat také hosty. Jeden už proběh, to víte určitě, to bylo Divadlo na Fidlovačce. A pak bych vás rád pozval ještě na 3 představení. Divadla komedie Hamlet part 2, je to 31. 1.9. a 3.9. a hlavní představitel sedí vedle mě.
0: David Prachař, děkuju. Přátelé, dnešní tobogán končí a našimi milými hosty byli Eva Salcmanová, Johana Tesařová, David Prachař, Alexej Piško, Hana Ševčíková, Štěpán Rak a Alfred Strejček.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Meteor.
2: Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Meteor je tu s vámi i o prázdninách.
3: A s Meteorem jsme tu i my dva. Kateřina Březinová.
2: A autor pořadu Petr Sobotka.
3: Oba dva přejeme příjemný poslech.
2: Putování po jeskyních.
3: Dnes do jeskyně Balcarka.
2: Jak vzniká perla?
3: Hledání života u jiných hvězd.
2: Máme na Zemi další oceán nebo ne?
3: Alchymisté a zázračný elixír.
2: I dnes začneme náš meteor v podzemí.
3: Ve velkém letním putování po jeskyních zavítáme do Moravského Krasu.
2: Asi 5 kilometrů východně od Blanska najdete ostrov u Macochy s 11 obyvateli. A ti si mohou užívat exkluzivní společnosti. Na hranici obce mají jeskyni Balcarku.
3: Do ní se teď vydáme, tedy já se tam vydám a vy, Kateřino, budete mít ve studiu Jaroslava Hromase, ředitele správy jeskyní České republiky, který naši prohlídku s průvodcem okomentuje.
2: Tak jsme si rozdělili úlohy a hurá do jeskyně.
3: Vchodu do této jeskyně si všimne každý. Je vidět už pod hlavní silnice jako velká díra ve skále. Od pokladny stačí vyjít do mírného kopečka a prohlídka může začít.
4: Dovolte mi, abych vás přivítala v severovýchodní části Moravského Krasu v jeskyni Balcarka. Moravský Kras má rozloh přibližně 100 km čtverečních a na této poměrně malé ploše se nachází přes 1100 jeskyní. Jeskyně Balcarka je tvořena z devonského vápence, jehož stáří se odhaduje na 350 až 380 milionů let. Samotná jeskyně je stará asi 20 milionů let. Tento vstupní portál, ve kterém se právě nacházíme, znal člověk již od nepaměti. Jeskyně byla objevována a postupně zpřístupňována v letech 1923 až 1948. Největší zásluhy na tomhle objevování měli občané z nedaleké obce ostrova u Macochy, například pan Josef Šamalík. Jehož pamětní desku můžete vidět na stěně před vámi. V současnosti je naše prohlídková trasa dlouhá přibližně 700 metrů a vystoupíme na ní nebo sestoupíme 330 schodů.
2: Slyšeli jsme, že Balcarka je stará 20 milionů let. Jak se to určuje?
5: Jedná se v tomto případě samozřejmě o velmi hrubý odhad a odvíjí se od datování geologických procesů. Dneska už lze celou řadou metod určit stáří hornin, jejich jednotlivých vrstev a tím i datovat procesy, které se na jejich vzniku podílely. Víme, že zhruba v polovině třetihor doznívaly v českém masivu vlivy alpinské

0: zapomenutý návštěvník za dveřmi. Pustili jsme ho dovnitř a sestoupili po schodech asi 14 metrů.
1: Nyní stojíme ve Wilsonových rotundách. Wilsonovy rotundy jsou dvě a mají jeden společný strop ve výšce kolem 10 metrů. Tento strop vám s trochou fantazie může připomínat plastickou mapu. Dále si na stěnách všimněte barevných vodopádů a kaskád. Vznikaly postupným opadem vod dvou potoků, a to Krasovského potoka a potoka Lopače. Za pozornost dále stojí po mé pravé ruce v tom osvětleném výklenku perníková chaloupka v popředí Siníčkem a Mařenkou. Pokud tam někdo z vás hledá čarodějnici, tak to bohužel u nás nenajde. Té se tady nelíbilo a tak nám odletěla do Kateřinské jeskyně.
2: Ty dvě rotundy v Balcarce mě zaujaly. Jak posluchači už podle názvu tuší, mají válcovitý tvar. A to se mi zdá pro prostředí jeskyně dost neobvyklé. Pane Hromasi, jak vznikly?
3: Tam bylo křížení vrstev a puklin v těch dvou místech, kde zrovna jsou rotundy. Jo. A díky tomu, že jsou to lavice vápenců, tak vždycky se prolomila jedna lavice a spadla. A zase druhá lavice. Trvalo to velmi dlouhou dobu. No a zřejmě potom voda, která se do těch prostor dostala, který už měli přibližně ten válcovitý tvar, tak ta už zřejmě nějakou takovou rotační činností je vyrovnala, vyhladila ty stěny. Ale jako to jsou domněnky, že ho to jako nezjistíte.
0: Úplně přesný způsob vzniku rotund asi nezjistíme, ale to nám nevadí. Jsme okouzleni výzdobou jeskyně a jdeme poměrně úzkou chodbou do nádherné a veliké prostory.
1: Došli jsme do největší prostory naší jeskyně, a to do velkého dómu. Velký dóm je 65 metrů dlouhý, 20 metrů široký a místy 10 až 15 metrů vysoký. Dominantou jeho přední části je tenhle velký kamenný blok, který při svém pádu vytvořil závrt před vámi.
2: Velké dómy najdeme prakticky v každé jeskyni a prostory to někdy bývají obrovské. Velký dóm v Balcarce vznikl, podobně jako rotundy, zřícením. Co k tomu vedlo?
3: Vápence v této části masivu prostupují četné tektonické poruchy, zlomy a rozevřené pukliny. Podél nich postupně vznikla řada komínů, kterými v určitých fázích vývoje přitékala do jeskyně voda. Skalní masiv se tady narušoval natolik, že došlo ke katastrofickému řícení, které v tomto případě pokračovalo i do hlubších částí jeskynního systému. Dnes je jisté, že pod velkým domem je částečně zasuté další jeskynní patro. A to dokládá i závrt, taková hluboká propadlina, která je ve vstupní části domu. Ostatně řícení stropu je proces, který napomáhá vzniku téměř všech velkých podzemních prostor a často nejen přírodních.
0: Nemohu se ve velkém domu vynadívat. A co to má naše průvodkyně za tlačítko?
1: V jeskyni máme i výbornou akustiku. Pro vaši lepší představu jsme si přichystali hudební ukázku z filmu Duch. Během ní si to tady můžete prohlédnout a pomalu se přesuneme do zadní části velkého domu.
2: Poslouchání hudby v jeskyni musí být skvělý zážitek. Nenapadlo vás, pane Hromasi, někdy uspořádat v Balcarce koncert?
3: Samozřejmě, že napadlo čas od času také zde nějaké to hudební vystoupení kolegyně z Balcarky pořádají. Naposled jsme tu mohli slyšet velmi působivé tóny netradičního nástroje australského didgeridu. S jeskynním prostředím a s jeho akustikou si moc dobře rozumělo. Dom je však ale vzdálen od vchodu a pro posluchače je tu také málo místa, takže proto věnujeme koncertům vhodnější prostory v jiných jeskyních. Určitě některou z nich také navštívíme.
0: Během hudební skladby jsme si prošli celý velký dom a ocitli se na druhé straně.
1: Došli jsme do zadní části velkého domu. Je to nejníže položené místo v jeskyni. Nacházíme se na úrovni parkoviště před jeskyní.

0: Nad našimi hlavami je 50 metrů pravého devonského vápence. Jistě jste si všimli různého zabarvení krápníků. Bílá je čistý vápenec neboli sintr. Šedá až stříbrná je způsobena příměsí manganu. Červená až hnědá je způsobena příměsí železa. Ještě u nás v jeskyni na některých místech, nejčastěji v blízkosti světel, můžete najít zelenou barvu, a to se jedná o mechy a lišejníky. Nyní si můžete projít malou belgickou jeskyňku. Při vstupu se otočte doleva a uvidíte pravé jeskyní jezírko i slekniny. Až budete vycházet, tak si dávejte pozor na hlavu, protože zde máme snížený strop a přibližně v těchto místech, jak stojím já, tak se můžete podívat nahoru nad sebe a uvidíte vysoké komíny. Ty komíny nevedou až na povrch, takže to, co uvidíte, není denní světlo, jsou pouze uměle nasvícené.
1: Slyšeli jsme o různých barvách v jeskyni. My máme zažito, že v jeskyni je tma. Ale kdyby se jeskyně ocitla na denním světle, jakou by měla barvu?
2: Našemu zraku pochopitelně jeskyní šerobarvy tlumí. Také spektrum používaných elektrických světel zkresluje barvy jeskynních stěn. Ale tam, kde už používáme osvětlení LED diodami denního spektra, jako například právě tady ve Velkém domu, tak bychom měli vnímat barvy jeskyně už stejně přirozené jako na povrchu.
3: Stoupáme po schodech, mají být 66, ale já mám pocit, že jsou nekonečné. Přesouváme se z místa nejníže položeného do nejvýše položeného.
0: Došli jsme do galerie. Galerie proto, že zde najdeme všechny tři základní druhy krápníků, a to ze zhora rostoucí stalaktity, ze spodu rostoucí stalagmity. A když se nám tyhle dva druhy krápníků spojí, tak vznikne krápníkový sloup neboli stalagnát. Tyhle malinké stalaktity se nazývají brčka nebo také makarony a jsou to nejrychleji rostoucí krápníky v jeskyni. Brčka jsou dutá a protéká jimi voda. Když se nám takové brčko ucpe kamínkem nebo blátem, tak vznikají tyhle vosí báně. My nyní budeme pokračovat opět uměle prokopanou chodbou, která je dlouhá přibližně 60 metrů. Na ní nám navazuje jediná přírodní chodba v naší jeskyni. Ta je dlouhá přibližně 50 metrů. Chod do ní nám střeží malý černý krápník, kterému říkáme Černoušek. V části té přírodní chodby můžete vidět pravé jeskyní hodiny, které nám dvakrát denně ukazují správný čas, a to 5 minut po třetí. Potom pecku z broskve a také přírodní rovné stropy. Já vás na všechno ještě jednou během cesty upozorním.
1: Tyhle hodiny jsou samozřejmě jen z krápníků. Ono vůbec spousta krápníků něco připomíná. Tak mě napadá, pane Hromasi, kdo rozhoduje o tom, jak se který bude jmenovat?
2: Tak v první řadě jsou to objevitelé. Potom průzkumníci a lidé, kteří jeskyni mapují a dokumentují. Aby se domluvili, aby se v jeskyni orientovali, tak používají často různé popisné termíny, které sice ještě za názvy nepovažují, ale které se stáhlým opakováním mnohdy postupně vžijí a pak se názvy stanou. Ve zpřístupněných jeskyní je časté, že si průvodci vymýšlí různá podobenství, převážně pro děti a pro zábavu návštěvníků. A některé takové názvy, nenázvy vychází i z fantazie návštěvníků samotných. V průběhu let se mnohé názvy v jeskyních vyvíjí a obměňují, a to nejen z politických důvodů, ale třeba takový název Raketa by před 100 lety žádný krápník nedostal.
3: Prošli jsme kolem nejužšího místa jeskyně, širokého pouhých 30 cm. Viděli jsme rovné stropy, prošli takzvanou přírodní chodbou, dómem zkázy a ocitli se u objevitelského komína.
0: Nyní stojíme pod objevitelským komínem. Tudy se 22. února roku 1924 spustili první objevitelé a začali s prokopáváním a spojováním jeskyně v opačném směru naší prohlídky. Komín je 16 metrů vysoký. Na jeho konec ale nedohlédnete, protože se ve 2/3 stáčí o 60 stupňů doprava. Kdybyste tento komín hledali na povrchu, tak jej také nenajdete, protože byl z bezpečnostních důvodů zasypán sutí a zabetonován.
1: Ještě jsme si vlastně neřekli, jak to bylo s objevem Balcarky.
2: Když profesor Karel Absalon objevil a zpřístupnil punkevní jeskyně, tak také občané ostrova chtěli mít svoji turistickou atrakci. Aktivity se tehdy ujal sám starosta Josef Šamalík. po neúspěchu na několika lokalitách obrátil pozornost k Balcarově skále. Tam byl od nepaměti jeskyní portál a v malém lomu na jejím úpatí i nadějné skalní pukliny. A právě tady se jeho dělníkům podařilo 16. června 1923 proniknout do prvních prostor Balcarky. Od té doby bylo podzemí okryváno postupně až do roku 1948. Prostory zprvu objevené ze tří míst na povrchu byly v podzemí postupně propojovány umělými chodbami a prorážkami. Návštěvní trasu často překládali, některé prostory zase dokonce zasýpali. Přitom samozřejmě utrpěla značně i krápníková výzdoba. Tento amatérský přístup byl tehdy terčem velmi ostré kritiky ze strany profesora Karla Absolona. Až teprve v roce 2008 současná správa jeskyní nechala z jeskyně vyklidit staré zakládky a zásypy a při obnově zpřístupnění alespoň z části tak napravila staré chyby.
3: Trochu divoká historie objevování. My teď přecházíme asi 15 metrů od objevitelského komína a jdeme dál.
0: Za chvíli budeme procházet dvěma malými jeskyňkami. Ta první se nazývá Popeluška. Popeluška, protože je celá pokrytá šedavým mickamínkem. V této malé jeskyňce najdete symbol celé naší jeskyně Balcarky, což je zahnutý krápník, kterému říkáme hanžár nebo také turecká šavle. Najdete ho určitě ve znaku naší jeskyně a máte ho i vyobrazený na vaší vstupence. Jeho zakřivení je způsobeno teplými větry, které vanou od východu jeskyně. A dominantou té druhé jeskyňky je potom zrcadlové jezírko.
1: Zakřivený krápník? To je něco zcela výjimečného?
2: No, zcela běžné to není. Důvodů k zakřivení krápníku může být celá řada. Tady se traduje, že k němu došlo průvanem. A je to velmi pravděpodobné. Hanžár totiž roste poměrně blízko povrchu a puklinami mezi skalními bloky tudy do jeskyně proudil vzduch. Ne, že by průvan ohýbal vápencový stalaktit, ale ovlivňoval kapku na jeho špičce. Když ji po dlouhou dobu tlačil stále k jedné straně, tak i krystalky kalcitu se ukládaly asymetricky a stalaktit přirůstal šikmo směrem do jeskyně. A když po nějaké době průvan ustal, pokračoval růst krápníku už opět vertikálně.
3: Procházíme dlouhou chodbou, na které je na první pohled vidět, že není přírodní. Na jejím konci nás čekají trochu překvapivě medvědi, tedy naštěstí vycpaní.
0: Uměle prokopanou chodbou jsme došli do muzea. Tato prostora byla veřejnosti zpřístupněna v roce 1938 a poté až po rekonstrukci jeskyně, která proběhla v letech 2008 až 2009. Exponáty, které zde vidíte, nám zapůjčilo Moravské zemské muzeum v Brně.
1: Co pak je v muzeu v Balcarce k vidění?
2: Z poslední doby ledové pochází kosterní pozůstatky řady zvířat a doklady, že byla jakousi porodnicí jeskyních medvědů a doupětem mláďat. Ve starší době kamenné, v paleolitu, byla zase osídlena lovci sobů, zvanými Magdalénci. V muzeu jsou nejen originály a kopie nálezu, ale také zdařilé rekonstrukce jak medvíďat, tak i pravěkých lovců, a to v životní velikosti.
3: A jsme na konci. Ještě rozloučení a hurá ven na denní světlo.
0: Já bych vám ráda poděkovala za vaši pozornost. Doufám, že se vám u nás líbilo. Přeji vám příjemný zbytek dne a někdy příště v podzemí Moravského krasu opět nashledanou.
1: A je po návštěvě. Jakou byste dal Balcarce vizitku vy, pane Hromasi?
2: Jeskyně Balcarka je mimořádně působivým labyrintem chodeb, síní a domů s krásnou a pestrou krápníkovou výzdobou a je významným paleontologickým a archeologickým nalezištěm. Neprávem trochu zastíněna ostatními jeskyněmi Moravského krasu, nabízí klidnou, pohodovou a velmi poučnou procházku krásným krápníkovým podzemím s lidskými rozměry.
3: Samozřejmě úplně nejlepší je prohlédnout si jeskyně na vlastní oči, ten zážitek, ta atmosféra.
1: V České republice máme 14 jeskyní zpřístupněných veřejnosti. A abychom vás motivovali k jejich návštěvě, vyhlašujeme soutěž.
3: Odměna stojí za to. Budete moci ve speciální exkurzi navštívit největší jeskyni České republiky, která není přístupná veřejnosti, amatérskou jeskyni. A co musíte udělat, abyste se do ní dostali?
1: Musíte prokázat, že máte o jeskyně zájem. Navštívte jich co nejvíce, máte na to čas do konce srpna. Požádejte při vstupu u pokladny o speciální razítko meteoru. Pokladní vám ho dá na vstupenku.
3: O razítkované vstupenky ze všech jeskyní, které navštívíte, sbírejte a pošlete je potom najednou nejpozději 31. srpna poštou na adresu Meteor, Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Nezapomeňte na sebe poslat i rychlý kontakt, tedy telefonní číslo nebo e-mail.
1: Nezáleží na tom, jestli jdete do jeskyně sami nebo s celou rodinou. Z každé jeskyně bude uznána jen jedna vstupenka. Kdo pošle nejvíce orazítkovaných vstupenek, tedy z nejvíce jeskyní, dostane se do finále.
3: Nečekáme, že někdo objede všech 14 jeskyní, to se snad ani nedá stihnout. Na vítězství tak bude stačit třeba jenom 5 nebo 6 jeskyní.
1: 15 finalistů v doprovodu odborníka a také nás, moderátorů Meteoru, navštíví v sobotu 12. září amatérskou jeskyni.
3: Amatérská jeskyně se nachází v Moravském Krasu. Je nejdelší jeskyní soustavou v České republice. Délka prozkoumaných prostor už přesahuje 40 kilometrů.
1: Má bohatou krápníkovou výzdobu. Není a nebude přístupná veřejnosti. Je průzkumným a výzkumným pracovištěm jeskyňářů.
3: Určitě stojí za to se naší soutěže zúčastnit a amatérskou jeskyni navštívit.
1: Podrobnosti k soutěži najdete na webu Meteoru meteor.rozhlas.cz a najdete tam také fotografie ze všech jeskyň, které v průběhu léta navštívíme.
3: Přejeme hodně zážitků z jeskyní a budeme se těšit na vaše orazítkované vstupenky.

0: Perlové náhrdelníky, náušnice, prsteny. Perly jsou oblíbenou ozdobou žen už hodně dlouhou dobu.
1: Ano, minimálně 5-6 století před Kristem už byly perly cenným artiklem v jižní Indii.
0: Nás ale bude zajímat perla nikoli z hlediska obchodu, ale z hlediska přírodovědného.
1: Ano, i když je někdy pěstována uměle, stále ji vytváří živý tvor. Jak přesně, z čeho a kolik?
0: Máme řadu otázek, které nám přišla zodpovědět Dagmar Hříhová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
1: Jak perly vznikají?
2: Perly vznikají tak, že mlž je nějakým drobunkým předmětem podrážděn. Ten předmět se dostane přímo do mlžova těla, nejčastěji mezi lasturu a mezi takzvaný plášť, tak se říká povrchu měkkějšího těla, který i tu lasturu vytváří. A ta nějaká malá částečka tam plže dráždí, anebo může být dokonce nebezpečná. Takže ten plž začne podnikat kroky k tomu, aby se té částečky nějakým způsobem zbavil. Ta částečka může být v podstatě cokoliv. Může to být nějaký droboučký organický nebo anorganický úlomek, může to být malá rybí šupinka, může to být zrnko písku, ale to jenom málo kdy. A nebo to taky může být třeba vajíčko nějakého mlže. Dokonce to může být parazit. V tu dobu to také může být pro toho mlže nebezpečné.
0: Vždycky se mlž musí bránit tím, že vytvoří perlu? Nebo existuje nějaký jiný způsob, jak by se toho mohl zbavit, třeba tu nečistotu nějak vytlačit tělem?
2: Ten kousíček se nedá vytlačit tělem, ale může ho jakoby vypustit ven s vodou, protože mlži fungují tak, že jsou to filtrátoři, nasávají vodu a kromě toho, že z té vody filtrují drobné částečky, které pak polikají a tráví, tak taky z té vody berou kyslík. A tu vydýchanou vodu musí nějakým způsobem dostat z těla ven. Takže mají i otvor, který mi vyloučí, vypudí a s tím můžou vyloučit i tu částečku. Pokud se ale částečka dostane mezi plášť a schránku, tak už to nejde.
1: Jací živočichové vyrábějí perly?
2: V podstatě jakýkoliv měkýš je schopen vyrobit perlu. Ale takovým perlám, které nevyrábí mlži s perleťovou vrstvou ve schránce, se neříká perleťové perly, ale říká se jim vápenaté konkrece. Můžou být kulovitého nebo oválného tvaru, ale většinou nemají lesklý povrch. Velmi často jsou droboučké a když je vyjmete z těla toho měkýše, tak se velice brzy rozpadnou.
0: Škoda. S těmi se my ženy neozdobíme. A ty ozdobné, ty vyrábějí které druhy živočichů?
2: Jsou to perly, které vytváří mlži, a to jak mořští mlži, tak mlži sladkovodní, ale jsou to taky dva typy perl, které vytváří mořští předožábří plži, voluta melounová a křídlatec velký.
1: Říkáte sladkovodní, takže někteří z nich žijí také u nás?
2: Dokonce i u nás v České republice můžeme najít bohužel už zbytkové populace mlže, který vytváří velmi krásné říční perly. Jmenuje se perlorodka říční a je u nás kriticky ohrožena. Vyskytuje se v podstatě jenom v západních a v jižních Čechách. Vyskytuje se v oligotrofních, to jest živinami velmi chudých tocích a je velice náročná na podmínky, kde žije. Takže je to jeden z našich nejohroženějších měkýšů vůbec.
0: Vraťme se k mechanismu výroby perly. Už jste říkala, o co jde tomu mlžovi, aby se toho předmětu zbavil. Jak přesně to dělá?
2: Mlž vytvoří okolo toho cizorodého předmětu malý váček z pláště. To je ten jeho vnitřní měkký povrch. Tenhle ten plášť je schopen dělat uhličitan vápenatý, v podstatě vyrábí i schránku. A jakmile jednou ten malý cizorodý předmět, který dráždí, uzavřený v perlovém vaku, tak epitel, čili buňky na povrchu toho perlového vaku, dělají přesně to samé, co by dělali, kdyby třeba opravovali nebo vytvářeli schránku. Začnou sekretovat uhličitan vápenatý, který v tenkých vrstvičkách začne obalovat to cizorodé tělísko.
1: Jak dlouho to trvá, než je perla hotová a řekněme použitelná pro ženy na zdobení?
2: Když se u nás v středověku anebo v nějakém 17. 18. století perly sbíraly, tak mezi jednotlivými sběry se nechávalo 4 až 5 let. Takže u perlorodky to bude okolo 4 až 5 roků.
0: Vyrobí jeden mlž jednu perlu za život nebo kolik?
2: Mořští mlži obvykle vytváří jednu nebo dvě perly, tedy perlotvorky, které jsou tím nejznámější, ale třeba ty naše sladkovodní perlorodky anebo perlorodky z jiných rodů jsou schopné vytvářet i několik perel. Může jich v té schránce být i víc najednou, ale většinou pak nemají moc pěkný tvar a některé jsou menší, některé jsou větší.
1: Takže když se ženy chtějí zdobit, nebudou čekat celý život perlorodky. Jakými způsoby se dají perly v mlžích vyrobit záměrně?
2: Uměle se perly dají vyrobit velice jednoduše. Znovu se využívá ten princip, že podrážděný mlž uzavře to zrníčko do perlového váčku a obalí ho aragonitovými šupinkami, uhličitanem vápenatým, takže se uměle vkládají do perlotvorek, těch mořských, anebo perlorodek, těch sladkovodních, malinkaté korálky, které jsou vyřezané ze schránky jiného mlže a ten živý mlž je postupně obalí.
0: Dá se říct, jak se klasifikuje perla? Je to nerost nebo co to je?
2: Perla není nerost, protože nerosty vznikají geologickými pochody a velice často mají nějakou krystalickou strukturu. Ačkoliv v perle můžete najít droboučké krystalky, tak ty krystalky vznikají takzvaně biogeně. Ten měkýš je schopen velice precizně a přesně koordinovat vznik perly, je schopen přepínat mezi dvěma formami uhličitanu vápenatého, mezi takzvaným aragonitem a mezi kalcitem. A perla samotná se neskládá jenom z anorganického uhličitanu vápenatého, ale skládá se také z organických látek. Skládá se z velice složitého komplexu proteinů, které jsou nazývané konchiolin a které obalují malinkaté mikroskopické krystalky uhličitanu vápenatého, které ve skutečnosti tu perlu tvoří.
1: Jsou v ní nepochybně nějaké biologické složky? Neznamená to, že se perla po letech nebo desetiletích, co ji někdo nosí, prostě rozpadne?
2: Perly jsou poměrně náchylné na rozpad, vadí jim především kyselé podmínky, ale zatím jsem nikdy nezažila, že by se někomu vystavená perla na poličce rozsypala. Vždycky to bylo jenom spojené s kyselým a vlhkým prostředím.
0: Všechny perly se nosit nedají, některé jsou příliš těžké, že ano?
2: Úplně největší perly vytváří mořští mlži z rodu Zéva a úplně největší perla, která byla na světě objevena, byla objevena před 80 lety na Filipínách, vážila 6,4 kg a pocházela ze Zévy obrovské.
1: Zéva obrovská, tak tu znám už od dětství z románu Žila Verna 20 000 mil pod mořem. Četla jste ten román?
2: Četla poměrně nedávno. Taky je tam sekvence s perlou, na kterou se kapitán Nemo chodí v podstatě rok co rok dívat, jak mu přirůstá. Ve skutečnosti je to ale mnohem složitější, protože když se na tu perlu chcete podívat, tak toho mlže musíte poranit. Musíte mu rozříznout ten perlový váček, protože perla samotná v něm neleží volně, ale je uzavřená v tom perlovém váčku. Dokonce, když se perly dělají uměle, tak se mlžům naruší pohlavní žláza, takzvaná gonáda, a ten korálek, okolo kterého se perla dělá, se vkládá dovnitř. Takže potom se ta perlotvorka musí zase otevřít a rozříznout. Někdy se dokonce používá při mechanizaci i postup, při kterém je tělo toho mlže rozpuštěno chemicky a perla se potom uvolní sama.
1: Díky Dagmar Říhové se teď především ženy dozvěděly, jak vzniká ta bílá kulička, co se jim tak líbí.
0: Vidím, že je zatím několik let práce většinou malého tvorečka. O to více si budu svých několika perel cenit.
1: A pokud je budete někdy prodávat, můžete toto vaše ocenění i zpeněžit.

0: Je kromě planety Země ještě někde ve vesmíru život? Možná. Zatím to nevíme. Ale víme, že ne všude má smysl ho hledat. Měly by to být planety určité velikosti v určité vzdálenosti od své hvězdy. A ta jejich hvězda by měla být podobná našemu Slunci a nacházet se v určité oblasti naší galaxie, tedy v našem hvězdném ostrově, kde je nějakých 100 miliard hvězd. Jak Petr Sobotka před týdnem slíbil, dnes nám ukáže, kde má smysl hledat život. Kde by mohly být exoplanety vhodné pro život a u jakých hvězd.
1: Při snaze hledat život jinde ve vesmíru u cizích hvězd jsou vědci přesvědčeni, že to nemá smysl všude. Že existuje v naší galaxii oblast, které se říká zóna života. A mimo tuto zónu podmínky pro život prostě nejsou, jak potvrzuje biofyzik doktor Vladimír Kopecký z Fyzikálního ústavu Akademie věd.
2: Ne všechna místa galaxie jsou vhodná pro ten život, protože jsou místa potenciálně nebezpečná. Stejně jako když se budete chtít pojistit, tak vám vyhodnotí míru rizikovosti dané lokality a něco podobného se dá udělat v té galaxii. Takže největší míra rizika je v podstatě tam, kde je hodně hvězd, hodně hmotných hvězd, které mohou vybuchovat jako supernovy a tím vysterilizují své okolí. Stejně tak dobře chceme uhlíkový život, tak musíme ten uhlík mít. A on se vyskytuje zase jenom tam, kde už vybuchl dostatek hvězd, obohatili to prostředí a máme tam dostatek materiálu, ze kterého postavíme planety a vybudujeme ten život a to zase nenajdeme na úplné periferii té galaxie.
1: Nejvhodnější podmínky jsou tedy v zóně života, která má tvar jakéhosi prstence. Zatím nemáme techniku na to hledat život v jiných galaxiích, ale ukazuje se, že to ani moc nevadí, že některé galaxie pro život moc vhodné nejsou a že máme štěstí, když žijeme zrovna v té naší.
2: Především naše galaxie je velice bohatá na prvky různé od vodíku a helia, což u těch ostatních galaxií zdaleka není pravidlem. Ona patří mezi několik málo procent těch nejbohatších na takovéhle prvky. Plus to, že u některých dalších galaxií můžou být řady jiných druhů problémů. Takové galaxie mohou být třeba příliš malé, takže šance, že by se tam nějaký život vyskytl, prostě klesá. Další věc může být, že ty galaxie se často třeba sráží a začne překotný vznik hvězd na periferii, začnou všude vybuchovat supernovy. To všechno vlastně půjde proti vzniku komplexního života. Obohatí to ten druh toho prostředí o uhlík, ale zároveň to v podstatě vysterilizuje to dané prostředí. Takže ne každá galaxie se hodí.
1: Hledat život v jiných galaxiích, o tom se nám ale může zatím opravdu jenom zdát. Jak říká biolog Tomáš Petrásek z Fyziologického ústavu Akademie věd, zatím hledáme jenom v tom nejbližším okolí.
3: Většina z nich se nachází v relativní blízkosti Slunce. Řekněme v okruhu 300 světelných let, což je z galaktického hlediska skutečně velmi malá oblast. Má to čistě praktické pozadí, protože nejlépe se studují hvězdy, které jsou relativně jasné, je snazší z nich nashromáždit větší množství světla, a ve většině případů se to tedy týká hvězd, které jsou nám blízko.
1: O exoplanetách se dá většinou zjistit jen několik základních informací, jako oběžná doba, hmotnost, velikost. Bohužel podrobnosti se zjišťují velice těžko.
3: V případě naprosté většiny planet o jejich složení nevíme naprosto nic, ale už dnes v těch nejvhodnějších případech, kdy se jedná o planety blízké, kde je ten signál poměrně výrazný, můžeme alespoň velmi hrubě zkoumat exoplanetární spektrum, z nějž lze pak vyčíst něco o složení atmosféry té planety. V budoucnu právě si klademe velké naděje do přesnějších exoplanetárních spekter, které by umožnily odhalit třeba planety s atmosférou podobnou Zemi.
1: Přesto dokážeme i z toho mála poznat, jestli planeta je nebo není obyvatelná. Nejenom v galaxii, ale i v okolí každé hvězdy se nachází obyvatelná zóna, do které planeta buď spadá nebo nespadá.
3: Pro existenci kapalné vody je zásadní vhodná teplota a tudíž hovoříme o takzvané obyvatelné zóně, kde je planeta umístěna ve vhodné vzdálenosti od hvězdy, aby její teplota právě se pohybovala v tom rozmezí, které je pro kapalnou vodu vhodné.
1: Takže 0 až 100 stupňů Celsia. Jenomže obyvatelná zóna není stále na jednom místě. Jak se vyvíjí hvězda, mění se i zóna. Vybízí se otázka, jestli přítomnost planety v obyvatelné zóně znamená automaticky, že na planetě nějaký život je.
3: Rozhodně ne. Ta pozice v obyvatelné zóně je jistě dobrý začátek, ale je to jeden z mnoha parametrů, který ta planeta musí splňovat. Ta samotná planeta musí mít třeba vhodnou hmotnost, vhodné chemické složení, aby se právě mohla podobat Zemi. Pokud tam třeba nebude přítomná voda, nebo bude příliš hustá atmosféra, podobná třeba tomu, co vidíme na Jupiteru, tak ta planeta nezávisle na tom, kde je umístěna, prostě nemůže být obyvatelná nebo přinejmenším nebude vůbec podobná Zemi.
1: To je pro astrobiology samozřejmě komplikace, protože o planetě se musí vědět mnohem víc, aby se vůbec dalo uvažovat, jestli na ní je něco živého. Všichni se těší, až se podaří objevit druhou Zemi. Ale navzdory různým prohlášením pro média je možnost existence přesné kopie Země trochu utopická představa.
3: Zcela identická planeta, jako je naše Země, rozhodně neexistuje, alespoň ze sluneční soustavy to vypadá, že žádná dvě tělesa nejsou nikdy v podrobnostech stejná, vždycky tam jsou nějaké osobitosti, nějaké odlišnosti. Ale máme asi dobrou šanci už v nejbližších desetiletích najít planety, které budou Zemi podobné, aspoň v těch základních ohledech, jako je velikost, teplota nebo složení atmosféry a s tím snad i potenciál pro nalezení života.
1: Přestože najít planetu podobnou Zemi je na samé hranici současné techniky, vědci to rozhodně nevzdávají a tak se daří objevovat stále menší a menší planety, stále podobnější Zemi. Objev druhé Země, alespoň v těch základních parametrech, je určitě už za dveřmi.
0: Hledání života pokračuje. Kam nás zavedete příště, Petře?
1: Řeknu vám, kam se přestěhovat ve sluneční soustavě, neboli kde jsou podmínky nejpodobnější pozemským, kde by mohl být život.
0: Uslyšíme za týden. Do té doby můžeme přemýšlet. Třeba i nad následujícím skoro filozofickým citátem ze sbírky Jiřího Grigara.
4: Dneska jsem si připravil citát doktora Coleyho, který žil v minulém století a který vyslovil něco, co by mělo být takovým ideálem pro každého z nás, a to bez ohledu na to, zda děláme vědu nebo nějakou jinou činnost. Během svého velkého dobrodružství na Zemi by měl být každý zvědavý a tuto vlastnost by si měl uchovat až do posledního dne života. Jestliže někdo zemře bez otázky v srdci, není důvodu, aby jeho život našel pokračování.
0: Máme o čem přemýšlet. Je pravda, že zvídavost je asi základní vlastností vědce.
1: Kdo není zvídavý, ten se, řekl bych, na vědu nikdy nedá.
0: I posluchači Meteoru jsou jistě zvídaví, jinak by náš pořad neposlouchali. A myslím si, že následující zpráva je hodně zaujme.
1: Taky myslím. Na naší planetě totiž máme jeden oceán, o kterém se nemluví. Oceán obrovský, oceán, který je teď na všech mapách bezejména a v učebnicích o něm není ani slovo.
0: Přitom už 24. ledna 1845 Mezinárodní komise Královské zeměpisné společnosti v Londýně uznala pátý oceán světa, antarktický.
1: Ptám se Miroslava Šobra z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, proč ho dnes nemáme v atlasech a proč jsem se o něm neučil ve škole.
5: Neučil jste se o něm ve škole z toho důvodu, že on vlastně v podstatě přestal platit, zase ten jeho název, ten Jižní oceán, nebo spíš Antarktický oceán, byl zrušen zase v roce 1953. A co to je zrušen vlastně, že jo? Existuje nějaká mezinárodní hydrografická organizace, ve které jsou sdruženy jaksi státy, které právě rozhodují o vedení hranic v oceánech, v mořích a tak dále. Jo, a oni v tom roce 1845 jej uznali, vymezili. No a to bylo nějaké první vydání toho Atlasu moří a oceánu, bychom to mohli takto pojmenovat. Ještě v roce 1936 v tom druhém vydání stále tento oceán existoval, ale v roce 1953, kdy vyšlo třetí vydání hranic jednotlivých moří a oceánů, tak tam už tento oceán chyběl.
0: Jižní oceán formálně existoval od roku 1845 do roku 1953. Skoro 100 let?
1: Současní oceánologové jeho zrušení považují za chybu.
5: Od roku 2000 jej oficiálně znovu vytvořili, ale není to tak úplně jednoduché, jak by se mohlo zdát. Čeká se totiž na čtvrté vydání toho Atlasu moří a oceánů, který by měla teda vydat ta Mezinárodní hydrografická komise nebo organizace, které prostě od roku 1953 žádné nové jaksi nebylo. Jenže je problém, aby všechny ty státy, které jsou jaksi členy a které o tom hlasují, se shodly na určitých hranicích, zejména někde v oblasti Korejského poloostrova, co jsem si hledal nějaké informace, jsou nejasné hranice mezi nějakými okrajovými moři a oni stále se nemohou dohodnout a tudíž ještě oficiálně vlastně ten oceán neplatí. Jo, protože když si otevřeme třetí vydání, které nebylo zrušeno, protože čtvrté ještě není, tak tam jaksi ten Jižní oceán prostě není. A tudíž jeho používání je takové trošičku sporné. Navíc v podstatě pro to jeho zavedení se vyslovilo pouze nějakých 28 států a navíc je velmi sporná jeho hranice. Jeho jižní hranice je jasná, to je samozřejmě poloha pevniny Antarktis, Antarktidy a problém je s tou severní hranicí. No a právě tady to kritérium, že leží mezi pevninami, je u toho Jižního oceánu jaksi porušeno.
0: A není to přeci jen trochu umělá snaha vytvářet Jižní oceán, který by svou plochou ukrojil z oceánů Atlantického, Indického i Tichého?
1: Správná otázka. Jaké jsou argumenty zastánců Jižního oceánu?
5: Ty argumenty jsou v zásadě asi takové, že ten oceán má nějaký vlastní proudový koloběh. Je tam ten největší oceánský proud, západní příhon, který vzniká v důsledku západních větrů, které převládají tady v té oblasti. A tím, že země v těchto zeměpisných šířkách není přerušena žádnou pevninou na té jižní polokouli, tak jako je to na polokouli severní, že jo, kontinentem Amerika, respektive Eurázie, tak tam ten západní příhon je cirkumpolární, proudí kolem dokola země a v podstatě uzavírá ty vody antarktické od těch vod ostatních, jaksi severněji ležících. Jo, takže je tam třeba vytvořena docela zajímavá teplotní bariéra, kdy vlastně ty teplejší severnější vody směrem blíže k rovníku se nemohou jaksi promíchat s těmi chladnými antarktickými vodami, které jsou tam uzavřeny díky tomu západnímu příhonu. A dochází tam k takzvané konvergenci, kdy ty chladné antarktické vody se zanořují pod ty vody teplé, severněji ležící, říká se tomu zóna konvergence. A to si já osobně myslím, že by byla asi nejsprávnější hranice pro vymezení tohoto oceánu, protože tam je třeba poměrně zásadní rozdíl v teplotách mezi těmi teplejšími a chladnějšími vodami, hovoří se až o 5 stupních Celsia rozdílu. No a s tím samozřejmě souvisí i rozdílné podmínky jaksi pro život a pro oživení těch dvou rozdílných oceánských mas.
0: Tohle vypadá jako nejsprávnější, nejlogičtější a selským rozumem zdůvodnitelná hranice Jižního oceánu.
1: Já souhlasím. I Miroslav Šobra by tu hranici dal tam. Jenomže ku podivu o severní hranici se vedou velké spory.
5: Ta komise uznala nebo vytvořila hranici na 60. stupni. Dříve byla ta hranice z toho roku 1845, co jste zmiňoval, tak byla na 67,5. stupni jižní zeměpisné šířky. A právě teď teda se shodli na tom 60. stupni. Ale třeba Velká Británie, ta uznává až 55. stupeň jižní zeměpisné šířky. Někde jsou zase ještě až k nějakému 35., že by někdo to raději posunul. Třeba Austrálie, ta už má Jižní oceán, když se podíváte na nějaký australský atlas, tak ten Jižní oceán, všechno, co je na jih od jižního pobřeží Austrálie, je pro ně Jižní oceán. Tu mapu jsem přímo i viděl, takže opravdu to tak je.
1: Skoro to vypadá, že si každý může hranici dát kam chce.
0: To je tím, že není uznána oficiálně a zanesena v mapě. Ostatně jako samotný oceán.
1: A co na Jižní oceán říkají suchozemské české instituce?
5: My v České republice, já jsem kontaktoval s dotazem, proč jaksi ten Jižní oceán ještě není zaveden, tak jsem kontaktoval dvě takové instituce, které jsem považoval za zásadní. Jednak jsem se ptal České názvoslovné komise, jejího předsedy, jak oni se k tomu staví. A On mi odpověděl, že to je velice jednoduché. Pakliže ten oceán ještě nebyl jaksi uznán, tak ho ani česká názvoslovná komise neuznává. Tudíž prostě se neuznávají tento pojem zatím. A úplně stejně je na tom kartografie, když jsem se o tom bavil s zástupcem ředitele a ten říkal, ukažte nám hranici, řekněte nám, že opravdu ano, existuje, to znamená, že také čekají na to čtvrté vydání toho atlasu moří a oceánu a my ho tam zakreslíme. Jo? A teď navíc ještě to trošičku, to, co jsem říkal já, že já bych teda tu hranici položil na tu zónu té konvergence, tak ta je pohyblivá. V průběhu roku a možná i v průběhu času samozřejmě nepůjde přesně vymezit do té mapy, bude se trošičku jako od sebe lišit. Takže to až by se řeklo těm kartografům, tak oni, co oni tam pak jako zakreslí, že jo? Jak tu hranici položí? Když se řekne 60. stupeň, tak je to jasné, tak se na 60. rovnoběžce, že jo, udělá hranice, spočítá se plocha, ta už je spočítaná dneska na 20 milionů kilometrů čtverečních, byl by to teda čtvrtý největší oceán, menší by byl už jenom teda severní ledový. Ale ta zóna té konvergence, ta jaksi přesněji tak to vymezit nejde. Takže na to právě ty kartografové taky jaksi mi upozorňovali, že v tom taky vidí jako problém. Samozřejmě pak, když se to vymezí i třeba tím 55. stupněm nebo tím 60., tak to zobrazení v té mapě je potom velice jednoduché už.
0: No, když shrnu, co říkal Miroslav Šobra. Na Zemi máme pátý oceán, omývá břehy Antarktidy a je čtvrtý největší.
1: Akorát není uznán zcela oficiálně, nikdo neví, kde má hranici a můžeme pochybovat o jeho jménu.
0: Pěkný nepořádek.
1: Naštěstí tomu oceánu je to fuk. Voda tam je, proudí jak proudí a jak si ji lidé zaškatulkují, na ní nemá vůbec žádný vliv.

0: Elixír mládí. Kdo by ho nechtěl?
1: Třeba děti? Nebo všichni mladí lidé do, já nevím, do 25 let?
0: No tak elixír života, tam nebudou spory. Ono to bylo v podstatě totéž.
1: Zkrátka, tekutina, která vyléčí všechny nemoci, člověk se uzdraví nebo dokonce omládne.
0: Dnes na ní pohlížíme s úsměvem, jenomže v dobách alchymistů to byl jeden z hlavních cílů.
1: Jak to tehdy bylo? To se dozvíme od naší spolupracovnice Nadi Revilákové a historika alchymie a chemie profesora Vladimíra Karpenka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

0: Zázrak.
1: Jaký pak zázrak? To udělal asi můj elixír mládí.
0: A co jste do něho dal?
1: Já jenom vím, že jsem tam asi nedal to, co jsem tam měl dát.
0: A co jste tam měl dát?
1: To jsem právě zapomněl.
0: A co jste tam dal?
1: To právě nevím.
2: Najít recept na elixír mládí bylo jedním z výrazných motivů filmu Císařův pekař a Pekařův císař. A hledání zázračného nápoje, který vám vrátí mladá léta, přinese nesmrtelnost či vyléčí veškeré neduhy, bylo jedním z hlavních cílů alchymistů i ve skutečnosti. Hned po objevení receptu na výrobu zlata. Aby toho vymýšlení nebylo moc najednou, tak právě tekuté, poživatelné zlato mělo údajně nesmrtelnost vyvolávat. Profesor Vladimír Karpenko vysvětluje, čím zlato získalo svou magickou moc.
3: Zlato, když bylo poznáno jako kov a bylo zpracováváno, tak se ukázalo, že je to kov, který nepodléhá žádným způsobem korozi, nemění se, zahříváno, taveno, ponecháno na vzduchu, nic prostě zůstává stále třpitivým krásným zlatem. A jako nesmrtelný kov byla na snadě myšlenka spojovat to také nějakým způsobem s lidským životem, že by mohlo ten lidský život přinejmenším prodloužit, ne-li učinit nesmrtelným.
2: Jenže k tomu, aby se nějak projevily zázračné účinky, nestačí jen polknout nějaký ten zlatý valoun. Bylo potřeba nejdřív zlato dostat do tekuté podoby a v tom byl problém.
3: Po dlouhou dobu to bylo naprosto nemožné. To bylo právě důvodem, proč se zlato stalo nesmrtelným kovem, protože ty ostatní kovy se daly převést nějakým způsobem na sloučeniny více či méně snadno, když to zlato odolávalo, takže ta nesmrtelnost zlata tvrdošíně přežívala po celá staletí, až se podařilo kolem roku 1300 připravit konečně rozpouštědlo, které opravdu zlato rozpouští, což je lučavka královská, směs kyseliny dusičné a chlorovodíkové.
2: Zlato se tedy konečně podařilo rozpustit, takže dlouho hledaný zázračný nápoj Aurum Potabile, neboli poživatelné zlato, byl na dosah. Jenže to mělo ještě drobný háček. Aby se tekuté zlato dalo skutečně pít bez okamžitých smrtelných následků, bylo nutné s ním ještě dále pracovat.
3: Tady je potřeba si připomenout, že tady se rozpouští v lučavce královské, to je směs dvou silných kyselin, takže v této podobě, když bylo rozpuštěné, tak podávat ho bylo přinejmenším tedy napováženou. Jeden z klasických postupů byl, že se přidal k tomuto roztoku vinný kámen, hydrogen vinan draselný, kterým se to zlato vysráželo a tato sraženina se pak rozpouštila kyselinou vinou. Vzniknul roztok skutečně, který se podával a hovořilo se o tom, že to má blahodárný účinek na lidský organismus jaksi celkově.
2: Dá se tedy říci, že jedním z vynálezů alchymistů bylo placebo. Věř, že to funguje a víra tvá tě uzdraví, pokud to ovšem přežiješ. Kromě přísad vyloženě životu nebezpečných, byly i takové, které nebylo právě jednoduché získat.
3: Velmi oblíbený preparát to bylo mumio, přičemž v některých pramenech najdeme, že to je opravdu tedy prášek z mumií. Někde se píše opatrněji, prostě že se dováží z exotických krajin a že to byla ve skutečnosti směs pryskyřic. V každém případě nikdo nevěděl dobře, co to je. Bylo to nesmírně vzácné, nesmírně drahé a všichni věří, že to má zázračné účinky.
2: A pak to byla ještě další oblíbená přísada. O jejíž účincích se na rozdíl od těch předchozích nedalo pochybovat.
3: Naprosto mimořádné jaksi oblibě a mimořádnému zájmu se těšil samozřejmě spiritus víny neboli alkohol. Protože pokud dotyčnému neuškodili ty všechny ostatní ingredience, tak ten alkohol působil v dávkách nepříliš vysokých, alespoň tak, že se dostavili jaksi příjemné pocity, které většinou známe.
2: Prodloužit život nebo vyléčit každou nemoc univerzálním lékem. Přiznejme si, komu by se taková představa nelíbila. Leckoho by však mohlo napadnout, že se alchymisté snažili fušovat do řemesla samotnému Pánu Bohu. A to se jim ve středověku nebo počínajícím novověku mohlo pěkně vymstít.
3: Skutečně se dostávali doslova na ostří nože do potenciálního konfliktu s náboženským dogmatem, protože podle křesťanských představ tedy Bůh byl určující bytostí, která rozhoduje o zrození člověka, o jeho životě a samozřejmě také o jeho smrti.
2: To by však nebyli alchymisté, aby se jim nepodařilo z tohoto absolutně nespochybnitelného faktu nějak vyklouznout.
3: alchymie podle dogmatu alchymického byla darem božím. A tím se podařilo otupit hrany tohoto sporu, protože jestliže někdo byl vyvolen Bohem, tak zřejmě tedy Bůh souhlasil s tím, že tento člověk může se pokusit vyrobit preparát, který by léčil úplně všechny nemoci.
4: Obzvlášť populární byla vidina zázračného léku a nápoje nesmrtelnosti v Číně.
5: Ano, čínští alchymisté dokonce při vývoji tohoto elixíru vynalezli střelný prach. V čínštině je nazýván doslova lék, který hoří.
4: O vynálezu střelného prachu si povíme s profesorem Vladimírem Karpenkem a Naďou Revilákovou za týden.
5: Ano, za týden při dalším Meteoru. Těšíme se na vás, naši posluchači. Kateřina Březinová
4: i autor Meteoru Petr Sobotka.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Hezký den, přátelé, jsem potěšen, že vás mohu opět po týdnu pozdravit na začátku nejenom týdne, ale i dnešních vlídných tónů, tedy pásma instrumentálek pro vaše uši, ale i pro vaši duši. Frankie Carl, narozený jako Francis Nuncio Carlone, byl onehdy oblíbený americký pianista, kapelník i skladatel. Tento rodák z Providence na Rhode Islandu zažil coby instrumentalista nejlepší časy ve 40. a 50. letech minulého století, kdy se mu přezdívalo čaroděj kláves. Ale přes všechny úspěšné nahrávky a koncerty nabyl proslulosti především jako skladatel, když se na sklonku 30. let jeho Sunrise Serenade, tedy Serenáda slunečního svitu, stala mohutným šlágrem. Jako první natočil orchestr Glenna Graye, ale nesmrtelnou se stala tato melodie zásluhou orchestru Glenna Millera. Muzikantské začátky Frankieho Carla však snadné nebyly. Jeho otec byl nemajetný dělník a tak si nemohl dovolit opatřit pro syna ani levné piano. Frankieho vášeň pro tento nástroj však byla velká a tak jeho strýc, původně barový pianista jménem Nicholas Colangelo, mu vytvořil jakousi napodobeninu kláves, aby mohl cvičit, než pro něj našel v rohu jedné tančírny polorozpadlé piano, které mu pak pomohlo opravit do uspokojivé formy. Jinak strýc byl pro Frankieho důležitou osobou i v tom, že synovce docela záhy angažoval ve svém tanečním bandu, který vyhrával v oblasti Rhode Islandu. Frankie Carl si rychle vybudoval jako pianista velmi dobrou reputaci a spolupracoval s později slavnými zpěváky taktéž italského původu Deanem Martinem a Jerrym Whalem. Ve svých 32 letech sestavil svůj první orchestr a na plakátech byl v reklamní nadsázce uveden jako největší americký pianista. V tomto punktu vyprávění o Frankiem Carlovi přerušíme a přehráme vám pár snímků, které natočil se svým orchestrem mnohem později. Nejprve to bude skladba oslavující skotské jezero Loch Lomond, kterou můžete znát s textem Ivo Fischera a v podání Valdemara Matušky. A Jiří Kasal vám přeje klidný poslech.

Půvabná Shannonova irská ukolébavka Tu Ra Lu Ra Ra, kterou proslavil Bing Crosby, zazněla v něžném uchopení orchestrem, v jeho čele stál pianista Frankie Carl. Ta uzavřela blok ukázek z alba, které bylo jakousi hudební cestou okolo světa. Však se taky jmenuje Around the World, tedy okolo světa. Frankie Carl ji natočil před více než 60 roky. Zejména z ekonomických důvodů musel Carl s příchodem 60. let svůj band rozpustit a věnoval se dráze solového pianisty, který si po dobu takřka 30 let udržel své četné věrné fanoušky. A Frankie Carl byl opravdu prvotřídní pianista, čehož důkazem může být i jeho interpretace Tales from the Vienna Woods, tedy povídek z vídeňského lesa, slavného valčíku Johanna Strause mladšího, který, jak známo, volně inspiroval k literárnímu zpracování Edna von Horvátha.

The Wooden Soldier and the China Doll, dřevěný vojáček a čínská panenka. To byla příjemná skladbička autorů Jonese a Newmana, která uvádí monotematické album pianisty Frankieho Carla a jeho orchestru z roku 1959 nazvané Beautiful Dolls a složené ze songů o panenkách a s panenkami v názvu. A jedna taková z papíru, Paper Doll, bude finální hudební položkou dnešních vlídných tónů a malého portrétu mistra piana a kapelníka Frankieho Carla, neboli Francesca Nuncia Carloneho, který se dožil vysokého věku 97 let a zemřel v březnu roku 2001. Jiří Kasel vám, přátelé, děkuje za projevy přízně a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře mnoho lásky a radosti.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
2: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu, jako tvoje jméno, Kristýnko. Stejnou barvu, jako mívá oliva, mají tvoje.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si povídá se ženami, které mají duši.

0: Poprvé v historii tohoto pořadu není hostem Jaromíra Ostrého žena, tedy jedna, ale hned dvě. Pravda, jsou od sebe téměř k nerozeznání, mimochodem jednobuněčná dvojčata, a dělí je od sebe 2,5 minuty. Hana a Jiřina Machatovi, slavné moderní gymnastky a také baletky, dnes Hana Bubníková a Jiřina Langová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak
1: dobrý
0: se
1: den.
0: Máte, sestry?
1: Děkujem za pozvání. Já myslím, že tak, jak
2: mohlo by být hůř, ale je dobře.
0: Je pravda, že jste se vlastně původně jmenovali Machátovi s dlouhým A?
1: Ano, tatínek byl Oldřich Machát, ale nějakým způsobem jsme Machatovi.
0: Tak se to krátilo, až se to zkrátilo.
2: Ano, úplně. My ani nevíme od kdy.
0: Tatínek byl slavný brankář SK Židenice.
2: Ano,
0: to na vás nějaký vliv?
2: Ano, říkali mu Culín.
0: Culín?
2: Ano.
0: A proč pak?
2: Nevím, že vždycky, když šel na něho míč a on to chytl, tak vlastně se skoulil a udělal třeba kotoul, anebo se zhoupl, tak mu říkali Culín. Maminka byla na něho hrozně hrdá. Vždycky, když byla tenkrát na hřišti se dívat a kamarádka jí říká, podívej se, ten brankář, to je hezký pán. Ne, tenkrát řekl, to je hezký chlap a říkají mu Culín.
0: Měl to na vás nějaký vliv, to, že táta sportoval hodně a maminka vlastně taky, že jo?
1: Maminka chodila do Sokola Židenice, jako gymnastiku prováděli, ale to tehdy bylo propojené s atletikou, takže tohle, ale já myslím, že i docela ano, že mamka nás vodila potom do Sokola, samozřejmě, my jsme tedy vlastně jako válečné děti, bohužel, máme vzpomínky i na to, ale tatínek...
2: Chodili jsme do té gymnastiky takovej od Jarky Slezákové.
1: No a tatínek nás...
2: No a vystupovali jsme, ale spíš se k tomu inklinovala maminka, chtěla z nás mít baletky, chtěla, aby jsme hráli na klavír a uměli plavat, protože ona neuměla plavat.
0: No jo, ale tak hrát, být baletky a vedle toho fotbal, to je trošku rozdíl, ne?
1: No tak tehdy jsme nechtěli být baletky.
0: Jo.
1: Tehdy to nebylo jako náš takový cíl životní, to až potom pokračovalo.
2: Protože my jsme v podstatě plavali potom a pak jsme skákali do vody a pak teprve vznikla moderní gymnastika, čili my už jsme vlastně byli slečny. Kolik nám bylo 14? Dokonce aj, že? Takže to už je na moderní gymnastiku poměrně postarší věk.
0: Mm-hmm. Dámy, na první pohled jste úplně stejné. V čem jste jiné, Hana?
1: Já myslím, že přece jenom nějaká povahový rys je jiný.
0: Třeba?
2: No, Hana byla šťastnější v tomto směru. Vždycky uměla, mluví Jiřina, jo, samozřejmě. Hana jako vždycky lépe kresila, já jsem jí doháněla. Pak teda byla lepší v moderní gymnastice, k tomu třeba ještě přejdeme. A já jsem ji doháněla, jo. Mm. Ale já jsem zase byla lepší ve skocích do vody.
0: Tak jste byla o ty 2,5 minuty mladší, že?
2: Ano, ano.
0: To si vám to skákalo.
2: Ano, ano.
1: Já jsem se vydbala.

0: Stříbrný vítr, sestry Machatovy přišly do studia za Jaromírem Ostrým. Kde se objevil ten balet? Už jste to naznačili, že maminka chtěla, abyste hráli na klavír, taky tančili, čili maminka byla ten estet.
1: Tak v baletu byl tady hlavně známý Ivo Váňa Psota. Znalo celé Brno, vědělo, že teda jako balet povznáší tady, že dostává úroveň mezinárodní. Vlastně tady jsme šli. No, až do divadla jak jsme vycházeli.
2: To bylo z pohádky do pohádky.
1: Ano, na balet. A jak jsme vycházeli, šli jsme trošku později, maminka nám ukazovala, jak to vypadá, jako i foaje a tady tyhle věci, které jako divák obdivuje tady v Brně, samozřejmě to je Mahajnová činohra, tehdy budova. No a šel takový jako pán.
0: Jak vypadal?
1: On byl malý,
2: menší a
1: černý.
2: Tu krásu moc nepobral asi,
1: to neříkej. No, z obrázku je známo, že byl takový jako tmavší, černý.
0: A
2: byl mohem, bylo to na něj vidět.
1: A já si pamatuju, že to bylo jako ty mezi dveře. A on se jako zastavil a díval se na nás.
0: A co jste měli na sobě tehdy?
2: To nevíme, ale my jsme chodili stejně oblečený. Tím pádem my jsme byli hodně nápadní. A on teda, jak se zastavil, pokračuj. Já jsem tě přerušila teďka.
1: Ale to nevadí. Tak jako říkal, to jsou hezké holčičky. A maminka říká, jestli bychom mohli, já samozřejmě doslovně to teď už nevím, jestli bychom mohli vyjít k němu do baletní školy. Mm-hmm. A on říká, no samozřejmě, ale pak se zjistilo, že teda ten obnos by nebyl jako...
0: Pro
2: byl
0: vás.
2: Hodně drahý, vysoko, byl hodně byl, jako,
1: ale kolik nevímeš.
0: Tak byl už. To profesionál, že?
1: Ano, samozřejmě, no a tak jsme potom nechodili a mamka nás potom dala teda do té skupiny rytmické, tam v těch Sokol Židenice tam byla taková skupina, no a tím pádem jsme začali vystupovat na jevišti.
2: A my jsme vždycky měli poslední číslo, protože jsme byli dvě a asi jsme byli nejlepší, já nevím. A dokonce jsme to i opakovali, pamatuješ?
1: No a pak, nebo jsme se taky učili stepovat. Tehdy to byla velká móda, pak samozřejmě ta móda zanikla, že
2: teprve... A to vím, že jsme měli partnera nějakého vysokého pána, ježiš, teď už nevím, jak se jmenuje.
1: Inženýr nějaký.
2: A on nás naučil stepovat a my jsme s ním stepovali. On byl jako šašek a my dvě jsme byli takový jako k němu a to vím, že jsme opakovali. Že? Pak píseň lásky jsme opakovali a takový, to bylo vždycky takové židenická akademie.
0: Tak jste byli malé hvězdy už tehdy.
2: Dá se říct.
1: Zvykali jsme si.
0: Čím jste byli vlastně nejlepší, že vás všude dávali na závěr, kdy se dávají největší hvězdy, chodí na závěr vystoupení? Čím jste byli lepší než ty ostatní děti?
1: Já si myslím, že jsme měli stejný pohyb. I výraz jako v obličeji.
2: Ne, takže jsme byli stejný, měli jsme opravdu stejný pohyb a mám pocit, že jsme něco museli umět, ne? V podstatě jsme byli takový vláční.
1: Plastický pohyb se tomu říká.
0: Měli jste se rádi jako sestry?
1: Já myslím, že jo, my jsme spolu žili hodně dlouho, nebyli jsme, až teprve v 25 jsme se vdávali, no a takže v divadle jsme byli spolu.
2: Nebyli jsme se, že?
0: To je co říct.
2: Ano.

0: Stříbrný vítr Jaromír Ostrý si pozval sestry Machatovy, slavné moderní gymnastky a také samozřejmě baletky. Já když jsem přišel do rozhlasu, tak v kanceláři, kde jsem trávil každý den těch 8 hodin jako asistent režie, byl na zdi obraz Eduarda Miléna baletky. To mě vlastně provázelo celý život a teprve teď se dozvídám, že vlastně vy jste seděli modelem tomuto slavnému malíři. Jak k tomu přišlo?
1: No, vlastně mistr Milén přišel na konzervatoř a ptal se jako na oddělení baletu, jestli by některá jako z konzervatoře dívka nechtěla mu stát modelem, že by měl zájem se přiblížit jako k tomu, že by nemaloval kytice, podle kterých je známý, a Brno, že on je velmi známý přes kresby Brna, takže by chtěl zkusit toto. Tak samozřejmě žádná dívka z našeho ročníku se nepřihlásila. No a my jsme byli zvyklí, že někdo nás požádala, že jsme tedy jak kluci.
0: Tak hned zvedli ruku.
2: Ano, nejvyšší jsme mu vstříc.
1: Ano, samozřejmě. Byli jsme u něho v ateliéru a skutečně jsme to my na tom obraze, který tedy jako podle nás vytvořil. No a pak jsme se s ním znali jako tak jako na dálku, dokonce i s tou paní třeba jsme telefonovali. No a skutečně i když jsme se vdávali, tak jsme dostali od něho nějakou reprodukci, ale teda jako kopii. No a byl velmi příjemný pán.
0: Ono se to řekne sedět modelem, ale to pro mladou holku musí být docela nuda, ne?
1: O tak ono, ani ne.
2: Nám to tak nevadí.
1: Ne.
0: Když jste vydrželi sedět
2: prostě bez kluči. Ano, on byl velice příjemný pán.
1: A byli jsme překvapeni, když potom měl tady výstavu v Brně, že teda jako, samozřejmě jsme na sebe nebyli zase podobné, že jo, ale byli jsme překvapeni, že ten obraz skutečně vystihuje to, co by vlastně měl vystihovat jako taneční.
2: Tanečníci.

0: sestry Machatovy, Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý. Co mě úplně fascinuje, vy jste se vdali ve stejný den, ve stejný rok, a každá jste si vzala teda pochopitelně jiného muže, že jo?
1: Ano.
0: Tak pojďme na to.
1: Tak. My jsme chodili spolu pořád, že? Mm-hmm. Její Hanin první manžel vlastně na konzervatoři na plese se seznámili. Mm-hmm. Byl houslista, proto taky Aha. jako byl na tom plese jako konzervatoře.
0: A tam hrál?
1: Ne.
0: Tančil jsme.
1: Tančil, ale zásadně tančil jenom se sestrou. Já jsem měla jinou lásku, ale s kterou jsem se samozřejmě rozešla a se svým mužem jsem se seznámila na vystoupení, kdy jsme vždycky vystupovali u horníkům nebo na nějaké estrádě.
2: Jo. Orchestr Knirše.
1: A to byl, ano, orchestr Knirše, on s ním kamarádil, no a tak jsme se seznámili. A pak jsem se si ho samozřejmě vzala.
2: Jsme samozřejmě tančili různé rock'n'rolly a podobně. Nejenom jako nějaký baletní
1: krasíky. Že bychom tam po špičkách utíkali. To ne.
2: To by na estrádě neuspělo.
0: Ale jak přišlo k tomu, že jste se vdávali ve stejný den?
2: Tak já jsem, přiznám se, že jsme nějak se domlouvali, aby byla společná svatba z důvodu i toho, aby rodiče neměli starosti.
0: Ekonomicky.
2: Okolem organizace a podobně.
1: A ty jsi už potom chodila déle s tím Lubošem, než já se svým mužem, no a tak jsme se tak jako domluvili na termín, že budeme mít spolu.
2: Zhodou okolností to bylo v roce 65.
1: A 2. září, kdy se otvíralo...
2: 3.
1: 3.
2: září, kdy se otvíralo nové divadlo tady. Nynější tedy
0: Janáčková
2: opera.
0: Jaká to byla svatba, dámy?
1: No, poněkud velká, ta poměry. No, samozřejmě.
2: Docela byl zájem, byli jsme dokonce i v televizních novinách.
1: Tenkrát to bylo trošku uvolněnější, tady ty televizní reportéři dávali, pak už to teda zase v době totality skončilo, ale tenkrát trošku...
2: Se hodně natáčelo v televizi.
0: A vy jste vlastně v té době už byli hvězdy, že jo?
1: Ano.
0: Jak se to projevovalo na ulici?
1: Ale
0: třeba?
1: ještě nebyla hvězda na tom, na mistrovství světa, to teprve bylo po svatbě.
2: Potom na ulici poznávali nás, dokonce i teď se nám stane, samozřejmě starší nějaká dáma nám řekne, prosím vás, nezlobte se, já se vás ptám, jste ta a ta, takže já řeknu, ano jsem a děkuji, že jste...
1: My jsme na vás se chodili dívat, vy jste měli projev, že jste to chtěli ukázat divákům, že to ne, že jste netancovali pro sebe jenom. A tak jsme měli tak z toho radost. No. Tam bylo totiž otázka ta, že když jsme dělali moderní gymnastiku, tak jsme museli cvičit každá za sebe.
0: Jo.
1: A když jsme byli v divadle, tak jsme většinou měli taneční příležitosti spolu. Což bylo třeba v Labutím jezeře v prvním jednání s tím partnerem, když jsme byli přátelé toho prince, pak jsme dělali padekatr.
2: Nejvíc jsme se vyžili, když jsme tančili sestry z Popelky.
1: To bylo bez.
0: A vaše nejoblíbenější role nebo největší role v baletu?
2: No, Jiřa byla solistka docela velké příležitosti. To byl Abraxas, tehdy to zde přivezli z Lipska jako choreografka.
1: A to bylo jako Fausta Markéta a já jsem v podstatě nebyla, já jsem v podstatě byla zlá a toho Fausta jsem pak zničila.
0: Vy jste taky měli velké štěstí, že jste byli u vzniku brněnské televize.
1: Aha.
0: Kdy to bylo? Vzpomenete si ještě na to? Jak to vlastně vypadalo všechno?
2: Budu mluvit já. Jiřa s partnerem, s panem Kociánem.
1: Ano.
2: Tak byli vybrány jako choreografka, jim udělala číslo na první vysílání brněnské televize. Bylo to vlastně situované v době, kdy divadlo jako balet byl v Litomyšli na velkým smetanovým litomyšlským
0: festivalu.
2: No a já jsem s kolegyní, protože jsem věděla, že bude první vysílání, tak jsem s kolegyní chodila po Litomyšli a hledala jsem, kde má někdo anténu televizní, tehdy to nebylo zase, že by to měli všichni, tak jsme zazvonili u jedné paní a říkali jsme, prosím vás, my bychom se chtěli podívat a tak dále. Znači jsme se posadili, prošlo vysílání, já jsem prozradila, že to zrovna tančí moje sestra.
0: To nebylo poznat na první pohled?
2: ne, určitě ne. A znači jsme teda poděkovali a odešli.
1: A to bylo přímý vysílání. Mm-hmm. A tak to bylo docela, ty přímý vysílání byly trošku takové jako...
0: Nervozita?
1: Tak vás to trochu jako šimralo, ale tím, že jsme byli už zvyklé vystupovat a závodit, tak to zase tolik nevadilo.
0: Jo? Ale atmosféra musela být nervózní, že to bylo úplně první vysílání.
1: Víte, to má takovou krásnou zvláštní atmosféru. My jsme několikrát pak vystupovali ještě v televizi. Dokonce tenkrát
2: tam byl. Jak jsi jela na té motorce, neuměla má řidičský průkaz.
1: My jsme měli vystupování s tehdejším šéfem baletu Ogounem. A my jsme...
2: Měl to veletrhy.
1: Ano, většinou vždycky v dobách veletrhu. A teď jako jedna sedněte na motorku a sjedete tady z té osmičky, to byla taková jako osmička, to nebyla osmička, pardon, z té zatáčky směrem dolů. Tak já jsem jako... Já jsem si na to suverénně sedla a tak jako... A říkám, pozor, já neumím řídit. Načež jsem samozřejmě, jsme to sjeli, kameraman, který stál pod tou zatáčkou, tak se mírně se odklonil, kdyby náhodou, ale všechno jsem zvládla, bylo to výborný.
0: Mimochodem, ještě se vrátím k tomu prvnímu vysílání brněnské televize. Je pravda, že jste tančili na píseň Sedmi krásky nad Brnem?
1: Ano, přesně, ano, Sedmi krásky nad Brnem. Já si to v podstatě moc nepamatuju.
2: Bylo to takové jako společenské.
1: Bylo to spíš tak jako, mám pocit, že to bylo braný ze zdálí, takže to nebylo tak jako a na malé místnosti, malém úseku, takže to nebylo tak, jak když se rozletíte na jevišti, nebo když používáte diagonálu nebo něco takového. Takže v podstatě to bylo takové tancování na místě, spíš rukama a jako k partnerovi přiklonit, odklonit.
0: Tak si zahrajeme tu písničku a třeba se vám leco vybaví.
1: A, výborně.

dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klu...

0: dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Pojďme k té moderní gymnastice. Jako baletky jste se rozhodli, že budete taky sportovat, i když ta moderní gymnastika s baletem aspoň tehdy měla hodně společného, má možná dosud. Úplně se přiznám, že se v tom sportu neorientuju. Která z vás byla lepší, dámy?
3: Na střídání. Pardon, napřed byla lepší Jiřina, to jsem já, protože jsem tenkrát vyhrála, nebývalo to mistrovství, se to nejmenovalo, byl to přebor republiky, bylo to v roce 59. Dokonce, když chodí ten československý týdeník, teďka na dvojce, teď je propagace České televize, že?
4: 50 roků zpět,
3: tak z roku 59 dokonce ten šot byl celá moje sestava se závojem, kdy jsem to prostě vyhrála, kde o tom mluví, jakože mladíčka ta.
2: Jo.
3: No a tak to jsem vyhrála já, no a později už to zase se pozor překlenulo a byla to sestra tady.
4: Ale ty jsi neodpověděla na otázku, jak vznikla ta moderní, bo jak jsme se k tomu dostali. My jsme se dostali, protože jak ta bývala naše jako pedagožka, co jsme k ní chodili jako malé holky, tak to v podstatě oni připravovali díky teda tehdy Sovětskému svazu, to se školilo. Jo. Dokonce jsme loni měli 62. výročí vzniku moderní gymnastiky, ale jako vzniku. A teprve později se začalo závodit a my jsme vlastně skoro jediní, které pracujeme dodnes v tom oboru, jako, sportu. A byli jsme jako první závodnice. Tehdy jsme byli jako dorostenky, to byly dorostenky a ženy.
2: No a která z těch disciplín, pokud vím, tak tam je obruč, míč. Něčím se mává, míč, taky
3: stuhán, švihadlo a kužel.
2: Co byl největší oříšek tak pro vás?
4: Dneska nemám ráda kužele.
3: Já taky.
4: A naštěstí jsme neměli, jenom úplně první závod krajský byl s kuželama a fotky od tam jsou, jak se mračíme.
3: Ne, tak bylo to samozřejmě mnohem jednodušší než teď. Úplně to se nedá srovnat.
4: Jako značení, pozor.
3: No a propagovalo se to hodně, proto jsme byli poměrně známí, obzvlášť tady v Jihomoravském kraji, tenkrát brněnským v Brně, protože to byl, stavili to jako, že to je jediný sport proti mužům, kde nemohou být muži. Mm-hmm, jo? Mm-hmm. Že muži, že mají fotbal, hokej, tenkrát děvčata to nedělali, jako nezávodnili. Nebo...
2: I když představit si chlapa se stuhou.
3: A tak to bylo
4: groteska.
3: Groteska na akademii. Ano,
4: já bych ještě chtěla doplnit, že vlastně v té moderní gymnastice velký rozvod dostala práce s náčiním a kvalita toho náčiní a kvalita úboru a tak dále, ale ta práce vlastně pod tím náčiním je stále stejná a ba naopak se vlastně z toho baletu velmi čerpá, takže my jako specialistky baletu, obě dvě, do toho hodně pracujeme, takže nejen třeba jsme měli úkoly v reprezentaci jako dříve, teď momentálně ne, ale v každém případě balet je základ teď. Ale zažili jsme situaci na mistrovství světa v Kodani, kdy za náma přišla naše trenérka, kterou jsme měli tehdy z Prahy, že nesmíme ukázat pátou pozici a něco z baletu, že by byla diskvalifikace. Takže i tam byl velký vývoj. Nedali se sovětky, ty to tam dali, bulharky a od té doby to teda jako je
3: jsou jako
4: nutné.
3: Vůči trend moderní gymnastiky.
4: No, ale aby jsme to přiblížili, je to hlavně v otáčkách, ve výdržích, i když ty rozsahy těch výdrží teďka jsou mnohem větší, že jo, než my jsme měli. No a v tomto hlavně a potom taková ta elegance a procházení přes ty pozice.
3: A já se vrátím ještě vteřinu, že my jsme měli tu přednost, že jsme měli základ toho baletu, tím jsme měli propracované nohy.
2: Ještě mě řekněte, dvě sestry, jednobuněčná dvojčata a soupeřky na závodech. Vy jste skutečně soupeřky, nebo jste si navzájem přáli úspěch?
4: No vlastně, jako v tom procesu jsme byli soupeřky. Mm-hmm. Vzájemně jsme si to přáli a vzájemně jsme mívávali trému. A za sebe ne, no, ale za tu druhou. Já se přiznám.
3: No, je pravda, že když třeba já jsem šla později než sestra, tak jsem šla, odešla do šatny, abych se na ní nedívala. Jo, kdyby to pokazila, aby se nerozhodila, jak se to říká jako ve slengu. Si tak nějak...
2: Nejslavnější závod každé z vás, ano.
4: Já jsem vlastně reprezentovala tehdy Československo 3x na mistrovství světa. Na prvním to bylo tak, že jsem byla celkově 4., na druhém jsem byla celkově 3. a v sestavách bez náčiní jsem byla 2., takže teda jsem získala jako medaile. No a na dalším jsme byli v Kodani a to jsem byla 6. No a fakt je, že když získáte tady tyhle věci, tak si kolikrát řeknete, ale teď jsem normální, nejsem něco tak navíc, že bych. A tím pádem jsem jednou takhle hovořila s Věrou Čáslavskou a takhle jsme si obě dvě kývali hlavu. Takže to je normální, nejsme tak, že bychom byli zlatí, tak ona byla zlatá, že jo.
2: Jiřinka?
3: No já jsem to měla trošku takové jako složitější tím, že zaprvé teda po tom prvním mistrovství jsem byla jako první, že jo, to byla velká sláva, ale potom později se, protože v Brně jsme byli jako nejlepší, Brno bylo nejlepší a pak se dostávala do popředí Praha. Mm-hmm. A tam samozřejmě veškeré dění bylo v Praze, tak se to událo tak, že nemůžeme obě dvě být první, druhá, že jo, což se stalo ale až později, později, když všichni reprezentantky odešli, tak zůstala Hana a já, takže já jsem byla 2. Mě dávali většině na 4. místo.
2: Aha, Bramborová.
3: Bramborová. Takže třeba na tom prvním mistrovství jsem byla 4., jeli 2 Pražačky. V Praze jsem, když bylo to 2., to jsem
4: mistrovství
3: světa, takže po všech těch takových těch závodech, než bylo mistrovství světa, tak jsem byla buď to 3. nebo 4. A tenkrát jsme měli po svatbě, já jsem byla těžce zamilovaná, řekla jsem, že dělat gymnastiku nebudu, většině 4. nebudu. Říkám to velice jednoduše. No, jenom, že po mistrovství světa obě dvě reprezentantky se toho vzdali, zůstala jenom Hana, bylo za týden mistrovství mezinárodním závody v Českých Budějovicích. Jiřo, nemohla by si závodit, tak jsem byla šla závodit a byla jsem 10. Tak jsem ta chvíli ještě zůstala v té gymnastice.
4: No a pak dál pokračovala, to už jsme potom byli
3: v té Kodani
4: mistrovství republiky a tak dále.
2: Jo.

0: Sestry Machatovi, Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý. Paní Hano, vy jste potom potkala nového muže, slavného muže, Vlastimila Bubníka, ale co vím, tak vlastně prvního viděla Jiřina, vaše sestra. Tak jak to bylo, Jiřino?
1: Byli jsme s manželem zbyla na nějaké estrádě,
2: ano,
1: kde se soutěžilo.
2: Se soutěžili židle. Znáte to, jako prostě ti slavné osoby prostě šli na jeviště, vždycky se přestalo hrát, jedna židle se odměla a tak dále. Na závěr zůstal pan Bubník tenkrát a já, Jiřina Langová. A on gentlemanský samozřejmě si nesedl, já jsem si sedla jako poslední a dostala jsem pítel dobrot. Tak to jsem byla já, pak už jsem...
0: A to už byl Gustav Bubník, byl Vlastimil Bubník, slavný hokejista a fotbalista?
1: Ano. Já potom, abych řekla pravdu, tak jako mě to říkala, že jo? My jsme ho znali i podle jména, ale osobně jsme ho neznali. My jsme ho vlastně prvně osobně poznali tady v rozhlase.
0: Tady přímo v budově brněnského rozhlasu?
1: Přímo v budově ve Vrátnici.
0: Tak to je hezké místo na seznamu.
1: Ano. S panem Vlastimilem Říčánkem, který zde byl velký hlasatel. A to byl jeho kamarád až potom v podstatě do smrti, že? A do toho skonu obou dvou. A bylo to proto, že to bylo po Innsbrucku, jako po olympiádě a divadlo si přálo s ním, jakoby, aby rozhovor, co na olympiádě, že tehdy získali bronzovou medaili. No a tak, protože my jsme znali takový jako kolem ze sportu lidi, tak tím pádem jsme byli vyzváni, abychom to zorganizovali.
0: Aha, a to setkání první bylo jaké? Kdy jste pochopila, že už teda se něco děje v srdci? Čím vás okouzlil Vlastimil Bubník?
1: Tak on byl velmi skromný člověk. Mm-hmm. Bohužel říkám byl, že? Byl velmi skromný člověk a měl hezký oči.
2: No ty jsi byla vždycky na ty hezký velký oči. Vždycky si se jí líbili velký oči.
0: Zároveň to byl velký sportovec, velká hvězda. No, a ta skromnost nebývá vždycky úplně vybavením těch velkých hvězd.
1: No, já potom, když jsem vlastně... Ne, on sám od sebe nikdy neříkal nějaké úspěchy nebo neúspěchy. On zkrátka, když jste se ho zeptal, tak to ano. A nejvíc jsem se během svého manželství s ním dozvěděla tehdy, když někdo byl na návštěvě a chtěl nějaké informace. Tak to jsem se nejvíc dozvěděla kolem hokeje, kolem fotbalu, kolem života takového jako člověka.
0: Na ledě a na hřišti byl vynikající, jaký byl doma?
1: To je zajímavá otázka, to se mě ještě nikdo neptal. On byl takový jako velmi příjemný v tom, že jako on věděl, že já mám svoji profesi, tak on se jako nerozčiloval, nepletl se mě do toho a já jsem pomalu odcházela vždycky a řekla jsem, přijdu tehdy a tehdy. No a nenadával.
0: Máte dceru Hanku? Ano. Je víc tatínek nebo maminka?
1: A tak já si myslím, že je to trochu směska. A jako směska. Tady ty schopnosti, no vlastně i vizuálně, že jo? Protože má po něm oči. No.
2: Ne, já mám tak pocit, že se víc přiklání k vlastníkovi, že je taková jako...
1: A tak samozřejmě má, tak jak všichni říkají, nadaný. Že sport byl velmi sportovně nadaný. Já jsem kolikrát viděla třeba jezdit na kole a hrát table tenis a volejbal a to.
0: Šlo jako, mu všechno, na co sáhl prostě.
2: Jak to píší noviny, tak to je pravda.
1: Tak je to pravda, není to nadsázka.
2: A to mám pocit, že Hanka...
1: A Hanka si myslím, že to vyloženě podědila, protože když studovala na fakultě sportovních studií, tak protože tak jako jsme se tak všichni jakoby neznali, to nebyla protekce, to ne, ale že mě řekli, prosím vás, ta vaše Hanka, na co šáhne, to zvládá, to umí.
0: Mimochodem, když se podíváte na dnešní sport, je něco, co vám vadí na něm? Je dneska tak hodně mediálně a ekonomicky někde úplně jinde než za vašich časů?
2: No, dřív to bylo všechno amatérsky. Nevím, jak to bylo ve fotbale a v hokeji, to se tenkrát vlastně nikdy nezveřejňovalo až teď. My jsme to
1: jako
2: dělali...
1: Jako výdělky, myslíš?
2: Myslím teď
1: to
2: o peníze.
1: Říct.
2: Jako peníze.
1: Vlastník Rudá hvězda, když prohráli zápas, nedostali nula. A když byla remize, 160 dostali, když vyhráli, ale oni byli jakoby zaměstnanci. Jo?
0: Prosím vás, ne 160 tisíc, ale 160 korun.
2: No a my jsme samozřejmě nedostávali nic. My jsme
0: vůbec ten... nic?
2: Ne, vůbec
1: ne, já
2: nic.
1: Jsem dostala. Já jsem za ty dvě medaile mistrovství světa jsem dostala 1600 korun.
0: No vidíte to.
2: No aspoň něco. Ale my jsme potom měli takzvaný kalorný, kalorný.
0: Jo, jo, jo.
2: A my jsme za ty kalorný, to jsme měli 300-500 korun měsíčně a jezdili jsme za to do Prahy vlakem na trénink za tou trenérkou. Jednou za týden, protože my jsme v divadle mývávali v pondělí volno. Mm-hmm. Volný den a my jsme ho obětovávali tím, že jsme jezdili do Prahy trénovat.
1: A přečetli jsme si noviny. A co ještě?

0: Stříbrný vítr Jaromír Ostrý si pozval sestry Machatovi, vlastně by se mělo říct Machátovi. Vy jste taky učili herce na JAMU. Které?
1: No my jsme vlastně, teď mluví Jiřa, ano. My jsme vlastně ze začátku začali učit na JAMU obě.
0: Jo.
1: Čili já řeknu, co jsem učila já a pak předám slovo sestře. Já jsem tenkrát učila jenom klasický balet.
0: Mm-hmm.
1: A pamatuju si, že v tom ročníku jsme měli Dašu Veškrnovou. A to byla, ta byla jako nejlépe, se snažila dělat balet. A
0: z těch hereček.
1: Z těch hereček. Mm-hmm. Já vám ale opravdu neřeknu, kdo byl dál. Já jsem si ji pamatovala, mě se hrozně líbila.
2: Manžela. Už tam měla manžela, ano.
0: Radvítanová.
2: Ano, ano.
1: No a tím on asi to moc neuměl, protože já jsem si ho nevšimla. Pardon.
0: A v čem byla dobrá Dáša Veškrnová?
1: Omlouvám se mu.
0: V čem byla dobrá Dáša Veškrnová?
1: To vám řekne potom sestra, protože ta, já jsem měla jenom balet, ona měla, řekni to sama.
0: Pohybovku?
1: Pohybovku.
2: Já jsem tam začala učit jako externí pedagog samozřejmě. Mm. Tak různá jména, na které herce se ještě teď dívám, třeba v seriálech a tak dále. Samozřejmě 4 roky teda, když hovoří o té Dáši, tak 4 roky jsem měla třeba celý ročník. Já si myslím, že je zbytečně tady někoho vyzdvihovat, ale jako Zedníček, Trávníček, Dvořák, tady tyhle, jako prošlými má rukama, ale jako v jazz gymnastice, jo, ještě Donutil, teď si z toho dělá legraci. Jako z jazz gymnastiky,
1: ale to je
2: to byla
1: kouzení.
2: Taková jazz gymnastika, pak jsem jednou dobu učila jako i lidový tanec, protože oni měli to rozdělené do těch 4 ročníků. No bylo to zajímavé, byly tam i různé zábavné situace, jako protože každý semestr musel mít jako by závěr předváděčku, tak oni si dokonce z baletu vždycky jako lakomi a ty si z toho dělali strašnou legraci, protože to má francouzský názvo, tak oni vždycky z toho udělali jakoby, a udělali větu, kde jsme se nemohli smát, jo, protože jsme nemohli rozhodit. No a pak si dělali třeba ukázku nějakou, ukažte, kde to je na zemi to a to, jo, a tak dále. Ale oni museli ukazovat skutečně před tou komisí všechno tak, aby to nebylo jako přehrávané. Mm-hmm. A tím pádem se chystali na takovou tu předváděčku před televizní kamerou.
0: Aha.
2: A právě teda, promiňte, že říkám zase Dáša, je proto je vynikající na kameře a vynikající v divadle. Oni vlastně na tom JAMU se tehdy, že já teď učím tam jenom, aha, teď já tam ještě jako externě učím určitou dobu, vždycky jako teď tam mám neslyšící, ale jako víc už nepracují s jiným jakoby oddělením, nebo jak by se to dalo říct.
0: A co vám vyváděl ten Miroslav Donutil?
2: No, oni nechodili moc do hodiny, tak měli svoji, třeba Trávníček, když byl v prvním ročníku, tak natáčel 3 hoříšky pro Popelku, takže oni měli už své věci.
0: A už to byly hvězdy
2: už
0: začínající.
2: Nechodili a on, a tak já jsem řekla, tak si uděláte sami prověrku. On potom jednou v jedním pořadě říkal, no dostali jsme, ale neřekl, že za trest, dostali jsme za úkol, tak jsme vzali tu Evu nad ramena a teď jsme to tam všechno takhle zaváleli.
1: No já jsem nebyla, ta šla směrem uměleckým, má sestra, já jsem šla směrem sportovním. Já jsem se dostala ke sportovní gymnastice i k určité reprezentaci za dob Matlochové, paní Matlochové, která byla potom později trenérka Čáslavské. A tak jsem u té reprezentace taky dělala balet, pohybovku a opravovala jsem jim sestavy. Jo, když jsem třeba řekla, aby pohyb protáhli, anebo aby prostě tam se víc ohli, nebo prostě teď to říkám,
2: protáhli ruku.
1: Viděla jsem třeba celou sestavu jejich a tam jsem třeba řekla, máte 12 chyb, to. No tak já jsem v podstatě zůstala u sportu.

0: jedna z vás bude mít.
1: Že se dom žije, lepší partie, než ta, co si vás musí vzít.
0: Než která?
1: Než ta, co si vás musí vzít.
0: Snad obráceně.
1: Ta, co si vás musí vzít.
0: Přece zákonitě nešťastná musí být.
1: Ta, co si vás musí vzít.
0: To tohle to může tvrdit.
1: Ta, co si vás musí vzít.
0: Promiňte, ale já špatně rozumím.
1: Ta, co si vás musí vzít.
0: Je to vaše poslední slovo?
1: Ta, co si vás musí vzít.
0: V tom případě?
1: Ta, co?
0: Nepočítejte s tím, že se v pátek dostavím.
2: Dámy, jste šťastné? Hanka?
3: Tak momentálně... Já to řeknu za tebe. Momentálně je to trošku těžká doba, protože jí před 14 dní zemřel manžel. Takže je to trošku takové jako smutnější období. Mohu za ní říct, že se z toho dostává, že se z toho trošku jako dost, samozřejmě dostává. Bylo hrozně krásné reakce lidí, fotbalistů, publika, novinářů, kteří o něm psali velice krásně, a proto jim za to všichni děkujem. Já za sebe svým způsobem šťastná jsem. Bohužel teda jsem 16 let vdova. S tím si člověk samozřejmě zvykne. Mám dceru a syna. Obě mají, i dcera má vnučku, dceru a syn má dva syny. Takže v podstatě, když nás neskolí nemoc, jsme rádi, že žijeme.
2: Co vás nabíjí?
4: Je tedy pravda, že jako to mládí a ten vývoj a to všechno jsme měli moc krásný. To musím říct, že si nemůžeme stěžovat, že jsme měli takzvané velké štěstí. To je důležitý nejen v rodinném svazku a tak dále. No a tak já teda už to doplním zase, že já teda jsem taky velmi šťastná, že ta dcera vlastně do toho sportu stále pracuje a že je velmi uznávaná.
2: Co vás nabíjí, dámy?
4: Tak společná taková...
3: No je pravda, že se vzájemně podporujeme. Když se stane něco mně, tak utíkám telefonem. A nebo obráceně honem telefonem.
4: No tak telefonem neutíkáš, ale scházíme se, naštěstí žijeme obě dvě v Brně.
2: Sestry Machatovy, Hana Bubníková, Jiřina Langová byli hosty Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Moc děkuju za to, že jste přišli.
3: Děkujem
2: a těšíme se zase někdy.
3: Ano, děkujem za pozvání.
4: Děkujem za pozvání.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Zprávy.
1: Čeští politici gratulují tenistce Noskové k výhře ve Wimbledonu. Policie varuje před podvodníky, kteří přes SMS zprávy vymáhají pokuty za rychlou jízdu. V jihozápadní polovině území bude dnes jasno, v severovýchodní polovině oblačno, teploty maximálně 29 stupňů. Dobré ráno, na dvojce začínají zprávy s Denisou Žižkovou. Prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO a další čeští politici pogratulovali tenistce Lindě Noskové k sobotnímu vítězství na turnaji ve Wimbledonu. Zároveň poděkovali i poražené finalistce Karolíně Muchové. Obě podle nich zemi v historicky prvním českém grandslamovém finále skvěle reprezentovali. Prezident Pavel pozval obě finalistky k osobnímu setkání na Pražském hradě. Policie varuje před další vlnou podvodných SMS zpráv. Útočníci se v nich tentokrát vydávají za dopravní policisty a po lidech žádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti v autě. Zároveň jim vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Cílem je ukrást peníze nebo také osobní data obětí. Mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek doporučuje na takové zprávy vůbec nereagovat. Policie podle něj takto totiž nekomunikuje.
2: Nikdy nikoho přes SMSky nevyzývá. Stejně tak nebude nutit adresáta nebo toho, komu má být ta zpráva doručena, aby vyplňoval nějaké online údaje nebo platil jakýkoliv finanční obnos přes různé platební brány.
1: Podrobnosti jsou na serveru iRozhlas.cz v rubrice Ověřovna. Správa železnic začíná opravovat stropní desku odbavovací haly pražského hlavního nádraží. Do budovy na několika místech zatéká, silničáři proto od zítřka omezí provoz na magistrále. Uzavřené bude i parkoviště nad halou, říká mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
3: Práce na magistrále potrvají do poloviny listopadu. Po celou dobu rekonstrukce zůstanou zachovány vždy dva jízdní pruhy v každém směru.
1: Střelec v Torontu zabil dva lidi, nejméně 6 dalších na pouličním festivalu v nejlidnatějším kanadském městě zranil, informovala o tom místní policie. Vyzvala veřejnost, aby se oblasti střelby vyhnula, útočníka se stále nepodařilo dopadnout. Podle agentury AFP je na místě množství policistů, kteří pokračují ve vyšetřování. Dvoudenního festivalu latinskoamerických tanců běžně se účastní 100 000 návštěvníků. Írán oznámil, že uzavřel Hormuzský průliv až do odvolání. Podle agentury AFP a AP to udělal poté, co vypálil varovné výstřely na loď plující nepovolenou trasou. Centrální velitelství Spojených států toto plavidlo identifikovalo jako kontejnerovou loď plující pod kyperskou vlajkou. V reakci na úder Teheránu americké síly zahájily sérii útoků na Írán. Tamní média informovala o explozích v Busheru a Asajulu na jihu země.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Počasí.
1: V jihozápadní polovině území očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Během dne bude oblačnost přibývat. V severovýchodní polovině bude převažovat velká oblačnost a zejména na východě místy déšť nebo přehánky. K večeru pak budou srážky ustávat. Teploty 25 až 29, na východě a severovýchodě jen kolem 22, v 1000 metrech na horách kolem 21, v Jeseníkách a Beskydech kolem 17 stupňů.
0: Doprava.
1: Na Pražském okruhu z Černého na Barandovský most za sjezdem na D11 máme hlášené omezení. Na 62. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. V okrese Písek u obce Dobev je hlášena nehoda u dobevského rybníka, je střed osobního a nákladního auta. Na místě zasahují hasiči a záchranáři. A na dálnici D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví pokračuje noční uzavírka u Staré Boleslavy. Mezi 10. a 14. kilometrem je obousměrně odkláněna doprava. Na 13.5 kilometru probíhají stavební práce, odklon ve směru z Prahy na exitu 10 Brandýs nad Labem, ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 14 Stará Boleslav. Uzavírka by měla skončit v neděli v 9 hodin. Přeji vám šťastnou cestu, teď už má slovo Josef Bernard Prokop a nedělní dobré ráno.
4: Přeji vám krásné ráno a zdravím vás za vysílací trojku na pracovišti dvojky Denisu Žižkovou, Petra Sakala a jmenovaného Josefa Bernarda Prokopa. Dnešní ráno je tak trochu v prázdninovém letním oparu. Píšeme datum 12. července a před námi jsou 2 hodiny vysílání na dvojce. Léto je v plném proudu, takže vás asi nejspíš nepřekvapí, když se témata dnešního nedělního dobrého rána budou točit kolem něj. V první hodině si povíme o svátcích, nahlédneme do kroniky, budeme mluvit o cestování v proměnách staletí, přičichneme k herbáři pana Mattioliho, povíme si, co spojovalo a spojuje lidi i staletí. Zauvažujeme nad tím, proč vlastně

Dnes slaví svátek Bořivoj. Původ jména najdeme u Slovanů, jeho význam je bojovník a možná jméno znáte ve zkrácených verzích Bořek nebo Bořík. A také nesmíme zapomenout na ženskou podobu tohoto jména. Bořislava je u nás daleko vzácnější, znamená bojuj za slávu, a podle všeho jsou u nás pouze dvě nositelky. A jmeniny slaví dnes, 12. července. Domácí podoby jména jsou Borka, Bořka a těm všem tedy přejeme všechno nejlepší k svátku. No a dnes spojíme dohromady svátek a čtení z kronik. Proč? Důvod je jednoduchý, máme tu jubilanta, o kterém se píše dokonce ve slavné Kosmově kronice a tím jubilantem je město Brno. V červenci 1091 je o tomto největším moravském městě v Kosmově kronice první zmínka. Takže Brňáci a přátelé Brna, poslouchejte. Téhož roku se král Vratislav velmi rozhněval na svého bratra Konráda, protože nezapomenuv na vzájemnou lásku, stranil synům svého bratra Otty, Svatopulkovi a Utíkovi. Král je totiž vypudil z otcovského dědictví a dal hrad Olomouc i jiné hrady synu Boleslavovi. Ten však nedlouhý čas potom byl na řečeném hradě zachvácen předčasnou smrtí. A poněvadž ona trojice bratří, Jaromír, Ota a Konrád, pokud byl živý, tak byl jedné mysli, že král nemohl žádnými úskoky od sebe otrhnouti. A jako prý se lev bál tří bíčků, když stáli, srazi vše nohy dohromady, tak se král nikdy neodvážil napadnout své bratry. Ale když viděl, jak je Konrád po smrti svých bratří osamocen a všude bratrské podpory zbaven, vtrhl s vojskem na Moravu, aby ho rovněž vypudil z území, jež mu losem i provazem dědictví, bivši mu od otce uděleno, právem připadlo. Přitáhl k Brnu, kde král, stoje tam uprostřed mocných země, nařídil obležení dokola. A je to právě 935 let, a to už, myslím, opravdu stojí za povšimnutí. Tím hradem se nemíní Špilberg, tedy Špilas, ale hrad, který stál na Petrově a zanikl nejspíš v průběhu 13. století. Samo Brno je jistě daleko starší, ale od roku 1091 to má tedy díky písmákovi Kosmu.

Cestování patřilo a patří k životu, o tom dnes ještě budeme několikrát mluvit. Ale v proměnách staletí se měnil i poměr k němu. Dnes nám cestování připadá úplně samozřejmé, sedneme do auta, do vlaku, do letadla a za pár hodin jsme na druhém konci Evropy. Jenže ještě před několika staletími znamenala každá delší cesta opravdové dobrodružství. Představte si například, že byste si zbalili několik kusů oblečení, trošku jídla, poutnickou hůl a rozhodli se dojít pěšky třeba do Říma. Já jsem si to zkusil spočítat. Když jsem zadal do map Karlštejn jako výchozí bod a Řím jako cíl, vyšlo mi skoro 1200 kilometrů a počítač tvrdí, že je to asi 250 hodin chůze, což zní docela povzbudivě. Ovšem, jen do chvíle, než si uvědomíte, že člověk přece nepochoduje 24 hodin denně. Když odečtete spánek, odpočinek, špatné počasí, od puchýřů bolavé nohy nebo obyčejnou chuť někde zůstat o den déle, vyjde nám, že by cesta zabrala skoro celý měsíc. A to za předpokladu, že vás cestou nepotká medvěd, loupežníci, rozvodněná řeka nebo ten pořádný puchýř. No a dnes? Kdybych chtěl, mohl bych po vysílání sednout do auta nebo do letadla a večer se už procházet třeba po těch římských uličkách. Rozdíl několika staletí se dá někdy vyjádřit jedinou větou. Dnes je všechno jinak. Ale víte, možná jsme přitom i něco maličko ztratili. Například ještě před několika desítkami let bývala i cesta po naší republice malou dobrodružnou výpravou. Výlet do Karlových Varů, do Liberce, do Kroměříže, nebo třeba až do Košic se plánoval týdny, možná i měsíce dopředu. Připravovalo se auto nebo jiný dopravní prostředek, kontroloval se motocykl, balili se svačiny, mapy. No a když se člověk vrátil šťastně domů, povídalo se o tom ještě dlouhé týdny. Pamatuju si to z vyprávění svého tatínka nebo strýce. Cestovali moc rádi a každý výlet byl pro ně malým dobrodružstvím a pro mě malého kluka vítanou výukou motoristické latiny. A vlastně jsem později něco podobného zažil i já. Jako student jsem měl Velorex, slavnou tříkolku, která uměla vzbudit pozornost všude, kam přijela. Její komfort bych tedy zrovna nevyzdvihoval, ale dobrodružství nabízela vrchovatě. Ujel jsem s ní spoustu kilometrů a dodnes na to vzpomínám s úsměvem. Pak nějak stále nebyl čas a tříkolka odpočívala v kůlně na chalupě. A pak jsem jednoho dne dostal nápad, že bych se v ní zase projel a připomněl si staré časy. Jenže zjistil jsem zajímavou a dosti nepříjemnou věc. Buď to se Velorex během těch let nějak záhadně srazil, anebo jsem se naopak zvětšil já. Ale dostat se za volant připomínalo spíš nastupování pilota Formule 1 do jeho těsného kokpitu. Sice se to nakonec povedlo, ale musel mě potom několik ochotných lidí z auta doslova vysvobodit, no a o řízení už raději ani nemluvím. Dnes bych asi už potřeboval Velorex nafukovací a na letošní výlety určitě zvolíme přiměřenější dopravní prostředek. Ale vjet rozhodně chceme a určitě ne jednou, protože to patří, jak už bylo řečeno, k lidskému životu a příjemnostem, protože cestování není jen přesun z místa na místo. Je to způsob, jak poznávat svět, lidi i nakonec sebe samého. A hlavně si přivážet domů příběhy, na které člověk nezapomene. Ať už letos pojedete autem, na kole, vlakem, lodí, nebo jen pěšky za nejbližší kopec, přeji vám jediné. Ať je to cesta, na kterou budete ještě dlouho rádi vzpomínat. Cestování není jen přesun z místa na místo. Je to způsob, jak poznávat svět, lidi i sebe samého.

Když se řekne Matyaliho herbář, vždycky si vzpomenu na své dětství, na prázdniny, na naši chatu, na velikou zahradu plnou květin. Je zajímavé, jak se za ta desetiletí proměnila. Některé květiny zmizely, jiné přibyly, ale tehdy, když jsem byl malý, mi připadalo jako celý botanický svět. Moje babička byla lékařka ze staré školy a bylinky provázely celý život. Jako malý kluk jsem jí často pozoroval, chodila po zahradě, něco utrhla, něco svázala do malých svazečků, něco pečlivě rozložila na půdě anebo doma na papír. Já jsem si tehdy myslel, že prostě suší bylinky na čaj. A až mnohem později mi došlo, že si vytváří svůj malý herbář. Tou dobou jsem dostal od tatínka Foglarův zápisník 13 bobříků. Se sestřenkou jsme se pustili do jejich plnění s velkou vervou a mezi těch 13, jak asi víte, patří i bobřík květin. Takže jsme poznávali kopretiny, zvonky, chrpy, jitrocel, žebříček, zvoničníky, čekanku a připadalo nám to jako velké dobrodružství. No a dnes se tomu trochu směju, protože myslím, že tehdy jako úplně malý kluk jsem znal daleko víc rostlin než dnes. Na léto jsem si tehdy schovával pijáky, takové ty silné savé papíry, mezi které se lisovaly květiny. Později jsem dostal opravdové velké desky na herbář a začal jsem si zakládat vlastní sbírku. Pečlivě jsem ukládal růže, vlčí bob, vstavačku kačku, řebříček a spoustu dalších květin, které už ani dnes neznám. A dodnes si pamatuju tu zvláštní vůni. Směs čerstvých květů, papíru a pomalu schnoucích bylin. A do dneška je to pro mě vůně léta. Teprve daleko později jsem zjistil, že lidé podobné herbáře vytvářeli už před stovkami let a že jedním z nejslavnějších byl právě Matyaliho herbář. Jeho autor, italský lékař a botanik Pietro Andrea Matyali, žil v 16. století a nějaký čas působil také na dvoře císaře Maximiliana II. Ve Vídni a dokonce i v Praze. Jeho kniha nebyla ovšem jen atlasem rostlin, byla vlastně domácí lékařskou příručkou své doby. Lidé v ní hledali a našli, která bylina pomáhá při horečce, která vám uklidní žaludek, která se třeba hodí na rány, anebo proti kašli. A právě díky Matyalimu se mnohé léčivé rostliny dostaly do širšího povědomí po celé Evropě. A je zajímavé, že tehdejší herbář nebyl jen knihou o květinách, byl vlastně knihou o životě. O tom, co nám příroda nabízí, jak s ní žít v souladu. V dnešní době máme lékárny na každém rohu a v mobilním telefonu během několika vteřin zjistíme všechno potřebné. Ale zase možná jsme o něco chudší než ti před námi. Naši prarodiče například znali rostliny podle vůně, podle listů nebo podle toho, kdy rozkvétají. A možná právě léto je nejhezčí příležitostí si to znovu připomenout. Nemusíme si hned zakládat herbář. Stačí se třeba někdy zastavit na louce nebo na zahradě, podívat se do trávy a zkusit si vzpomenout, jak se ta květina vlastně jmenuje. A třeba si přitom vzpomeneme i na někoho, kdo nás to kdysi učil, na babičku, na dědečka, na rodiče. Protože někdy vám stačí jediná usušená květina mezi stránkami knihy, aby se člověku vrátilo celé dětství.

0: Bernard Prokop a nedělní Dobré ráno.
1: Na dvojce a pohodě.
2: Při cestování se zpravidla nevyhneme mostům. Bereme je jako mlčenlivé pomocníky na cestě městem nebo krajinou. Bereme most jako samozřejmost. Přijedeme k řece a ani nás nenapadne, že by tam neměl být. Jenže dříve to bylo úplně jinak, například třeba ve středověku. Kamenných mostů bylo málo a byly nesmírně cenné. No, jsou dodnes. Představte si třeba obchodníka s vozem plným zboží, nebo formana, který vezl sudy vína, sůl nebo železo. Řeku nebylo možné jednoduše přebrodit a přívoz si s těžkým nákladem často vůbec neporadil. Most tehdy nebyl jen pohodlnější cestou, byl podmínkou obchodu. Spojoval města, kraje i celé země a vlastně není přehnané říct, že tam, kde stál dobrý most, tam proudil i život. No, umíte si představit Prahu bez Karlova mostu? To je skoro stejně těžké, jako představit si Paříž bez Eiffelky, nebo New York bez Sochy svobody, nebo Řím bez Kolosea. Karlův most je dnes tak samozřejmou součástí Prahy, že máme pocit, jako by tam stál odjakživa. Jenže nestál. A dokonce existovaly doby, kdy Praha neměla vůbec žádný kamenný most. Přes Vltavu se chodilo brody a nebo se lidé převáželi přívozy. Později vznikl most dřevěný, ale ten roku 1157 odnesla velká voda. Pražský biskup Daniel tehdy přišel s odvážnou myšlenkou postavit most kamenný, podobný těm, které viděl v Itálii, a naštěstí nezůstalo jen u nápadu. Za pomoci italských stavitelů vznikl během pouhých 3 let Juditin most, pojmenovaný po své mecenášce královně Juditě. Sloužil téměř 170 let, než o roku 1342 zničila další povodeň. Jestli si chcete udělat malý výlet do minulosti, zajděte si někdy do Písku. Tamní kamenný most je jen o něco mladší a dodnes stojí. Když se po něm projdete, budete kráčet po kamenech, které tu leží už více než 7 století. Ale vraťme se do Prahy, ta po zřícení Juditina mostu zůstala bez spojení. A tehdy naštěstí přišel Karel IV., aby, jak bylo jeho zvykem, dal věci do pořádku. A tuhle věc mám na Karlovi moc rád. Když ve své zemi viděl něco, co nefungovalo, snažil se to napravit. A tak císař rozhodl, že Praha dostane most nový. Nebyla to ovšem stavba na pár měsíců. Postavit most přes Širokou Vltavu znamenalo obrovské technické i finanční úsilí. Není náhodou, že se do stavby pustil až 11 let po svém nástupu na český trůn. A protože Karel IV. Věřil nejen stavitelům, ale také znamením své doby, nechal položit základní kámen v okamžiku, který měl být podle tehdejší astrologie mimořádně příznivý. Stalo se to prý 9. července roku 1357 v 5 hodin a 31 minut ráno. A když si ta čísla napíšete za sebe, vznikne krásná až magická řada. 1, 3, 5, 7, 9, 7, 5, 3, 1. Nevíme jistě, nakolik je ten příběh pravdivý, ale je přece krásné, že i most může mít svou legendu. A když si uvědomíme, že stojí už téměř 700 let, člověk si říká, že na tom možná přece jen něco bylo. Tehdejší stavitelé si museli poradit i s něčím, co dnes obstará těžká technika. Jak vůbec postavit pilíře uprostřed řeky? Dodnes zatloukali silné dřevěné fošny, vytvořili kolem nich jakousi ohradu, vodu z ní vyčerpali, prostor vyplnili jílem a kameny a teprve na takto vzniklém suchém místě začali budovat základy. Když si člověk uvědomí, že to všechno dokázali bez bagrů, jeřábů a moderních strojů, nezbývá než před jejich uměním smeknout. Kolik lidí asi za tu dobu přešlo Karlův most, napadlo mě. A je to otázka, na kterou asi nikdy nikdo už neodpoví. Denně jich přejdou tisíce, za rok miliony a za téměř 7 století už číslo, které si ani neumím představit. Po mostě chodili králové i žebráci, projížděla tudy korunovační procesí. Jistě po něm kráčel třeba Mozart, když přijel do Prahy, také Beethoven. A denně tudy přecházel třeba i malostraňák Jan Neruda a další a další. Přešli ho legionáři, studenti, zamilované dvojice i turisté z celého světa. Každý měl jiný cíl, ale most byl pro všechny stejný. Já osobně mám s Karlovým mostem spojenou ještě jednu osobní vzpomínku. Před mnoha lety jsem se jednou toulal starým městem, přemýšlel jsem, o čem napsat svou první knihu. Chodil jsem bez cíle, až jsem došel pod staroměstskou mosteckou věž. Zvedl jsem hlavu a přímo nade mnou stála socha Karla IV. A právě v té chvíli bylo rozhodnuto. Domů už jsem odcházel s tématem své první knihy, takže vlastně za ní trochu může i Karlův most a určitě císařova socha a osobnost. Mosty jsou vůbec zvláštní stavby. Silnice nás dovedou až k řece, ale teprve most nám dovolí pokračovat dál. A možná právě proto máme mosty tak rádi. Nespojují totiž jen dva břehy, spojují lidi, města, vzpomínky a někdy dokonce i celá staletí. A tak se mi zdá, že Karlův most to umí možná lépe než kterýkoliv jiný.

domek bez adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, i kdyby byla,

Praze se o nich šíří, že jezdí tramvaji, strkají hlavy pod vodovod a pak i

Cestování dnes patří k těm nejběžnějším věcem na světě. Sedneme, jak už bylo řečeno, do auta, do vlaku, do letadla a za pár hodin jsme stovky a někdy i tisíce kilometrů od domova. Když se něco nepovede, většinou si postěžujeme na kolonu, zpožděný let nebo ztracený kufr, nedej bože. To jsou vlastně naše největší cestovatelské starosti. Jenže, když se člověk podívá trochu do historie, uvědomí si, jak neuvěřitelně pohodlně dnes vlastně cestujeme. Vezměme si například silnice, novodobé dálnice. Jak dlouho tu asi jsou? Jedna z nejslavnějších silnic Evropy, tehdejší dálnice, vznikla už před více než 2000 let a jmenovala se Via Appia. Římané ji říkali Regina Viarum, královna silnic. Spojovala Řím s jihem Itálie a byla postavena tak důkladně, že po některých jejich úsecích se dá chodit ještě dnes. Římané totiž dobře věděli, že kdo chce spravovat velkou říši, potřebuje dobré cesty. Po královně silnic jménem Via Appia pochodovali legie, jezdili poslové, obchodníci i poutníci. A vlastně právě tam někde asi začíná příběh evropského cestování. Ve středověku už Evropu protínala síť obchodních stezek, putovali po nich kupci, mniši, studenti, tovaryši, diplomaté i obyčejní lidé. Jedni mířili za obchodem, druzí za vzděláním, další na poutě do Říma, Jeruzaléma nebo třeba do španělského Santiago de Compostela. Jenže cesta tehdy nebyla otázkou několika hodin, byla otázkou týdnů, někdy i měsíců, let a hlavně odvahy. Nikdo nevěděl, jestli se nezmění počasí, nepřijde třeba sníh, jestli cestu nepřeruší válka, jestli nenarazí na loupežníky, anebo jestli vůbec dorazí do cíle. Přesto lidé cestovali. Touha poznávat svět je totiž nejspíš stejně stará jako lidstvo samo a také podělit se o své zážitky s druhými. A tak vznikaly cestopisy, často i ilustrované, aby lidé nejen věděli, ale i viděli. Cestopisů se dochovala spousta a dodnes je hodně zajímavé číst jejich stránky. Asi nejznámější napsal benátský kupec Marco Polo a je zajímavé, že jeho slavný milion si mohli čeští čtenáři přečíst ve své mateřštině už kolem roku 1400. Což je vlastně krásný důkaz, že zvědavost byla našim předkům stejně vlastní jako nám. A když o tom přemýšlím, vzpomenu si vždycky na své dětství. Jako malý kluk jsem se vozil v Pragovce Piccolo z roku 1936. Můj strýc měl zase starou aerovku, které se říkalo Cililink. Dodnes si vybavím vůni benzínu, zvuk motoru a to zvláštní těšení, které každé cestě předcházelo. Nebylo to běžné, nikdo nikam moc nespěchal a každá delší cesta byla malým dobrodružstvím. Později jsem sám brázdil silnice ve svém Velorexu, jak už jsem vzpomínal. Každé prázdniny to také vzpomínám. Komfort? Ten bychom tam hledali jen těžko, ale zážitků bylo na rozdávání a víte, co je zvláštní? Já si dodnes nepamatuju, jak dlouho ty cesty trvaly. Pamatuju si jen lidi, které jsme potkávali, krajinu kolem silnic a zastávky třeba někde u lesa nebo na náměstí malého městečka, u hradu, zámku. Možná právě proto mám pocit, že opravdové cestování nikdy nebylo jen o tom dostat se co nejrychleji do cíle. Dnes máme krásné dálnice, rychlá auta, navigace, které nás dovedou od jedních dveří až ke druhým dveřím. No je to dobře, ale někdy mám pocit, že právě na dálnici se z cestování stává obyčejný přesun, rutina. Například před několika lety jsme jeli autem Francií. Na dálnici se vytvořila několika kilometrová kolona, stáli jsme, popojili pár metrů, zase stáli, popojili pár metrů a tak pořád dokola. Posádky aut kolem nás se mezi tím stihly seznámit i s námi a dokonce jsme si přes otevřená okénka nabízeli i něco dobrého k jídlu. Nakonec jsme radši z dálnice sjeli a bylo to nejlepší rozhodnutí. Najednou úplně zmizel spěch. A ta pohoda a krása. Projížděli jsme malými vesnicemi, zastavovali na náměstích, objevovali kostelíky, kavárny a místa, o kterých bychom vůbec nevěděli, že existují, kdybychom nebyli bývali odbočili. Zastavili jsme, poseděli, prohlédli si a tehdy mi došlo, že dálnice jsou skvělé, když potřebujeme někam opravdu rychle dojet. Ovšem, skutečné cestování začíná často až ve chvíli, kdy z dálnice sjedeme, když zpomalíme, když se prostě začneme rozhlížet kolem sebe.
A když necháme cestu, aby nás něčím překvapila sama. A jestli se letos vydáte na dovolenou, přeji vám nejenom šťastnou cestu, ale také cestu, která nebude jen přesunem z jednoho místa na druhé. Ať je to cesta, na kterou budete ještě dlouho, vzpomínat. Protože právě takové cesty bývají nakonec ty nejkrásnější.

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč lidé vlastně cestují? Napadlo mě to nedávno, když jsem plánoval jeden letní výlet. Dnes je to jednoduché, otevřeme mapu v telefonu, zadáme cíl a navigace nás dovede přesně tam, kam potřebujeme nebo chceme. Ale říkal jsem si, proč jsme vlastně začali cestovat? Kde se ta myšlenka vzala? Já si myslím, že to začalo už někdy dávno, v době, kdy naši prapředkové přestali mít každodenní starost, jestli budou mít co jíst, jestli je nesežere třeba nějaká šelma nebo podobně. A možná se tehdy poprvé rozhlédli kolem sebe a napadlo je, tady to znám, ale co je asi za tím kopcem? Nebo ještě lépe, kam vede tahle řeka? Co je za lesem? Člověk nezačal cestovat, protože najednou měl kola nebo koně. Začal cestovat, protože byl zvědavý. A tahle zvědavost nám naštěstí zůstala dodnes. Nejdřív se asi cestovalo za obživou. Pak lidé zjistili, že někde umějí vyrobit něco, co u nich neznají. A tak vznikl obchod. První obchodníci putovali se solí, kožešinami nebo látkami nebo drahými předměty a cestou mimo děk poznávali svět a dávali o tom zprávy doma. Později se vydávali na cesty například mladí šlechtici. Říkávalo se tomu kavalířská cesta, projeli kus Evropy, učili se cizím jazykům, cizím mravům, reálím, poznávali architekturu, hudbu i způsob života. Vrátit se domů se zkušenostmi bylo tehdy stejně důležité, jako třeba dnes vystudovat nějakou školu. A nesmíme zapomenout, že pak tu byly poutě náboženské, například do Říma, do Jeruzaléma, nebo do španělského Santiago de Compostela. Měl jsem kdysi možnost Santiago navštívit a tam člověk najednou pochopí jednu zvláštní věc. Poutník nejde jen do cíle, on jde také sám k sobě, nebo možná lépe řečeno jde do sebe. A možná právě proto lidé putují už tolik staletí, mají na sebe prostě čas. Když jsem byl malý kluk, měl cestování úplně jinou podobu. Dovolená se plánovala a hlavně se připravovala dlouho, dlouho dopředu, promýšlela se. Kalkulovalo se, tatínek zkontroloval auto, maminka pak dělala jídlo na cestu. Doma panovalo takové zvláštní slavnostní napětí, asi to znáte. A jednou jsme třeba byli připraveni vyjet, všechno bylo naložené, kufry, deky, svačina, jenže jsme si zabouchli klíče v autě. Takže místo cesty na dovolenou následovalo dlouhé vymýšlení, jak se vlastně dostat dovnitř. Dnes se tomu smějeme, ale tehdy nám moc do smíchu nebylo. A víte, co je zvláštní, na samotnou cestu už si prakticky vůbec nespomínám, ani už nevím, kam jsme jeli. Ale na ty zabouchnuté dveře velmi dobře, ano. Možná právě proto, že opravdové cestování nejsou jen ty kilometry, jsou to zkrátka příběhy. Ty veselé i ty trochu nepovedené, ty, které si po letech připomínáme třeba u rodinného stolu, v kavárně, u táborového ohně. Dnes testujeme rychleji než kdykoliv předtím, jak už jsem dnes řekl několikrát, za několik hodin můžeme být třeba na druhém konci Evropy, na druhém konci světa. Ale možná bychom si občas měli dovolit jediné, trochu zpomalit. Zastavit se v nějakém malém městečku, neočekávaně, neplánovaně, které jsme vůbec neměli v plánu navštívit. Na zámku, na hradě, v krásné přírodě, dát si kávu na náměstí, projít se po neznámé ulici, u řeky, protože právě tam často začíná to nejhezčí cestování. Ne to, které měří navigace, ale to, které si člověk odnese domů v hlavě a v srdci a ve vzpomínkách. A já vám přeji, aby právě takových cest bylo letos co nejvíc.

0: Zuzivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Sedm hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Mezinárodní závody na Masarykově okruhu přerušila smrtelná nehoda dvou jezdců. Filmový festival v Karlových Varech skončil, křišťálový globus dostala francouzská herečka Juliette Binoche. Na jihozápadě bude dnes jasno nebo polojasno, v severovýchodní polovině bude převažovat velká oblačnost a teploty maximálně 29 stupňů. Dobré ráno, zprávy na dvojce připravila Denisa Žižková. Dva závodníci zemřeli v sobotu odpoledne po nehodě na Masarykově okruhu v Brně v závodu silničních motocyklů. Závod Alpe Adria Championship měl pokračovat i v neděli, pořadatelé ho ale zrušili. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel komunikace okruhu Petr Boháč. Oba jezdci zemřeli i přes okamžitou pomoc, říká mluvčí jihomoravské policie Andrea Ceňková.
3: Podle prvotních informací měl 33-letý cizinec zřejmě technickou závadu na motocyklu a nebyl schopen rozjet svůj stroj. Zezadu do něj narazil 44-letý jezdec, také cizinec.
2: Meteorologové mají nový systém výstrah před extrémním počasím. Český hydrometeorologický ústav v něm dává větší důraz na doprovodné jevy a dopady počasí, třeba na lidské zdraví, infrastrukturu nebo hospodářství. Aktuálně platí kvůli dlouhotrvajícímu suchu na Moravě výstraha před vznikem požárů. Skončil mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Ve velkém sále hotelu Thermal převzala křišťálový globus francouzská herečka a režisérka Juliette Binoche.
4: Život ubíhá velmi rychle, proto tak ze sebe dávejme do světa tolik, kolik je jenom možné. Musíme totiž držet při sobě.
5: Řekla Binošová před asi tisícovkou hostů. Cenu prezidenta se z Karlových Varů odváží herec Jeffrey Wright a herečka a bývalá diplomatka Magda Vašváriová. Ta dokázala na pódiu ocenit sama sebe.
6: A keď mi komunisti nedovolí v 1971. urobiť môj milovaný doktorát z mojej milovanej sociológie, tak som teraz PhD, ale nemusíte ma volať doktorka, dobre?
5: Vítězným snímkem letošního ročníku se stal film Padlé ovoce režiséra Aunga Pjoua o touhách žen v Myanmaru, které čelí pracovnímu vyčerpání a ekonomické nejistotě. Diváci zase ocenili dokument Heleny Třeštíkové, Bára Basiková. Z Karlových Varů Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
2: Centrální velitelství Spojených států informovalo o dokončení další série útoků proti Íránu. Americké síly cílily na raketové a dronové základny země, sklady munice, komunikační sítě a námořní základny. Na pokyn prezidenta Spojených států Donalda Trumpa zasáhly přes 300 objektů. Velitelství také uvedlo, že obchodní lodi dál proplouvají důležitým mezinárodním námořním koridorem. Teherán přitom během noci oznámil, že Hormuzský průliv do odvolání uzavřel. Tenistka Linda Nosková je wimbledonskou šampionkou ve dvouhře. Ve finále porazila Karolínu Muchovou ve třech setech a vybojovala svůj první grandslamový titul. A fotbalisté Argentiny postoupili do semifinále světového šampionátu. Nad Švýcarskem vyhráli 3-1 po prodloužení. Argentinci se utkají s Angličany, kteří porazili Norsko 2-1 po prodloužení. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Francie a Španělsko.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Na jihozápadě dnes očekáváme jasnou až polojasnou oblohu, během dne se ale zatáhne. V severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost, místy i s přehánkami, které by měly k večeru ubývat. Teploty 25 až 29, na východě a severovýchodě kolem 22 stupňů, v 1000 metrech na horách bude 21 a v Jeseníkách a Beskydech kolem 17 stupňů.
0: Doprava.
2: Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za exitem 9 Kralupy nad Vltavou máme hlášenou překážku na 15. kilometru mezi pruhy. Jsou kusy roztrhané pneumatiky. Pozor na vyhýbající se vozidla. A na dálnici D10 je mezi Prahou a Mladou Boleslaví noční uzavírka u Staré Boleslavy. Mezi 10. a 14. kilometrem je obousměrně uzavřený provoz kvůli bouracím pracem na 13. a 5. kilometru. Odklon pro osobní auta je ve směru z Prahy na exitu 10 Brandýs nad Labem ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 14 Stará Boleslav. Uzavírka by měla skončit dnes v 9 hodin. Přeji vám šťastnou cestu. Teď už pokračuje nedělní Dobré ráno a Josef Bernard Prokop.
7: A já vám přeji krásné sváteční ráno. Je několik minut po 7 a jsme na začátku 2. hodiny nedělního Dobrého rána na dvojce. V následující hodině bude řeč o jednom skvělém vydavateli novin, zavítáme do lázní, podíváme se na letní zahrádku, jaká dobrodružství se tam dají zažít a podíváme se, jaké suvenýry se dají přivést z cest. Přejeme vám příjemné ranní probouzení, lenošení a každopádně pěkný poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

Říká se, že dnešní svět je zahlcený informacemi. A asi je to pravda, stačí otevřít telefon a během několika vteřin víme, co se stalo třeba v Tokiu, Paříži nebo New Yorku. Jenže víte co, lidé byli zvědaví úplně stejně už před stovkami, před tisíci let, jen tehdy neměli internet, neměli televizi ani rozhlas. A tak netrpělivě čekali na noviny. Touha vědět, co se děje za humny ve vedlejší zemi nebo na druhém konci světa, je totiž stará jako lidstvo samo. Už ve starém Římě prý na místech, kde se zbíhaly významné cesty, vznikaly takové veřejné nástěnky se zprávami a odtud údajně pochází i slovo triviální, z latinského trivium, tedy místa, kde se setkávaly tři cesty. A kde se lidé potkávali, tam se samozřejmě také povídalo. Po staletích nastoupil knihtisk a s knihtiskem i noviny. A v českých zemích se s nimi neodmyslitelně pojí jedno jméno – Václav Matěj Kramérius. A právě v těchto dnech si připomínáme výročí prvního čísla jeho novin, které vyšlo v červenci roku 1789. Kramérius byl původně redaktorem Schönfeldových pražských poštovských novin. Tam se naučil novinářskému řemeslu, získal zkušenosti, no a nakonec i rodinné vazby, protože se oženil s dcerou svého zaměstnavatele. Ale jak to bývá, brzy zatoužil vydávat noviny vlastní a tak vznikly Kramériusovi C a K vlastenské noviny. Byly určeny především českým čtenářům a to bylo možná důležitější než všechno ostatní. Kramérius totiž dobře věděl, že národ nežije jenom z chleba, že potřebuje také svůj jazyk. A proto psal česky. Nejen o domácích událostech přinášel zprávy ze zahraničí, rady hospodářům, zajímavosti z vědy, historie i cestování. Kramérius si navíc velmi brzy uvědomil, že nestačí jen vydávat noviny. Lidé chtěli číst také knihy a tak založil vlastní tiskárnu a knihkupectví. Vydával kalendáře, lidové čtení, historické

Ke příběhy, cestopisy i knihy poučné. Dá se říci, že se snažil přinést českou kulturu do domácností obyčejných lidí. Dnes nám to může připadat samozřejmé, ale tehdy to byla malá kulturní revoluce. A Kramerius jednou napsal krásnou větu. Noviny nejsou nic jiného než kroniky a letopisové, jenž se pro potomky na věčnou památku spisují. No, to je přece nádherná definice novinářské práce. Zachytit dnešní den tak, aby mu jednou rozuměli i ti, kteří přijdou po nás. Dnes máme pocit, že noviny patří každému. Jenže na konci 18. století to bylo úplně jinak. Noviny navíc nebyly levnou záležitostí a ne každý si je mohl dovolit kupovat pravidelně. Často se proto stávalo, že jeden výtisk četlo několik lidí, několik rodin. V hostincích se noviny předčítaly nahlas, putovaly z ruky do ruky a leckdy se o nich i dlouho debatovalo. Jediný výtisk tak měl mnohem víc čtenářů, než kolik ukazoval náklad. A možná právě tehdy vznikala ta zvláštní radost ze společného sdílení zpráv, kterou už dnes trochu vytlačily obrazovky našich mobilních telefonů. A Kramerius měl štěstí, no anebo možná smůlu, že začal vydávat své noviny právě v létě roku 1789. Říká vám to něco? Jen několik dní na to padla ve Francii Bastila. Začala francouzská revoluce, když do Prahy dorazily první zprávy z Paříže, museli čtenáři doslova zatajit dech. Kramerius totiž tehdy napsal, v Paříži jest strašlivé podívání. A pak líčil velmi výstižně, jak se ulice zaplnily lidmi, jak se zbraně dostaly do rukou povstalců a jak byla dobyta Bastila. Člověk má při čtení skoro pocit, jako by četl reportáž očitého svědka. A není divu, takové události tehdejší Evropa ještě nezažila. Jenže právě tehdy se ukázalo, že noviny mohou být mocné. Krátce na to přišel zákaz o francouzských událostech dále psát, i tehdy totiž platilo, že informace mají velkou sílu. Úřady začaly informace o francouzských událostech pečlivě sledovat a nakonec jejich zveřejňování výrazně omezily. Ani tehdy totiž nebyla svobodná novinařina úplně jednoduchá. Možná se za těch 237 let změnila technika. Noviny vystřídal tak trochu rozhlas, televize, internet. Ale jedna věc zůstala stejná. Touha dozvědět se pravdu o světě kolem nás. A také potřeba lidí, kteří se ji snaží poctivě hledat, najít a ověřovat. Představte si, že by vám dnes ráno nešel internet. Nefungoval rozhlas, nefungovala televize. Kde byste se dozvěděli, co se děje ve světě? Právě takovou otázku si lidé kladli před více než 200 let. A odpověď byla jednoduchá, z novin. Přiznám se, že jako člověk, který je desítky let v kontaktu s rozhlasovým mikrofonem a novinářskou prací, cítím ke Krameriovi veliký respekt. Patřil k lidem, kteří věřili, že dobře ověřená informace má svou cenu a že stojí za to předat ji dál.

Když se řekne lázně, většině z nás se vybaví kolonáda, minerální pramen, promenáda, možná lázeňský orchestr, no a samozřejmě lázeňské oplatky, ale myslím, že na lázních je krásné ještě něco jiného. Totiž, že se v nich najednou zpomalí čas. Lidé nikam nepospíchají, procházejí se s pohárky v ruce, posedávají na lavičkách, poslouchají hudbu, povídají si. A možná právě proto se do lázní nejezdí jen léčit tělo a trochu se tam léčí i duše. Víra v léčivou sílu pramenu je stará tisíce let. Už naši dávní předkové si všimli, že některé vody mají zvláštní účinky. Řekové a Římané kolem nich budovali lázně, benediktinští mniši pečovali o léčivé prameny ve středověku a zejména malého belgického městečka Spa se dokonce stalo označení lázní po celém světě. A české země? Ty patřily a patří mezi skutečné lázeňské velmoci. Karlovy Vary, Mariánské lázně, Františkovy lázně, Luhačovice, Teplice, Jeseník a další, každé z těch míst má svůj příběh. Třeba do Karlových Varů jezdil car Petr Veliký. Goethe tam nacházel inspiraci i lásku, Beethoven přijel léčit zdraví. Paganini také doufal, že mu zdejší prameny vrátí síly. Mark Twain se zastavil v Mariánských lázních a anglický král Eduard VII. Se tam setkal s císařem Františkem Josefem I. V 19. století byly lázně vlastně společenským centrem Evropy. Uzavíraly se tam obchody, vznikala přátelství, zněla hudba a možná se tam stejně často léčilo dobrým rozhovorem jako minerální vodou. Já mám s Karlovými Vary spojenou trochu jinou vzpomínku. Léta jsme tam jezdili hrát varhanní koncerty. A vždycky to vypadalo stejně. Co nejrychleji z Prahy, vyřídit povolení k vjezdu do lázeňské zóny, najít místo, kde nás neodtáhnou, převléct se, odehrát koncert, uklonit se, zase se převléct a rychle zpátky do Prahy. Jednou jsme přijeli v zimě. Silnice byla zasněžená, prakticky neprotažená, jak to bývá. Stále chumelilo, do Varu tehdy ještě nevedla vůbec žádná dálnice a poslední kilometry jsme spíš klouzali, než jeli. Dorazili jsme celý napjatí, jestli to vůbec stihneme, jestli vůbec dojedeme. A kostelník nás přivítal s úsměvem, to je krása, vidíte, to nám krásně nasněžilo. No, co na to říci. Ale v tu chvíli jsem si uvědomil zvláštní věc. My jsme přijeli ve spěchu a celé to město jako běželo úplně jiným tempem. Nikdo nikam neutíkal, kolonádou se pomalu procházeli lidé, z pramenů stoupala pára a člověk měl pocit, že tady hodiny tikají o něco pomaleji. Nebyl to pocit, byla to skutečnost. Možná právě to je ta největší síla lázní. Nejenom voda, ale i čas. Čas, který si člověk dovolí mít jen a jen pro sebe. Ale když už jsme v lázních, byla by skoro škoda neudělat ještě jednu zastávku a tentokrát ne u pramene, ale u něčeho mnohem voňavějšího. Ano, u lázeňských oplatek. Přiznejme si, že když někdo z rodiny oznámí, že jede do Karlových Varů nebo do Mariánských lázní, málo kdo mu připomene minerální vodu, ale věta a nezapomeň přivést oplatky zní skoro pokaždé. Přitom jejich historie je překvapivě dlouhá. Oplatky se v Evropě pekly už ve středověku a do českých zemí se dostaly už v 18. století. V Karlových Varech je začaly prodávat místní měšťanky už na konci 18. století a brzy se oplatky staly neodmyslitelnou součástí lázeňského života. Nejprve se pekly ručně v železných kleštích nad ohněm. Byla to vlastně taková malá kuchařská alchymie. Tenké těstičko, jemná náplň z cukru, mandlí, oříšku nebo vanilky a hlavně ta správná chvíle, kdy se oplatka spojila a zůstala krásně křehká. Úplně se mi zbíhají sliny. Později se dokonce balila do staniolu, aby cestou domů náhodou nezvrhla. Já jsem si z Karlových Varů vozil domů dvě věci. Kamenné květiny ze vřídla a oplatky. Ty kamenné květiny mám dodnes schované. Ale když si dnes vzpomínám na Karlovy Vary, vybaví se mi především vůně čerstvě upečených oplatek. Mám pocit, že úplně nejlepší byly ještě docela teplé, křehké, voňavé. Člověk je sotva donesl pár kroků a už z nich musel ukusovat. Přiznávám se bez mučení, že domů jich většinou dorazilo méně, než kolik jsem jich koupil. Podstatně méně. Ale víte co, myslím, že to nebylo jen mlsností. V těch oplatkách je totiž schovaná atmosféra lázní. Kolonáda, hudba,
pomalu kráčející lidé, pára nad pramenem, klid a pocit, že není kam spěchat. Možná právě proto nám po letech některé vůně připomenou celé místo. Stačí otevřít krabičku s lázeňskými oplatkami a člověk je zase najednou v Karlových Varech, anebo v jiných lázních, to si doplňte sami. Ty voňavé kulaté oplatky najdete skoro všude. Čas od času si je buď přivezu, anebo dostanu darem od někoho, kdo zavítal do některého lázeňského města. Suvenýry bývají různé, někdo si přiveze magnetku na ledničku, někdo turistickou dřevěnou známku, někdo pohlednici, ale ty nejkrásnější věci, které si z cest odvážíme, se stejně do kufru nevejdou. Jsou to totiž vzpomínky a někdy také vůně. Jestli ještě přemýšlíte, kam se letos vypravit, zkuste třeba Karlovy Vary, Mariánské nebo Františkovy Lázně, Teplice, Poděbrady, Velichovky, Toušeň, Třeboň, Luhačovice a mnoho, mnoho dalších v Čechách i na Moravě. A možná je to i malá inspirace pro letošní léto. Nemusíme přece vždycky jezdit přes půl Evropy. Člověk v lázních zjistí, že odpočívat neznamená nic nedělání. Znamená to na chvíli zpomalit. A to dnes možná potřebujeme víc než kdy jindy. Vždyť tam nemusíte jet jenom kvůli léčbě. Stačí se projít po kolonádě, poslechnout si lázeňský orchestr, dát si sklenku minerálky a samozřejmě čerstvou lázeňskou oplatku. A myslím, že pak pochopíte, proč se tam lidé už po staletí tak rádi vracejí.

Říká se, že člověk se nejvíc naučí vlastní zkušeností. A já si jednu takovou letní zahradnickou pamatuju dodnes. Bylo mi asi 12 nebo 13 let. Maminka měla na zahradě u chaty svůj zeleninový záhon a jednoho dne si povzdechla, že už se jí tam všechno nevejde. A jedním dechem dodala, že kdybych jí udělal záhonek druhý, dostal bych ten den dvojitý moučník. No tak nebylo co řešit. Měl jsem a mám jednu vlastnost. Často mi trvá, než se k něčemu rozhoupu, ale pak zase nevím, jak včas přestat. A to se přihodilo i se záhonem. Chvilku mi to trvalo, pak jsem popadl rýč a pustil se do práce. Naše chata stojí na místě, kde kdysi býval velký rybník. Dnes už to skoro nikdo netuší, ale Jevansko bývalo před staletími krajinou rybníku. Půda byla měkká, rýč se do ní krásně zakusoval a za chvíli bylo hotovo. No tedy pravda, výsledek byl větší, než jsem očekával, když maminka uviděla zrytý kus zahrady o velikosti malé plantáže, jen tak mimochodem, a to maminky dobře umějí, prohodila, co kdybys z toho udělal záhonky dva a jeden by třeba mohl být tvůj. No řekněte sami, nebyla to výzva? O chvíli později už jsem stál nad tím svým záhonkem. Vedle mě ležela hromádka sáčků se semínky, jenže pak nastal malý problém. Nikdo mi totiž neřekl, kolik semínek se vlastně na záhon sází a já to nevěděl. Zeptat se, no to by nebylo ono. A tak jsem vzal sáček se salátem a poctivě jsem záhonek posypal. Pořádně. Řekl bych tak nějak, no skoro jako když se cukruje Vánočka. Pak druhý sáček, třetí a mám pocit, že ještě čtvrtý. Měl jsem z dobře vykonané práce opravdu velkou radost. A v jednu chvíli jsem si pak všiml, že se na mě maminka dívá takovým tím pohledem, kdy se člověk snaží se nerozesmát. Ale nic neřekla, jen se usmála. Pak jsem, myslím, běžel za kamarády a na zahrádku jsem pár dnů úplně zapomněl. Jenže asi za týden se začaly dít věci. Můj vlastní záhonek se proměnil v něco mezi salátovou plantáží a tropickým pralesem. Všechno rostlo tak hustě, že člověk skoro neviděl hlínu. Šel jsem tedy za maminkou pro radu. A když jsem jí poctivě popsal, jak jsem salát vyséval, jiný cukali koutky, maminka totiž byla nesmírně laskavý člověk, nikdy by se člověku nevysmála. A tak jen řekla, tak uděláme ještě jeden záhonek. Udělali a začali jsme přesazovat. Nakonec jsme napočítali 110 salátů. 110. Na jeden dětský záhonek. Od té doby už jsem věděl, že i při setí platí, že všeho moc škodí. A také jsem pochopil ještě jednu věc, že zahrádka člověka učí trpělivosti, učí ho pokoře. A občas i tomu, že z největších začátečnických chyb vzniknou po letech ty nejhezčí vzpomínky. Dnes, když přijedu na chatu, už ten záhonek tam samozřejmě dávno není, ale pokaždé, když vezmu do ruky třeba sáček se semínky nebo ucítím vůni čerstvě zryté hlíny, všecko se mi zase vrací. Maminka, prázdniny, dlouhé letní dny, kdy člověk vůbec nepospíchal. A říkávám si, že možná právě to jsou chvíle, které si člověk schovává na celý život. Ne ty velké a slavné, ale obyčejné. Takové, kdy se učil něco poprvé. Třeba jak se správně seje salát. Léto totiž možná není jen období dovolených. Je to čas, kdy máme příležitost na chvíli zpomalit, sednout si na zahradu, podívat se kolem sebe a vzpomenout si na lidi, kteří nás něco naučili. Já budu letos určitě myslet i na maminku a na těch svých 110 salátů. A přeju vám, aby i letošní léto přineslo jednu, dvě vzpomínky, na které budete jednou stejně rádi myslet.

0: Bernard Prokop a nedělní Dobré ráno.
1: Na Dvojce a Pohodě.
2: K cestování odjakživa patří jedna zvláštní věc, totiž touha přivést si domů něco na památku. Někdy maličkost, většinou něco, co jsme vůbec nepotřebovali, a někdy předmět, bez kterého jsme si návrat z dovolené vůbec nedovedli představit. Ale je to odtamtud. Když jsem byl kluk, jezdívali jsme se školou na školy v přírodě. Před odjezdem domů jsme dostali chvíli volna a mohli jsme si zajít do místního obchodu koupit nějaký ten suvenýr. No, nabídka tehdy nebyla nějak oslnivá, pár pohlednic, odznáčky, tušky, možná snad nějaká plastová pistolka na vodu nebo přívěsek, ale já jsem si domů vozil něco úplně jiného, totiž kamínky. Nejspíš proto býval můj kufr vždycky těžší než zavazadla ostatních. Od dětství mám totiž velikou, velikou slabost pro kameny. A nejvíc pro obyčejné křemeny. Každý je trochu jiný, barevně i tvarem, a když se po setmění dvěma křemeny správně udeřilo o sebe, vykřesaly nádherné jiskry, což byla pro kluka skoro malá kouzla. Rodiče měli ale na moje sběratelství trochu jiný názor. Čas od času jsem si všiml, že některé z těch pečlivě přivezených kamenů se nápadně podobají těm na naší zahraniční cestičce a obráceně. Dodnes nevím, jak se tam dostali. Později přišly jiné suvenýry, pohlednice, mušle, magnetky, lázeňské oplatky, kamenné květiny z Karlových varů. Když jsem byl starší, začal jsem z cest vozit dárky, jenže člověk brzy zjistí jednu věc. Přivést dárek jednomu nestačí. Pak je tu druhý, třetí, čtvrtý a nakonec i vy sami se nemůžete ošidit. A tak doma pomalu přibývají magnetky, hrníčky, mušle, pohlednice, keramické domečky, dřevěné figurky, kamenné květiny z Karlových varů a spousta dalších zbytečných drobností. A po letech se stává nevyhnutelná věc. Vezmete některý z těch předmětů do ruky a přemýšlíte, odkud jsme si ho vlastně přivezli. Bylo to z Itálie, z Řecka, z Francie, anebo jsme ho dostali od někoho darem. A někdy si člověk prostě nevzpomene. A od určité doby jsme si doma udělali takovou tichou dohodu, že už z cest nebudeme domů vozit tolik věcí. Stačí několik fotografií, pohlednice a někdy opravdu malá drobnost. Protože jsme zjistili, že ty nejcennější suvenýry se stejně koupit nedají. Jsou to zážitky, vůně, zvuky, obrazy. Nebo vzpomínky na lidi, které jsme potkali, na krajinu, kterou jsme projížděli. Na večer, na atmosféru, kdy jsme seděli někde na náměstí a vůbec nikam nepospíchali, užívali si to. Možná právě proto dnes otevírám fotoalbum mnohem raději než vitrínu se suvenýry. Každá fotografie mi připomene celý příběh. A někdy stačí docela maličkost, šum moře, zvuk kostelních zvonů a nebo pohled na obyčejný kamínek a člověk je najednou zase tam, na místě, kde mu bylo dobře. Opravdu, nejhezčí suvenýry jsou stejně zážitky. Třeba když nás na řeckém ostrově Samos několik kilometrů pronásledovalo stádo koz, ovcí a několik velmi hladových pasteveckých psů, nebo když nás v jednom kraji stále posílali dokola, nebo když nás omylem zavřeli v Bludišti. Ale to je vyprávění na někdy jindy. Možná si tedy z cest nepřivážíme především věci, možná si z nich přivážíme příběhy. A ty mají jednu krásnou vlastnost. Nezaberou doma vůbec žádné místo a přitom nám vydrží celý život.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

0: večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Když se řekne prázdniny, každý z nás si určitě vybaví něco jiného. Někdo moře, někdo hory, někdo stan u řeky, někdo apartmán a někdo možná docela obyčejnou zahradu u chalupy nebo u babičky. Je to zvláštní, jak některá místa v sobě nosíme celý život a vracíme se na ně po letech a říkáme si, že se nějak změnila. Jenže pravda je možná jinde. Možná se nezměnila vůbec, nejspíš jsme se změnili my. Před časem jsem na naší chatě udělal takový malý pokus. Přišel jsem na zahradu, kde jsem jako kluk trávil skoro každé prázdniny a najednou mě napadlo, že si prostě dřepnu. Jen tak bez zvláštního důvodu. A představte si, že se stalo něco zvláštního. Najednou byly stromy zase obrovské, tráva mi sahala skoro ke krku, keře vytvořily neprostupnou džungli a chata, která se mi dnes zdá docela obyčejně velká, byla najednou zase veliká jako palác. Prostě stačilo změnit úhel pohledu. A na okamžik jsem měl pocit, že je mi zase 10 let. Vzpomněl jsem si, jak jsme na té zahradě hrávali hry, četli knížky, stavěli bunkry, sbírali květiny do herbáře, hráli šachy, večer seděli s rodiči na zápraží a plánovali, co podnikneme další den. A někdy jsme si sedli do auta a objížděli kostely. Nesnad proto, že bychom museli, ale protože jsme chtěli slyšet jejich varhany. No a občas jsme se osmělili a zazvonili na faře nebo hledali kostelníka s otázkou, jestli bychom si na varhany třeba mohli chvilinku zahrát. Někdy to vyšlo, jindy ne, ale i to patřilo k prázdninám. Dnešní děti mají svoje vlastní prázdninová dobrodružství. Možná jiná, než jsme měli my, mají jiné hry, jiné možnosti, jiný svět a je to tak dobře. Jednou budou zase oni vyprávět svým dětem, jaké byly prázdniny v době jejich dětství. Možná se také budou vracet na nějaké známé místo a kdo ví, třeba je napadne udělat stejný pokus na chvíli si prostě dřepnout a podívat se na svět očima dítěte. A já si myslím, že to stojí za to i nám dospělým. A nejen o prázdninách, občas totiž stačí změnit úhel pohledu. A svět je najednou zase plný dobrodružství. A právě to vám přeji pro letošní léto, abyste našli místo, kde vám bude dobře. Abyste si odvezli víc vzpomínek než věcí. A až se budete vracet domů, aby vám zůstalo něco, co se prostě do kufru nevejde. Radost z prožitých dnů, protože právě ta bývá tím nejkrásnějším suvenýrem z každé cesty.

Rčení Carpe diem, užívej dnes, se přičítá básníku Horáciovi, je tedy staré nejméně 2000 let a přitom stále aktuální. Co jiného vám popřát na konci dnešního nedělního letního dobrého rána na dvojce, neděle s datem 12. července. Slovo červenec přece voní po letě a prázdninách. Carpe diem. A ať už se rozhodnete zůstat doma nebo plánujete velkou letní cestu, přejeme vám krásné dny zaslouženého odpočinku. Počasí, jaké si jen můžete přát. Krásné zážitky, no prostě pohodu. Zdraví vás vaši průvodci dvěma uplynulými hodinami vysílání, Josef Bernard Prokop od mikrofonu a můj technický spolupracovník z vysílacího pracoviště, mistr zvuku Petr Sakal. A zase brzy naschledanou na dvojce.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

hezký a ničím nerušený poslech 13. dílu pořadu Zpátky si dám tenhle film přeje od mikrofonu dvojky Českého rozhlasu po 4. v dubnu váš Karel Gott. Podotýkám, žádný imitátor.

Dnes u přijímačů vítám, jak jsem slíbil před týdnem, především příznivce Franka Sinatry. Jinými slovy, dnes jsou na programu jen samé Sinatrovky. Ať už je zpíval sám modrooký Franky, nebo já, velký milovník swingu a tedy pochopitelně Franka Sinatry. Pojď létat, víš, tak se jmenuje písnička, která naše dnešní setkání odstartovala a kterou Frank Sinatra poprvé naspíval v roce 1957 pro stejnojmenné album. Šlo o jednu z vůbec prvních tematických desek v historii populární hudby a obsahovala mimo jiné písně o Paříži, New Yorku, Londýnu, Capri, Brazílii, Havaji a dalších turistických atraktivních místech. Navíc to bylo úplně první stereofonní album. V Sinatrově diskografii má album Come Fly With Me vele důležitou pozici. Získalo mu totiž výroční hudební cenu Grammy za nejlepší mužský pěvecký výkon a zároveň se stalo jeho prvním albem, které proniklo na první místo amerického žebříčku. Píseň A Foggy Day o londýnské mlze nad Temží, kterou bratři George a Ira Gershwinovi napsali v roce 1937 pro Freda Astera do hollywoodského muzikálu Nevěsta v rozpacích. Naspíval Frank Sinatra píseň poprvé v listopadu 1953. A já vám ji nabízím v podobě, ve které vyšla v roce 1994, na Sinatrově albu duetu. Vedle Franka Sinatry uslyšíte i country velikána Billyho Nelsona.

Rok 1994, Frank Sinatra v duetu A Foggy Day. Spolu s ním zpívá legenda americké country music, letos 78-letý Willie Nelson. Už minule jsem vám říkal, jak jsem se v roce 1967 střídal v jedné show v Las Vegaském hotelu Frontier se Sinatrovým synem Frankem Sinatrou juniorem. Tenkrát jsme se dost přátelili a hodiny si vyprávěli o muzice, děvčatech, o životě. Pamatuju si, jak jsem mu tenkrát věnoval své album Hlas můj nech tu znít a on mě na oplátku seznámil se svým slavným otcem. Byl jsem úplně vedle z toho, že najednou stojím tváří v tvář samotnému Frankovi Sinatrovi, kterého jsem tolikrát obdivoval u jeho produkcí. Podali jsme si ruce a prohodili pár slov. Frank Sinatra Jr. se tenkrát a nezrovna úspěšně pokoušel o pěveckou kariéru, což je pro mne dodnes jasným důkazem faktu, že i když je jeden z rodičů výjimečný zpěvák, o ratolesti to platit nemusí. Přesto se však Sinatrův syn ve světě pop music nestratil. Naposledy jsem ho viděl před 23 lety ve Vídni, kde Frank Sinatra koncertoval s Lizou Minnelli a Sammy Davisem juniorem. A jeho syn dirigoval doprovodný orchestr. Bylo mu tehdy 44, už neměl vlasy a vedle otce vypadal jako jeho mladší bratr. V písni My Kind of Town, Chicago Is, uslyšíte otce a syna hezky pohromadě.

Sinatra měl kromě syna ještě dvě dcery, Nancy a Tinu. Všechny jeho děti pocházejí z jeho prvního manželství s Nancy Barbato. A nejvýrazněji z nich se ve světě populární hudby, ale i filmu, prosadila Nancy Sinatra. Mnozí si jistě vzpomenou na její hit z roku 1966 These Boots Are Made for Walking, který u nás pod názvem Boty proti lásce proslavila Ivone Přenosilová. A nedávno jí vdechla nový život také Lucie Vondráčková. V roce 1967 naspívala Nancy se svým tátou duet Something Stupid, který před časem vzkřísili k novému životu Robbie Williams s Nicole Kidman. Nancy Sinatra si ve filmu zahrála také po boku Elvise Presleyho a Petera Fondy. I když nejsou Vánoce, nabídnu vám teď nahrávku písně The Bells of Christmas, známou jako Green Sleeves, kterou Frank Sinatra nahrál v roce 1968 se všemi svými dětmi. Otci Sinatrovi bylo tehdy 53, Nancy 28, Frankovi juniorovi 24 a nejmladší Tíně 20.

To, co se povedlo Franku Sinatrovi, tedy že natočí píseň se všemi svými dětmi, se mi třeba také ještě někdy povede. Jenom mi už nebude 53, jako tehdy jemu. Frank Sinatra je jedním ze symbolů Ameriky, však mu také Američané říkají Mr. America. Už v roce 1944 si dívky schovávaly v ledničkách jeho stopy otištěné ve sněhu. A když v roce 1995 slavil 80. narozeniny, na výškové budovy v Los Angeles a v New Yorku se promítaly jeho obří portréty a New Yorkský mrakodrap Empire State Building byl na jeho počest nasvícen modře. Proč? Protože se Sinatrovi přezdívalo Blue-Eyed Frankie, modrooký Frankie. Trefně to vyjádřil Bono Vox ze skupiny U2, když řekl, je to titán mrakodrap, který se tyčí nad Amerikou. A naspíval s ním v duetu píseň I've Got You Under My Skin, Mám tě pod kůží, která pravidelně vítězí v anketách Sinatrových fanoušků o nejlepší píseň jeho repertoáru. I

I've got you under my skin, and I love you when you're under my skin. Frank Sinatra a Bono Vox ze skupiny U2 v písni I've Got You Under My Skin, která díky aranžmá Nelsona Riddla získala romantický charakter, v němž Sinatra našel jednu ze svých posluchačsky nejoblíbenějších tváří. Díky ní ho objevují další a další generace posluchačů. Já jsem tuhle skladbu naspíval na album Swing kolekce s českým textem Eduarda Krečmara Jako tebe pod kůží mám. Z tohoto alba pochází i jedna z mých nejoblíbenějších písní ze Sinatrova zpěvníku vůbec. Jmenuje se Fly Me to the Moon a díky Zdeňku Borovcovi ji zpívám pod názvem Dál až na měsíc.

Dál až na měsíc. Česká verze písně Fly Me to the Moon, kterou proslavil Frank Sinatra. V roce 1989 jsem po 3týdenní plavbě na luxusní zaoceánské lodi z Honolulu na Havaj do Panamy se zastavil, jenom jsem si tak odskočil do starého dobrého Las Vegas. A tam jsem si zcela neplánovaně zaspíval v hotelu Sands. Dodnes tomu nemohu věřit, protože v tomhle hotelu měl Frank Sinatra své apartmá, které se na dlouhá léta stalo jeho domovem. A v hotelu Sands měl také nějaké ty akcie, jen tak mimochodem, a nahrával v roce 1966 s orchestrem Counta Basieho brilantní koncertní album Sinatra at Sands. Zařadil na ně i pro něho poněkud netypickou píseň Get Me to the Church in Time, která pochází z muzikálu My Fair Lady. V češtině ji přede mnou naspívali Milan Chladil, Valdemar Matuška a Bambini di Praga. Já

0: Takhle jsem si poradil se slavnou písní z muzikálu My Fair Lady.
1: Český rozhlas Dvojka, Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: A před námi je znovu v mém podání další zamilovaná Sinatrovka. Písnička All the Way, kterou jsem naspíval s českým textem Eduarda Krečmara, Dál je tvůj. Poprvé zazněla v roce 1957 v Sinatrově podání ve filmu The Joker Wild. Autoři písně Jimmy Van Heusen a Sammy Kahn za ni pak získali Oscara pro nejlepší filmovou píseň roku. Tak posuďte, jak jsem si s touhle Oscarovou písní poradil já. Ten

Píseň All the Way, která v mém podání právě rozněla, pochází z 50. let, z vrcholné fáze pěvecké dráhy Franka Sinatry, kdy nahrával pro společnost Capitol. A to je případ i následujícího titulu, písně The Lady is a Tramp, která poprvé zazněla už v roce 1937 v broadwayském muzikálu Děcka ve zbrani. O pár let později Ella Fitzgerald považovala za ozdobu svého širokého repertoáru. Frank Sinatra ji na svých koncertech prakticky nikdy nevynechával. Znalci tvrdí, že ji nikdy nezaspíval stejně. V roce 1993 naspíval jako duet s hvězdou elegantního amerického soulu Lutherem Vandross.

Zpátky si dám tenhle film, je s vámi Dvojka Českého rozhlasu a u mikrofonu Karel Gott. Když si dnes povídáme o Franku Sinatrovi, měl bych se možná zmínit o jeho vztahu k bulvárním novinářům. Když se mu nelíbil článek, který o něm vyšel, neváhal na jeho autora třeba najet autem. A on si to mohl dovolit. Nebo jeho autorovi či autorce doručil až k domovním dveřím náhrobek. Nebo o nich prohlásil, že byli v dětství tak oškliví, že na ně rodiče museli přivazovat kusy syrového masa, aby si s nimi hráli alespoň psy. Senzace chtiví bulvární novináři, těmi on prostě pohrdal a až na pár výjimek s nimi nemluvil. A když ho některý novinář svým článkem plným lží a polopravd opravdu naštval, neváhal se za ním vypravit do redakce a vyřídil si to s ním ručně. Ale zpátky k muzice. Hned na mém prvním polydorském albu Die Goldene Stimme aus Prag vyšla píseň Die Welt war schön, což je skladba The World We Knew, kterou stejně jako slavné Strangers in the Night složil pro Sinatru v roce 1968 německý skladatel a kapelník Bert Kempfert. A k tomu přidám ještě Sinatrovku z pera Cole Portera In the Still of the Night, v tichu noci, kterou jsem natočil v roce 2005 s Big Bandem Südwestrundfunk, tedy Stuttgartského rozhlasu, pod taktovkou Dietra Reita.

Hezky za sebou dvě Sinátrovky z mé německé gramofonové produkce. A teď vám v podání modrookého Frankie Boye nabídnu nádhernou baladu Sand in the Clouds, která pochází z broadwayského muzikálu Malá noční hudba. Ani Frank Sinatra totiž této krásné písni neodolal a naspíval v roce 73. minulého století. Ale ještě předtím, než si ji poslechneme, je tady pravidelná židovská anekdota. Belgická vláda se rozhodla, že rozdělí Vlámy a Valony a udělá mezi nimi hranici, protože takhle to nejde dohromady. A tak mluvčí vlády řekl: vy, Vlámové, tady doprava, tady je čára, a vy, Valoni, tady doleva. A na té čáře stojí Žid a říká: prosím vás, a kam máme jít my, Belgičané?

Nevím, jak vám, ale mě 13. díl pořadu Zpátky si dám, tenhle film utekl jako voda. Možná proto, že jsme poslouchali muziku prověřenou časem a miliony posluchačů doslova na celém světě. A úplnou tečkou bude slavná píseň It Was a Very Good Year, ve které vedle Franka Sinatry uslyšíte Robbieho Williamse, který se do původní Sinatrovy nahrávky vespíval se souhlasem dědiců 3 roky po Sinatrově smrti, tedy před 10 lety. Za týden se těším na slyšenou ve stejný čas jako dnes. Samozřejmě na dvojce Českého rozhlasu. Mějte se krásně a ať se vám daří, váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Politika myslí ve válečných termínech. Žádné slovo se neopakuje tak často jako slovo boj. Ať je to boj na frontě, na barikádách, nebo jen boj volební a mezi stranami, politika touží udělat z člověka výhradně vojáka v tomto boji, nástroj v zápase o moc, schvaluje na člověku jen ty vlastnosti, které to usnadňují, na ostatních nemá zájem nebo je přímo dává do kádby. Slovy Ferdinanda Peroutky se začíná dnešní Stříbrný vítr se ženou s pověstí pečlivé a věcné analytičky dění kolem nás. Šéf editorka zpravodajství Českého rozhlasu Julie Stejskalová, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak se máte, paní Julie? Takové jméno.
1: Jméno mám se lásky. Dobře. Mám se dobře a to jméno jsem dost nenáviděla jako dítě.
0: Jak to?
1: Tak předně si v rodině, moje babička se domnívala, že to je strašně staromódní jméno a že mi ho rodiče neměli dávat. A pak každý samozřejmě říkal, a kde máš Romeo?
0: No
1: to
0: právě.
1: Jsem teda absolutně nesnášela.
0: A byl nějaký Romeo poblíž v dětství?
1: V dětství snad ani. Měla jsem kamaráda, který mám až do teďka, ale...
0: Vy jste se rozhodla... Teď nemohu použít termín na stará kolena, ale prostě rozhodla jste se ve zralém věku přejít z České tiskové kanceláře do rozhlasu. V čem je ta změna největší pro vás?
1: Největší změna je asi v tom, že Český rozhlas je prostě daleko větší organizace a instituce, než je Česká tisková kancelář. Je to dáno prostě tím, že má nejrůznější stanice, spoustu lidí, nakonec vyrábí zvuky, zvukové zpravodajství, ale má také webové stránky. Je to asi médium, bych řekla, s širším rozsahem a dosahem.
0: Cítíte taky ten rozdíl, když se třeba napíše miluji tě a řekne se miluji tě?
1: Samozřejmě.
0: Je v tom rozdíl mezi ČTK a rozhlasem?
1: Je.
0: Řekněte něco o vašem tatínkovi a mamince. Jací byli a jací jsou tedy? Maminka žije.
1: Maminka žije, táta můj zemřel poměrně mladý, ještě mě nebylo ani 15 let. Mm-hmm. Myslím si, že mě poměrně dost ovlivnil. Byl to takový typický intelektuál s velkou láskou pro literaturu a pro jazyky. Jako dítě mě samozřejmě, když já jsem byla malá, tak jsem byla vedena k tomu, abych hodně četla. Načetla jsem toho opravdu mnoho. A taky jsem se musela učit cizí jazyky samozřejmě.
0: Takže to je ve vás ten tatínek.
1: To je ve mně ten tatínek. Byl na mě dost přísný. Moje matka mu často říká, že je to ještě dítě, nemůže se vyjadřovat a nemůže psát jako dospělý člověk. Trošku to ve mně zůstalo, že nikdy nejsem absolutně spokojená s tím, co udělám. Vždycky se mi zdá, že to mohlo být lepší.
0: Co to s takovou dětskou duší udělá, když odejde v tom možná nejméně vhodném věku tatínek?
1: Ta tragédie to jistě byla větší, jak si pro mou matku. Dítě se otřepe, ale kdybych měla říct úplně, jak si až později jsem pochopila, že jsem mu měla vlastně za zlé, že mě opustil.
0: Mhm.
1: Byla bych ho v tom dalším životě ještě hodně potřebovala.
0: Co maminka?
1: Moje mama je skvělý člověk, je to velmi optimistická žena, stále je velmi aktivní, cestuje, má také spoustu činností, pomáhá třeba ještě dneska prostě lidem starším, než je ona, mohu to říct, je jí 85, snaží se pořád ještě pomáhat, jen má velkou radost z rodiny, kterou má, z mých dětí, z mých vnoučat, tedy z jejich pravnoučat. Je to velmi inspirativní žena, přestože má za sebou velmi těžký osud.
0: Právě vaše maminka na vlastní kůži vyzkoušela osvětím, jak k tomu došlo vlastně.
1: Moje matka pochází z jižního Slovenska, to znamená, že za války tato oblast patřila Maďarsku a ty historické události jsou celkem známy. Dostala se jako vlastně 14-letá do transportu, do Osvětimi. Každý tenhle osud je samozřejmě jedinečný. Ona, jak často říká, byla rozmazlené dítě z bohaté rodiny a víceméně ze dne na den se ocitla v podmínkách, které všichni známe.
0: Na rampě, kde to bylo všechno jedno.
1: na rampě, kde to bylo všechno jedno.
0: Já jsem nedávno dokonce v tomto pořadu si povídal s Erikou Bezdíčkovou, která vzpomínala na ten moment, kdy stála se svojí maminkou, držela ji za ruku, když vlastně takový náhodný moment tváří v tvář Mengelemu jí vlastně vytrhl tu maminku a to jí viděla naposledy. Něco podobného vaše máma taky prožila?
1: Ano. Do Osvětimi už šla bez svých rodičů. Blízkou osobou byla její teta, která měla na ruce malého chlapečka tříletého. Moje matka pro něj nesla takový malý tlumoček s nějakými věcmi, co si mysleli, že by to dítě potřebovalo. Samozřejmě na té rampě, když vystoupili, řvali na ně ty SSáci, aby všecko odhodili. Moje matka teda odhodila i ten tlumoček a ta teta její se takhle otočila na ní a řekla jí, ne, Evo, to musíš nechat. Udělala moje matka ten krok zpátky a tam byl ten předěl. A už tu tetu samozřejmě, ta teta i s tím dítětem a další.
0: A jí to zachránilo život. Víte, paní Julie, já často přemýšlím, jestli vůbec existuje odpuštění takových zvěrstev, zejména i dnes,

0: a vašich zkušeností, když vidíte události na Ukrajině, mohou ti lidé vlastně ještě jednou žít pospolu a věřit si?
1: Snad ano, věřím, že ano, ale je to dlouhý proces. Je to určitě dlouhý proces.

0: Julie Stejskalová přišla do Stříbrného větru za Jaromírem Ostrým. Jaké jste byla dítko? Trošku jste popsala rodiče. Většinou se kutálí to dítě jako jablíčko, které od těch rodičů nepadne daleko.
1: Snad jsem byla docela hodná holčička. Taková pilná žačka. Mm-hmm. Chodila jsem zpívat do sboru, do pražského dětského sboru, odkud mám přátele dodnes. Myslím si, že i tam se někde zrodila taková láska k hudbě a dodneška jdu ráda na pěknou hudbu.
0: Vy jste dokonce možná jedna z mála, kteří zpívali 21. srpna 68, protože jste byli se sborem někde na soustředění, je to tak?
1: Každý srpen vlastně jsme jezdili s tím sborem nastudovat jako nový repertoár pro další rok. A byli jsme na různých místech a toho osudného srpna 68 jsme byli v takovém táboře nedaleko Prahy u Benešova. Spali jsme tam v takových těch stanech s tím dřevěným podsazením a v noci nás všechny děti zbudilo dunění. Vlastně jsme nevěděli, co to je, ale to přijížděly tanky.
0: Co dělali vedoucí? Ti museli být vyděšeni, ne?
1: Úplně přesně si to nepamatuju. Vím, že ráno potom kontaktovali všechny rodiče těch dětí, aby si, pokud mohou, snažili se telefonicky dostat, aby si pro ty děti přijeli. Já jsem měla to štěstí, že moje matka, která byla zdravotnice, pracovala dlouhá léta jako zdravotní sestřička, byla s náma na tom soustředění právě jako zdravotní dozor. My jsme byli spolu. Nějaký dobrý přítel, mámin, kamarád rodinný ji dostihl telefonicky na tom táboře a oznámil nám, že náš byt vyhořel, protože jsme bydleli kousek tady nad Českým rozhlasem na Vinohradské 16, kousíček od mého dnešního působiště. Ano. A tam prostě došlo k nějakým těm bojům a ten dům byl zapálen a prakticky dost zničen. Do dneška se pamatuju, že jsem prostě jako dítě vyděšeně mámě říkala, pro boha, co teď budeme dělat, teď nic nemáme. A moje matka s tou souživotní zkušeností řekla, ale prosím tě, máme jedna druhou.
0: Mm-hmm. Je pravda, že existuje fotografie, kde v okně je vyvěšena peřina a to je zrovna vaše?
1: Ano, je to tak. V tom domě do dneška je tam balkon v prvním patře a ta fotografie se pravidelně objevuje při výročí srpna, tak vždycky si mohu vzpomenout, jak to tenkrát bylo.
0: Jak to vnímali vaši rodiče, když došlo k té okupaci?
1: Můj otec zemřel v prosinci 1967, tak ten
0: nedožil.
1: Matka se musela hlavně snažit, aby nám opatřila novou střechu nad hlavou a nějak se snažila asi mě usnadnit život, protože zrovna jsem přecházela na střední školu a prostě jsem to prožívala, tuhle situaci víceméně pohledem ještě dětským. Mm-hmm. A vnímala jsem tu situaci nás dvou víc než možná nějakou politickou situaci.

0: Stříbrný vítr, Julie Stejskalová přišla za Jaromírem Ostrým. Přemýšlela jste jako dítě, čím budete? Měla jste nějakou touhu být kdo ví čím a nakonec jste skončila jako novinářka. Spousta dětí chtělo být novinářem.
1: Myslím si, že takovou touhu jsem konkrétně neměla, ale asi jsem od dětství věděla, že bych chtěla nějakým způsobem pracovat právě s tím jazykem, psát, nevím, být spisovatelkou, nebo případně jsem si také myslela, že bych mohla učit. Ale konkrétně, že bych si řekla, tak já budu novinářkou, to tak tomu nebylo.
0: Jste šla ovšem tak daleko, že jste si našla i muže novináře, jak jste se potkali?
1: My jsme se poprvé asi setkali a viděli na fakultě žurnalistiky Karlovy univerzity v Praze, ale prošli jsme kolem sebe a příliš jsme se nevnímali. Blíže jsme se seznámili a začali jsme se jeden o druhého zajímat, a když jsme se setkali v České tiskové kanceláři.
0: Čili láska na druhý pohled.
1: Láska na druhý pohled.
0: Čím vás tak přitahoval, zaujal?
1: Tak, měli jsme společný zájem, to je jasné. Je to do dneška krásný chlap. Inteligentní. Měli jsme prostě podobný zájmy a nějak jsme v sobě našli zalíbení. A byla to láska teda až do teďka.
0: Oba dva jste novináři. Co říkáte tomu? Bez pochyby se doma bavíte v kuchyni o tom, co vidíte v televizi, slyšíte v rozhlase, čtete v novinách. Co si myslíte o dnešních novinářích? Funguje to tak, jak má?
1: Vždycky může všechno fungovat lépe. Jsou, jako ve všech profesích, jsou novináři solidní, jsou novináři dobří. A jsem vždycky ráda, když slyším nějaký dobrý příspěvek. Nelíbí se mi, pokud novináři zaměňují nějakou solidní přípravu a nějaká, jak říkám já, samostudium, arogancí. To nemám ráda, to myslím, že do novinářství nepatří. A potom je taky strašně důležité udržet si odstup od toho, co se děje, a případně se nesnažit vytvářet virtuální realitu. K tomu v dnešní době někdy novinářství sklouzává.
0: Když si nějaký politik řekl, že novináři si myslí, že jsou hlídacími psy demokracie, a zatím jsou figurkami, kterými u mě politici pohybují na šachovnici?
1: Asi to stoprocentně neplatí, ale takové zneužití se může stát. A jistě se stává. Takhle ne, že se může stát. Určitě se stává.
0: Myslíte, že dostáváme dneska dobré a všestranné informace třeba o dění na Ukrajině?
1: Samozřejmě je důležité asi sledovat různá média a snažit se dostat k těm původním zdrojům. Kdo usiluje o takový pohled, tak snad ano. Je vždycky důležité být podezíravý a snažit se, a to i na té novinářské straně, získat původní informace, jít po těch původních zdrojích a vždycky se ptát, co zatím je.
0: Teď jedna těžká otázka. Co říkáte tomu, jak média informují o prezidentu České republiky?
1: Nezdá se mi, že by celkový ten obraz asi není, myslím, špatný. Jestli ode mě chcete slyšet, jestli zkreslují, nebo jestli to jen jednostranné informování, tak bych řekla, že tomu tak není. I've grown accustomed.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Julie Stejskalová, šéf-editorka zpravodajství Českého rozhlasu, přišla do Stříbrného větru za Jaromírem Ostrým. Vy jste měli s manželem obrovské štěstí. Vy jste strávili pár let v Rusku v době perestrojky. Jaký byl ten první moment, když jste tam přijeli? Dá se říct, že možná tam bylo svobodněji než v tehdejším Československu?
2: Bylo to velmi zajímavé, protože člověk, nebo já teď mluvím za sebe, člověk se si myslel, že ten režim, komunistický režim, že někdy určitě skončí. To bylo takové přesvědčení, které nakonec bylo ve mně pěstováno už od dětství v rodině. Ale člověk si myslel, že historicky se ho to prostě nedotkne. A najednou jsme tam přijeli a viděli jsme, že prostě ten režim začíná být jako nahlodáván, že se tam hovoří otevřeně o věcech, kterých se otevřeně v tehdejším Československu hovořit nemohlo. Byla to trošku taková absurdní situace. My jsme byli tam a to centrum třeba v Praze, teď mám na mysli agentury, bylo trošku znepokojeno tím, jaké informace vlastně do Československa posíláme.
1: Takže občas i cenzura?
2: Ano, ale my jsme tehdy, můj manžel teda byl jako stálý zpravodaj, já jsem dělal, opět jsme měli malé děti jenom na poloviční úvazek, ale pamatuju se, že odmítl prostě ty nějak cenzurovat, posílal prostě informace, které samozřejmě tady v Praze s nimi různě zacházely. Nevím, jestli je úplně známo, že ve Česká tisková agentura, respektive Československá tisková agentura, fungovala tak, že vydávala zpravodajství pro běžné uživatele, pro běžná média a zároveň paralelně vytvářela zpravodajství, které nebylo nikterak zkreslováno pro stranické představitele, pro vysoké stranické představitele. To znamená, že víme, že některé zprávy, které se posílaly z Moskvy, byly buď zařazovány do běžného o zpravodajství a část jich šla do těch biltenů, které byly určeny pro partajní činitele.
1: Vy jste se museli občas setkávat s vrcholnými představiteli politiky celého světa, ať už to byl Gorbačov nebo možná Reagan, ano?
2: To především můj manžel, teda s Gorbačovem a s Reaganem se setkal, protože i kryl zpravodajsky tehdejší přelomové summity, abych tak řekla.
1: A jeho silný zážitek z těch setkání? Co vám potom třeba v kuchyni vyprávěl?
2: Tak jednou, myslím si, že jeden z nejsilnějších zážitků byl, když probojoval si místo na jedné z předních tiskových konferencí, když přijel Reagan do Moskvy a kvůli takové lapálii našeho synka byl odvolán.
1: I v těch velkých situacích někdy rozhodují malé věci.
2: Ano, přesně tak.

0: Příbrný vítr, šéf editorka zpravodajství Českého rozhlasu Julie Stejskalová, je hostem Jaromíra Ostrého. Po letech v Rusku, 3 roky v New Yorku, a to si dovedu představit, že byla změna citelná. Vzpomenete si ještě na ten okamžik, kdy jste sestupovala po schůdcích z letadla v New Yorku na letišti?
1: Pamatuju si to velmi přesně, protože patřím ke generaci lidí, kteří se asi domnívali, pro které bylo naprosto nemyslitelné, že bys někdy navštívili třeba Spojené státy a že tam budou pracovat. No to byl sen. Mnohokrát, na mnoha místech jsem tohle pociťovala velmi silně.
0: V čem to na vás zapůsobilo nejvíc?
1: Nejvíc? Asi, že jsem se dostala na strašně zajímavá místa, že jsem mohla být účastná takových věcí, jako byla třeba návštěva prezidenta Havla ve Spojených státech.
0: Vezměte jednu z těch návštěv.
1: Vždycky tam člověk, jste profesionál a o té akci prostě informujete, ale musím říct, že za takových příležitostí jsem byla hrdá a pyšná na to, že nějakým způsobem k té zemi patřím.
0: Vy jste zažila taky takovou lehce kuriozní situaci, když měl přijet prezident Václav Klaus. Co se to stalo?
1: To byl ještě premiér. Byla to zase taková lapálie. Člověku jak na zpravodajském postu se může přihodit ledacos. Někdy je vám dobře, někdy špatně, ale musíte fungovat. A já jsem si zlomila malíček u nohy. Bolelo to samozřejmě strašně. Noha natekla. Víceméně jsem se vešla jedině do bačkor, abych tak řekla. A shodou okolností tam byl na nějakém sympóziu náš přední odborník na biologické zbraně, profesor Špliňo z Hradce Králové. Dělala jsem s ním rozhovor. A využila jsem této příležitosti a říkala jsem mu, co mám dělat, pane profesore, já přijede premiér Klaus a já prostě nemůžu chodit v bačkoře. A pan profesor Špliňo řekl, ledovou sprchu na tu nohu, ráno vlezete do boty okamžitě a už z ní nevylezete. Nakonec co? Malíček se vlastně jinak fixovat nedá.
0: No konec konců, tehdejší premiér každou chvíli s tenisu měl nějaký problém, že? Ano. Jenom mě ještě řekněte, co vlastně ten zahraniční zpravodaj všechno musí umět. Takhle z Prahy viděno, člověk si říká, koupí si ráno noviny a přečte pár článků a má vyděláno.
1: Řekla bych, že tam je strašně důležité, že pořád musíte se něčemu učit. Pochopitelně kryjete události z nejrůznějších sfér života. Nemůžete být odborník na všechno. Člověk musí mít určitou takovou snahu se v té dané problematice zorientovat a učit se. To je opravdu důležité. Musíte mluvit s lidma z ekonomické sféry, z kulturní sféry, a musíte být s to jim minimálně klást aspoň trošku fundované otázky. Ale to je na tom zpravodajském řemesle strašně krásné.

0: Jaromír Ostrý si do Stříbrného větru pozval Julii Stejskalovou, šéf editorku zpravodajství Českého rozhlasu. Novinář zpravidla za svůj život potká spoustu osobností a když někdy tak sedí na chalupě a promítá si ten svůj život, tak se mu najednou vynořují, nevím teď, jestli máte chalupu, ale když tak někde sedíte
1: Mám.
0: S přáteli, tak která z těch osobností, co jste potkala, se vám nejvíc vybavuje?
1: Bylo jich samozřejmě hodně, ale potkala jsem v Americe, v New Yorku člověka, který se potom stal mým kamarádem, přítelem a jsem velmi hrdá na to, že ho mohu počítat mezi své přátele. Mluvím o panu dirigentovi Zdeňkovi Mácalovi.
0: Mm-hmm.
1: Víceméně jsme se setkali náhodně, já jsem usilovala o tuto schůzku s ním, o tu první schůzku s ním, proto, pač se tehdy tady v Praze hovořilo o tom, že je jedním z možných kandidátů na šéf dirigenta České filharmonie. Byla tam nějaká nedorozumění mezi ním a prostě vedením orchestru. Já jsem za ním šla, hovořili jsme spolu, informovala jsem, psala jsem zprávy o tom, jak on to vidí a trošku si tak myslím, že jsem možná přispěla k tomu, že do Prahy se jako šéf dirigent vrátil. Je to člověk velmi vzácný, je to velký umělec pochopitelně, ale taky člověk statečný, který se nebal potom v roce 68 odejít a vybudoval si velké renomé a dirigoval spoustu orchestrů, skvělých orchestrů ve světě.
0: Jak se s takovým člověkem mluví? Já si vzpomínám ještě za studií na konzervatoři, profesor Linka, který nás učil harmonii, mě jednou říkal, Jaromíre, já stále slyším hudbu. Teď s tebou mluvím, poslouchám tě, ale stále slyším hudbu. Přece pan Mácal musí taky pořád slyšet hudbu jako dirigent, ne?
1: Asi ano, ale je to člověk velmi citlivý a můžete s ním hovořit opravdu o všem. Samozřejmě hudba, její interpretace, to je pro něj číslo jedna.
0: On potom z České filharmonie odešel a ten odchod byl takový napůl.
1: Nebylo to asi příliš šťastné, nechci teď o těch detailech mluvit. Byl trošku zklamán asi tím, jak to celé jeho angažmá jako šéf dirigenta skončilo, ale to by bylo spíš na něm, aby o tom něco řekl.

ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať,

0: Julie Stejskalová, Jaromír Ostrý, Stříbrný vítr. Poslední otázka, paní Julie, je vždycky stejná. Padne i na vás. Jste šťastná?
1: Není to snadná otázka, ale myslím si, že můžu o sobě říct, že jsem šťastná. Dělám práci celý život, dělám práci, která mě zajímá, baví. Nikdy jsem ji nebrala jako přítěž, když to byly hodiny a hodiny. A celý život jsem strašně málo spala, kvůli tomu bych všechno stihla. Mám dobré manželství, milujícího muže, děti, zdárné děti, které prostě...
0: Co to znamená zdárné děti? Poslouchají vás?
1: Ne, našli si svoje místo, místo v životě, dělají práci, která je baví.
0: A pomamili se a potatili se?
1: Možná částečně. A mám taky už 4 vnoučata.
0: Tak ten život dopadá docela dobře.
1: Skoro se to bojím říct, ale snad ano.
0: Hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého byla šéf-editorka zpravodajství Českého rozhlasu Julie Stejskalová. Moc děkujeme za návštěvu, ať se vám daří, mějte se hezky.
1: Děkuji pěkně.
0: Děkuji.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Meteor.
2: Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Při poslechu vítáme všechny, kteří mají pozitivní vztah k vědě.
3: A pozitivní vztah k meteoru, který světem vědy provází už 52. rok.
2: Zdraví vás autor pořadu Petr Sobotka.
3: A Kateřina Březinová.
2: Putování po jeskyních.
3: Dnes do javoříčských jeskyní.
2: Jak byl objeven střelný prach?
3: Nahradí živé meteorology stroje?
2: Kam se přestěhovat ve sluneční soustavě?
3: Proč psi dělají psí oči?

0: Naše velké letní putování po jeskyních pokračuje také dnes. Zavítáme do Javoříčských jeskyní.
1: Ty se nacházejí u obce Javoříčko, asi 12 kilometrů vzdušnou čarou od Litovle. Ocitneme se tedy v Olomouckém kraji.
0: Vás, Petře, tedy posílám do jeskyně na průzkum a se mnou bude cestu komentovat ředitel správy jeskyní České republiky, doktor Jaroslav Hromas.
1: Před lesním vchodem se tísní dav lidí, hodně dětí, průvodkyně odemyká a ocitáme se v první chodbě.
2: Dobrý den, vítám vás při prohlídce Javoříčských jeskyní. Mezitím, co si budete prohlížet první část jeskyně, vám o ní něco krátce povím. Javoříčské jeskyně se nachází v severní části masívu kopce Špraňku. Jsou typem jeskyně, které dříve vytvářel vodní tok. V našem případě to byly vody potoka Špraňku, které se dnes ztratily v dosud neznámém podzemí. V dnešní době známe dvě patra. Je to horní patro, které z velké části budeme procházet, částečně prozkoumané střední patro, a spodní patro zůstává tedy zatím zcela neznámé. Voda, kterou zde vidíte odkapávat, je voda povrchová. Obsahuje oxid uhličitý, který je přijímán ze vzduchu. Tento oxid uhličitý nám rozpouští vápenec na takzvaný sintr a po odpaření vody se vápenec znovu usazuje v různých krápníkových útvarech.
0: Pane Hromasi, javoříčské jeskyně jsou třípatrové, jak jsme slyšeli. To je běžné, že jeskyně mají více pater?
3: Většinu jeskyních systémů vytváří podzemní vodní toky. A tak, jako na povrchu se řeky zahlubují a vytváří údolí, tak podzemní toky zase vytváří jeskyní patra. Ta výše položená jsou nejstarší a směrem do hloubky se vytváří patra mladší a mladší. Trvá to pochopitelně statisíce až miliony let. Tady někde v hlubinách spodního patra dnes protéká ponorná říčka Špránek. A tak, jak zemský povrch postupně podléhá erozi a odnosu, tak také nejvýš položená jeskyní patra opět pomalu zanikají. Jejich stropy se propadají, torza podzemních prostor se zanáší sutí a usazeninami, a právě v nich také většinou nacházíme cenné paleontologické a archeologické poklady. Jsou to vlastně jakési konzervy minulosti.
1: Přesouváme se chodbou a před námi se otevírá obrovský, nádherný dům plný krápníků.
2: My se nyní nacházíme v suťovém dómu. Suťový dóm dostal název podle množství suti, kterou zde můžete vidět. Přímo před vámi si také můžete prohlédnout průřez stalagmitem. Na něm uvidíte, že se vápenec usazuje ve vrstvách a může být i různě zbarven. Toto zbarvení je dáno díky příměsím oxidů železa.
0: Jak vznikají ty vrstvy vápence? Můžeme si řez krápníkem představit třeba jako letokruhy u stromů?
3: Dá se to tak obrazně říci. Jenom ty vrstvičky vápence neznamenají jednotlivé roky, ale mnohem delší období. Jsou to období, po která trvají v jeskyni stálé podmínky a krasová voda, to jest roztok, ze kterého se vápenec sráží, má neměnné vlastnosti. Všechny změny vrstev pak odráží změny podmínek. Většinou jsou to změny klimatu na povrchu, změny ve složení skapové vody a podmínek krystalizace. A jsou tu i periody, kdy je krápník dlouho zcela bez vody a nepřirůstá, anebo jej dokonce agresivní voda po nějakou dobu opět rozpouští.
1: Rozříznutý krápník mi připomíná trošku rozteklý polárkový dort. Nejvíc pozornosti budí strop jeskyně. Je hodně světlý, plný malých, tenkých krápníků.
2: Když se zadíváte na strop, všimnete si, že je téměř rovný. Ovšem jeho pukliny jsou na sebe kolmé. Podél těchto puklin vyrůstají malé stalaktity, kterým říkáme brčka. Každé brčko je duté a tvoří základ každého stalaktitu. Brčko se také může ucpat a poté krápník narůstá v různých útvarech. V suťovém domu se také nachází největší propast Javoříčských jeskyní. Je to lví jáma a je hluboká 60 metrů.
0: Proč lví jáma? A co je na jejím dně, pane Hromasi? Tam se návštěvníci nepodívají.
3: Název ji dali objevitelé téměř před 80 lety, takže dnes už je důvod dávno zapomenut. Možná, že zde byly nalezeny nějaké kosti. Lví jáma vede do krápníky zdobených chodeb středního patra a pokračuje i hlouběji až do patra spodního. Tam se rozbíhá do neprůchodných chodbiček a puklin. Je to jedno z míst, odkud se speleologové snažili proniknout do dalších předpokládaných prostor, ale zatím neúspěšně. Horninový materiál, který by museli uvolňovat, tam dole totiž není kde ukládat.
1: Prošli jsme celým suťovým domem a ocitli se v další úzké chodbě mezi skálami.
2: My se nyní nacházíme ve spojovací chodbě. Spojovací chodba proto, že nám spojuje dva největší domy. Je to dom suťový, ze kterého jsme právě přišli, a následně pak dom gigantů, do kterého vstoupíme. Spojovací chodba je bývalým řečištěm potoka Špraňku, jak si můžete všimnout na jejich stěnách. Vše, co zde vidíte, si zachovalo svůj původní vzhled. Když se otočíte směrem k suťovému domu, spatříte ve výklenku malou kapličku. Pod ní je další jáma, tentokrát vlčí, a je hluboká 37 metrů. Ze stropu pak visí

0: Ty kapky se našly cestu na 18 různých výběžků stropu a z nich už stovky, spíše pár tisíc let skapávají a tvoří stalaktity. Všechno je to tedy nejprve o náhodě a poté o velmi, velmi dlouhé stabilitě vodních poměrů v puklinách vápencového nadloží.
1: Myslel jsem, že Suťový dóm nic nepřekoná, ale to jsem se spletl. Vstoupili jsme do další obrovské prostory.
2: Dom gigantu je nejkrásnější dom ohledně krápníkové výzdoby tady v Javořických jeskyních. Může se vám zdát, že dom gigantu je větší jak dom Suťový, ovšem to není pravdou. Dom Suťový totiž zabírá plochu přes 2000 metrů čtverečných. Tento dom gigantu je 14 metrů široký, stejně tak i vysoký a pak 62 metrů dlouhý. Jako každý dom, i tento dom vzniká zřícením stropu. To znamená, že výzdobu, kterou zde můžete vidět, je výzdoba již druhotná. Později, až vystoupíme po schodech nahoru, tak vám ukážu kus stropu, který se ulomil.
3: Dom gigantů má druhotnou výzdobu. Co to znamená?
0: Jak jsme slyšeli, tak dom gigantů je tak vysoký proto, že se mu v dávné minulosti zřítil strop. Před touto katastrofou na něm byla krápníková výzdoba, která je dnes pohřbena hluboko pod sutinami. Na novém stropě se vytváří výzdoba nová, ale říkejme ji spíše výzdoba druhé generace. K ní patří i masivní pagodovité stalagmity na dně domu, nebo velká barevná sintrová poleva na stěně, nazývaná přiléhavě Niagara. Tak obrovskou polevu z jiných jeskyní dosud neznáme.
1: Vynadívali jsme se na tu nádheru a je čas jít dál.
2: Nyní, až se stoupíme dolů na plošinu, tak budeme nejníže od zemského povrchu a bude to 55 metrů. A zároveň, jak budeme dole, tak se můžete dát cestou doprava podívat se k jezírku. Toto jezírko je ale umělé. Přírodní jezírko vám pak ukážu později.
3: Umělé jezírko, pane Hromasi. K čemu je dobré?
0: Je to pozůstatek romantiky našich předků. Tam, kde se v jeskyni shromažďovala voda a zpravidla tam byla ošklivá, blátivá kaluž, tak si trochu vypomohli vodním sklem nebo cementem a na svět pomohli jezírku, ve kterém se potom hezky odrážel třpyt jejich lampiček a obraz krápníkové výzdoby. No a k tomu si pak mohli vymýšlet a vyprávět nejrůznější tajuplné báchorky. Oni to totiž byli větší romantici, než jsme dneska my.
1: Scházíme domem gigantů na nejnižší místo a co to tam je? Žebří?
2: Když se zadíváte vlevo dolů, uvidíte tam provazový žebřík. Je to konec objevné cesty. Javořícké jeskyně byly objeveny v dubnu roku 1938 revírníkem Vilémem Švecem. Jehož pamětní desky jste si mohli všimnout, když jsme vcházeli k Suťovému dómu. Prvenství bylo přisouzeno jemu, protože tuto výpravu z velké části sám financoval.
3: Slyšeli jsme dobře? Jeskyně byla objevena ze spoda?
0: Slyšeli jste dobře, je to konec objevné cesty. Trochu nelogicky právě tudy, z dola, ze středního patra, sem nahoru vylezli objevitelé a vstoupili tak do největších prostor, do domu gigantů a Suťového. Krátce po objevu sem prokopali pohodlnější vchod z opačné strany zříceného závrtu zátvořice. Právě zřícená zátvořice bývala kdysi pradávným portálem hlavní větve jeskyní, portálem, z něhož s největší pravděpodobností kdysi vytékal podzemní tok dnešního Špránku. Je obdivuhodné, že už měsíc po objevu zpřístupnili objevitelé nové jeskyně veřejnosti.
1: Prošli jsme pohádkovou jeskyní, kde jsou nízké stropy a museli jsme si dávat veliký pozor na hlavu. A teď přicházíme k dalšímu jezírku.
2: V domu gigantů jste pak mohli vidět jezírko umělé, zde máme i to naše největší přírodní jezírko. Jak asi tušíte, říká se mu jezírko štěstí.
3: Jezírko, do kterého lidé hází mince. Myslí si, že jim to přinese štěstí? Co říkáte na tuto dodatečnou výzdobu jeskyní? Nevadí vám to?
0: Zase je to taková radost zavedená našimi předky. Mnoho návštěvníků opravdu věří, že se jim zde vyslovená přánička splní a někdy nám o tom i podávají zprávu.

0: zejména když si přáli miminko. My se hlavně staráme o to, aby zde mince dlouho neležely a aby svojí korozí neovlivnily vlastnosti krasové vody nebo nezbarvily škodlivě sintrové útvary v jezírku. No a asi také tušíte, že je to takové malé přilepšení průvodcům při loučení se sezónou.
1: Procházíme dál pohádkovou jeskyní a vidíme před sebou široký, zvlněný krápníkový útvar, který, no ano, připomíná mi závěs nebo záclonu.
2: No a my jsme nyní přišli k naší perle Javořícké jeskyní, a to tady k zácloně. Záclona je celkem 2 metry dlouhá a široká 60 cm. Můžete si všimnout, jak je krásně lemovaná a zakončena i krajkou. Ta krajka je tam proto, že vápenec krystalizuje. Její červené zbarvení není od světla, jak se může zdát, ale je to díky vysokému obsahu železa.
3: Záclona v jeskyni? To jsem ještě neviděla. Pane Hromasi, jak může něco takového vzniknout?
0: A zase jsme u té malé kapky vody s rozpuštěným vápencem. Tady po velmi dlouhou dobu stékají kapky vody po dlouhé skalní hraně a cestou čistý vápenec, mineralogicky zvaný kalcit, stejnoměrně ukládají. Pěkně krystale ke krystalku, několik milimetrů silný proužek postupně narůstá, až za stovky, spíše tisíc let, vytvoří tenkou kamennou záclonu a ta nemá v našich jeskyních obdoby. A krajka na jejím spodním lemu, to jsou ty nejmladší, stále přirůstající krystalky kalcitu.
1: Ocitli jsme se najednou v místě bez krápníků, ale za to s divnými černými skvrnami.
2: No a my jsme nyní tady vstoupili do svěcené díry. Tyto prostory jsou známé již od 17. století, kdy se zde scházely zakázané náboženské skupiny, jako byli například čeští bratři. Krápníková výzdoba zde byla zcela olámána a tyto skupiny si tu svítily loučemi, od čehož pak tady máme ty černé skvrny.
3: To bylo běžné, ty schůzky sekt v jeskyních?
0: Je to jedna z legend, které se o řadě dlouhodobě známých a často navštěvovaných jeskyní vyprávějí. Tady ve spojitosti s prastarým názvem jeskyně svěcená, tedy posvěcená díra. Důkazy prý existují, ale já nevěřím. Důležitější však je, že právě odtud začala v roce 1936 dlouhá objevitelská anabáze zdejšího lesního revírníka Viléma Švece a jeho synů a pomocníků. Postupně se prokopali sutí na dně jeskyně do prvních chodeb horního patra a potom měsíce pronikaly spletí propastí těsných puklin a komínů přes hlubiny středního patra, aby své úsilí korunovali 14. dubna 1938 objevem, o kterém už jsme mluvili. S jejich primitivní výbavou to byl opravdu heroický výkon. Dnes i zdatným jeskyňářům jen pouhý průchod v uvozovkách touto už dobře známou objevitelskou cestou trvá 3,5 hodiny.
1: Část lidí odešla, my zbylí pokračujeme delším návštěvnickým okruhem.
2: A my jsme nyní tady vstoupili do druhého komplexu Javořických jeskyní. Celý tento komplex byl nazván jako jeskyně míru a byly objeveny až o 20 let později. Tedy přesně to bylo 21. února 1958. Celá tato druhá část už nebude tak bohatá na krápníkovou výzdobu, jako jste mohli vidět doposud, ale už je to jen převážně takový systém chodeb. V těchto místech, ve kterých se zrovna nacházíme, jsme teď naopak nejblíže k povrchu zemskému a teď je to 7 metrů. Důkaz máme díky těmto prorůstajícím kořenům stromu.
3: Kořeny stromů, pane Hromasi, to dokáží prorůst skálou?
0: Ty kořeny neprorůstají skálou, ale krasovými puklinami ve skále. Nad jeskyněmi je les vysokých statných buků Národní přírodní rezervace Špraněk. Členitý vápencový povrch nezadržuje vodu, ta všechna velice rychle stéká puklinami hluboko do krasového podzemí a právě její cesty se snaží sledovat kořeny stromu. Kořeny buků ty pronikají za vodou až desítky metrů hluboko.
1: Dlouhé chodby, hudba navozující temnou atmosféru, jako by člověk procházel uměleckou galerií. Autorem ale není člověk, ale příroda. Krása, až jsme narazili na jednu zajímavost.
2: Ovšem největší zajímavostí na této dlouhé trase jsou tyto excentrické krápníky neboli helictity, což jsou vlastně jednotlivá brčka, která rostou do boku a to různými směry.
3: Ty helictity vypadají dost zvláštně. Nahodile rostoucí krápníky všemi směry, jako by popíraly gravitaci. Jak vznikají?
0: Excentrické krápníky, helictity, opravdu svým vznikem popírají zemskou gravitaci. Podobají se pokřiveným vláknitým výrůstkům nebo jehlicím, které trčí ze skalních stěn či vystupují z klasických krápníků. Jejich podobu a směry růstu určuje nejčastěji kapilární vzlínání vody v tenkých trhlinách v kombinaci s krystalografickou zákonitostí růstu kalcitových krystalů. A to dokáže z obyčejného krápníčku vytvořit křivolaký propletenec, často háček nebo dokonce jakýsi věšák. Některé výčnělky na stěnách, takzvané pyzolity nebo korality, zase vznikají z rozstřikující se vody. A tam, kde se voda rozstřikuje až do mlhoviny, ovlivňují krystalizaci kalcitu i síly rozdílných elektrostatických nábojů. V javořických jeskyních je mimořádné množství nejrůznějších tvarů excentrických krápníků. Většinou však neoplývají velikosti, často jsou vysoko ve stropních puklinách a jejich čistá až sklovitá hmota bývá špatně viditelná. Vzhledem k jejich křehkosti a zranitelnosti je to ale asi dobře, že nejsou tolik na očích návštěvníků.
1: A před námi je poslední chodba, kde, jak tuším, naše prohlídka skončí.
2: Tak pokud tedy není žádný dotaz, tak já bych se teď s vámi ráda rozloučila. Doufám, že se vám tady líbilo. Ustačí vyjít akorát tento tunel, který je dlouhý 160 metrů. Nevýhodou je teda, že je úplně celý do kopce. Takže ještě jednou děkujeme za návštěvu. Mějte se hezky a nashledanou.
3: A je po prohlídce. Kdybyste měl, pane Hromasi, pozvat posluchače, co je na javořičských jeskyních nejzajímavější?
0: Javořické jeskyně mají hned několik nej. Patří mezi naše nejrozsáhlejší jeskyní systémy s podzemními domy, které se řadí k nejmohutnějším. Bohatostí, rozměry a bystrostí krápníků nemají obdoby. Jsou jedním z největších zimovišť netopírů a vrápenců. V předjaří letošního roku jich zde hibernovalo rekordních 6 000. Jsou jeskynním systémem s velkými nadějemi na další objevy a proto zde soustavně pokračují speleologické průzkumy, které každoročně přináší další a další metry nových jeskynních prostor. Od letošních prázdnin slouží návštěvníkům javořických jeskyní také nový moderní návštěvní areál.
1: Samozřejmě úplně nejlepší je prohlédnout si jeskyně na vlastní oči.
3: V České republice máme 14 jeskyní zpřístupněných veřejnosti. A abychom vás motivovali k jejich návštěvě, vyhlásili jsme soutěž. Kdo nás poslouchá pravidelně, už o ní jistě ví.
1: Odměna stojí za to. Budete moci ve speciální exkurzi navštívit největší jeskyni České republiky, která není přístupná veřejnosti, amatérskou jeskyni. A co musíte udělat, abyste se do ní dostali?
3: Musíte prokázat, že máte o jeskyně zájem. Navštivte jich co nejvíce. Máte na to čas do konce srpna. Požádejte při vstupu u pokladny o speciální razítko Meteoru. Pokladní vám ho dá na vstupenku.
1: O razítkované vstupenky ze všech jeskyní, které navštívíte, sbírejte a pošlete je potom najednou nejpozději 31. srpna poštou na adresu Meteor, Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2. Nezapomeňte na sebe poslat i rychlý kontakt, tedy telefonní číslo nebo e-mail.
3: Nezáleží na tom, jestli jdete do jeskyně sami nebo s celou rodinou. Z každé jeskyně bude uznána jen jedna vstupenka. Kdo pošle nejvíce orazítkovaných vstupenek, tedy z nejvíce jeskyní, dostane se do finále.
1: Nečekáme, že někdo objede všech 14 jeskyní. To se snad ani nedá stihnout. Na vítězství tak bude stačit třeba jenom 5 nebo 6 jeskyní.
3: 15 finalistů v doprovodu odborníka a také nás, moderátorů Meteoru, navštíví v sobotu 12. září amatérskou jeskyni.
1: Ta se nachází v Moravském Krasu. je nejdelší jeskyní soustavou v České republice. Délka prozkoumaných prostor už přesahuje 40 kilometrů.
3: Má bohatou krápníkovou výzdobu. Není a nebude přístupná veřejnosti. Je průzkumným a výzkumným pracovištěm jeskyňářů.
1: Určitě stojí za to se soutěže zúčastnit a amatérskou jeskyni navštívit.
3: Podrobnosti k soutěži najdete na webu Meteoru meteor.rozhlas.cz a najdete tam také fotografie ze všech jeskyní, které v průběhu léta navštívíme.
1: Přejeme hodně zážitků z jeskyní a budeme se těšit na vaše orazítkované vstupenky.

0: Nabít, zamířit, pal! Nabít, zamířit, pal!
1: Co se děje? Co je to za střelbu?
0: Mušketa z roku 1710. Střelné zbraně naprosto změnily způsob vedení války.
1: To ano, mohl za to objev střelného prachu. Už v dávné Číně.
0: Přesně tak, vynález alchymistů.
1: A jak? Omylem nebo záměrně?
0: Nevím, já tady jenom velím četě. Nabít, zamířit...
1: Tak dost! V meteoru se střílet nebude. Rychle pryč. Vydáme se do minulosti. Jak to tehdy bylo se střelným prachem, to nám řekne v seriálu Nadi Revilákové historik alchymie a chemie profesor Vladimír Karpenko z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

0: Nedělej nám tyhle efekty, když to nečekáme!
1: Střelný prach patřil k vynálezům, které mají na svědomí obrovské množství lidských životů. Paradoxem přitom je, že jej objevili alchymisté, když hledali elixír nesmrtelnosti a univerzální lék. Přiznejme ale, že podobné omily se alchymistům občas stávaly.
2: Nemá je kořeny mandragory, vařil jsem kořenitku nadmutou s rozemletým netopírem a hle, co jsem obdržel, jedinečné leštidlo na parketě.
1: Jeroným Alessandro Scotta vynalezl ve filmu Císařův pekař a pekařův císař místo elixíru mládí leštidlo. Jak víme, také nebylo úplně bezpečné. V tomto případě však šlo čistě o fantazii filmových tvůrců. Jak to skutečně bylo s vynálezem střelného prachu, o tom hovoříme s profesorem Vladimírem Karpenkem.
3: Černý střelný prach je nesporně objevem Číny, přičemž zhruba se dá datovat do přelomu, řekněme, 8. 9. století našeho letopočtu, kdy se objevují první směsi, které jsou hořlavé, ale neexplodují. A poměrně záhy vypracovali Číňané směsi, které explodují.
1: O tom, že čínští alchymisté objevili střelný prach o několik století dříve, než se s ním setkali ti evropští, dnes historici nepochybují. Stejně jako o skutečnosti, že cílem jejich hledání bylo něco úplně jiného.
3: Ten název čínský střelného prachu Huo Yao znamená ve skutečnosti lék, který snadno hoří, nebo ohnivá medicína, nebo něco podobného. Takže oni neměli v úmyslu vyrobit nějakou třaskavinu.
1: Abychom střelný prach jako lék úplně nezavrhovali, v minulosti se používal i jako zásyp na rány, když nebylo nic lepšího po ruce. Když však čínští alchymisté zjistili, že hořlavý prášek k léčbě právě ideální není, přenechali svůj vynález k vojenským účelům.
3: To byla prostě koule z mnoha vrstev papíru, uvnitř byl střelný prach a mělo to doutnák, ten se musel zapálit, hodilo se to a když do obléhaného města, která byla vesměs tedy stavěná z dřevěných domů, no tak to bylo velmi nebezpečné, to zapálilo kdeco.
1: V Evropě se začal střelný prach používat až o několik století později. Pravděpodobně nebyl nezávisle na Číně znovu vynalezen, dovezli ho sebou mongolští dobyvatelé.
3: Mongolové poté, co dobyli Čínu ve 13. století, převzali znalost černého střelného prachu a Mongolům se přičítá objev děla. A právě na svém tažení, které dospělo až do Evropy vlastně, tak Evropu seznámili s novou zbraní.
1: Existuje však ještě další verze příběhu, jak se střelný prach objevil v Evropě. Alespoň o ní hovoří kroniky. Údajně ho objevil proti své vůli mnich Berchtold Schwarz v Mohuči v roce 1330. Ocenění se ale nedočkal. Údajně ho za tento objev nechal král Václav IV. Roku 1388 upálit zaživa.
3: Zda byl upálen právě kvůli černému střelnému prachu je velmi nepravděpodobné. Soudí se, že klíčová postava této epizody byl pražský arcibiskup Konrád z Vechty, který zřejmě byl v podstatě iniciátorem tažení a posléze procesu proti tomuto mnichovi, ale zdá se, že král Václav IV. V tom byl do určité míry nevinně, že právě to bylo spíš z církevních kruhů.
1: Berchtold byl za své alchymistické výbušné experimenty opravdu upálen. Přitom, podobně jako čínští alchymisté, hledal něco úplně jiného než střelný prach. Ve skutečnosti chtěl vyrobit zlato. Jeden vynález mu však nemůžeme upřít. Nevymyslel sice střelný prach, ten už byl v té době známý i v Evropě, ale moždíř, tedy střelnou zbraň.
3: V podstatě tedy krátké dělo s velmi krátkou hlavní. Průměr hlavně byl stejný jako ta délka zhruba, což znamená, že ty projektory, ty byly zprvu kamenné, tak ty by řádově 50, 60, 70 cm v průměru, že to byly velké projektily. Dostřel nebyl významný, to bylo řádově stovky metrů. A zase, když takto velká koule někam dopadla, tak ten ničivý účinek byl naprosto devastující.
1: Kromě autorství této zbraně nesmíme Berchtoldovi upřít i jeho vědeckého ducha.
3: Co je jeho nesporná zásluha, ten postřeh, co vlastně způsobuje, že ten projektil, ta koule vyletí z hlavně? Protože on se zřejmě opravdu zabýval experimenty a dospěl k závěru, že to je tlak plynů, které vzniknou hořením střelného prachu, což samotné dělostřelce a vojáky pochopitelně vůbec nezajímalo. Těm bylo úplně jedno, hlavně bylo, že ten náboj vyletěl z hlavně. Ale jaksi názor, že to není oheň, který vzniká při hoření prachu, ale že to jsou plyny, které dnes řekneme expandují, roztahují se a svým tlakem tu kouli vypudí z hlavně, to byl objev ve skutečnosti velmi významný.
4: Původní černý střelný prach je směsí jemně mletého draselného letku, neboli dusičnanu draselného, KNO3, dřevěného uhlí a síry.
5: Už ve 14. století existovala v Evropě prosperující výroba palných zbraní, která vedla k postupnému zániku rytířů jako středověkých bojovníků.
4: Ve velkém se palné zbraně začaly používat v 15. století husity. Husitská terminologie pojmenování tehdejších střelných zbraní tak pronikla do mnoha světových jazyků.
5: Stále je například živý výraz pistol, vzniklý z českého píšťala, nebo anglické howitzer, z původně českého houfnice.
4: Černý střelný prach byl prakticky používán až do poslední třetiny 19. století. Nahradil ho bezdýmý střelný prach, obsahující jako hlavní složku nitrocelulózu, neboli střelnou bavlnu, želatinovanou nitroglycerinem. V roce 1887 si ho nechal patentovat Alfred Nobel.
5: Za týden se vydáme za alchymisty znovu, tentokrát po stopách kamene mudrců.

0: Průmyslová revoluce. Stroje nahradí člověka a lidé budou bez práce. Obavy ze strojů měli lidé od 18. století.
1: Tam, kde jde o práci těžkou, přesnou, náročnou, jsou stroje úlevou. Dá se ale nahradit člověk všude?
0: Třeba v meteorologii. Dnes máme po republice mnoho automatických stanic, které nám hlásí teplotu, tlak. Dělají to rychle a přesně. Až to vypadá, že člověk je zbytečný. Nebo není?
1: No, zeptejme se meteorologa, našeho spolupracovníka Martina Nováka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Potřebují meteorologové dnes ještě pozorovatele počasí?
2: Ježíš, samozřejmě. Potřebují a ještě jednou potřebují a já si myslím, že ještě hodně dlouho potřebovat budou. Ona totiž, automatizace měření není zdaleka samospásná. Samozřejmě přináší spoustu výhod. Patří sem třeba to, že máme kontinuální měření a máme prostě záznamy o srážkových úrnech po minutě, teplotách po minutě a tak dál, a tak dál. Máme každý 10 minut přenos dat z těch automatických stanic, to znamená, že ten přehled máme opravdu takřka online z mnoha stanic. Ale když si vezmeme ta jednotlivá čísla, ať už teplotu, vlhkost a podobně, pořád to jsou jenom jednotlivá čísla a vlastně nepředstavují ten správný, úplný popis té skutečnosti.
0: Asi jde o to, že pár čísel nám úplně neprozradí, jaký je stav počasí.
1: Přesně tak. Ostatně, co to přesně znamená stav počasí?
2: Když to řeknu trochu učeně, tak počasí je vlastně okamžitý stav a krátkodobé změny atmosféry. A ten stav počasí je vlastně to, co přesně vidíme, ale jako úplný komplex toho všeho, co se kolem nás děje. A právě proto pro ten jeho popis nestačí jenom samostatně měřené veličiny, protože já si dokážu představit stejnou teplotu, vlhkost, dokonce i srážky, vítr a to počasí bude vypadat jinak. Jo, že ještě pořád mi to prostě neříká všechno. Máme sice pokusy mít nějaké algoritmy, že z těch měřených veličin se odvodí stav počasí, ale je to poměrně velmi nepřesné. I když ty kiksy jako ze začátku, kdy výsledkem co vyplivnul ten algoritmus, když v zimě padal prašan, tak byla třeba písečná bouře, tak to už jako nedělá samozřejmě, ale přesto to není ono, takže pořád je lepší ta charakteristika subjektivně určená pozorovatelem, protože to měření je totiž jenom bodové. Ten pozorovatel ale stojí sice v tom bodě stanice, ale sleduje všechno, co se děje okolo. To znamená, že ten stav počasí bere jako prostorovou veličinu, nikoli bodovou. A tam může být velký rozdíl, protože já můžu mít nedaleko od stanice mlhu, já můžu mít zeď tvořenou srážkami, prostě cokoliv, co vlastně na tom měření z té stanice vlastně zachytitelné není.
0: Živý pozorovatel je tedy potřeba jenom proto, aby určil stav počasí?
2: Rozhodně ne. Další takovou důležitou položkou je druh oblaků například. Protože my máme oblaky, ty jsou rozděleny na 10 různých druhů, k tomu můžeme určit ještě mnoho upřesňujících přívlastků, ať už to jsou tvary, nebo odrůdy, nebo mateřské oblaky a podobně, které jsou vlastně strojově neurčitelné. Aspoň rozhodně ne v mezích nějakých rozumných nákladů. Já si dokážu představit nějaké celooblohové kamery s velmi jemným rozlišením, dokážu si představit nějaké velmi pokročilé rozeznávání obrazů, podobně jako když máme rozeznávat obličeje cestujících na letišti, aby jsme věděli, který darebák kam jede. Ale ty náklady na to by byly takové, že to nikdo nezaplatí a asi by to ani nebylo rozumné zaplatit. Navíc by to trvalo ještě mnoho let, než by se ty expertní systémy dostaly do stavu, kdy aspoň experimentálně už by šly nasadit. Takže to není ani otázka peněz, ale i peněz a času.
1: Tak to máme počasí, oblaky. Ještě v něčem jsou pozorovatelé klíčoví? Ještě něco dokáží určit lépe než automaty?
2: Ano, další takovou charakteristikou je dohlednost. Dohlednost je definovaná jako minimální vzdálenost, na jakou vidíme v okruhu celých 360 stupňů. To znamená, budeme stát na místě, budeme se točit dokola, najdeme si směr, ve kterém vidíme nejmíň a tam odečteme, jak daleko vidíme. To je dohlednost. Ta je přístrojově neměřitelná. A my sice můžeme mít přístroj, který měří něco podobného, ale neměří dohlednost, ale takzvanou viditelnost.
0: To je ten důvod, proč se meteorologové tak vztekají, když se místo dohlednost řekne viditelnost?
2: Přesně tak, protože viditelnost je opravdu něco jiného. Viditelnost je bodově měřená průzračnost vzduchu přepočítaná potom na vzdálenost, dá se říct, kam by bylo vidět, kdyby všude v okolí byl úplně stejný vzduch jako v tom místě měření. To ale většinou nebývá tak jednoduché a ten vzduch ty vlastnosti mění, ta vlhkost se mění, mění se třeba i znečištění toho vzduší, co mi potom ovlivňuje tu celkovou dohlednost. Ale přesto ta viditelnost není něco, co by meteorologie úplně zatracovala. Je to charakteristika, která se používá v letecké meteorologii, protože právě ta viditelnost přímo na přistávacích a vzletových dráhách je třeba pro piloty poměrně důležitá. Takže tam se měří a tam se udává. Takže na letištních stanicích bychom našli právě čísla dvě. Dohlednost, solo a k tomu zvlášť ještě viditelnost.
1: No, zdá se, že meteorologové se svých pozorovatelů vzdát nechtějí, je to tak?
2: No to rozhodně, protože my už jsme něco podobného zažili, protože zhruba 2/3 profesionálních stanic v republice už přešly na takzvaný kombinovaný provoz, to znamená, že v noci tam pozorovatel není. A musím z vlastní zkušenosti meteorologa říct, že to podstatně zhoršilo přehled o aktuálním stavu v nočních hodinách. To, že nevidíte vývoj oblačnosti, tak nemáte šanci tak podrobně sledovat třeba postup nějaké fronty nebo vytváření se kupovité oblačnosti, která může vést k bouřkám nočním a podobně. Jakmile tam prostě tyhle ty údaje od toho pozorovatele nemáte, tak se i ta předpovědní služba dělá o něco hůř. Takže já si myslím, že když se vezmu, jak málo těch pozorovatelů zbylo, že je na čase si je začít konečně hýčkat.
1: Jsou případy, kdy se člověk nahradit nedá. Zdá se, že u pozorovatelů počasí to rozhodně platí.
0: Minimálně do doby, než bude sestaven robot, který dokáže to, co člověk.
1: Na to si ale budeme muset počkat. Do té doby přejme službu konajícím meteorologům ostrý zrak a dobrý rozhled.

0: Kde jsou ve sluneční soustavě nejlepší podmínky pro život? Pokud si zničíme planetu Zemi, máme se kam přestěhovat? To jsou hlavní otázky, na které se pokusí najít odpovědi Petr Sobotka spolu s vědci.
1: Hledat život ve vesmíru u cizích hvězd je jistě lákavé, ale lidstvo by nemělo zapomínat samo na sebe. Naši planetu měníme k nepoznání a nevíme, jestli to vůbec přežije. Možná bychom se měli začít zajímat o to, kam se přestěhovat. Kde by se nám žilo ve sluneční soustavě nejlépe, kdybychom neměli Zemi?
2: To je otázka velmi, velmi složitá.
1: Zamýšlí se biolog Tomáš Petrásek z Fyziologického ústavu Akademie věd.
2: Zemi vlastně v mnoha ohledech nejpodobnější planetou je třeba Mars, protože člověku by asi vyhovovala tamní délka dne, v zásadě i to rozmezí teplot, ačkoliv je podobné třeba teplotám v Antarktidě, tak není tak úplně neslučitelné s přežitím člověka. Ale i tam bychom potřebovali poměrně komplikované systémy na to, aby nám zajistili dýchatelnou atmosféru nebo třeba ochranu před kosmickým zářením, protože Mars nemá ani ozonovou vrstvu, ani magnetické pole, které by ty astronauty před těmihle vlivy chránily.
1: Kolonizace Marsu, i když je častým terčem žánru sci-fi, by tedy byla hodně složitá. A co třeba Venuše, přezdívaná sestra Země? No tak tam bychom se asi museli vznášet.
2: Povrch Venuše je sice naprosté peklo s teplotou přes 400 stupňů Celsia, kde by člověk okamžitě zahynul a musel by asi se pohybovat do nějaké obří ledničce. Ale kdybychom zůstali třeba v nějaké vzducholodi 50-55 km nad povrchem, tak bychom se ocitli v oblasti, kde jak teplota, tak tlak jsou velmi podobné pozemským podmínkám. A k přežití by nám de facto stačil jenom velmi jednoduchý skafandr, který by nás ochránil před tou žíravou a nedýchatelnou atmosférou a dodával by nám kyslík. Nepotřebovali bychom tlakové kosmické lodi jako na Marsu, kde je téměř vákuum, kde ta atmosféra je zanedbatelná. A ta atmosféra je tam tak hustá, že i třeba skýtá částečnou ochranu před kosmickým zářením.
1: No ale upřímně, komu by se chtělo cestovat na Venuši a žít tam na palubě vzducholodi? Vraťme se raději ke hledání života ve vesmíru a zůstaňme přitom ve sluneční soustavě. Existenci nějaké jednodušší formy života vyloučit prostě nelze. Vědci upírají pozornost především k měsícům velkých planet. V takové velké vzdálenosti už je sice slunce nedokáže zahřát, přesto se ukázalo, že měsíce něco ohřívá.
2: Tím, co udržuje jejich nitra tepla, je v první řadě radioaktivní rozpad a v řadě druhé slapový ohřev. Máme poměrně dobré důkazy o tom, že minimálně na 5-6 tělesech vnější sluneční soustavy je přítomna kapalná voda pod jejich povrchem. Zda je tam přítomna po celou dobu od jejich vzniku, to můžeme těžko říci, předpokládá se, že ano, že kdyby ta tělesa někdy zamrzla, tak už jenom těžko zase by se tam vytvořilo tolik tepla, aby znova roztála, takže zřejmě ty oceány jsou skutečně prvotní.
1: Trvá to dlouhou dobu, než se život rozvine a proto jsou pro život důležité stálé podmínky. Jestli takové byly u měsíců planet, ale zatím vědci neví.
2: Ty podmínky nemusely být celou dobu stejné, protože třeba právě podmínky pro ten slapový ohřev se mění s orbitální konfigurací, takže mohou se ta tělesa různě ohřívat a chladnout. Takže nedá se říct, že by ta tělesa byla zcela uniformní, uzavřené systémy, kam žádné vnější vlivy nepronikají, jak se to někdy prezentuje.
1: Pokud bychom chtěli využít, nebo jak se říká, kolonizovat některý z měsíců, pak je možná nejlepší volbou Jupiterův měsíc Kalisto.
2: Situace by tam mohla být trochu podobná jako na našem měsíci, s tím rozdílem, že je tam daleko větší množství nějak využitelných látek. Je tam vodní led, jsou tam třeba uhlíkaté sloučeniny, takže pro tu základnu by to nemuselo být vůbec špatné místo. Paradoxně výhodou je i to, že Kalisto není tak dobrým místem, kde bychom očekávali domorodý život, protože lidská přítomnost samozřejmě znamená i přítomnost různých pozemských bakterií, které si vždycky neseme sebou. Takže skutečně asi bude lepší držet se těch těles, která nejsou z hlediska života třeba tak nadějná, a ta skutečně velmi zajímavá pozorovat raději zpovzdálí prostřednictvím kosmických sond.
1: Šance, že je na Kalistu nějaký život, je malá, takže člověk má volné pole působnosti, no a mohl by tam třeba jednou vybudovat nějakou kolonii.
0: Ani Mars, ani Venuše, ale měsíc Jupitera. Trochu z ruky.
1: To uznávám, ale moc na výběr nemáme. Snad nikdy nebude ke stěhování ze Země důvod.
0: Nad tím je potřeba přemýšlet. A nejen to, také konat. Jak ostatně potvrzuje i citát ze sbírky Jiřího Grigara.
3: Mezi významné nositele Nobelových cen za fyziku patří také ruský fyzik Piotr Leonidovič Kapica, který se narodil ještě koncem 19. století a zemřel v roce 1984, dožil se vysokého věku a zasáhl do několika oborů fyziky, takže dostal Nobelovu cenu v roce 1978. A ten jednou prohlásil věce přesnou věc, že nejhorší jsou lidé, kteří příliš mnoho pracují a příliš málo myslí.
1: Pěkné životní moudro, ovšem ne každý by ho snesl do očí.
0: On vůbec pohled z očí do očí je zajímavý?
1: Ano, a to nejen mezi lidmi, ale také mezi člověkem a psem. Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
4: Pohled z očí do očí. My lidé jsme na to zvyklí a dokonce pohled z očí do očí je jakýsi základní typ kontaktu mezi lidmi a zvykáme si tomu od malička. Už maminka s miminkem si kouká z očí do očí a to je jeden z mechanismů, který upevňuje to bez tak silné pouto. A v tomhle jsme ale výjimka v přírodě, protože u většiny savců, živočichů, pohled z očí do očí je hrozba. Posluchači si vzpomenou na, když četli od Rudyarda Kiplinga knihu Džunglí, tam Mauglí na poradní skále se bavil tím, že koukal do očí vlkům a ti vlci klopili zrak. A to bylo asi proto, že to byli vlci. Kdyby totiž tam byli psi s tím Mauglím, tak by se mu taky dívali do očí. Pes je jedno ze zvířat, které pohled z očí do očí s člověkem nevnímá vůbec jako hrozbu, ale funguje to stejně jako u nás, jako mechanismus pro vytvoření pouta.
0: Když se díváme psovi do očí, máme pocit, že nám rozumí.
1: A teď japonští vědci zjistili, jak pohled z očí do očí funguje.
4: A funguje to úžasným způsobem. Protože co se děje třeba mezi tou maminkou a miminkem, když si koukají do očí? Tam se uvolňuje v mozku hormon, kterému říkáme oxytocín. A ten oxytocín se uvolňuje v mozkové kůře na levé straně mozku v jedné oblasti. Tam jsou buňky, které na ní mají anténu, které jsou schopny ten signál toho oxytocínu přijmout. A vlastně působí jako zesilovač těch podnětů, které bez tak ta maminka s tím dítětem a to dítě s tou maminkou samozřejmě cítí. To znamená, ten oxytocín je jakýsi posilovač těch sociálních vazeb, které se tam vytvářejí, tak on je ještě utvrzuje, ten oxytocín. A tohleto my lidé jsme si vyvinuli v té naší společnosti a ti japonští vědci zjistili, že když si pes s člověkem koukají do očí, tak člověku stoupá v mozku nebo v organismu hladina oxytocínu a také psovi stoupá v organismu hladina oxytocínu. Takže vlastně ten pes, mohli bychom říci, že je takový hacker, protože my tady máme jakousi výměnu informací a mechanismus, který to posiluje v mozku. Pes tenhle ten mechanismus původně neměl, vlk ho nemá. Když se budeme zkoušet dívat do očí vlkovi, tak nám to teda ten oxytocín nezvedne a tomu vlkovi také ne, to se ukázalo. Ale u toho psa to takhle funguje. To znamená, ten pes se vlastně naboural do toho systému komunikace, kterým my si upevňujeme vzájemné vazby a díky tomu se upevňují vazby mezi psem a člověkem.
0: Vědecky se potvrdilo a zdůvodnilo, proč má smysl se dívat do očí svému psovi.
1: Asi není náhoda, že se to psi naučili. Byl to záměr našich předků.
4: Naši předkové si vybírali zřejmě psy, kteří si vlastně tuhletu vazbu vytvářeli a i my jsme si, nebo naši předkové si vytvářeli tu vazbu na ty psy a takovýmhle způsobem za těch 30 tisíc let, které jsme prožili ze psy, a taky jsme je za tu dobu proměnili z vlka třeba na čivavu a další plemena, tak vlastně za tu dobu jsme si toho psa vychovali tak, že on si s námi tuhletu vazbu upevňuje stejným způsobem, jako si my ji upevňujeme například se svými dětmi. A to je zřejmě jeden z mechanismů, proč je ten pes v takové oblibě, proč může být pes vnímán jako člen rodiny. Není to, že by si to někdo usmyslel prostě. Ten mechanismus, biologický mechanismus prostě na to zakládá a my si pak nemůžeme pomoct, protože prostě v té levé části mozkové kůry nám ten oxytocín prostě provádí to též, co nám provádí, když tedy se vytváří pouto mezi rodiči a dětmi.
0: Když člověk něco objeví, hned kouká, jak toho využít.
1: Nešlo by utužit si vztah se psem uměle? Zvýšit mu hladinu oxytocinu?
4: Když se těm psům podá oxytocin, zvýší se jim uměle hladiny oxytocinu, tak oni se dívají člověku do očí déle. A i ten člověk má zvýšené hladiny oxytocinu oproti normálnímu koukání. A tady je zajímavé, že tohle to funguje jenom u fenek. U psů tohle to nefunguje. Když psům, jak si zvýšíme ty hladiny oxytocinu nad normál, tak to už nemá tenhle ten posilující účinek a vědci tedy to vysvětlují tak, že u psů zvýšené, silně zvýšené hladiny oxytocínu vlastně ten mozek ladí k úplně něčemu jinému. On je ladí vlastně ke konfrontaci třeba se psy z cizích smeček, protože ten samec, ten pes má na starosti ochranu té smečky proti vetřelcům a ten obranný mechanismus, ta konfrontace se odehrává na vysokých hladinách oxytocínu, což fenky nemají, tohleto. Takže my vlastně ve chvíli, kdy si chceme ještě posílit vazbu s tím psem, samečkem, tedy tou dodatečnou dávkou oxytocínu, tak ho vlastně připravujeme na to, aby si to vyřídil s nějakým vetřelcem a prostě to nefunguje.
0: Ještě, že to nefunguje. Už vidím, jak by někteří majitelé kupovali oxytocín ve spreji a stříkali ho psům do čenichu. Pěkně děkuju, to by tady bylo přátelství.
1: Taky si myslím, že to není nejlepší způsob, jak utužit vztah člověka a psa. Co si myslí Jaroslav Petr?
4: Já bych nespoléhal na umělý oxytocín, já bych spoléhal na ten pohled z očí do očí. Jestli tedy chce opravdu mít dobrý vztah se psem, ať mu kouká častěji do očí, z očí do očí.
1: Každopádně po dnešku víme, proč na nás dělají psí oči, jak děti, tak psi. Zkrátka to díky oxytocinu funguje. Ukažte, Kateřino, jak umíte udělat psí oči. No krásně, to jste určitě hodně trénovala jako malá holka.
0: Když to zabírá.
1: Psíma očima se z dnešního Meteoru loučí Kateřina Březinová.
0: A bez psích očí autor pořadu Petr Sobotka.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: Dobré dopoledne, je 12. listopadu 1994. Vážení a milí rozhlasoví posluchači, dnes v Tobogánu přinášíme zprávu o stavu pražských hospod. Je to originální příspěvek, neméně originální, dobře okostýmované a dobře sehrané pražské skupiny Šlapeto.
1: Povenčujou si to len dúd.

baju. No a když se v sále stane, rvačka se strhne, má nanda to začne mazat, do všeho se vrhne. Policejti, když nás líznou, mě a mojí nandu, po cestě si ještě zpívám a mám sto.

0: Děkuju Šlapetu a děkuju také divákům, že vydrželi tento velký nápor na své bránice, protože přeci jenom je to netradiční, netypický začátek tobogánu. Milí přátelé, Šlapeto slaví 5 let a my dnes těch 5 let s nimi rozhlasovým způsobem oslavíme. Je pravdou, že samozřejmě Šlapeto už si vydobilo místo na slunci, takže ono těch křestů má... Tak křtů, který má několik, to znamená, že pro utajené diváky, protože samozřejmě chtějí vstoupit do povědomí, takže oni si už sezvali všechny politické strany, zajistili si takový stadion a tam to pro ně hráli, to byl první takový počin. Potom samozřejmě to bylo v Euroklubu, dnes to je v rozhlasovém vysílání, za pár dnů to zase bude v divadle a pak už to bude na planetě. Někde nahoře. Pokud jde o Šlapeto, řekl jsem 5 let, nebudem teď vzpomínat, to se k tomu dostaneme až za malou chvíli, ale aby i rozhlasový posluchač měl možnost se s námi kontaktovat, aby s námi měl možnost prožít tuto chvíli, vyhlašujeme anketu, pěkně prosím. Vítězové ankety získají mnoho, kromě jiného i budou jmenovány čestnými řediteli několika pivovarů, ale co je důležité, že dostanou také za odměnu od Šlapeta kompaktní desky, kazety a podobně. Telefon k nám je 24 21 09 65, ještě jednou 24 21 09 65 a pan Radan Dolejš a jeho přátelé se vás ptají, rozhlasových posluchačů, vás diváků ne, vy jste zde přítomní, ptají se na to, a zajímá je to, jestli víte alespoň 2 názvy jejich počinů, to znamená buď desky, nebo kompaktu, nebo kazety, vydali celkem 4 věci, dnes vám je později samozřejmě připomeneme, a především budeme hrát písničky z toho. Takže první 3, kteří uhodnou a zavolají 2 správné tituly posledních počinů Šlapeta, vyhrají. Takže to je všechno, můžete nám volat 24 21 09 65. Stačí říct některý titul posledního kompaktu nebo kazety nebo desky, kterou Šlapeto vydalo. A teď, dámy a pánové, přichází Fešák Hubert.
1: Jestli dovolíte, ještě než nastoupí Fešák Hubert, pan Sláma nás požádal, abychom ho také okostýmovali, tak jako my jsme hezky tady vyšňořeni. A protože se nám celý kostým nepodařilo sehnat, aspoň jsme mu donesli tento speciální slámák.
0: A děkuji, děkuji. Je to zvláštní, Fešáku, ale že i ve slámáku vypadám jako blbec. Fešák Hubert a Šlapeto.

0: Milí přátelé, dovolte, abych představil Šlapeto. Dnes tedy hraje Šlapeto skutečně v plném obsazení. Radan Dolejš, Michal Žára, Petr Kus, Jiří Hecl, Ferda Outrata a Ota Litomyský. Tak. Přece jenom my se na ty písničky díváme trošku, že už se nám to zdá exotické. Pro některé ovšem to jsou písničky, které jsou spjaty s jejich životem, s dobou jejich dospívání nebo s dobou jejich zralosti. Vzpomínají si určitě na pražské hospůdky, na procházky s milostivou paní anebo na procházky s dámou se slečnou, kterou si namlouvali. Radan je generace současná, je to člověk, který se zajímá třeba o tvorbu Jiřího Voskovce a Jana Velicha, napsal o tom hezké knížky, sám hrál i v Big Beatové kapele a najednou se vrací k těmto písničkám. Mě by zajímalo, kde byl ten první podnět, protože teď si připomínáme 5 let práce Šlapeta, takže kde byl ten prvotní impuls podívat se do hudebního repertoáru staré Prahy?
1: První impuls přines rodilý Žižkovák, Ferda Outrata, s kterým jsme se seznámili v jedné žižkovské hospůdce, a který přinesl spoustu písniček a stal se takovou relikví a od letošního roku je i přímým stálým hostem skupiny Šlapeto.
0: Vedle vás je řada zajímavých lidí, vy jste dokonce jmenovali některé známé osobnosti čestnými členy kapely, můžeš prozradit, kdo jimi jsou?
1: Tak čestní členové souboru jsou zatím Honza Bonaventura, náš stálý televizní režisér a od nedávné doby i zpěvák populární hudby, protože na novém CDčku Šlapeta Honza Bonaventura zpívá. Stejně se stal zpěvákem možná trochu proti své vůli i Honza Kovařík, moderátor Studia 6, také čestný člen souboru. Máme ještě svého maskota Marcelu Škvorovou a zpívajícího kapitána Ivo Papouška, který se ještě dneska představí.
0: Dobrá, já jsem vám dal za úkol, abyste si pro dnešní přímý přenos tobogánu vybrali dalšího čestného, jak tomu říkáte, hosta?
1: Čestný člen souboru.
0: Čestný člen souboru a řekl jsem, že můžete si vybrat jednu známou osobnost a ptám se tedy, na koho padla volba, eventuálně se pokusíme, má-li ten člověk telefon mu zavolat.
1: Další obětí skupiny Šlapeto by se měl stát pan Miroslav Horníček.
0: A tak to je oběť teda skutečně. V tuhle chvíli je Horníček oběť, už se těším. Pokusíme se mu zavolat, čili to je vzkaz do přenosového vozu, abychom v průběhu vysílání zapomněli probudit pana Horníčka a zeptat se ho na cokoliv, pokud jde o Šlapeto. To je všechno. Pojďte si ještě tu atmosféru staré Prahy připomenout písničkou, kterou já mám velmi rád a je, myslím, na druhé nebo na první desce Šlapeta, ale to není podstatné, jmenuje se Ku Praze uhání vlak. 3, 4.

0: Přímým přenosu Tobogán. Posloucháte skupinu Šlapeto. Dnes se pokusíme provést křest nového kompaktu, který se jmenuje Zpráva o stavu pražských hospod. Poprosím Zdeňka Doležala, pokud už někdo uhodl tu anketní otázku, nebo alespoň první tři, aby nás s nimi telefonicky spojil. Otázka zněla, jak se jmenovaly názvy, nebo názvy se nemenovaly, jaký je název některého z kompaktů, nebo kazety, nebo gramofonové desky skupiny Šlapeto. Vy jste zpívali teď písničku Ku Praze uhání vlak, předtím jsme měli tu první. Nando, ty jsi tam Miš Fórová a já bych se právě těch starších našich diváků chtěl zeptat, do které hospůdky rádi chodili, kde se jim líbilo, jestli taky někdy přebrali třeba, jo, a potom je musel někdo doručit domů sám. Jak to bylo ve vašem případě? Oblíbená vaše hospůdka?
1: Já nikam nechodím.
0: No jo, tak teďka už se vám nedivím, že nikam nechodíte, pač bezpečnost Prahy a vlastně ani ty hospůdky už taky no, trošku nám mizej, ale hospůdka v době vašeho mládí, a to je vzorná žena, přátelé, v životě nebyla v hospodě, to bych si přál mít takovou manželku. Kam jste chodil do hospůdky vy v Praze?
2: No tak musím přiznat, pokud jsem chodil, tak u radnice.
0: U radnice. A vzpomínáte si na tu atmosféru? Zpívalo se tam třeba?
2: Zpívalo se někdy večer.
0: A zaspíval jste si s nimi?
2: Zaspíval.
0: Vaše oblíbená písnička, která byla?
2: Tak teď se momentálně nespomenu, ale jsou to právě ty lidové písně.
0: Dobře, můžete mi si tím vzpomínat. Já mám návrh, Radane Dolejší. Vyberte si nějakou písničku, o které tušíte, že by mohli diváci znát a že bychom si ji potom zaspívali společně. Kromě mě, prosím. Pač já, jak říkal pan Horníček, bych měl být osvobozen i od hymny. Tak, vaše hospůdka oblíbená.
3: Když jsme byli mladí, tak jsme chodili pod Bělkou. Jmenovalo se to tam U Olmerů. A tam jsme chodívali třeba třikrát v týdnu, byli jsme mladí, zpívalo se, hrálo se na kytary, no a někdo si tam i někdy přebral, ale já ne.
0: No, počkejte, to já zase se k vám, proč byste nepřebrala, teď je to docela příjemné, podívejte se, Radan Dolejš to dělá pětkrát týdně a docela vypadá dobře. No, pravděpodobně to nebyla hospůdka, která by patřila Olmerům, Vítovi Olmerovi určitě ne, ale...
3: To byly Olmerovi starý majitele, který tam po dědovi a tak to... A zpívalo se tam U Olmerů, tam je blaze.
0: Aha, a na to jaká byla vaše hospůdka?
4: Já si nepamatuju.
0: Vy už si nepamatujete. No dobrá, kolegyně si pamatuje...
4: Já jsem spíš chodila na Slovanský ostrov nejvíc.
0: Na Slovanský ostrov spíše tancovat?
4: Ano, ano.
0: Váš oblíbený tanec té doby.
4: No něco živýho. Ne, něco.
0: Řekněte mě upřímně teda, jo? Všichni si to necháme pro sebe, rozhlasový posluchač si vypne malinko. Teď radiopřímač. Takhle tisk se na vás nějaký kluk hodně tenkrát?
4: O, ano.
0: Ano, ano. A vzpomínáte si, jak se třeba jmenoval?
4: Ne. Když oni různý byli.
0: Jo, aha. No vidím, že ten život je bohatý. Jaká je vaše oblíbená hospůdka, pokud ještě chodíte teďka do hospůdky?
5: No, tak není to právě příliš známá hospůdka. Je to hospůdka nedávno obnovená, jmenuje se Dukla. A je...
0: Má dobrý název teda docela.
5: No, ono, určitou dobu to už Dukla nebyla, ale teďka je to znovu Dukla. A je to mezi stanicemi metra Kačerov a Budějovická.
0: No, vy jste ji udělal teďka, ona, že je neznámá, teď bude známá, teď tam bude nával. Jak, vy jste vlastně se stal takovým manažerem, vy až tam přijdete, tak máte zadarmo svíčkovou, vepřovou, Plzeň bych řekl. Jak se jmenuje majitel třeba, víte?
5: To já přesně nevím, ale tak trochu s ním počítám, že mi nějakou provizi dají potom, po tomhletom programu.
0: Já vidím, že naši občané se vzdělávají v transformaci, to je velmi dobré. Čím začnete, až přijdete do ty hospůdky? Vy jste jim udělal teďka bezplatnou reklamu a co byste si dal na účet majitele?
5: Já, ten výběr je dosti složitý, protože v poslední době tam mají všechna jídla za 29,90.
0: Za 29,90? No to já omdlím, to já vůbec... A v Praze?
5: Je to v Praze, znovu říkám, mezi Kačerovem a Budějovickou. Všichni tam nechoďte najednou, protože se tam nevejdete. Ale určitě by se s tím majitelem dal udělat nějaký hormonogram nebo harmonogram.
0: No, hormonogram ne. To si s tím majitelem dělejte, vy ten hormonogram, jo, ale my ne.
5: Ale skutečně je tam celá tabule popsaná, jo. Všechno za 29,90. Jo. Myslím, že v dnešním konkurenčním boji a v trhacím hospodářství, jo. Nebo v trhací ekonomice...
0: Ale to jste řekl dobře, trhací je dobrý, docela.
5: Je to určitě dobrý a myslím, že se tam někde uvidíme už proto hlavně, abych nějakou tu provizi dostal.
0: Jo, to jo. A jestli to je za 29,90, se mnou se tam uvidíte ještě dneska teda. A vy jste hodil rukavici panu Ivu Papouškovi, který tady se stará o gastronomii a mě by zajímalo, pane Papoušku, pojďte sem, jestli jste vůbec schopen udělat nějaké jídlo za 29,90, alespoň pro mě, pěkně, prosím. Přemýšlejte o té otázce, protože se sluší odpovědět na první telefonát. Dobrý den.
6: Dobrý den, Mašková Praha.
0: Paní Mašková, vy jste asi uhodla, řekněte mi, jaké tituly teda...
6: No tak z dřívějších titulů jsou to hašlerky, ručičky nebojte se a poslední deska zpráva o stavu pražských hospod.
0: Ano, tady je vrchní komisař, kterého se ptám, odpověď je správná?
7: Ano, slosování proběhlo správně a všechna vylosovaná čísla jsou platná.
0: Všechna vylosovaná čísla jsou správná. Jak, hele, já bych mohl být talíř, jo? A... Josef Sláma, talíř vám potvrzuje, že všechno je OK.
6: Dobře, já ještě moc zdravím pana Dolejša, celý Šlapeto. No. Děkuji za písničky, protože jsou to písničky našeho mládí a ať pokračují dál.
0: Počkejte, když už tam jste, tak já jako talíř se vás ptám, máte oblíbenou hospodu svojí?
6: Hospůdku ani ne, spíš ty písničky.
0: Tak já vám doporučuji spojit to a choďte do Dukly za 29,90. Ideální spojení.
6: Děkuji
0: vám moc a poprosím Zdeňka Doležela, aby nám udělal další telefonát a poprosím pana Papouška. Papoušku, poslechněte. Teď teda jde o váš život a vaši existenci. Buď to vás tady v Euroklubu necháme, nebo ne. Včera jsem byl na Svíčkovej a stála 36,90. Tak jaký budou ceny? Půjdou nahoru, dolů, anebo si to vyřídíte s tím pánem, který vám to tady takhle zavařil. Prosím, pan Ivo Papoušek je člověk, který tady se svojí firmou v Euroklubu dělá gastronomii. Chodím tady na kávu, je výborná, to musím říct. Já nemluvím o cenách, Papoušku, zatím. Káva výborná, svíčková výborná, bezvadný. Personál taky slušnej. Ta nejmladší servírka se mě dokonce líbí. Tak.
2: Pane Tomáši, pro vás...
0: Jsem rád, že mě říkáte pane Tomáši.
2: Jsme schopni udělat knedlíky z vejci za 14 korun.
0: Papoušku! Za 14. To já si namažu chleba se sádlem za 50 halířů. Člověče, za 14 korun knedlíky. Koupím si knedlík, který stojí 5 korun, prdno si tam dvě vajíčka za 3 a mám to za 9, ne? Jo, tady byly nějaké výrazné změny ve společnosti, já jsem zapomněl. Tak, Papoušku, snažte se a já se zeptám dál na oblíbenou vaši hospůdku.
8: No tak z mého mládí teda, tak já jsem nuselačka, takže to bylo. Folimanka, pivovarská zahrada, krčské restaurace, tam se všude zpívalo, tancovalo, hlavně hašlerky.
0: Hlavně hašlerky. Pane Radane Dolejši, inspektore, buďte tak laskav, připravte si nějakou hašlerku za malou chvíli, odpovíme na telefonát, ale ještě mi řekněte, v době tedy vašeho mládí, jak se namlouvali kluci a holky?
8: Tak to jste trefil pravou.
0: Že jo, já jsem si myslel, no.
8: My jsme byli báječná mládež, teda to ne nějaká organizovaná.
0: No, říká každá generace, že jo? Dolejš taky říká, že je slušná mládež.
8: Zpívali jsme, můj tatínek byl totiž kapelník a měl takovouhle kapeličku a uměl na všechny nástroje, včetně varan. Ale i na hřeben, to je velice náročná hra na hřeben, jo? To je výborný. Ale
0: na hřeben nemůžu provozovat, protože ten přístroj nemám doma. Je to taky líto teda, jo?
8: Tím namlouváním jste trefil tu pravou, protože teda to byl začátek války a na to tata jsem se vdávala, nebylo mi ještě ani 17. Ani jsem nevěděla, že se namlouvám.
0: Ne. To ten tatínek kapelník, která se nestačil divit, že jo?
8: Ten mi akorát hrál na svatbě.
0: Jo, a co vám zahráli na svatbě?
8: No tak počínaje všechno věrné milování a tatínek uměl vážné skladby taky. No ale říkám, nejvíce tyhle ty písničky, pak jsme z Plzeňska, tak ty plzeňský taky takový ty.
0: Je, teď jste, děkuju. Radane Dolejší, já si uvědomuji, že pan Horníček, který bude jmenovaný čestným členem kapely, měl rád právě písničky z Plzeňska, dokonce i jednu, kdy si od vás chtěl, popřemýšlej o tom, já vím, že v přímém přenosu je těžké takhle na to reagovat, ale odpovíme na telefonát. Dobrý den.
9: Dobrý den.
0: Takže vy jste se dovolal do Topogánu a my jsme rádi. Vy jste správně uhodli, že?
9: Já jsem uhodl Hašlerky a Ručičky, nebojte se.
0: Aha, jak je to u vás a výrobní proces? Makáte rád, chodíte rád do práce?
9: Teďka zrovna nechodím do práce.
0: Aha, a co děláte, že nechodíte do práce?
9: Co, prosím?
0: No ne, co děláte, že nechodíte do práce?
9: No snažím se sehnat nějakou práci.
0: Jo, vy jste nezaměstnaný.
9: Teďka zrovna.
0: Ja, tak to my vás uvítáme. Vážený a milý nezaměstnaný. Celá naše společnost na vás myslí,
9: ano.
0: Obzvláště před komunálními volbami. Choďte do hospody Dukla.
9: Já mám jiné hospody.
0: Cože?
9: Já mám jiné hospody.
0: Jiné, a taky za 29,90?
9: 29,90 pivo ne, to ne.
0: No pivo ne, všechno vlastně.
9: To je i s pivem, to nemám.
0: Jakou máte oblíbenou hospodku jako nezaměstnaný? To mě zajímá.
9: Teda chodím rád k Vystřelenému voku.
0: K Vystřelenému voku?
9: No.
0: To je Žižkov, ne?
9: Žižkov, Božích bojovníků.
0: Božích bojovníků, to je... No, tak nebudu se ptát na ceny. Lítají tam třeba půl litry vzduchem někdy?
9: No, málo kdy.
0: Málo kdy?
9: Málo kdy. Ale mohl bych mluvit s Radanem Dolejšem?
0: No to můžete, když už jste takhle nezaměstnaný, tak nezaměstnaný a ještě vy si voláte na vlastní účet, no dobrý, no.
9: Záleží, ne?
0: Tak Radan Dolejš zaměstnaný je vám k dispozici.
9: Děkuji. Haló.
7: Haló, dobrý den.
9: Dobrý den, tady Martin Komárek. Já bych se chtěl zeptat, jestli si pamatujete ještě na den 22.3.91.
7: Mně se teď nic nevybavuje, ale...
9: No, hrál jste mi na svatbě.
7: Jo, už jsme doma.
9: Jo?
7: Jsme doma, ano.
9: Vy si to vážně pamatujete?
7: Ano, jsou tam takový mlhavý vzpomínky. Jako asi první dvě hodiny velice bystré, pak už to mlhavě a pak už dovytracena.
9: A takže si to pamatujete?
7: Byla, ano.
9: Byla ještě nějaká jiná svatba, nebo hrál jste na jiný svatbě?
7: No Šlapeto hraje na svatbách, pořád. Když nás lidi pozvou.
0: To je to základní, kdy hraje Šlapeto, to byste měli vědět, pak jsou mlhavé vzpomínky, no.
9: No, já bych si chtěl zeptat, teda pana Dolejše, jestli by nám nechtěl zahrát ještě na zlatý svatbě potom, jestli to teda ta se mnou vydrží, ta, co si mě potom vzala.
7: No, jestli se toho dožijeme my,
0: a jestli se toho dožijete, víte, jako nezaměstnaný, to už budete pěkně hubenej teda.
9: Prosím.
7: Já myslím, že za kapelu to slibit můžu.
9: Můžete,
7: že,
9: to je dobře.
0: Víte co, já mám ohromnej nápad, teda to mám jednou třeba za 40 let, jo, a teď to zrovna přišlo. Vy jste nezaměstnaný, oni jsou slavná kapela, a oni by vlastně měli teď ukázat gesto. Jo? Já jsem slyšel, že jako ty, který mají hodně peněz, a to je třeba Šlapeto, pač oni dokonce hrajou až v Emirátech, tam je přitom zatkli, no tak to je přeci, to se všechno dá zpeněžit. Takže ty bohatý zahrajou jednomu chudýmu, jo? Takže berete to, že...
9: Já to beru.
0: Že, jo, ty řekneš, musíš to slíbit, ale já jsem teď talíř, jo? A tak ty mě musíš slíbit, že slibuju, že panu Martinu Komárkovi zahraju buď na jeho svatbě, anebo, promiňte mi, nebo na pohřbu, to už je jedno, ale že to bude zadarmo, jo? Tak kdybys byl tak laskav, prosím tě, tak tady pane Komárku, dávejte bacha, jo?
7: No? Ano, slibuji tady před svými druhy, že opravdu panu Komárkovi zahrajeme, ale radši bychom na té svatbě.
9: Zlatý.
0: Ano, pane Komárku, mějte se hezky a přeji vám, my tady máme volné místo, kdybyste chtěl přijít, můžete dělat úklid, anebo se mnou vystupovat na jevišti, to je taky zadarmo.
9: Jo.
0: Děkuju panu Komárkovi moc a... Dámy a pánové, protože tady padlo něco o Hašlerkách, že jo? Pojďme si dát tu Hašlerku, takovou, ale nádhernou. Chceš udělat nějakou atmosféru k tomu? Jak se to jmenuje?
7: Po starých zámeckých schodech.
0: Po starých zámeckých schodech, tak počkej, to já musím, hele, to já jako teď jdu po schodech, milí rozhlasoví posluchači, sláma silou vlastní vůle jde po schodech v Euroklubu a přemýšlí o tom, jak si tam namluví krásné děvče, až půjde pod Pražským hradem a bude přemýšlet o tom, že třeba bude jednou prezidentem. Šla byste tam se mnou?
10: Jistě, jistě.
0: Teda moc jste to neřekla nadšeně, musím se přesunout kousek dál. Slečno, i když máte ruku v gipsu, šla byste se mnou po starých zámeckých schodech, co byste mě hezkého říkala?
10: To teda nevím.
0: Teda, já se, přátelé, dneska nečapnu.

0: Děkuji, už šlapetu na chvilku jsme se stišili, zastavili, jak se sluší reagovat na charakter písničky. V přímém přenosu z pražského Euroklubu posloucháte Tobogán. Chci našim rozhlasovým posluchačům také říct poměrně pro mě jako velmi radostnou zprávu, že Euroklub se stává klubem Českého rozhlasu, a to doufám na mnoho dalších let, takže doufám, že se budeme scházet tak, jak jsme se scházeli doposud. Máme další telefonát. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Vy jste pravděpodobně vyhrál, dobře jste odpověděl. Jaké jste uvedl názvy u šlapeta?
1: Vedl jsem písně Staré Prahy, ručičky, nebojte se.
0: Já jsem se ptal pana Komárka, jestli třeba rád pracuje, on říkal, že je nezaměstnaný, ale určitě něco sežene, protože je člověkem výřečným, šikovným. Jak je to ve vašem případě? Pracujete někde?
1: Já pracuju, ano.
0: V jakém oboru podnikáte, nebo co děláte?
1: Já jsem klasický zaměstnanec, dělám ve firmě, která se zabývá obchodem s výpočetní technikou a věci s tím spojené.
0: Aha, výpočetní technika. A řekněte mě, výpočetní technika, to je věc naprosto jaksi pragmatických úvah, logických úvah. A teď tady stojí takováhle bláznivá kapela, vy přitom posloucháte. Co se vám vybavuje jako člověku, který pracuje s moderní technikou a my se tady vracíme, říká se tomu retro, ke starým písničkám, ke staré atmosféře Prahy?
1: Tak mně se vybavuje ta atmosféra té Staré Prahy, protože já jsem vlastně v tomhle vyrostl díky svýmu tátovi a vlastně já jsem z Vinohrad, takže jsem i na Žižkov chodil a tyhle písničky mám strašně rád, rád si je poslechnu i zaspívám.
0: A váš tatínek vás třeba učil tyhle ty písničky?
1: Ano, učil.
0: Aha, a co vám přitom říkal, když je učil, nebo byl to takový jako mentor, nebo říkal si, to si musíš zapamatovat?
1: Aby... Ne, prostě on neměl rád a tak nějak dokázal ve mně vypěstovat ten vztah k tomu on osobně.
0: Mně napadlo, když máte v rukou telefonní sluchátko, to je taky moderní přístroj, nechcete mě kousíček, abych vyzkoušel, co vás ten tatínek naučil, nechcete mě do toho sluchátka kousíček jakékoliv písničky zaspívat?
1: To určitě nechci, protože já se v tomhle tom přikláním k panu Horníčkovi, já se zpívám pouze v soukromí.
0: Dobře, já vám moc děkuju, stavte se tady u nás někdy, chcete hovořit s panem Dolejšem nebo s někým z kapely?
1: Já bych všem z této kapely chtěl popřát, aby jim to dlouho vydrželo, aby hráli tak hezky, jako hrajou. A tyhle ty písničky, aby to uchovali i pro třeba moje děti jednou. A poděkovat jim, popřát jim úspěchy. Děkuji vám.
0: Děkuji za blahopřání divácké. Vytáhnu k mikrofonu Radana Dolejše. Já jsem tady jen tak v tom bleskovém hovoru nebo interview řekl, že jste hráli v Emirátech a tak dále. To je pravda, to vím, ale v novinách ze zprávy ČTK jsem se dočetl také, že vás tam, no říká se tomu, zabásli, takže to mě normálně jste seděli ve vězení?
2: Ne, jenom na policejním ředitelství. Prostě jsme byli v subtropech a v chládku na chvíli.
0: No, počkej, ale muselo to mít nějaký důvod. Vy jste třeba obtěžovali nějakou slečnu tam zahalenou, nebo naopak jste ji odhalili, nebo jak to...
2: Ne.
0: Důvod mě zajímá.
2: Důvod, natáčeli jsme tam videoklip písničky Čí je Praha naše a připadalo nám hrozně legrační to natáčet v Arábii, u mešit a tak. A na arabském tržišti takovým tradičním se shromáždili Arabové v těch košilích a my jsme učili, aby zpívali vždycky tu odpověď naše. A vždycky, naše! A bylo to hodně bezvadný, najednou tam prostě přišel policaj, takový drobný, začal nás rozhánět. Měl strach, že se blíží nějaký povstání, nebo co.
0: No, to se nedivím, když jako historie je známo, že když se tam někde objevil z Čech, tak, nebo student, který studoval v Čechách, tak za chvilku byla revoluce tam, to je fakt teda.
2: No, ale netrvalo dlouho, policejní eskorta nás odvážela i s Milanem Šímou z České televize a s kameramanem přímo na policejní ředitelství, kde nás 2 hodiny drželi a ptali se pořád, jako proč, jako jaká země, jaká společnost nás vyslala to natáčet.
0: Nakonec... Říct, Tomáš Sláma z Euroklubu.
2: No a nakonec to skončilo všechno dobře, propustili nás, dokonce se omluvilo ministerstvo informací, protože to jsme byli vlastně členové české delegace, oficiální povolení k natáčení taky bylo, akorát prostě, že se mělo točit něco oficiálního, hezký budovy a ne takhle.
0: Mně se líbí, že šlape to je takový shromaždiště takových divných lidí. A oni byli českou delegací teda. To se jako nestačím divit. Česká delegace. To jsem já mohl být vedoucím té delegace. Víš co, ale já mám nápad takový. Prosím vás, Alberte, to jako hru. Já ani nevím, co to tady dneska všechno říkám. Já mám nápad. Pojďte si tu písničku, tu vlastně všichni znáte, pojďte si ji zaspívat. Teď poprosil bych někoho taky z pánu, aby dirigoval především mě, pač já jsem arytmický člověk. A pokud tedy rozhlasový posluchač si chce zaspívat s náma, tak prosím, klidně to udělejte. odložte telefonní sluchátka, zapněte si přístroj na větší intenzitu, protože teď dochází k tomu, že Šlapeto bude zpívat s diváky Tobogánu.

0: Choreografická spolupráce Tomáš Sláma na písni. Máme další telefonát. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A to je pan Horníček.
1: Ano.
0: Horníčku, Horníčku.
1: Tam jsou lidi, že jo?
0: Tam jsou lidi, Horníčku.
1: No jo, já slyším, že plácají oni i ty.
0: No. Hele, no. Horníčku.
1: No.
0: Já ti chci něco říct teda, jo?
1: Tak řekni.
0: No, já ti...
1: Řekni to rovnou.
0: Já to řeknu rovnou, jo? Klidně to plácnu takhle. Jo. Ty jsi ještě před malou chvílí mohl být čestným členem kapely Šlapeta.
1: Jo.
0: A vzhledem k tomu, jak jsi mě uvítal, tak já si to rozmýšlím, pač já jsem vedoucím jejich kulturní delegace.
1: Takhle.
0: S teritoriem Emiráty.
1: Jo.
0: Prosím tě, Miroslave, ale já tě mám rád, protože no. Ty jsi měl vlastně předevčírem narozeniny. Omlouvám se, že jsem ti volal ve 2 hodiny v noci ze Žďáru nad Sázavou,
1: no.
0: Ale já jsem byl trošku mimo, víš? Takže, no. Miroslave, zaprvé k narozeninám ti blahopřejeme teď tímto způsobem.
1: Děkuji.
0: Tak. Za druhé chci od tebe závazný slib, že dneska večer přijdeš na své představení,
1: ano.
0: Hovory HOV plus V.
1: Ano.
0: To přijdeš?
1: Samozřejmě, s klavíristou Richardem Pogodou.
0: No, ano.
1: A už se těším do Euroklubu.
0: No, řekni to nějak anglicky, Euroklub.
1: Euroklub,
0: no.
1: Klub.
0: No, mě jedna holka dložila 3000 a vždycky říkala, já zase přijdu do Euroklubu. A nepřišla ani ona, ani 3000. Miroslave,
1: no.
0: Já ti chci poděkovat za to, že jsi přijal naše pozvání, za prvé k tomuto telefonnímu hovoru,
1: ano.
0: Za druhé, že večer tady bude tvé představení, srdečně diváky zvu a pač jsem dneska takový rozjetej,
1: jo.
0: Tak kdo přijde a řekne tobogán, může tady být zadarmo na tebe, to je, víš? Já jsem tvůj manažer teďka.
1: Dobře.
0: Tak, a teď ti dávám rada na Dolejše, který ti to řekne, já jsem si to rozmyslel,
1: ano.
0: Protože tě mám rád a paní Bělu taky. Asi budeš jmenovaný čestným členem něčeho, chlapče. A to
1: ty... Ach, sakra.
0: Sakra. To ty jsi dlouho nebyl.
1: To jsem dlouho, no, opravdu, to jsem dlouho.
0: No, to tenkrát uvažovali, že by tě něčím jmenovali a nemenovali. No tak.
1: Ano.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: My vám přejeme všechno nejlepší k narozeninám.
1: Děkuji vám.
2: Máme pro vás dárek, písničku.
1: Ano.
2: Já jsem viděl hezkou holku.
1: Jo.
2: Tak jsme se jí...
1: Vážený příteli, to jsem zpíval, když mi bylo 5 let. V té době se to hrálo. A teď je mi 670, čili je to po tolika letech. Opět to uslyším. Já mám hezkou stále na rohu, že jo?
0: My od tebe nebudeme chtít, jako aby spočítal po kolika letech to bylo, ale Miroslave, čím pro tebe jsou tyhle ty staré písničky staré Prahy Plzně?
1: Obecně se tomu říká městský folklor,
0: ano,
1: že jo?
0: Ano.
1: V podstatě. A mě to vybavuje jeden z nejsilnějších zážitků na divadle, a to bylo koncem války, tedy druhé války, první jsem nezažil. No. Koncem druhé světové války, když Větrník uvedl Němcovi soudničky v režii Josefa Šmídy. A od té doby jsem miloval Pepka Šmídu, který už tady není, Zdeňka Řehoře, který už tady není, a Vlastu Brodskýho, který tady pořád ještě je. Ale od 45. roku ho znám a celou tu dobu nám vykládal, že vlastně je v agonii a že umírá. To je strašný hypochondr.
0: Miroslave,
1: ano.
0: Děkuju ti moc za to a teďka dojde k tomu, že tě ten Radan bude jmenovat.
1: Ano.
0: Těším se večer na shledanou, Radane, proveď oficiální akt.
1: Ano.
2: Milý pane Horníčku, jmenuji vás tímto oficiálně čestným členem skupiny Šlapeto.
1: Děkuju.
2: Náš výtvarník Petr Kůz vyhotoví krásný
1: ano.
2: diplom.
1: Ano.
2: Zadámujeme ho a předáme vám ho osobně.
1: Já jsem se bál, že vybuduje mou bystu.
0: Děkuju a Miroslavu Horníčku vzkazuju, že i čestní členové platí příspěvky. Těším se na to. Stavím se u vás v Radešínské 70.
1: Dobře.
0: Miroslave, buď zdrav a tady je slíbená písnička.
1: Ano, děkuju, děkuju.

Vy Don Juan, jsem na ženský, ač prcek mám páru jak frištenský. Já už jsem měl holek dost na klín, znám opici popíjí.

0: Děkuju a poprosím pana Ivo Papouška, aby provedl křest desky Zpráva o stavu pražských hospod. Mezi tím, co se bude připravovat šampaňské, zatím pro účinkující, pak pro diváky, tak je třeba říct, že toho využijeme také k tomu, že pod podiem je Vlasta Řeháčko a v době, kdy tady Šlapeto zpívá a my děláme přímý přenos, Vlastu, pojď prosím tě malinko sem blíž, tak Vlasta se svými přáteli z jedné agentury připravují výstavu, která přiblíží osobnosti hudební, ale osobnosti trošku jiného žánru. Já bych toho využil, omlouvám se, že jsem tě takhle vytáhl nečekaně. Zkus pozvat diváky na tu výstavu, kterou chystáte, také teď už to můžu prozradit, čí fotografie tam budou. A pak bych se přimluvil, kdyby dodatečně se dalo vyfotit i Šlapeto, aby tam bylo.
1: Tak, já prozradím, že firma Remsma International Praha vydává kalendář s názvem Top 12 Remsma a je tam, myslím si, že 12 nejpopulárnějších zpěváků rockové a popové muziky, který se dají najít v Čechách i na Slovensku.
0: Do kalendáře už se tam už i nestihneme dát, Šlapeto.
1: Tam už ne, ale na výstavu jo. Bude tam Bára Baziková, Lucka Bílá, nebo je tam Ilonka Čáková, Daniel Bárta, Vilém Čo, Richard Miller, Robo Grigorov, Petr Náď, Daniel Nekonečný, Ivan Hlas, Kamil Střihavka a Daniel Landa.
0: Juva, a není tam God?
1: To je chovlostivá otázka. My jsme ho tam zvali, ale Karel God říkal, že bude vydávat svůj kalendář.
0: Vlastně, tam bude s Janečkem i fotografone, to já už vidím. Jo. Dobrá, kdy bude vernisáž? My z toho budeme přinášet samozřejmě takový samostatný blok programový, ale zkus udělat pozvání ještě na vernisáž i na samotnou výstavu.
1: Fotograf Aleš Pavlíček, což je mladý nadějný fotograf, nafotil samozřejmě těch portrétů mnohem víc, takže jsme udělali i výstavu pro veřejnost, protože ten kalendář je firemní a není veřejný, nebude se distribuovat. Ta výstava má vernisáž 14. listopadu, což je v pondělí, v 16 hodin a 30 minut a bude otevřena do 26. listopadu tady přímo v Euroklubu, takže kdokoliv, kdykoliv se může přijít podívat, moc se těšíme.
0: Ano, až tam uvidíte, děkuju Vlasto, až tam uvidíte takovou malou fotografii, která zdánlivě jako by tam nepatřila, bude to prosím Radan Dolejš a Šlapeto. Milý pane Papoušku, já už jsem se domněl, že šampaňský bude bouchnutý, že už budete hovořit, takže uděláme to tak. Nalijte šampaňské a já poprosím přítomné diváky, vlastně to jsou dneska zpěváci všichni, protože vy jste účinkovali, zpívali jste, co byste popřáli v tomto případě svým kolegům. Křtí svoji další desku Zpráva o stavu pražských hospod. Co byste přáli Šlapetu?
2: Já nejsem zvyklá veřejně mluvit, ale já jim přeju, aby tak strašně dlouho hráli, aby obveselovali pořád.
0: Jo, aby obveselovali, ale předtím nesmějí umřít, ale dobře, děkuju. Co byste přála vy? Troufám si říct, že jste nejstarším divákem dneska. Kolik vám je let?
3: 66.
0: Tak to už jsme skoro stejně starý, výborně. Tak, co byste přála tady Šlapetu?
3: Aby byli pořád takhle báječní, jak jsou, a aby takhle krásně hráli.
0: Co bys přála ty z České Třebové?
4: Tak já myslím, že už to paní řekli tady v obě dvě a přála bych jim, aby těch desek měli ještě víc.
0: Dobře, děkuju. A poslední přání. Vrátím se k vám, ač vy jste tak hezky hovořila o svém tatínkovi a o tom, jak jste chodila na Žofín, že jo? Nebo na...
3: V Nuslích hlavně taky teda, že jo, Nusel, Skoupivovarskou zahradu, ale tak já první řadě.
0: Co? Uděláme to takhle, zapraža, ano,
3: aby neměnili repertoár, ať zůstanou, jaký jsou, jo, ať tam nepřidávají nic, takhle je máme rádi a nikdo takhle nehraje, tak takhle zůstaňte. Ale já bych chtěla říct, že jsem si vzala hospodskýho, vy jste se mě neptal, kam jsem chodila do hospody.
0: Ne.
3: Takže já jsem tam potom byla, to byla slavná hospoda u Hrabánku. A tam chodili všichni zpěváci z Tyláčku, takže tam bylo veselo a zpívalo se do dvou do rána. Franta Mrázek a tak dále, Ferenc Futurista, tak ty.
0: Víte se, já vás poslouchám, vy byste mohla kandidovat do voleb. Víte co? Tak aspoň to stihneme, takže byste jménem všech Pražáků a jménem pana primátora Koukala, ten se nebude divit, stačit. Takže vaše definitivní přání této kapele.
3: A jsou pořád takový,
0: jak... Musíte říct já a pan Koukal.
3: Já a pan Koukal, Ježíš, pardon, nebo...
0: Ne, Ježíš Koukal ne, Koukal ještě není. Koukal jenom primátor, tam dodejte,
3: já
0: jo?
3: Žena, jo. Tak já a pan Koukal primátor vám přejeme všechno nejlepší a zůstaňte, jaký jste.
4: Co když nekoukal?
0: Děkuju. Na zdraví. Přátelé, Šlapetu blahopřejeme a já bych si rád teďka poslechl písničku, která je opravdu blízká mému srdci. Odložte prosím sklenky, Šlapeto. Já budu popíjet a dáme se do práce. Píseň pro Tomáše Slámu. A jedu.

0: nikoho ničemu nevyzývá.
1: Tuhle tu písničku si složili žižkovský gastarbeiteri ku svojí radosti a my si ku naší, ku radosti tady pana Slámy a hlavně ku vaší radosti vždycky tady dneska takhle zpíváme.

0: Vážení přátelé, dnešní přímý přenos z Euroklubu končí. Doufám, že už nám nikdo nevolá, pokud ano, musí se ozvat rychle, ale doufám, že to setkání dnešní, ten malý průzkum po hospodách byl správný. Já vám přeju hezkou sobotu, sejdeme se přátelé na Dukle nebo u ustřeleného oka, to záleží na tom, kam budou směřovat vaše kroky. Loučí se s vámi Šlapeto, Tobogán a Tomáš Sláma.
1: Panča, to je moje holka, na tu žádnej nestačí, ať umí rozdvádět rýště, tělu přitlačí. Jen tak trošku zaleškovat, stačí jenom chvilička a hned se ti zagráží.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová hra.
2: Po dvakrát vám v tomto čase nabídneme životní příběh italského generála a vzduchoplavce Umberta Nobile v dramatickém rozhlasovém zpracování, tak jak ho pro rozhlas zachytil Jaromír Ptáček.

0: Antonio, co ty tady?
1: Tak jsem se vrátil. No nic, no. Nikam jsem nešel.
0: Jo, byl tady šéf. Chtěl s tebou mluvit, hned jak jsi odešel. Co je ti? Kde jsi vlastně byl?
1: Povídám přece, že nikde, u starého patrona. Sklenka v tomhle počasí nemůže přece škodit. Článek asi nebude.
0: Vypadáš, jako by se ti něco stalo. Tak si sedni. Sedni si aspoň.
1: Nic se nestalo, Giovanni, opravdu. Připadám si jenom hrozně unavený.
0: A to si seděl u patrona až do teďka.
1: Nejdřív jsem měl dobrou vůli napsat ten článek. Tak jsem se tam vydal. Jenomže jsem nedošel. Nepodařilo se mně prostě dojít, jestli to můžeš pochopit.
0: Co? Co jestli můžu pochopit?
1: Že jsem najednou věděl, že už nic nemůžu napsat. Prostě jsem si to uvědomil.
0: Neblázni, Antonio. V poslední době toho na tebe bylo moc. Napsal jsi mnohem víc, než jsi měl. Měl bys si vzít dovolenou. Zajet si někam na Capri nebo do Cortiny, co? Já nevím, máš ty vůbec rád moře, Antonio?
1: Proč zrovna moře? Pořád píšeš, pořád si myslíš, že bez tebe by nedělní příloha nemohla být a najednou, jako kdyby nic nebylo. Najednou je prostě konec. Myslíš, že by mě pomohlo pár dní tam nahoře?
0: Určitě. A proč jenom pár dní? Pár týdnů, šéf tě určitě vyhoví.
1: Snad. Snad by to mohl pochopit. Snad bych za ním měl zajít, jenomže... Já ani nevím, jestli mu to všechno dokážu vysvětlit.
0: Prosím tě, někdo to napíše za tebe, no. Konec konců nejsi jediný, kdo o tom může psát. Za ty poslední měsíce jsme toho tolik přečetli, že každý z nás už je pomalu odborníkem na polární výpravy.
1: Snad už o to ani nejde. Já nevím, někdy mě připadá, že už o to ani nejde. Všechno je nakonec jinak. Kdybych jenom věděl, jestli mohu mít vůbec pravdu a jestli ji znám, zda vůbec mohu napsat, co vím.
0: Tak aspoň chvilku poseď. Jsi ohromně unavený a neklidný. Poseď chvíli, no. A odpočiň si. Potom musíš zavolat šéfovi.
1: Hned teď? Napřed bychom měli připravit návrh, co tam dáme místo mého rozhovoru.
0: Totiž šéf říkal, že ho máš zavolat.
1: Proč? Ty jsi mu něco říkal?
0: Jak bych mohl? Byl jsi už pryč. Já jsem vůbec nevěděl, když se vrátíš.
1: A přišel s tím sám, abych mu zavolal? Vůbec se nescháněl po textu?
0: Ne, nic takového. Ale on počká. Já zakuš si ještě, než zavoláš.
1: A co mu řeknu? Co mu mám vlastně říct? Co pak já vím, co mu vlastně můžu povědět? Kdy si myslel, že jsem se zbláznil? Já vím já, jestli jsem se nezbláznil. Jak to můžu vědět s takovou jistotou?
0: Ale
1: počkej,
0: Antonio.
1: Počkej. Nepřerušuj mě. Dost možná, že bys to mohl pochopit. Já pořád nevím, jestli ve mně nezbyl jakýsi pocit ukřivděnosti. Pamatuješ si, jak jsem se těšil. Vybrali mě, abych ho doprovázel na výpravě. Člověk má jen málo snů, které se mohou uskutečnit, nebo které se nakonec uskuteční. A já jsem jako kluk pořád četl jen o polárnicích. A teď najednou jsem měl mít možnost stát na pólu. A najednou mě nevzali. Mně zbylo jen psát o výpravě. Psát! Sledovat je na dálku, představovat si. Nic víc než psát. Dost málo na to, co jsem chtěl. Dost na to, abych nezapomněl. Co myslíš? Mohlo by mě to ovlivnit? A když výprava skončila katastrofou, neměl bych mít pocit jakéhosi uspokojení?
0: Hele, měl jsi štěstí, Antonio. Měl jsi nakonec veliké štěstí. Dneska už bys tady taky nemusel být.
1: Já vím. Všechno už mohlo být za mnou. Pane Bože, kdybych já jenom věděl, co mám udělat. Nikdy jsem přece takhle neváhal. Začínám stárnout, hochu. Nedovedu už riskovat. A přece bych měl za ním teď jít a říct, všechno je jinak. Takhle už nemůžeme pokračovat. Musíme psát o něčem docela jiném.
0: A o čem vlastně? No, můžeš psát o vítězství nebo o porážce, nic víc a nic míň.
1: A nebo o tom třetím. O těch špinavostech. O tom, co vydáváme za bílé a co je vlastně černé. Ne o generálovi. Spíše o těch ostatních bychom měli psát. O těch mužích v pozadí. Ale jak bychom o nich mohli psát, když přece můžeme psát jen o tom, o čem můžeme psát?
0: Jo. Neměl bys přece jenom zavolat šéfovi? Třeba má pro tebe jiný úkol.
1: Ne, dneska už ne. Až zítra. Napřed si to nechám všechno uležet. Ještě si to musím promyslet.
0: Tak proč ses vlastně vracel, když už si nechtěl nic psát?
1: Já nevím. Možná, že jsem chtěl jenom o tom s někým pohovořit. Možná, že jsem věděl, že tě tady najdu. Nechtěl bys jsi někam na chvilku zajít.
0: Antonio, měl bys mu zavolat. Třeba se to dozví, že jsi tady byl, může se to dozvědět a potom...
1: Řeknu mu, že dneska s ním hovořit nemůžu. Řeknu mu... Ono je to asi jedno, co mu řeknu. Stejně udělám přesně to, co bude chtít. Antonio. Dobře? Já vím. Takže tam zařadíme něco jiného. Ne, rozumím.
0: No tak co je?
1: Všechno je jinak, hochu. Dostali jsme příkaz zhora. Nebudeme psát ani o vítězství, ani o katastrofě naší polární výpravy. Až na další generál Nobile se už nemá objevit na stránkách novin. Zatím budiš zapomenut.
0: Ale proč? A proč najednou? A právě on?
1: Nevím. Něco se stalo, Giovanni.

0: Vaše excelence, chtěl jsem vás jenom seznámit s nejnutnějšími informacemi. Přelíčení může začít.
1: I když jde o řízení před vojenským soudem a je tedy vyloučeno, aby některé důvěrné informace pronikly do tisku, přece bych chtěl zdůraznit, že nejvyšší představitelé našeho státu mají mimořádný zájem, aby projednávání tohoto případu v ničem nepoškodilo čest a zájmy Itálie.
0: Domníváte se, že některé otázky bychom měli projednávat s vyloučením veřejnosti?
1: Pane prezidente, domnívám se, že budete řídit proces tak, aby některé otázky nebyly...

0: nevinnost za onen neúspěch? A kdo tedy poškodil čest a zájmy Itálie?
1: Buďte bez obav, vaše excelence. Pokud se týká obhájců, povolám si je ještě před zahájením řízení. Nemyslím, že bychom v tom směru mohli mít jakékoliv potíže.
0: Možná, že jednou celá záležitost s Nobilem se i u nás bude posuzovat docela jinak. Teď však stojíme před úkolem, jak utlumit kritické hlasy, které se na adresu naší vlády ozývají, zejména v zahraničí. Tiskný dostal pokyn, aby se soustředil na ony jednotlivé lidské tragédie, které výpravu provázely.
1: Vaše excelence, předvolali jsme všechny členy posádky vzducholodi Itália a také její zahraniční účastníky.
0: Nechtějte, abych s vámi probíral všechny detaily. Měl jsem jenom za úkol vás seznámit s některými nezbytnými informacemi. Ale o tom, kdo z této posádky ponese konečnou odpovědnost za všechno, co se stalo.
1: Rozumím, vaše excelence.

0: Pane generále, tento soud nemá za úkol zjistit snad vinu anebo podíl viny kteréhokoliv člena na ztroskotání výpravy.
1: Není možné hovořit o ztroskotání výpravy vůbec. Vždyť výsledku, které jsme si určili, bylo nakonec dosaženo.
2: Chcete snad popřít, pane generále, že vůbec došlo ke katastrofě vzducholodě Itália?
1: Nechci popřít nic z toho, co se stalo, pane plukovníku. Bylo-li tady však řečeno, že došlo ke ztroskotání celé výpravy, potom se musím ohradit. Nebo snad chcete jménem obžaloby popřít, že jsme skutečně dosáhli severního pólu a že ke katastrofě došlo až při zpáteční cestě?
2: Hovořil jste o tom, že cílů bylo dosaženo. Ale pokud vím, chtěl jste na severním pólu zanechat část expedice, která by se zabývala samostatným pozorováním.
1: Základním cílem zůstávalo dosáhnout vůbec oblasti severního pólu. Předpokládali jsme pochopitelně, že se nám podaří vysadit část expedice. Tomu bohužel zabránil silný vítr.
2: Jak tedy můžete hovořit o zdaru výpravy, když jste dosáhli jen toho, čeho před vámi dosáhli už jiní? Dokonce i vy sám.
1: Nepředpokládal jsem jeden jediný útok na pól. Předpokládali jsme celou řadu pokusů. Co se nám nezdařilo při prvním pokusu, mělo být dosaženo při druhém.
0: Jak je vidět, bylo jen štěstí, že se tento záměr nezdařil. Kdyby se tak bylo stalo, počet těch, kteří se nevrátili do Itálie, byl ještě větší.
1: Pane prezidente.
0: Pane generále, omlouvám se za způsob, jakým jsem se vyjádřil. Nechtěl jsem oslabit význam výpravy o dosažené výsledky. Když jsem se zmínil o katastrofě, měl jsem na mysli právě jen to, že došlo ke katastrofě. Nic víc. Soudu je přece známo, že vaše zásluhy o dosažení severního pólu jsou mimo jakoukoliv pochybnost. A že tedy nemůžete být obviněn z nedostatečné přípravy cesty. Soudu je také známo, že mnohokrát byly oceněny i vaše aviatické schopnosti a že jste odborníky považován za jednoho z nejlepších pilotů, jaké kdy měla Itálie. V paměti všech Italů také zůstává cesta, kterou jste roku 1928 podnikl s Roaldem Amundsenem.
2: Když se pan prezident soudního dvora zmínil o vaší předcházející cestě, mohl byste nám objasnit důvody, pro které došlo k rozkolu mezi vámi a panem Amundsenem?
1: Jakou souvislost má naše někdejší nedorozumění s projednávaným případem?
2: Nechápete, nebo snad nechcete, aby se tu o těchto věcech hovořilo?
1: Roald Amundsen je mrtev. A já bych proti jeho tvrzením nerad uvedl jakékoliv jiné, které on sám by nemohl vyvrátit.
2: Mohu jen konstatovat, že ani tenkrát, když je publikoval, neučinil jste nic, čím byste je mohl vyvrátit. Ale máte zajisté pravdu, konec konců, čím by nám bylo vaše tvrzení, kterému bychom ani nemohli přikládat jakoukoliv váhu.
1: Pane plukovníku, jestliže chcete přistupovat ke všemu, co zde vyslovím, anebo co se zde pokusím vyvrátit s tak zaujatým stanoviskem, potom opravdu nevím, proč bych vůbec měl dále odpovídat na

0: Vaše otázky.
1: To nebylo zaujetí, pane generále, to bylo jen zjištění skutečnosti. Ale chtěl bych vám dokázat, že ani mně nejde o nic víc, než o nalezení toho, čeho se chceme dopátrat. Hleďte, můžete mi odpovědět na tuto otázku. Kým byla zajištěna po všech stránkách výprava vzducholodí Itálie?
0: Italskou vládou, samozřejmě.
1: Uvědomoval jste si, jaký význam přisuzuje vláda této výpravě a jaké povinnosti vůči ní asi máte?
0: Nemyslím, že bych byl učinil cokoliv proti záměrům, které byly sledovány.
1: Když jste sestavoval posádku, přizval jste si některé zahraniční účastníky. Proč?
0: Jak Švéd doktor Malmgren, tak Čech doktor Běhounek jsou odborníky, na které jsem se mohl plně spolehnout. Navíc jsem oba dobře znal už z předcházející výpravy.
1: Výpravy s Amundsenem se zúčastnil doktor Malmgren. Doktor Běhounek vám pro tuto výpravu zapůjčil pouze některé apartury.
0: Proto také i výsledky, kterých jsme tenkrát dosáhli, byly velmi problematické. Myslím, že každý rozumný člověk musí přistoupit na názor, že složitou vědeckou aparaturu může obsluhovat jen odborník.
1: A tak tedy proto, abyste dosáhli jakýchsi vědeckých výsledků, o jejíž hodnotě tak jako tak zůstávají zřejmé pochybnosti, vyloučil jste z řad výpravy novináře, který měl popisovat průběh cesty.
0: Tuto práci jsem nakonec mohl zastat já sám. A také, jak je vám jistě známo, jsem tento závazek i splnil.
1: A nám se zdá zase příznačné, že jste z řad členů výpravy vyloučil jednoho jediného, který by mohl podat objektivní zprávu o celém průběhu cesty. Vnucuje se otázka, zda jste nechtěl zdůraznit význam své vlastní osoby, pane generále.
0: Vnucuje se otázka, zda se vůbec chcete dobrat objektivního pohledu na tuto polární expedici.
1: Konstatuji, že pan generál Umberto Nobile neodpověděl na mou otázku. A dále, pane generále, když už celou výpravu připravila a zajistila italská vláda, nebylo vám zřejmé, že organizování této výpravy má zcela mimořádný politický smysl a také cíl? Nebylo vám zřejmé, že úspěch výpravy by byl i úspěchem naší země? Našeho zřízení?
0: Mohli jsme dokázat zajisté mnohé. Především technickou schopnost našich strojů. A za druhé, získat takové vědecké poznatky, které by umožnily další lety k pólu a jeho konečné ovládnutí.
1: A k tomu všemu bylo zapotřebí vzít sebou doktora Běhounka? Je vám známo, pane generále, že jeho země zaujímá k našemu zřízení značně kritické stanovisko?
0: Jsem voják, nikdy jsem se nestaral o politiku. A nikdy jsem také ani neuvažoval politicky. Začínám-li chápat některé politické zásady, pak je to také vaší zásluhou.
1: Byl bych rád, kdybyste si uchoval svůj smysl pro ironii i nadále, pane generále. Co říkáte znaleckému posudku, který nyní předkládám soudu, a ve kterém se praví, že vědecké výzkumy, které z přístrojí doktora Běhounka vykonal doktor Malmgren, byly nepochybně významné, především v tom, že vyvrátili některé dosavadní teorie, zejména o jakýchsi elektrických paprscích, kterými slunce bombarduje oblast severního pólu.
0: Byl to také jediný vědecký objev, kterého výprava dosáhla. Je to dost málo. Uvážíme-li, že náklady na cestu převýšily několik milionů.
1: Pozoruhodné. Teď už jste uvažoval jako ekonom. Ačkoliv bych byl nikdy nevěřil, že máte představu o vzájemném vztahu nákladů a výsledků. Ale dost možná, že ani s vaší znalostí v politických otázkách to nebude tak zlé. Když jste dosáhl severního pólu, Nařídil jste návrat do Kings Bay?
0: Nikoli. Nejdříve jsem uvažoval o možnosti přeletu ke břehům Kanady.
2: Jaké jste k tomu měl důvody, pane generále?
0: Let k pólu jsme vykonali, pane prezidente, se silnou podporou větru. Návrat do přístavu v Kings Bay jsme měli vykonat proti větru. Považoval jsem za možné a tak za snadnější využít větru a dosáhnout břehů Kanady.
1: Pokud vím, na březích Kanady nebyly vykonány přípravy přistání vzducholodí. Nezdál se vám takový podnik až příliš dobrodružný?
0: Všechno, co konáme, může pro ty, kdo nás sledují, vždycky mít jakousi temnou příchuť dobrodružství. Uvažoval jsem jako letec. A to je vše, co mohu k tomuto případu poznamenat.
1: Pan Roald Amundsen, když psal o letu vzducholodi Norge, vás obdařil přízviskem dobrodruh. Měl zřejmě námitky proti tomu, jak jste si počínal.
0: Ano, nechal jsem se tenkrát unést radostí z dosaženého výsledku. Přímo nad pólem jsem přistoupil ke kormidlu a rozhoupal jsem vzducholoď na pozdrav pólu. Vím, co o tom Roald Amundsen usoudil, ale jako letec jsem věděl, že neriskuji.
1: I když jste třeba neriskoval, přece jste porušil rozkaz velitele výpravy, kterým byl Amundsen.
0: Ano, přiznávám.
1: Jenom to jsem chtěl vědět.
2: Vracím se ke své prvotní otázce. Proč jste ustoupil od letu k břehům Kanady?
0: Meteorolog doktor Malmgren mě upozornil na obtíže, které by nás mohly očekávat při přistání. Přistát bez letištního zařízení je neobyčejně obtížné. Přesto však jsem věřil, že bych tento manévr zvládl, jako tomu bylo i v případě vzducholodi Norge.
2: Přece jste však nakonec ustoupil.
0: Meteorologické předpovědi hlásily v oblasti Kanady mlhu a poměrný klid. Ovšem let k ústí řeky Mackenzie by trval nejméně 10 hodin, za tu dobu bylo možné předpokládat, a doktor Malmgren na této předpovědi trval, změnu větru. Rozhodl jsem se proto vrátit se do Kings Bay a dokončit přípravy k dalšímu letu.
2: Mapa, kterou má soud k dispozici a která naznačuje cestu vzducholodi, ukazuje také, že do Kings Bay jste se vraceli jakousi oklikou. Můžete vysvětlit, proč jste nevolil přímou cestu?
0: Rozhodl jsem se směřovat k 25. východnímu poledníku. V této oblasti leželo polární moře, které zatím žádná výprava neprozkoumala. Vracel jsem se s přesvědčením, že při druhém letu budeme mít větší štěstí a dosáhneme oblasti pólu za příznivějších povětrnostních podmínek.
1: Vás tedy neodradil neúspěch pokusu s přistáním na pólu? A byl byste znovu riskoval vysazení posádky, aniž byste byl mohl zaručit možnost návratu?
0: Cokoliv konáme v této oblasti, pane plukovníku, konáme vždycky se zřejmým rizikem. A kdokoliv s námi spolupracuje, přijímá toto riziko i sám na sebe. Konáme však všechno s pevnou vírou. Kdybychom cokoliv konali s pochybnostmi, nemohli bychom se odvážit ničeho.
1: Byl jste ale velitelem celé výpravy. Vám byly svěřeny životy všech.
0: Byl jsem velitelem výpravy a také nikdy jsem se nevyhýbal odpovědnosti. Důkazem toho je i skutečnost, že stojím před tímto soudem.
1: Pane generále, před chvílí jste hovořil o návratu od pólu a zdůvodnil jste jistou okliku nad neprozkoumané polární oblasti. Byl to jediný důvod?
0: Každý z nás má touhu poznat nepoznané.
1: Prosím, aby předstoupil korvetní kapitán Capy. Pane kapitáne, vy jste byl jedním z velitelových zástupců.
3: Ano, druhým byl kapitán Mariano.
1: Byl jste seznámen s plánem letu nad neprozkoumané polární oblasti?
3: Jistě.
1: Kdybyste vy sám byl velitelem lodi, jak byste vyslovil záměr o přeletu těchto oblastí?
3: Nemohu posoudit vědecký význam takového letu. Soudím však, že by nebyl příliš veliký. Podle mého názoru měl význam jenom objev některého dosud neznámého ostrova.
1: Zeměpisný význam?
3: Myslím tím skutečnost, že na mapě světa by byl ostrov, který by pro všechny časy označoval místo objevené příslušníky našeho národa.
1: Ano, ano. Zajímalo by mě, jak asi byste nazval tento ostrov.
3: Nazval bych jej zemí Benito Mussoliniho.
1: A váš názor, kapitáne Mariano?
4: Souhlasím s výpovědí majora Zappiho.
1: K tomu není zapotřebí nic dodávat. Vždyť proti jakýmsi pomyslným vědeckým výsledkům tu stojí svědectví lidí, kteří nade vše milují svou vlast. Páni poroci, to promluvili skuteční Italové.
2: Přistupujeme nyní k objasnění konečné fáze letu vzducholodi. Dosáhla vzducholoď předpokládané oblasti?
0: Oproti všem předpovědím, které jsme měli k dispozici, i proti předpovědi doktora Malmgrena, vítr nezeslábl. Spíše naopak, zanášel nás neustále k východu. Kdybychom byli pokračovali v určeném směru, přistáli bychom v zemi Františka Josefa a nikoli na Špicberkách. Nařídil jsem proto přímý směr do Kings Bay.
2: Kdy se tak stalo?
0: Po 10 hodinách letu. Navíc jsme se dostali do mlhy. Na drátech antény se začala usazovat námraza. Kusy ledu, odlétávající z vrtulí, trhali obal vzducholodi. Alessandrini, který měl za úkol spravovat poškozené části, spravoval, co bylo možné ještě spravit. Bylo tu však nebezpečí, že některý úlomek ledu prorazí i obal balonetu naplněného vodíkem a v takovém případě je katastrofa neodvratná. Postup vzducholodi k určenému cíli byl velmi pomalý. Protivítr neustále sílil. Oblast, do které jsme se dostali, byla nebezpečná. Doktor Malmgren naléhal, abych zvýšil rychlost. Ale jak zvýšit rychlost, než uvést do chodu třetí motor? A nevydávali jsme se tím dalšímu nebezpečí? Vzroste spotřeba benzínu. Co když bude nepříznivé ovzduší i v Kings Bay? Co když budeme nuceni setrvat několik dalších hodin ve vzduchu? A co když k tomuto setrvání nebude dostatek benzínu? Co potom? Přesto jsem uznal oprávněnost jeho obav. Nařídil jsem spustit i třetí motor.
5: Já, doktor Malmgren, co mohu říci, než že předpověď může být jenom předpověď a pravděpodobnost pouhou pravděpodobností. Avšak, kdo vypoví, co mě vedlo k odmítnutí možnosti letu ke kanadskému pobřeží? Bylo to snad proto, že jsem byl přesvědčen o správnosti předpovědí a netroufal jsem si svěřit jakékoliv náhodě? A nebo zvyklý na klid Amundsenův, vedle kterého jsem pracoval celá 3 léta na palubě lodi Mohot, když jsme se probíjeli podél břehu Sibiře, a navyklý také, že vše, co kdy učinil, učinil jakoby zdlouhavě, přec však vždy s nesmírnou rozvahou. Zaražen jaksi a nedůvěřivý k těmto náhlým změnám plánů, hledal jsem jakési jistoty, kterých bych se mohl zachytit. Nalézaje je třeba i v tak nejistých předpovědích? Bez pochyby. Ta rozvaha tu scházela. A nebo snad jsem jí postrádal jenom já sám? Nechť soudí ti, kdo se odvažují soudit.
2: Kdo měl službu u kormidla v době prvního ohrožení vzducholodi?
0: Inženýr Trojany.
6: Já, inženýr Trojany, říkám, po 20 hodinách letu provedl jsem obvyklý, naučený a mechanický obrat, který však byl příliš prudký, takže při vzducholodi se naklonila k ledové pláni a vzducholoď, poháněná ještě motory, začala klesat. Bylo nebezpečí katastrofy, která se každým okamžikem přibližovala. V tu chvíli kapitán Mariano nařídil zastavit motory. Po chvíli napětí přestala působit hnací síla motorů a vzducholoď začala opět stoupat. Kdokoliv o tomto okamžiku později uvažoval, připisoval všechno na vrub mé únavě a dlouhému bdění. Avšak já říkám, byl jsem příliš zkušený, než abych nedokázal chybu opět i hned napravit. Všechna bída spočívala v tom, že se zaseklo kormidlo a já jsem už neměl sil je uvést do správné polohy.
2: A jaké opatření jste učinil po této nehodě?
0: Nařídil jsem vyhodit kotevní řetěz a uvést vzducholoď do poměrného klidu. Řetěz měl udržet vzducholoď v určité výšce. Potom jsem dal rozkaz k letu do Kings Bay. Motory byly zapnuty. Předpokládal jsem, že v Kings Bay přistaneme mezi 15. a 16. hodinou.
7: Já, radiotelegrafista na lodi Città di Milano, jsem převzal službu v době, kdy vzducholoď oznámila už čas možného přistání. Ještě pln nadšení a pýchy nad dosažením severního pólu přijímal jsem tento vzkaz jen jako potvrzení téměř už jistého. Avšak, co asi to bylo? Jaká neprozřetelnost? A nebo záchvěv osudu způsobil, že jsem místo budoucího času oznámil světu, jako by se už stalo, co se teprve mělo stát. Jaký běs mě to posedl? Co mě jen vedlo k tomu, že jsem tak učinil? Jaký záchvěv kola osudu způsobil nadšení všude tam, kam dolehla má zpráva? Dává je propuknout oslavám až příliš předčasným.
2: Kdy došlo k druhému ohrožení vzducholodi?
0: Už při letu. Tlakový výškoměr ukázal náhlý pokles, který se stále prohluboval. Klesali jsme každou vteřinu o půl metru. Kotevní řetěz se vlekl po ledové pláni. Dal jsem rozkaz odříznout kotevní řetěz. Bylo však příliš pozdě. Zasekl se mezi kramy a strhl příď vzducholodi dolů. Dal jsem příkaz zastavit motory. Klesání však pokračovalo. Nevím, jak dlouho trval onen pád. S výše 300 metrů. Náhle však se před námi vstýčila bariéra ledových ker. Přiskočil jsem ke kormidlu, abych se sám pokusil odvrátit, co bylo neodvratitelné, ale vzducholoď byla už neovladatelná. Náraz utrhl třetí motor, potom i velitelskou kabinu.
2: Kolik mužů bylo v té chvíli ve velitelské kabině?
0: Polovina posádky, 8 mužů.
2: A co způsobilo utržení velitelské kabiny?
0: Kotevní řetěz, který se zasekl mezi kramy.

Jmenuji se Arduino. Stál jsem na lávce u druhého motoru, když se to stalo. A snad to byl úžas ze skutečnosti, kterou jsme nikdo nepředpokládali, kterou jsme se smíchem všichni odmítali. Snad i to, že vás zmrazí okamžik neštěstí, nedokážete pohnout ani rukou. A teprve za okamžik si uvědomíte, co je třeba učinit. Stál jsem tam neschopen jediného pohybu. A když už jsem pochopil, co se stalo u druhého motoru, začala vzducholoď zbavená přítěže prudce stoupat. Když už jsem si uvědomil, že bych měl seskočit na pláň, abych se zachránil, byl jsem už příliš vysoko, než abych se čehokoliv mohl odvážit. A tak to tedy stoje na můstku u druhého motoru. Zůstanu v paměti těch, kteří mne mohli zdola sledovat. Odnášen ještě chvíli a nemilosrdně k jistotě smrti.

0: Velitelská kabína vzducholodi byla při katastrofě zničena.
1: Už samo odtržení kabiny od vlastní konstrukce vzducholodi způsobilo vážné poškození. Při dopadu na ledovou plochu, která byla vytvořena ze změti různě nahromaděných ker, byla velitelská kabina zničena docela.
0: A vlastní těleso Itálie?
1: Když jsem se probral, zřejmě z krátkého šoku způsobeného prudkým nárazem, pohlédl jsem vzhůru. Vzducholoď, opile kolísající, stoupala k šedému nebi. Za několik okamžiků potom zmizela z dohledu.
0: Kolik mužů bylo na palubě Itálie v tuto chvíli?
1: Dva zahynuli při katastrofě. Na palubě zůstalo tedy nepochybně ještě 8 mužů.
0: Mohl jste určit směr, kterým směřovala vzducholoď?
1: Hnána větrem směřovala zřejmě dále na východ.
0: Je vám známo cokoliv o osudu zbývajících mužů posádky, totiž těch, kteří zůstali na palubě Itálie?
1: O jejich osudu mi není nic známo. A nepodařilo se nám také zjistit cokoliv, co by nasvědčovalo tomu, že se jim podařilo přistát.

0: Já Karduči říkám, maminko drahá, vzpomínáš si ještě na daleké dny mých klukovských let? A jestli si vzpomeneš, pamatuješ se ještě na hry, které jsme tenkrát hrávali? A jestli se upamatuješ, zahlédneš ještě ten tenký sloupek kouře, který jsem ti zapaloval na znamení, že se už vracím domů? A jestli ještě dokážeš zahlédnout ten úzký sloupek kouře, pochopíš, že jsem to byl já, kdo jej zapálil po onom nešťastném přistání vzducholodi? Ale poví ti o tom vůbec někdo? A spatřil vůbec někdo ten slabý proužek dýmu, stoupající k nebesům, který jsem zapálil, věda už, že je to naposledy? Maminko drahá, musíš to pochopit. Jsem příliš daleko, než abych se mohl kdy vrátit. A jestli jsem se přesto pokusil zapálit to zcela marné znamení, pak jen proto, aby si věděla, že tu ještě jsem.
1: Došlo při katastrofě ke zraněním členů posádky?
2: V první chvíli jsem nebyl schopen pohybu. Cítil jsem jenom krev, která mi stékala po tváři. Na chvíli jsem se domníval, že vykrvácím. Později se však ukázalo, že moje zranění nejsou tak vážná. Měl jsem zlomenou nohu a zlomeninu v zápěstí. Poručík Čečóny utrpěl taktéž zlomeninu stehenní kosti.
1: Jinak všichni muži vyvázli bez zranění.
2: Doktor Malmgren si stěžoval na prudkou bolest v rameni, předpokládal zlomeninu anebo vykloubení ramene, ukázalo se však, že jde jen o těžkou pohmožděninu. Až do této chvíle jsem hovořil o těch, kteří přežili. Při nárazu utrpěl nejtěžší poranění řidič třetího motoru, Pomela. Už v okamžiku, kdy jsme ho nalezli, byl mrtev. Nařídil jsem, aby byl slavnostně pohřben do ledové průrvy a zasypán vrstvou sněhu.
1: Postavili jste nad jeho hrobem alespoň kříž?
2: Ne, kříž nad hrobem jsme mu nepostavili.
3: Mohu se zeptat, proč, generále? Měli jste přece dost možností sestavit jej alespoň z několika úlomků trosek velitelské kabiny.
2: Bylo by to docela zbytečné. Sníh a vichr by vykonali své za pár hodin, pane plukovníku.
3: Připadalo vám to tedy formální?
2: Každý, kdo zná povětrnostní poměry v těchto oblastech, by to nutně musel považovat za formální záležitost.
3: Jsou věci na tomto světě, které v sobě skrývají větší smysl a musí být vykonány, i kdyby to bylo zřejmé zdání, že jsou zcela marně vykonány. Lituji, pane generále. Nikdy bych cosi podobného nemohl označit za zcela formální záležitost.

Jmenuji se Pomela. Byl jsem řidičem motoru. Kdo může vědět, co je nám vlastně předurčeno, ať k dobrému, anebo ke zlému? Můj otec vždycky o mě říkal, ten hoch se nám ještě z těch motorů zblázní a vůně benzínu je mu nade všecko. Nejraději by spal v garáži, aby ani na okamžik nemusel od svého stroje. Ach, otče. Ani si nevěděl, jak daleko vidíš do budoucnosti. Bůh ví, že jsem mohl uskočit v té chvíli, když jsme klesali. Ale jakási síla a posedlost a taky láska k motoru, který jsem opatroval, mi nedovolili, abych se od něho na okamžik vzdálil. Ach, otče, dokážeš i dneska, až se všechno dovíš, pochopit, že když jsem byl u zrodu tohoto motoru, že jsem s ním musel vytrvat až do samého konce. Otče!

0: Když jste si ujasnil, s pomocí ostatních samozřejmě, situaci, ve které jste se ocitli, pane generále, považoval jste toto postavení za zcela beznadějné?
1: Naděje umírá naposledy. Přes velikou únavu z letu, který trval celkem 55 hodin, měli jsme na mysli, že musíme zachránit pokud možno všechno, co bylo ve velitelské kabině. Myslím tím nejenom potraviny, ale i zbraně. A potom samozřejmě neporušené přístroje.
0: Byly zásoby potravin tak velké, že bylo reálné předpokládat, že se vám podaří vydržet až do příchodu záchranné výpravy?
1: Zásoby mohly vystačit na týden, na 10 dní. Měli jsme také polární stan. Tato okolnost byla důležitá nad jiné. Našli jsme sextant. A nakonec to nejdůležitější. Radiovou stanici a několik náhradních elektronek. Jestliže nás cokoliv mohlo zachránit, potom to byla právě tato stanice.
2: Okamžik, prosím. Desátníku Biaggi, vy jste byl radiotelegrafistou vzducholodí Italia.
3: Ano.
2: V seznamu, který byl vyhotoven při přípravách letu, se nic nepraví o vysílací rádiové stanici.
3: To souhlasí, pane plukovníku.
2: Věděl kapitán Mariano, kterému jste v těchto záležitostech přímo podléhal, o té rádiové stanici?
3: Nikoli. Naopak, když jsem ho žádal, abych směl přenést do Itálie radiostanici, zakázal mi to.
2: Kapitáne Mariano,
4: potvrzuji výpověď desátníka Biaggio.
2: Ale k takovému rozhodnutí musel být přece nějaký zřejmý důvod.
3: Kapitán Mariano mi řekl, že při letu musíme počítat s každým kilogramem zatížení.
4: Potvrzuji tuto výpověď.
3: Když jsem chtěl stanici složit ve své kabině, zeptal se mě kapitán Mariano, co s tím. Řekl jsem, to je přece vysílačka. Odpověděl, já vím, ale co s tím? Řekl jsem, domníval jsem se, že chceme na pólu vysadit vědeckou skupinu. To jistě, odpověděl kapitán. Řekl jsem, co když se náhle zhorší počasí, co když vzducholoď bude nucena opět vzlétnout a nechat celou skupinu na pólu, co potom? Potom bychom se pro ně vrátili, odpověděl kapitán. Ale vzducholoď zůstane na pólu zakotvena tak dlouho, jak bude zapotřebí. Řekl jsem, kdyby se to přece jen stalo? Je to zbytečná přítěž, odpověděl kapitán. Později mi dáš za pravdu. Možná, že bych mu byl dal později za pravdu. Teď však neklidný z jeho přílišného klidu jsem vyčkal, až se vzdálí. Potom jsem vysílačku vsunul do své kabiny.
2: Desátníku Biaggi, kolik asi váží taková stanice?
3: 30 kilogramů.
2: Takže měl kapitán Mariano pravdu, když varoval před přetížením.
3: Jistě měl pravdu.
2: Ať už byla pomoc této stanice při zachránění výpravy jakákoliv, ještě jednu otázku. Uvědomujete si, že jste vlastně porušil rozkaz velitele? A že jste jednal proti jeho rozkazu?
3: Uvědomuji si to.
2: Cítíte se vinen?
3: Nemohu se cítit vinen. Bez vysílačky bychom tu už nestáli.
2: Cítíte se vinen ve smyslu otázky, jak jsem vám ji položil? Totiž, že jste porušil rozkaz velitele.
3: Cítím se vinen.
0: Ještě jednu otázku, desátníku. Je pochopitelné, že okamžitě po sestavení vysílačky jste se pokusil navázat spojení s okolním světem. Podařilo se vám navázat toto spojení?
3: Bylo to marné. Vysílal jsem signál každou hodinu. Ale nikdo nás neslyšel. Nikdo nezachytil náš signál. Pro tento svět jsme se zdáli být ztraceni.

0: Já, žena Umberta Nobila, říkám.
1: Nikdy jsem netušila, jak těžké je být ženou letce. Jak nekonečně pomalu uplývají hodiny, kdy čekáte na návrat z letu. Jaké tajemné obavy vás svírají, kdykoliv se chystá vzlétnout. A jak je možné podlehnout tísni ze smrti jiných, o kterých se dozvíte třeba jen z novin. Kdo by mi mohl snad jenom vyčítat, že tento stesk a napětí ve mně vyvolali jakýsi sklon k pověrčivosti a nepříznivým znamením, kterých jsem se obávala. Smával se mě proto. Tolik věřil sám sobě i svým strojům, že ho ani nenapadlo myslet na možný neúspěch. Avšak tyto pocity nemůžete od sebe snadno odvrhnout. A tak, když jsem se dozvěděla den, kdy chtěl zaútočit na severní pól s vlajkou a papežským křížem na palubě, byla jsem náhle zachvácena neblahým tušením. Poslala jsem mu telegram. Prosila jsem ho, aby odložil start na jiný den. Napsala jsem: mám hrozný strach. Kdo četl tu zprávu, možná, že se jen usmál. A nikdo se nezeptal, proč právě tento den jsem považovala za nešťastný. V tento den před 13 lety vyhlásila Itálie válku Německu. A já, která se tolik třásla o život jednoho jediného, jehož práce a úsilí mělo jakýsi smysl také pro jiné, jsem se hrozila seznamu mrtvých na pomnících světové války. Jejíž smrt byla jakoby bez smyslu. A tak zřejmé neštěstí, které tenkrát zachvátilo mnohé, zdálo se mi přivolávat neštěstí i pro tento osudný den.

0: Navrhuji, aby nyní byl předvolán korvetní kapitán Capy. Pane kapitáne, byl jste označen za iniciátora rozdělení skupiny.
1: Ano, souhlasím. Nemyslím však, že by to kdokoliv mohl považovat za jakýsi druh obvinění.
0: Prosazoval jste svůj návrh, i když vám bylo jasné, že generál Nobile nebude souhlasit?
1: Považoval jsem svůj návrh za jediné možné řešení kritické situace, ve které jsme se ocitli.
0: Pane generále, mohl byste vysvětlit, proč jste nesouhlasil s návrhem kapitána Capyho?
2: Byl jsem, alespoň zpočátku, proti rozdělení skupiny na dvě. Stará zkušenost polárního badatele mě dostatečně poučila o tom, že jakékoliv tříštění sil nese sebou tragické důsledky.
0: Kapitáne Capy, co vás vedlo k tomuto návrhu?
1: Uvědomoval jsem si, že nemůžeme nečinně vyčkávat, až se dostaví záchranná výprava. Uvědomoval jsem si, že musíme prokázat, že se dokážeme postarat sami o sebe. Nemám rád troskotance, kteří trpně vyčkávají, až se naplní jejich osud.
2: Dobře víte, že naše zranění nám nedovolila sebe menší pohyb.
1: Navíc všechno, v co jsme doufali, zklamalo. Na volání o pomoc se neozývala odpověď. Nakonec jsme zjistili pomocí měření, že naše postavení leží mimo oblast, kde nás bez pochyby budou hledat letecké výpravy.
0: Mimo oblast? Znamená to, že poloha, kterou jste udali z paluby vzducholodi, byla nesprávná?
1: Orientovali jsme se podle údajů, které vysílala Città di Milán. Údaje však zřejmě měly jakousi odchylku. Proto i naše poslední hlášení polohy vzducholodi bylo nesprávné. Za této situace a po poradě s kapitánem Marianem a s jeho souhlasem jsem předložil návrh na vypravení skupinky, která měla dorazit k pobřeží Špicberku a odtud dosáhnout spojení se zachránci.
0: Kapitáne Mariano?
3: Potvrzuji výpověď kapitána Capyho.
4: Kdo byl členem výpravy?
1: Doktor Malmgren, který se k našemu návrhu připojil a jehož pomoc zkušeného polárníka jsme považovali pro úspěch cesty za naprosto nezbytnou. Potom kapitán Mariano a já.
4: Pane kapitáne, je vám známo, že zejména v zahraničním tisku se objevily jisté dohady, že jste nahlédl bezvýchodnost situace a že jste proto usiloval především o svou vlastní záchranu?
1: Jsem italský voják. Považoval jsem záchranou výpravu, jejíž obtížnost si sotva kdo dovede představit, za jediné možné řešení. Mým jediným cílem byla záchrana skupiny, kterou jsme opustili.
4: Kapitáne Mariano, chcete cokoliv dodat k výpovědi kapitána Capyho?
3: Chci jenom potvrdit výpověď kapitána Capyho.
2: Mohu přičinit poznámku k tomu, co zde vypověděl kapitán Capy. Byl jsem zpočátku proti myšlence na odchod o něch tří mužů. Myslím dokonce, že mezi námi došlo ke sporu, který vyústil v hádku. Když mi však kapitán Capy objasnil i onu skutečnost, kterou zjistil přeměřením naší polohy, musel jsem souhlasit. Naše postavení bylo beznadějné. Pomoc vysílací stanice, od které jsme si tolik slibovali, byla bezvýsledná.
4: Kapitáne Capy, jak si vysvětlujete, anebo jak jste si vysvětloval selhání vysílací stanice?
1: Nešlo o selhání. Tento přístroj byl přezkoušen odborníky a jeho dosah a slyšitelnost byla značná. Avšak stanice byla přezkoušena v naprosto jiných podmínkách a v noci. V nočních hodinách je poslech rádiových vln jasnější než v denních hodinách. A tam, kde jsme se nalézali, byl právě polární den. Naše naděje na to, že kdokoliv uslyší volání o pomoc, byla nepatrná. Tím spíš, že hodiny vysílání, které jsme promarnili, značně zeslabily akumulátor, proto náš signál bylo slyšet stále slaběji.
0: Kapitán Romano, velel jste lodi Città di Milano, která kotvila v přístavu Kings Bay. Měl jste zajišťovat neustálé spojení s vzducholodí Italia. Můžete vysvětlit, jak je možné, že jste nezachytili žádné signály, které vysílal desátník Biaggi?
5: Byli jsme zaměřeni na stanici, která byla zřejmě zničena při katastrofě. Desátník Biaggi vysílal na jiných vlnových délkách. Kromě toho jsme nevěděli, že na palubě Itálie je ještě jedna vysílací stanice.

Já Roald Amundsen říkám, hele, jsou oblasti lidského konání, kde vše, co poznačuje náš život na této zemi, jakýmkoliv stínem osobního, by mělo pominout. Tam, kde je v sázce smysl lidského úsilí, anebo kde je ohrožen lidský život, kdo by na jedinou chvíli se nechal zdržet v záchraně pomyšlením na jméno anebo čin? Vzpomeňte si. S Umberto Nobilem jsem se kdysi spojil ke přeletu pólu ve vzducholodi Norge. Další události nás rozdvojily a já jsem na jeho adresu pronesl dosti nevlídných slov. Avšak dověděv se o katastrofě Itálie, jak bych byl mohl váhat třeba jen jediný den? Nechť bylo cokoliv, zde volal o pomoc člověka, já jsem nemohl neslyšet jeho volání. Třeba sám, třeba doprovázeným jedním jediným přítelem, chtěl jsem se pokusit nalézt je i zachránit.

0: Antonio, prosím tě, dej mi pokoj. Jsem hrozně unaven. Já nevím, někdy mě připadá, jako bych všeho už měl nechat. Jakoby nejlepší řešení bylo odejít.
1: Ale jak to? Přece jsme chtěli otiskovat reportáž z průběhu celého předíčení.
0: Zapomeň na to, co jsme snad chtěli. Zprávu. Ale jenom zprávu budeme publikovat, až po skončení všeho.
1: Co je to za nesmysl? Co pak naši čtenáři nemají právo vědět?
0: Všechno už je známé. O všech podrobnostech výpravy jsme už psali, řekl šéf. Teď zbývá jen stanovisko tribunálu. A my přece nemůžeme v ničem předjímat jeho konečné uzávěry. Ne nám, ale jim přísluší rozsoudit.
1: Co pak by bylo možné, že by ho odsoudili?
0: Nemohou přece odsoudit někoho, kdo tolik vykonal pro slávu Itálie. To přece nemohou. Co znamená jeden jediný nezdařený pokus. Což pak si každý není vědom, že jsou mety, o které se člověk bude pokoušet stokrát a tisíckrát, než jich vůbec dosáhne.
1: Ale proč tedy?
0: No, třeba se opravdu chtějí dobrat podstaty všeho. Třeba odhalí i ty, kdo měli podíl na zmatku při záchraně výpravy. Třeba se opravdu dovíme, jak všechno proběhlo. A budeme nakonec psát o lidech, jejichž jména až dosud byla utajena. Za týden rozhodně už budeme moudřejší.
1: Za týden?
0: Za týden všechno skončí. Teprve potom se možná znovu vrátíme k historii celé výpravy.

0: Slyšeli jste první část dvoudílné rozhlasové hry Jaromíra Ptáčka Nobile. V roce 1971 v režii Jana Bergera hráli prezident Félix Lebré, excelence Josef Patočka, plukovník Vladimír Šmeral, Nobile Ilja Racek, Giovanni Ladislav Mrkvička, Antonio Miroslav Moravec, Amundsen Soběslav Sejk a dále účinkovali Ilja Prachař, Karel Houska, Josef Langmiller, Petr Čepek, Vilém Besser, Vladimír Brabec, Miroslav Masopust, Jiří Plachý a mnozí další. Druhý díl životního příběhu italského generála a vzduchoplavce Umberta Nobile vám nabídneme příští týden.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
2: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
1: Pohodová hodinka.
2: Vaše hudební vzpomínky.

0: Dřív než dřep do dřeva vles, dřív než stála první ves, dřív než ve vsi štěkal pes, svět nebejval jako dnes.
1: Nebejval svět, jako je dnes.
0: Na tý louce zelený

0: se, v čem asi svět chybuje, od ní pámbu dozví se, že se nic nerýmuje.
1: Že prej se nic nerýmuje.
0: A tak mocný stvořitel na zem seslal Pegasa a dal mu rýmu pytel, ať zpívá lidská chasa.
1: A dal prej mu velkej pytel.
0: Pegas měl křídla z pukřelí, spat na náninku dozelí, aj!

Usek, smrk, husák, huse, vytrh, brk, kozel, trk, livrk, sikrk, strč prst, skrz krk, strč prst. A když tě štípne prapinec, učiní ti pupinec, po červnu je červinec.

0: doby kamarád, kamarád umývá rád. Milý milou miluje, Rým se s Rýmem rýmuje.
1: Milý s milou se rýmujou.
0: Hloupej na svět nadává a chytrej si libuje. Tak

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

Zrovna nedávno jsem viděl takovou věc. Cecílie dojila krávu vzhůru nohama. Já povídám, Cecílie, co je to za nesmysl? Ona říká, jaký pak nesmysl? Jak jinak bych docílila, aby ta smetana

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Návraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

patníky, jak si to kolem šinu, chechtá se chocholouš a vává starý hrad. Tak někdo rozváží mléko či zeleninu.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Je čtvrtá neděle v měsíci, krátce po 11. hodině a Český rozhlas Dvojka vysílá svůj pravidelný měsíčník z divadla Ungelt nazvaný Rozpravy Milana Hajna. Nám všem hezkou neděli. No a pozvěme hned naše dnešní vzácné hosty. Vítám na jevišti divadla Ungelt pány Jaroslava Satoranského a Ondřeje Kepku. Tak kluci, usedněte na jevišti divadla Ungelt. Kepko, promiň, tobě je 55, já jsem si to vygooglil. Takže tvoje maminka, znamenitá česká herečka, dlouholetá přední herečka divadla na Vinohradech, Gabriela Vránová, byla kolegyní a blízkou duší Jarouška Satoranského, takže ty tohle klučinu si musel zaznamenat už velmi brzy.
4: No, to ještě Ondra nebyl na světě. Jsme se kamarádili s Gábinkou, no.
3: No, Gábinka byla asi stejně stará, ne?
4: Jsme stejný ročník.
3: Ano.
4: Bohužel už tady není.
3: Ano, ano. A tak ty jsi chodil za maminkou do divadla už jako úplný capartík, že jo? Ve dvou, třech letech. S kým byla v šatně tenkrát? Koho jsi tam spatřil?
5: Je,
3: vedle maminky.
5: Je to.
3: Vzpomínej,
5: to si mě zaskočil.
3: Budem putovat časem.
5: Zaskočil, protože já si pamatuju už tu, teďka mě naskakuje ta novější doba, vím, že tam byla třeba Vendulka Křížová, ale to je samozřejmě už ta mladší doba, ježíš, koho měla?
3: Myslím, paní Hegerlíková třeba byla v šatně.
5: Já totiž jsem se tolik do těch šaten nedral. Jako,
3: kam se zdral?
5: No, protože ono to tam bylo docela malé a víceméně to končilo někde na chodbě. Taky jsem občas chodil za strýcem, který byl v pánské šatně, že jo? Na druhé
3: Jaroslav
5: straně.
3: Kepka, ano, Jaroslav bratr Kepka. Tvého tatínka.
5: No, ano, přesně tak. Ale Tonička Jirlíka, myslím, že tam byla paní Ostrčilová, ještě a teď si nevím, ale jestli byla také v té šatně. Ale já možná v průběhu tohle vysílání si to všechno vybavím, kdo tam byl. Samozřejmě na té chodbě paní Kolářová, paní Maciuchová, posléze Dagmar Veškrnová, Havlová, co takhle vzpomínám, a řada dalších a dalších osobností a z toho pánského souboru, to bylo co člověk, to jméno, včetně tady mistra Satoranského.
4: Děkuji.
5: Ano, ale jinak samozřejmě to bylo to velké štěstí, že jsem viděl tyhle velikány před sebou.
3: A maminku poprvé na scéně Vinohradského divadla?
5: Jsem viděl, ano, tak to vím přesně, to dokážu odpovědět, to byla Nora, když hrála Noru s panem Prachařem nejstarším, dneska musíme říct tedy, a na to mě vzali na derniéru té Nory, abych to ještě jako viděl.
3: To ti bylo kolik?
5: No, 5,5, takže ideální pro to vidět Ibsena, že jo? Těžkou Noru.
3: Jaroušku, když ty jsi vstoupil jako mladík po krátkém angažmá na Kladně na Vinohrady, tak s kým jsi byl v šatně?
4: Já jsem se dostal do šatny, která byla pod jevištěm, v úrovni parkoviště, teda koukali jsme z okna na parkoviště a v té šatně byli pan Brodský, pan Pleskot a všichni inspicienti a přišel jsem tam v roce 66 s Járou Hanzlíkem. Jára Hanzlík přišel rovnou z gymnázia, i když udělal zkoušky na divadelní fakultu, ale někteří kolegové ho přitáhli do divadla na Vinohradech a pak se mu věnovali, takže možná, že tu školu absolvoval vlastně díky kolegům už v angažmá, no.
3: No ale z toho suterénu si pak povýšil, že jo, a dostal se
4: no, to jsem jako
3: nerad... více Nobel šatny někde už blízko jeviště, ne?
4: Ty jsi, no, ale...
3: Ty jsi pořád v suterénu?
4: Ne, nerad. Nerad. To byla tak nádherná šatna, na kterou vzpomínáme strašně moc, ale pak prostě z Járy Hazlíka se stala hvězda, Kája Hovorka mladší se stal nejlepším inspicientem, Karel Hovorka starší dělal inspektora hlediště. No a přesunuli nás k jevišti nahoru a tuhle šatnu zabrali muzikanti tenkrát.
3: No a žilo se a diskutovalo se v rekvizitách.
4: No ano.
3: To přetrvává dodnes?
4: To přetrvává.
3: Prosím tě.
4: Já myslím, že ten duch toho tam naštěstí zůstal v tom divadle, takže ta rekvizitárna je taková, kde se vypráví. A,
3: no to byly nejen famózní herci, ale také famózní mozky. Děti tam pouštěli, pamatuješ si, na rekvizitárnu?
5: Pamatuju vždycky. Já jsem k tomu měl takovou úctu vždycky, když jsem tam šel jako host, že jo, i když jsem patřil do rodiny, tak jsem vždycky se jako tam necítil úplně patřičně, ale užíval jsem si to, když jsem měl tu možnost si zahrát ve Vinohradském divadle jako 14-letý kluk, tehdy myslím čerstvý středoškolák, a to jsem si teda užíval, protože já jsem měl výstup na začátku té hry, pak jsem měl přes 2 hodiny pauzu.
3: Seděl jsi v rekvizitárně?
5: No a v klubu, samozřejmě. To jsem si hrál na velkého herce, jo, jako, že tam sedím prostě a užívám si a čekám jako na ten svůj výstup. Jo. Já jsem si to užíval, jinak by kolegové byli spíš naštvaní, protože to nejhorší, co může být, to znáš sám, že jo, když máš něco a pak pauza a to. No a pak jsem šel na ten závěr. Já jsem rámoval tu hru. Já jsem dělal rám, jako jo.
3: Ve 14 letech.
5: Na mě strašně záleželo.
3: Rámoval.
5: No, samozřejmě, já jsem.
3: Kepka,
5: já když
3: hru
5: jsem
3: na Vinohradech.
5: Vykopnul, to šlo všecko do váje. No, ale.
3: Dala maminka v tom
5: máma
3: představení.
5: Máma v tom hrála, ale nemělo to.
3: To nebylo nejlepší,
5: no,
3: že jo?
5: No, jako. To nebylo vůbec nejlepší, protože zaprvé jsme řešili, v jaký budu šatně, že jo? Jestli budu teda s ní v té dámský.
3: To si odmít.
5: To by bylo trapný a tak jako, takže jsem seděl v tom klubu nejradši, jako jo. A vymyslel jsem si tam sebevědomně takový nafukovací míč, se kterým jsem si hrál, jakože to bude dobrá rekvizita, to byl strašný nápad, protože mi to furt lítalo do hlediště samozřejmě a máma to zachraňovala. Ta, která tam měla hauptku a 3 hodiny neslezla z jeviště, tak zachraňovala ten míč vždycky, protože mě v těch nervech to samozřejmě vždycky letělo nějak blbě.
3: 14-letý synášek byl příliš hravý.
5: Příliš hravý a příliš, jako jsem si to tak namyslel. No, takže to jsem si rekvizitárnu užíval a já to mám samozřejmě spojené se spoustou osobností dalších, jako byl pan Brodský, o kterém jsme nemluvili, pan Bláha a
3: pan Kopecký.
5: Pan Kopecký samozřejmě taky.
3: Mimochodem knižní rozpravy Hajna s Milošem Kopeckým v přímém přenosu tehdejšího tobogánu, který uváděl Tomáš Sláma, křtila Gábinka Vránová. A velmi klivě a krásně mluvila o Miloši Kopeckém. Bohužel rok na to pan Kopecký odešel. Ne v souvislosti s tím, co říkala Gábinka, to opravdu nemá žádnou souvislost.
5: Jo, to si to ano. Tak já to rychle vytáhnu, že jsem měl tu velkou čest pro tu knihu fotit vlastně fotodokumentaci, včetně titulu pro tu knihu, kterou si potom vydal, že jo, a to mě dost i odstartovalo v té fotografii, že jsem se tomu začal víc věnovat potom i tomu focení.
3: No, Kepka je neuvěřitelně, unikátně všestranný kuštíř.
5: No, brouk pitlík. Práce všeho druhu a nic pořádně, že jo?
3: Ale všestranný kumštíř je i Jaroušek Satoranský. Než si pronikl a stal se s diváckým hereckým idolem, tak jste s Hanzlíkem skládali písničky. Jak se to stalo? Koho to napadlo?
4: No, tak já jsem měl, když jsem přišel na ty Vinohrady, tak jsem měl malou dceru a ta ráda zpívala jako malička. A Jarda přišel s nápadem, že bychom pro ní mohli dělat dětské písničky. Takže přicházel s texty, on mladý 18-letý, plný poezie, tak nosil texty a trávili jsme hodiny u klavíru a protože jsem teda na ten klavír hrál.
3: Ty jsi skládal hudbu.
4: Rád jsem si vymýšlel vlastní skladbičky. Takže jsme dělali dětské písničky, Martina je ráda zpívala. Chtěli jsme dokonce udělat nějaký dětský muzikál, ale to bylo jenom takový jako chtění. A pak jsme teda dokonce našemu kolegovi Vlastíkovi Brodskému jsme mu složili k premiéře hry August Chanson o stárnoucím klaunovi. A ten nám v jednom televizním pořadu zaspíval Valdemar Matuška, takže takhle jsme daleko dosáhli. Ale dokonce jsme dělali, hrála se hra Valentína, Jára hrál hlavní roli a pan ředitel a režisér toho představení Zdeněk Míka říkal, uděláš k tomu muziku, jako na mě. Takže jsem ve spolupráci s dirigentem, jsme udělali muziku a Jára Hanzlík tam na tu jednu písničku udělal text. A když jsem v roce 76 dostával v Brně Zlatýho krokodýla, to bylo za Hamry, tak mi tam Jára Hanzlík s Danuškou Kolářovou přijeli tuhle tu písničku zaspívat. Takže to bylo takový zveřejnění té naší

0: Tak si jenom připomeňme, co myslím všichni víme, hudba Jaroslav Ježek, text Voskovec Werich, hrál Václav Hybš se svým orchestrem a ta nahrávka je z roku 2013. No a pěl nám šanzonově Jaroslav Satoranský. Tak si pěvecky disponován, si znamenitý herec, nevím, jak si na tom byl, nebo si pohybově, ale muzikál by byl žánr pro tebe. Dělal jsi někdy nějaký muzikál?
1: Ne.
0: To tě minulo?
1: Ne.
0: A to užil jsi potom?
1: Ani ne, já bych to asi neuměl. Ne.
0: Jaroušku, pojďme zmapovat tvou divadelní i životní cestu. Ty jsi kluk z Prahy?
1: Ano.
0: Asi tradiční scénář po gymnáziu, tehdy to byla 11letka v našich mladých letech.
1: Tak tradiční scénář úplně, tak tomu
0: nevím. Se hlásil na domu, ne?
1: Nemám tu maturitu teda.
0: Aha, a co máš?
1: Jsem vyučený rytec.
0: No neblázni,
1: ano,
0: jo.
1: Ano, mám výuční list dokonce.
0: Tak jsi byl výjimečně talentovaný rytec a bez maturity tě vzali na damu, jo?
1: Ne, ne, vedle toho jsem hrál ochotnické divadlo a podařilo se mi udělat zkoušky na damu hned na poprvé a pak už se ten můj život vyvíjel trošku jinak.
0: S kým jsi byl v ročníku mimochodem?
1: Byl jsem...
0: Kostka, nebyl tvůj spolužák?
1: Ano, Petr
0: no, prosím
1: Kostka.
0: Tě.
1: Který je váženým hercem divadla Ungelt taky a s kterým hrajeme teď krásnou komedii Hrdinové v komorním divadle Kalich. A tam hrajeme takovou výbornou komedii o třech veteránech z první světové války. To je Kostka, Vladika a já.
0: A Kostka dělá kliky v tom představení, že jo?
1: Ano, ten Kostka, i když je o rok starší než já, tak tam nosí Vladiku na zádech, dělá kliky, no prostě je vybavený, no. No a v tom ročníku ještě byli Růženka Merunková.
0: Gábinka nebyla, ne?
1: Ne,
0: ta studovala v Brně vlastně, že jo?
1: Jirka Zahajský, Jirka Hrzán, Jirka Kodet, Petr Patera.
0: Eva, žije Patera?
1: Žije.
0: Prosím
1: žije,
0: tě. No, s tím jsem byl v Příbrami, no, tak jsem si na něj vzpomněl.
1: Ne, tak my jsme stejně starý, tak je to vždycky
0: no ne,
1: zázrak,
0: když přijedeme na pomaturitní sjezd, mě je 79, já jsem o něco mladší než ty, tak pořád je nás více naživu, než jako už na tom druhém břehu. To oba

0: A vám se v 85 už vede ten druhý.
1: No, je to jasný. No a tak dokonce
0: jmenuji znám... někoho živého ještě, takže Patera.
1: No, Patera býval v rozhlas, býval v televizi.
0: Televizní hlasatel možná.
1: No a chodila s námi taky Zuzanka Stivínová, ale to nebyla tahle ta slavná Zuzanka Stivínová, to byla její teta. To byla sestra Jirky Stivína, která začínala v Semaforu, když hráli Zuzana je sama doma, tak to bylo o ní a s ní. A Zuzanka pak emigrovala, pak už jsme o ní nevěděli.
0: Takže nevíme, do jaké kategorie ji zařadit. Žije nebo už je?
1: No, to nevím, právě. Nevím. No.
0: A... Já bych rád, abyste vyhráli, abychom vyhráli. Víš? Mě to vždycky potěší na tom pomaturitním sjezdu, no, že furt vyhráváme.
1: No, ale hlavně vzpomínáme na našeho pana profesora Vítězslava Vejrašku, který byl nejen výborným hercem, ale i skvělým kantorem, kterýho jsme všichni milovali. Měli jsme ho hrozně rádi.
0: Takže si skončil a šel si na Kladno, tam jsem taky pár let byl a tam si vydržel, myslím, 3 roky, že jo?
1: No, ale ještě mezi tím byla vojna. My jsme měli povinnou 2letou vojnu a po 2 měsících jsem dostal najednou povolání do armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého a tam jsem byl zbylé 2 roky.
0: Teda ten Satoranský má paměť. Každý detail si pamatuje, že je to prosím tě přes 65 let?
1: No, tak já to často opakuju.
0: No ale pojďme na Kladno. To si tam zažil Svatavu Hubeňákovou, Miladu Davidovou, asi Stýbla, že jo?
1: No, byli tam výborní kolegové. Hned mě vzali velice srdečně mezi sebe. Takže jsem si i v tom Kladně dost zahrál. Jedna z prvních rolí byla Macbeth. Já jsem hrál, ve 23 jsem hrál Macbeth.
0: A kdo hrál Macbethku?
1: Macbethku hrála Věruška Bublíková.
0: Ano.
1: A to bylo taková inscenace, kterou režíroval pan profesor Dvořák, a že ta Macbethka měla na toho svýho muže takový jako vliv, jo? Že ho ovládala, takže to mohlo být, že já jsem byl mladší než ona. Ale zahrál jsem si hrozně dost a bylo to příjemný.
0: A pak tě z Vinohrad v něčem spatřili a řekli, tenhle klučina musí k nám. Kdo tě spatřil a v čem? Na tom Kladně. To byl Míka, ředitel Vinohrad, v té době ten tě angažoval?
1: No, bylo to takový zvláštní, že na těch Vinohradech byli mý kamarádi Jirka Zahajský a Pepa Abraham a oni se rozhodli odejít do Činohráku nebo kam odešli z Vinohrad.
0: No tam.
1: A tak se uvolnila 2 místa a zřejmě, já nevím to pozadí, pan režisér Štěpánek, který byl na Vinohradech, tak mě znal ze školy a znal mě i z angažmá v Kladně, kde dříve to bývalo tak, že ty režiséři po oblastech jezdili a dívali se na herce. A takže zřejmě asi doporučil panu doktorovi Pavlíčkovi, to byl tehdy ředitel divadla na Vinohradech. A takže jsme se tam s Járou Hanslíkem sešli v té slavné šatně pak.
0: Satoranský je dodnes členem divadla na Vinohradech. Příští rok to bude 60 let, neznám takový případ. Doufám, že máš nejvyšší plat v tom divadle.
1: No, to určitě.
0: A k nám na tohle natáčení přišel ze zkoušky. To je neuvěřitelné.
1: No, no.
0: No a velmi brzy si tě všimla kamera. Ty jsi měl takovej dobrácký kukuč, máš ho dodnes. Tak první tvůj film, takovej výrazný.
1: No, výrazný, tak byli takový...
0: Nebyl to ten Kachlík?
1: Výrazný byli předtím. Začal jsem vůbec Zpívající pudrinkou, to taky opakuju všude, že Honza Přeučil, který byl o rok výš, měl dělat nějakou jednoobrazovou roličku ve filmu Zpívající pudrinka. Nemohl, takže jsem si zahrál poprvé ve filmu.
0: Bylo nás 10.
1: No to už je pak, to už jsem byl na vojně, takže jsem si zahrál hlavní roli.
0: Právě.
1: Ve filmu Bylo nás 10 a ten film byl úspěšný kvůli tomu, že v tom hrál Jiří Suchý a Jiří Šlitr. Jo. A takže na to taky rád vzpomínám, protože jsem si zahrál i s krásnou Olinkou Šoberovou, jo. co mi kluci záviděli.
0: Mě si ohromil, pokud mluvíme stále o filmech, ve filmu Kauza Králík. Režíroval Jireš, hrál tam tedy náš Miloš Kopecký a Satoranský, když si vzpomenete, s tím libým, krásným, dobráckým ksichtem, hrál zápornou figuru. A mě to fascinovalo, protože to je hrozně černobílé vidění, že někdo zamračený je záporák, že jo, a usměvavá libá tvář, teda že je ten kladěz. Usměvavá libá tvář byl famózní záporák.
1: Jo, že jo.
0: Ale to tě zaskočilo, když jsi dostal tuhle nabídku, že jo?
1: No,
0: ale potěšilo jako herce.
1: Potěšilo mě to, no. Pan Dietl, který napsal scénář, tak měl trošku pochyby, i když on napsal Hamry, jo, taky jsem tam o ty Hamry musel nějak bojovat. Ale
0: jak jsi musel bojovat, když jsi se snad narodil jako
1: protože,
0: Hamr?
1: Protože pan Dietl chtěl, aby to hrál Radek Brzo Bohatý, protože ten měl za sebou FL Věka, a takže ho národ miloval a pan Dietl chtěl, aby i toho Honzu Hamra národ miloval. No jenomže, jak jsem se doslechl potom, pan režisér Sokolovský říkal, ale kdy ten Radek do toho seriálu vstoupí, když on už má vrásky, už je starý, kdy do toho vstoupí. A tak se nakonec rozhodli pro mě a i já jsem nastoupil až do třetího dílu, protože ty první dva díly dělal Ladej Velda a já jsem nastoupil do toho třetího dílu a ten seriál měl 11 dílů. A nastoupil jsem a předstíral jsem, že je mi 15 a bylo mi 35, jo, v té době. Ale bylo to zase hrozně příjemné natáčení.
0: No tak to je filmová kamera, ale už si zmínil Hamra. Přece jenom to byla televize, která tě uvedla do toho nejširšího povědomí. Natáčíme rozhlas. Máš blízký vztah k rozhlasu a k natáčení v rozhlase?
1: Ale určitě. Mám. Já si vzpomínám, že jsme dělali nějakou hru s Jarkou Tvrzníkovou. A dokonce jsme tak jako měli takovou nádhernou atmosféru, že snad, to mi připomněl jeden pán z rádia, že se snad zhaslo a že jsme to dělali pod mě. A že jsme prostě měli úžasnou intimní atmosféru v tom. Ale zažil jsem taky první stereofonní pohádku Krápník a Františka. Napsal to pan Zdeněk Svěrák. Já jsem hrál takového kluka mladýho, který se jmenoval Hledajda. Jo, Hledajda. No a tam v tom hrál toho Krápníka, hrál pan Kemr a Janička Drbohlávová hrála tu Františku. No, prostě jsem toho zažil v rádiu taky dost a vždycky to byla hrozně, hrozně příjemná práce. Rád na to vzpomínám.
0: Zazní ukázka z archívu. Jde o rozhlasovou hru, natočenou v roce 1996, Muž, který neodcestoval. Autorem byl Henry Slezar, dramatizace a režie Josef Hlavnička. V ukázce kromě Jarouška Satoranského uslyšíme také Josefa Somra.
2: Je mi to strašně líto, ale už vám nemám co říct, poručíku. Všechno, co jsem vám chtěl povědět, už víte.
3: Kde jsou ty peníze, Potre?
2: Přiznal jsem, že jsem spáchal zločin. Budu odsouzen a půjdu do vězení. Víc ode mne neuslyšíte, prosím.
3: Hergot, uvažujte, Potre. Takhle si svoji situaci jen zhoršujete. Uvědomujete si vůbec, že za tu krádež můžete dostat 15 až 20 let, když budete takhle paličatý?
2: Nezlobte se, dál už nebudu odpovídat.
3: Poslouchejte, když ty peníze vrátíte, může vás z toho dobrý obhájce úplně vysekat. Nikdy jste nebyl trestaný, byl jste dobrý zaměstnanec. A společnost se k vám zachová velkomyslně, jste válečný veterán. Já sám se za vás přimluvím.
2: Je mi líto, poručíku.
3: Tak proč jste k sakru s těmi penězi neutekl, když se vám podařilo je nepozorovaně ukrást?
2: Věřil jsem, že s nimi zmizím, ale když jsem začal balit a naposled o tom uvažoval, uvědomil jsem si, že to nesvedu. Že nedokážu žít jako pronásledovaný zločinec. Celý zbytek života jako štvanec. Prostě jsem k něčemu takovému nesebral odvahu.
3: Dobře, Dobře, nesebral jste odvahu k útěku a k životu pronásledovaného zločince. Proč ji ale také neseberete k tomu, abyste ty peníze poctivě vrátil, když už se ve vás jednou hnulo svědomí?
2: Svoji vinu jsem přiznal a za to, co jsem provedl, budu potrestán. Všechno ostatní už je jen moje záležitost. To jsou moje poslední slova.
0: Tak a teď se vrháme na tebe. Ondro, ty jsi vystudoval herectví na Damu, následně režii na FAMU, tak pojďme k Damu.
4: Pojďme k Damu. No tak Damu, to je zase tady spojeno také s Jaroslavem Satanským, on mě učil ještě taky na divadelní
0: fakultě. Ty jsi fakultě. Vyučoval herectví.
4: Ano, ano, no jejda dánky a učil dlouhá léta a my jsme tedy dva semestry se potkali. Jaroslav nepatřil úplně k začátkům, jinak to byla Jana Hlaváčová, byla náš hlavní pedagog a posléze Boris Rezner, ale potkali jsme se tam a dělali jsme takové etýdy herecké společně, to si pamatuju. A samozřejmě byl si na přijímacích zkouškách taky a byl velmi jako přísný, ale v dobrém, to myslím, že aby, protože se vědělo, že se známe.
0: Satoranský byl přísný?
4: Ano, ano, ano, ano. No ne, jakože, aby to nevypadalo, že to je tak jako jednoduchý a že... A mě teda musím říct, já jsem, tak jako jsem byl předtím docela bez trémy a v pohodě, myslím od malinka, tak zrovna před těmi přijímačkami dost popadla taková etapa velkého stresu a trémy. Nevím, jestli ta zodpovědnost, že jako teď to přichází nebo něco. Já jsem měl velký problém vůbec přijít na to jeviště a něco tam jako udělat. Jo. Jako bylo to... Vzpomínám si na hodnocení Jany Hlaváčové, která po prvním ročníku napsala: talent je nespochybnitelný, ale je třeba na něm ještě pracovat. To mě vlastně jinými slovy řekla, stojí to za prd a musíš se snažit. Jako jo. No, tak jsme pracovali potom i s panem tady Satoranským. Tak, no.
0: Čím absolvoval?
4: Já jsem absolvoval jako Denis Miřický v dramatizaci románu Mirákl, to byla naše dramatizace, velká role, 3 hodiny na jevišti. Musím říct, že jsem si fakt fyzicky jsem se vydal do posledního, protože to je, já jsem neslezl z toho jeviště a i tam jsem si vyzkoušel, co to je, jakože člověku opravdu dochází ty síly a že s nimi musí jinak hospodařit. A když jsme o té muzice, tak já jsem tam hrál na klavír dokonce. V tom představení, takové jako improvizace a tak, takže to bylo takové multižánrové představení.
0: Nicméně si skončil Damu a nezamířil si do žádného divadla a rozhodl se pro studium režie na FAMU.
4: Já jsem chtěl a byly i různé, to nebylo o tom, že bych...
0: Měl jsi nabídky do divadel?
4: Měl jsem nabídky, ale zase jich nebyly. To už nebyla ta doba, že bychom dostávali stovky divadel nebo desítky, jako třeba moje máma měla asi 16 nabídek po absolutoriu, ale v našem ročníku někdo už pracoval v divadle, Hanka Ševčíková třeba v Národním, nebo byla kolegyně byla už v Liberci v divadle, ale nebylo to tak jako už rozšířené. A já jsem měl jakési, působil jsem chvilku v divadle pod Palmovkou u Petra Kracíka v takovém druhém souboru, to byla taková snaha, že tam bude takový mladý soubor vedle toho hlavního souboru. Dělal jsem představení v Gegu Borise Hübnera s Vandou Hübnerovou právě a nikdy to nebylo o tom, že bych z toho herectví chtěl pryč. To tak nebylo. Já měl plán, že půjdu do divadla a že vedle toho vlastně budu studovat na FAMU. Je pravda, že to studium mě potom absolutně pohltilo a že by to asi bylo velmi těžké, zejména v těch nižších ročnících, kdy ta škola je velmi náročná. No a na FAMU, abych to teda přeskočil, Dušan Klein, hlavní pedagog, úžasný člověk a skvělý učitel a osobnost, která mě nesmírně ovlivnila potom.
0: Mimochodem, mě taky, byli jsme velice kamarádi. A tvůj absolventský film?
4: Můj absolventský film byl televizní film s panem Brodským v hlavní roli a jmenovala se to Dívka se zázračnou pamětí. Byla to adaptace rozhlasové hry Daniely Fischerové. A vzpomínám si na to, že dneska už je to běžnější, ale tehdy na FAMU, aby člověk takového jména učinkoval, nebylo jako běžné, že z toho bylo dost halo, že pan Brodský jako bude natáčet. A úplně ho vidím, jak takhle sedí u klavíru, on tam měl cosi jako, že tak improvizovat. A kolem něho kameraman, který byl v takovém stresu, že má nasvítit pana Brodského, tak furt přidával lampy. A furt se mu to nelíbilo. Až jich přidal tolik, že pan Brodský nemohl vstát, protože měl kolem sebe stativy. A teď mě to bylo strašně trapný, protože jsem věděl, že to je všecko špatně samozřejmě. Jo? A on furt a tohle. A já jsem přišel a říkal, Vlasi, už jsme si ještě vykali, jako, já se omlouvám, ale mi to... A on takovou trpělivostí tam se říkal, já to chápu, kdy to se musí nasvítit, přitom si o to myslel svoje samozřejmě, že jo. No a tak potom rozmontovali, když potřeba si odskočit, museli zase všechno rozmontovat, pak ty 2 hodiny zase skládali. No, dělali jsme chyby samozřejmě, obrovské, že jo, já taky. A druhý takový filmový projekt, který jsem točil opravdu na ještě filmový celuloid, musím říct, což už dneska se nedělá, na film, a to byl film Tvůj svět s Kateřinou Brožovou, s Ivanem Řezáčem v hlavních rolích, a to byla taková alegorie, to už vysílala Česká televize, a to byla alegorie na reklamu, kde jsem si trošku dělal legraci jako z reklamního světa, a bylo to všecko nové, rok 94, jsem teďka, vyprávím o roce 94, takže pro nás to bylo strašně nové to dneska, co je běžné, jakože běží nějaká reklama, která je úplně hloupá třeba, jo, a byla to taková parafráze na ten tehdy současný svět, kdy tomu Ivanovi Řezáčovi plakát, který mu vylepí nad kanceláří billboard s Kateřinou Brožovou, ho tak poplete, že skončí až v psychiatrické léčebně z toho. Takže to byla taková téměř bez dialogu, taková avantgardní dost, opravdu filmový pokus. No.
0: Ondro, ale ty jsi vstoupil do nejširšího povědomí už jako dětská hvězda. Jak na to dnes vzpomínáš, nebo nemáš to rád, třeba Alena Vránová nemá velmi ráda Pyšnou princeznu, ty nemáš velmi rád Arabelu?
4: Ne. Já možná přišla příliš brzo, ale člověk si v tomhle, to víme všichni, nevybírá v tom hereckém životě, kdy co má přijít, že to přišlo příliš brzo. Nebyla to úplně první věc, ale jedna z prvních fascinující mezinárodní koprodukce, obsazená absolutní špičkou filmařskou, hereckou, a teď tam ten 8letý, 9letý Ondra mezi nimi, že jo, a pozorující toho Vladimíra Menšíka, nádherného, fantastického, že jo, který se k nám choval jako ke kamarádům, byl úžasný, všichni další taky. Takže když jsme točili s Láďou Županičem v té vile, kde jsme bydleli, jako ta byla v Praze v Černošicích, pan Županič stál v suterénu a před sebou měl ty mříže, co bývají v těch suterénních oknech, a točili jsme jako od nás, jo, kamera byla, a Láďa takhle přijde, říká, vidíte, Županiče už zavřeli, že jo. A pak říká, no to je proto, že se na to herectví nedá koukat, jo. A takhle prostě vtipkoval, jo, jako, a to bylo v každou minutu, jo. To bylo tak, že i toho velmi takového stoicky klidného a až zabručeného Vaška Vorlíčka, který se vůbec mimochodem moc nesmál, to si všichni myslí, že točil komedie, že to bude velká, já vůbec ne, tak i toho dokázal rozesmát ten Vladimír, že jo. A on vždycky, Vladimíre, no tak pojď se soustřeďme, jako aby byla autorita, jo, ale jinak se na to těšil.
0: Tvoje všestrannost je unikátní, to už jsem zmínil, ty hraješ, ty režíruješ, ty máš spousty autorských nápadů, ty recituješ, ty moderuješ v Českém rozhlase a nejnověji si v povědomí, ale to už několik let, jako prezident herecké asociace. Jak na tebe přišli? Ty jsi byl aktivní?
4: Já jsem byl
0: herecké asociace.
4: Ano, já jsem byl aktivní, protože jsem byl vždycky ve špatnou chvíli na špatném místě. Takže já jsem z rodiny, která to vždycky považovala, moje máma, strýc i naše kamarádka Zorka Rosypalová, jako takovou hereckou automatickou. Jo, takže když jsem vstoupil do té asociace a seděl jsem v činoherním klubu na takovém sezení v sobotu dopoledne a tam na jevišti někdo řekl, no v tom prezídu by měl být někdo mladý. Já jsem se otočil, s hrůzou jsem zjistil, že v hledišti jiný mladý nesedí. Tehdy mi bylo 20 něco let. A tak jsem dělal, že si vážu boty, ale paní Marie Marešová, která seděla přede mnou, říká, no tady Ondřej, kde seš, pojď? A to vytáhla mě takhle z toho podpalubí. A hned, kdo je pro a tohleto. A už jsem byl v tom prezidiu. No. A pak jsem zase seděl v tom prezidiu a Jirka Hromada měl zdravotní problémy. Prostě položil tu funkci, že jo. A no a teď, kdo to bude? A najednou tak všichni na mě koukali. Já jsem si zase šněroval boty. No, ne, já to trošku schazuju, ale samozřejmě, takže to tak nějak vzniklo, no.
0: Tak a teď si opět dopřejeme krásnou muziku. Je z vynikajícího filmu, tam zazněla ta píseň jenom jako melodie, ale pak ní v Ostravě Zbyšek Malý napsal text a famozně ji zpívá Věra Špinarová.

0: Ano, neuvěřitelná Věrka Špinerová. Posloucháte Český rozhlas Dvojku. V divadle Ungelt právě rozmlouvá Milan Hajn se svými hosty Jaroslavem Satoranským a Ondřejem Kepkou. Ondro, tahle písnička a především ten film, ze kterého byla melodie, s tebou úzce souvisí.
1: No tak, kežby. Kežby opravdu úzce souvisela. To je geniální Ennio Morricone, který ji napsal jako hudební filmovou hudbu, nikoliv jako píseň. Já jsem trošku alergický na písňová zpracování. A já jsem napsal diplomku na FAMU o Sergio Leonem, který vlastně proslavil Ennia Morriconeho a Clinta Eastwooda v těch slavných špagety westernech. A musím říct, že to byly filmy, které mě nesmírně ovlivnily. No a Ivan Řezáč nám to pouštěl už při herecké práci na DAMU jako inspirativní hudbu a my jsme k tomu měli dělat takové pohybové kreace, nebo jak to říct, jako přes emoce a tak snažil se. Možná, že tím
0: pohybové mě kreace také, ano, zvládá Ondřej Kepka?
1: No, zvládá. Já jsem soutěžil v gymnastice, dostal jsem body. Normálně my jsme měli gymnastiku a měli jsme soutěž a já jsem měl sestavu. To byste něco viděli teda. To a tam se dělá normálně porota, tři reprezentanti a oni zvedali, blbci zvedali ty čísla, jo. A jeden teda nic nezvedal, já jsem pořád čekal, říká, že takový číslo nemá Prejame, který... No, my jsme, student DAMU musí leco zkusit, takže jsem si gymnastiku vyzkoušel, no. Takže krátce jsem nějaké zvládat musel, ale také nebyla to nikdy moje doména, teda musím říct.
0: Ale k té všestrannosti to, ano, patří. My si teď opět pustíme ukázku, zalovíme v archivu Českého rozhlasu. Je z programové řady verše z roku 1997. Ve věku mladého života autor Karel Čapek, režie Jan Fuchs, účinkuje Ondřej Kepka.
2: Skrz mezery, jež mezi lidmi jsou, jsem viděl věci daleké a nesmírné. A byl jsem mezi nimi osamocený, tak jako ozvěna či výkřik mezi skalami. Na takové skále jsem byl, sedě na vlastních nohou, a moře hučelo něco strašné a půvabné. A děl jsem, nevolej mne, nyní mne nech, a jednoho dne budeme spolu plout, a jednoho dne já se zastavím, nestaraje se kde, všem lidem divný, neznámý a němý. Nemá je pro nikoho zájmu, ani slova, ani hany. Než do té doby ničeho nelituji a ničemu nechci uniknout. Podoby, tváře, jež se přibližují, přistupte jen a naplňte každý kout.
0: Tak to byl kultivovaný projev, no, Ondřeje Kepky a tvůj Čapek. Tak
1: to byl kultivovaný a to je asi všechno, co tam bylo. No jo, Čapek jako básník, že jo? Ano, on i byl autor.
0: No, ty jsi natočil seriál.
1: Byl vynikající překladatel hlavně, tím se zapsal. No jo, no tak pro Český rozhlas na návštěvě u Karla Čapka, to byla, nebo je moje velká taková životní pouť s Karlem Čapkem. Začalo to už Zahradníkovým rokem na základní škole, až tedy přes dokumenty v České televizi, to se musím pochlubit, že mám nominaci na Českého lva za svůj dokument Obyčejný svět podle Karla Čapka, tak to byla taková asi moje největší dokumentaristická práce spojená s Čapkem a první dokument, který jsem dělal, byl v památníku Karla Čapka na Strži, že ono to tak jako se mnou jde, no to, ale na tohle si upřímně vůbec nevzpomínám, ne, že bych teda, ale pan režisér Fuchs patřil sem k jeho jako interpretům a tak jsme to nějak spáchali teda, no. To mi bylo 25, že jo, jestli se dobře počítám podle toho. Takže to už není taková úplně dětská. Trošku, kdyby jsme zajímavý bylo, pustili, že jsem verše recitoval už v 8 letech, možná, že by to bylo lepší.
0: Nemáme k dispozici.
1: Ne,
0: ale
1: krasi.
0: K dispozici máme krásnou melodii s harfenistkou Kateřinou Englichovou. O té nám pak něco povíš, nebo o spolupráci s ní a mimochodem i s Táňou Medveckou. Autorem hudby je Karel Kovařovic. Název Arabeska.

0: to byla prvotřídní česká současná harfenistka Kateřina Englichová. Vy spolu vystupujete?
1: Ano, mnohokrát a tak jako nejvíc si pamatuji na spolupráci, kdy jsme dělali s Táňou Medveckou sonety Williama Shakespearea a několik let a Kateřina s námi jezdila jako náš hudební, no doprovod nezní dobře, protože ona tam měla rovnocenou roli jako my, hudební součást toho vystoupení a ona jezdí s harfou, že jo, má na to speciální auto, přesně řečeno musí kupovat auto, kam se jí vejde harfa. Jo? A těch aut moc není, pokud nechce jezdit autobusem teda. A má vždycky v těch poznámkách napsáno, že by potřebovala pomoc, i když ona to zvládá sama a má tam napsáno harfa 40 kilo pomoc, jako jo. A oni se nějak přepsali, napsali harfa 400 kilo pomoc, jo. A ten pořadatel objednal na 400 kilovou harfu stěhovací partu. Takže my jsme přijeli do toho nějakého severočeského města a tam stála takový ty chlapi čtyři s těma popruhama rozkročený, že jo. A teď my jsme, a z toho vyskočila ta 30-kilová Englichová, že jo, jakože oni by to auto možná přenesli i s ní do toho, jo. No a tak vytáhli a oni na to koukali, ten samozřejmě naštvaný pořadatel, protože platil tuhle tu partu těžkou, že úplně zbytečně. Takže to vytáhla, jenom potřeba dveře otevřít a tak prostě. No, takže je úžasná. Bude, to byl krásný pořad, dávala ho dohromady režisérka Hana Kofránková, skvělá rozhlasová režisérka. A měli jsme to vymyšlené i jako jevištně, jako prostor, jo, že to nebyla jenom nějaká interpretace sonetu, ale s hudbou a měli jsme i rekvizity k tomu a tak. A mělo to docela úspěch, no. Měl jsem z toho velkou radost.
0: Tak kluci, a to je náš poslední vstup. Zabrousíme i do vašeho soukromí, jak trávíte dnešní dny. Jaroušku, ty nám prozraď, jak to, že seš v takové kondici? V 680 letech, skoro, promiň, ty seš v prosinci, tobě bude až v prosinci, 680, jo?
2: No, mě to křeč. Předstírám, jakože se ve formě, ale už se leta ozývají, no.
0: Ne, myslí ti to, seš ve fyzické kondici, zkoušíš na Vinohradech, natáčíš, to je neuvěřitelné. A hlavně seš, promiň, že to říkám, i po té, co jsi ovdověl, zcela soběstačný, ty si nakoupíš, uvaříš,
2: no,
0: uklidíš.
2: Musím. Když uvařím, tak to jim pak 3 dny, ale co se dá dělat.
0: Zmínil jsi, že máš dceru, no...
2: Ano, mám
0: asi
2: dceru.
0: Asi pár vnuků třeba, ne?
2: Nebo... Mám 2 vnuky. A mám 3 pravnuky, jo, takže to je radost, je to příjemné.
0: Co je takový hlavní život a budič? Třeba na té chalupě, jak si i fyzicky manuálně existuješ, hrabeš se v hlíně, nebo pěstuješ tam zeleninu nebo něco?
2: Ne, to neumím. Ne, ale tak jako snažím se tu chalupu udržovat v tom chátrání.
0: Chodíš hodně pěšky?
2: A tak jako chodil se mnou, teď mě bolí koleno, tak ne. Ale jo, tak snažím se.
0: No, my tě povzbudíme potleskem, snažíš se, zdařile.
2: Ne, děkuju.
0: No a Ondro, máš ty vůbec čas na koničky vzhledem k tomu, jak jsi všestranný umělecky, k tomu máš tu funkci toho prezidenta, zbývá čas na nějaký koníček a co by mohl být tvůj koníček? Neříkej, že gymnastika.
1: Ne, to ne, to by se moje žena smála, kdybych to řekl, ale je to rozhodně focení, to je takový můj velký koníček, téměř profesionalizovaný, protože to jsem si uchoval, že z toho mám radost, to jdu si jen tak fotit. A jinak Jaroslav je úžasný, on tu chalupu celou zrekonstruoval, posledně tady je strašně skromný.
0: Prosím,
1: já vůbec
0: tě,
1: to
0: manuálně zručně.
1: No, na, mimořádně manuálně zručně.
0: To ty doufám vůbec, ne.
1: Ne. Já jsem průměrný, nejsem úplně nemehlo, ale Jaroslav to tam celé, když to má nádherný, má to jak pohádkovou chaloupku, on to tady...
2: Ne, to...
1: Prosím vás, jeho chalupa je nádherná, jo, prostě...
2: Není to tak, no, chátrá spolu se mnou.
1: A já jsem po tátovi takový jako mírně třeba zručný na elektrickou práci, já jsem třeba schopný, tady bych třeba tu lampu... Kdyby něco s ní bylo, tak drátek nějaký spojit, nebo to mám, to mě táta naučil, ale končí to určitýma činnostma, kde řekl, tam už to ne.
0: Teď jsem velmi rád zaznamenal tvou glosu, já chátrám. Kostka, když se ho zeptáš, jak se má, tak říká, jak bych se měl, umírám. Tak satoranský chátra, to je něžnější.
1: Jo.
0: Takže chalupa je chalupa pro tebe zóna pro odpočinek.
1: Zóna pro odpočinek.
0: Nesportuje určitě.
1: No, nárazově. A no, to je vždycky s tím sportováním, je to tak, když vám něco nejde. Já jsem třeba byl strašný lyžař. Rodiče byli běžkaři a nesjezdoval nikdo, takže já jsem se k tomu nedostával. Vždycky přišla škola, hrůza, jede se na kurz, jo. Kde boty půjčit, měl jsem jednu větší, jednu menší, lyže dlouhý, blbě, krátký, špatně, tohleto. Absolvoval jsem kurz ve třetím družstvu, nešlo mi to a nic, jo. A pak mě to prostě se zlomilo na Damu, tam hodně ta Damu jako to. A dneska třeba strašně rád lyžu, jo. Je to taková, není to nějak atraktivní, to není zas nic tak zajímavého. Takže já jako kanoistika třeba, jezdíme na vodu. Tak jako úplně to tak není, jo. Ale jsou to takové nárazy, měl bych víc. Měl bych víc.
0: Jaroušku, ale u tebe v souvislosti s tvým soukromým jsme nezmínili krásné dlouholeté manželství. Jak dlouho trvalo?
2: No, tak my jsme se seznámili, když mě bylo 17,5 a mý budoucí ženě 15,5. Po 4 letech jsme se vzali a pak jsme spolu byli 59 let. No.
0: No, lepší závěr asi téhle rozhlasové hodinky nevymyslíme, ale ty nejsi 59 let s manželkou, ale manželku máš.
1: To já už netroufnu. Já jsem to trošku zabrzdil. Jsem strašně šťastný teďka, protože
0: žena
1: moje žena
0: je hodně mladší.
1: Ona je od 20 let, hodně.
0: No jen to řekni, já pořád vedu. Můj partner je o 30 let mladší, tvoje manželka o 22.
1: To je let, 22, no, je mezi námi. 22 let.
0: Dotěrný dotaz.
1: Ano.
0: Uvažuje Kepka s takhle mladou manželkou o dítěti?
1: Nebo na závěr nemá? Takový otázky. Mně se potí mikrofon. Úplně, jo. Samozřejmě, že o tom nejen uvažujeme, ale plánujeme. Že jo. No a tak to se taky nedá tak jako úplně nastroji jako...
0: Tak běž domů už. Jo, jo. No. Kluci, já vám na každý pád moc děkuju, že jste přišli. Rozloučíme se tklivě tečku za naším dnešním setkáním. Udělá píseň Melodie z krkonošských pohádek. Čím si připomeneme...
2: Děkujeme.
0: Tím pádem si připomeneme blízkou duši kamarádku nás všech, Haničku Maciuchovou. No ale pojďme se rozloučit, loučí se Jaroslav Satoranský.
1: Děkujeme.
0: Loučí se Ondřej Kepka.
1: Naschledanou, díky moc. Díky.
0: A loučí se i průvodce této rozhlasové hodinky a principál divadla Ungert Milan Hein. Naviděnou, naslyšenou.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: a mám dost času.
1: Četba na pokračování.
2: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
1: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
2: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Milí přátelé, vítejte po týdnu ve světě vlídných tónů. Z Českobudějovického rozhlasového studia U tří lvů vás zdraví Jiří Kasal. V následující slabé půlhodince, respektive její první části, poskytneme větší prostor jedné velmi dobré instrumentální sestavě, která se s popularitou potkala zejména na přelomu 50. a 60. let. Pocházela z Los Angeles a jmenovala se Champs, ke kterémuž názvu její členy prý inspiroval kdysi suverénně vítězící dostihový kůň. The Champs bývají nejčastěji spojováni především se superhitem vonícím světoznámým mexickým alkoholickým nápojem tequila z roku 1958, ale její úspěšná diskografie je nepochybně mnohem bohatší. Skupina Champs v druhé polovině 60. let zanikla, ovšem její dva někdejší členové, obsluhující kytaru, mandolinu a saxofon, Jim Seals a Dash Crofts, se za 10 let výrazně objevili na scéně znovu, tentokrát jako písničkářské duo Seals and Crofts. Dnes, v pořadu Vlídné tóny, čili hudba beze slov, však budou znít nahrávky již několikrát zmíněných Champs. A nemůžeme začít jinak než s legendárním, více než půl století starým snímkem Tequila.

Několik mexických motivů se objevilo v názvech a v podstatě i náladě exkluzivního recitálu sestaveného z klasických nahrávek skupiny Champs, s níž hrál na kytaru i slavný countryový zpěvák Glen Campbell. Úvodní část vlídných tónů s přichutí tequily na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice je za námi. Další minuty hudby beze slov budou patřit několika různožánrovým instrumentálkám vybraným v příjemné náladě. Tou první je sladká verze slavné swingovky Tommyho Dorseyho I'm getting sentimental over you. Stávám se sentimentálním kvůli tobě.

Woolwich Stompers, orchestr Eddieho Calverta a také Retro Band, to byli aktéři druhé části Vlídných tónů. A právě kapela vedená trumpetistou a aranžérem Petrem Kotouzem, která album nazvané podle našeho pořadu Vlídné tóny natočila u nás v Českém rozhlase České Budějovice za spolupráce s mistrem zvuku Tomášem Pánkem, bude mít dnes poslední slovo. A mimochodem o dobrý zvuk se i dnes postaral Tomáš Pánek, který vám stejně jako autor pořadu Jiří Kasal přeje radostné chvilky.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Chcete si připomenout legendární pořady Českého rozhlasu?
1: Rádi byste znovu slyšeli tobogán Tomáše Slámy? Nostalgické muzeum Ondřeje Suchého? Nebo třeba pořad Zpátky si dám tenhle film Karla Gotta?
0: Chtěli byste zavzpomínat na jedinečné archivní četby na pokračování rozhlasové hry a k tomu si poslechnout největší hudební hity vašeho mládí?
1: Tyto a mnohé další pořady pro vás vysílá Český rozhlas Pohoda.
0: Najdete nás v síti DAB, na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz a nebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Láska za lásku. Dobrý večer. Vítáme vás u pořadu Láska za lásku. Tenkrát před těmi více než 4 roky jsem to tak jako plácnul víceméně jako for, protože tak se jmenuje totiž ta písnička, která zní Láska za lásku. A já jsem tenkrát říkal, že je to taková splátka. Vlastně dobrý večer a vítáme vás. To jsem zapomněl vás přivítat. Vítáme vás u naší hodinky, naši milí. No a tenkrát jsem říkal, že vlastně je to taková splátka dluhu, kterou naše generace vůči rádiu má a že to je vrácení té lásky naší, kterou jsme vždycky k rádiu pociťovali. My jsme totiž začali něco, viď, Žando, s Papouškem Žandou a s Vladem. Mysleli jsme si, že dvakrát, třikrát, najednou to bylo 10 hodin, 10 pořadů, najednou 50krát jsme vysílali, no a 60krát a 80krát a přepřahat, jak říkala babička, v kopci se nemá, to je lepší ještě přidat a dojet až domů, ne, dojet až do konce. To už se musí dotáhnout. Přepřahat v kopci se nemá.

Takže vítáme vás u stého jubilejního pořadu, naši milí. Věřte, že i vy, vaše krásné dopisy, mají velký podíl na tom, že ten pořad tak dlouho trvá, protože ty vaše dopisy nám dávaly sílu, povzbuzení, stále nám dáváte povzbuzení, protože těch dopisů není konec. Chodí stále krásnější a krásnější a už asi 3 roky vám slibujeme, že z nich budeme číst a pořád nic. To jsme tedy taky slibotechna, jak se říká. No. Ona ví, co se sluší a patří, viď, když je ta jubilejní stá hodina. To je hodnej táček. Co si dáš, Žando? Třešinku. Třešinky už jsou. Tak počkej, holka. Já tě jdu pro třešinku. Než tě je všecky se zobou. Tak. Malou noční to už víme, ale Ajdu si se skoro celou naučila. Ale to musíme počkat, až bude mít náladu papoušek, aby nám ji zaspívala, viď? Stejně jsme v rozpacích, že jsme tu káru dotáhli až k té stý hodině. To jsme nečekali, že ne, Žando?

co jsme toho semleli za těch 100 hodin, když uvážíme, že popisů situací a příběhů v každé hodině bylo tak 5 nebo někdy i 10. 10 příběhů, situací i lidí. No tak za těch 100 hodin to bylo 500 nebo 1000. To není málo. O čem jsme si to povídali? O lavičce na Pavlíkovský návsi, jak pan Pánek na ní kraloval, o pošmistrovi panu Rážovi a panu Ledvinkovi, o pošťácích, který jezdili v pelerínách, o sentinelu z rakovnického pivováru, jak přivážel pivo a jak my děti jsme na něj čekali. Vždycky ve čtvrtek odpoledne na průhoně a v zátočinách, když už jel, jsme ho viděli, křičeli jsme, už jede, už jede, už jede. A kdo bude u něj dřív, a závodili jsme. O sušárnách na Švestky jsme si povídali. Prostě o tom starým zmizelým světě, na který všichni tak rádi vzpomínáme. A teď, když uplynulo 50, 60, někomu 70, 80 let, tak si říkáme, nezdálo se nám to? Nebyl to jenom nějaký krásný biograf, na který jsme se koukali? To naše dětství, nebylo to jenom nějaký mámení? Bylo to opravdu tak, že jsme to opravdu takhle prožili, protože to máme vrytý tak do paměti, jako kdyby jsme to prožívali minulý týden. A ono zatím je to celý věk. Uplynul celý věk od toho požehnaného času dětství, od toho rajského času.

Už vidím, že ta dnešní hodina bude taková hop sem, hop tam. Protože my jsme se taky ocitli vlastně tam, kde jsme se nečekali. To mě ani ve snu nenapadlo, že odvysíláme 100 hodin. A ocitnout je ty kluku pitomá, mě říkával Bohoušek Hrabal, spisovatel. Stejně, život je krásný taky v tom, když si uvědomíš, že jsi se ocitnul někde, kde jsi se sám nečekal, víš, v tvorbě třeba. Je to pravda. Ocitnout se někde, kde se člověk nečekal a mít takovej dobrý pocit, že udělal něco, že třeba udělal lidem pár lidem radost, no, to opravdu potěší.

Bohumil Hrabal. Bohumil Hrabal, spisovatel, kolik hodin jsme v tom řetězci jednoho sta hodin věnovali tomuto géniovi? 3 asi, že jo? Zavzpomínali jsme si na toho titána naší i světové literatury, na Bogana. Jak jsem měl štěstí, že mě osud dopřál vůbec, abych mohl být v blízkosti takového člověka. To považuji za veliké štěstí. To byla veliká škola, kterou mi Bohumil Hrabal dal, jak rád citoval Lao Tse nebo Kanta Hegela. Danta, lasciate ogni speranza. Zanechte všech nadějí, vojky entráte. Zanechte všech nadějí, kdož vcházíte. To byl nápis nad vchodem do brány do pekla v Dantově božské komedii. Nebo říkal Bogan vždycky, ty lidi jsou pitomí, oni neví, zač prosí, jak když něco mermomocí chtěli dosáhnout, jak stojí v Bibli, lidé nevíte, zač prosíte.

Kdybych měl do jedné věty shrnout to nejcennější, co jsem se od Bohumila Hrabala snažil pochytit, být stále světem a životem překvapován. To bylo jeho nazírání, jako kdyby se na všecko, i na to nejobyčejnější dění, od rána až do pozdního večera, do pozdní noci koukal, jako kdyby to viděl poprvně. Být stále rozjitřován a tím inspirován. A i když třeba byly chvíle, že jsme leželi vedle sebe v teplém písku, u moře, na Kypru, na tom ostrově, kde se z mořské pěny zrodila Venuše, jak říkal Bogan, že tam takový ty dva kameny, veliký moudí, který tam se utrhlo, jak tam se ten bůh Zeus, myslím, že to byl, jak se tam zřítil a jak ta krůpěj toho lidského semene, kterou ostatně začíná každý lidský život, jak vytryskla, tak se z té pěny zrodila Venuše, bohyně lásky. Tam to měl Bogan tak rád na tom Kypru. No a my jsme kolikrát leželi v tom teplém písku, moře šumělo. Slunce do nás pralo. A my jsme v té chvíli byli v takové slastné nečinnosti. Ale i tak, nebo právě tak, že jsme byli v té slastné nečinnosti, jak říkal Bogan, jsme se stávali součástí kosmu. Stávali jsme se kosmotvornými, protože každá céva v našich tělech s klokotající krví byla součástí nekonečně plynoucího kosmického času z hlediska věčnosti subspecie.

Já jsem zase hltal ty jeho řeči z hlediska věčnosti subspecie eternitatis, protože jsme součástí toho nekonečně plynoucího kosmického času. Právě teď, aniž bychom cokoliv dělali, nebo snad právě proto, že nic neděláme, i tak jsme kosmotvorní, protože čerpáme sílu, kterou já namlátím do psacího stroje a ty vtiskneš do obrazů, až přijde čas.

A čas, nekonečný čas je před námi, ale i za námi. A my jsme tady jen pro ten krátkej jeden valčíček, který si tak zatancujeme. To je ten kratičkej lidský život každého člověka. Taková krátká polka nebo valčík a to moře, který tak pravidelně šumí. A nad námi pomalu plujou bílí mraky po té krásně modré jižní obloze.

každý z nás tady byl v tu a v tu dobu. Ale tu stopu, tu brázdu, ten kamínek do té veliké mozaiky, toho kulturního dění, a ta mozaika je veliká, obrovská, nekonečná, co tady lidi po sobě zanechali. Jenom v hudbě nebo ve výtvarném umění, v literatuře, a přiložit do té obrovské mozaiky ten svůj kamínek, aby se tam udržel, aby nebyl pohlcen jinými, to je poslání přetěžký, vždycky říkal Bogan.

Tak jak jsem řekl, vzpomínání na Bohumila Hrabala jsme věnovali 3 celé hodiny. A o čem jsme mluvili v těch zbývajících hodinách? O tom, jak děti na vesnici žijou ve střídání ročních dob. V zimě jsme chodívali táč, přijďte táč, to už se taky neříká, přijďte táč. Na Rakovnicku přijďte táč, když někdo řekl, znamenalo přijďte na návštěvu. Kde se to slovo vzalo, ví Bůh. Tak jsme chodili táč, já jsem s tátou chodil táč. Táta, který se musel šetřit, protože byl ve stavu nemocným, někdy byl v sanatoriu na Pleši, někdy byl po pneumotoraxu, protože tenkrát tuberkulóza plic ve válce, to jsem měl posmutnělý dětství. O tom jsme si vyprávěli, jak už to dětství prožitý ve válce bylo takový potemnělý, okna se zatemňovaly, světla na ulicích svítily jenom takovýma malinkýma škvírečkama. Když přijelo auto, který bylo na dřevoplyn do Pavlíkova, třeba sanitka nebo z Rakovníka, tak světla byly zalepený černě a jenom takovou škvírou pronikalo světlo, aby se ta silnice jen tak jako osvětlila, kde je patník a kde začíná kanál, kde je strom, protože to všecko muselo být zatemněné proto, aby bombardáci nemohli tam, kde je světlo, schodit bomby. Tak celé naše dětství by bylo jako by takový potemnělý, ale přesto jsme chodili táč. A já si teď vybavuju ty pokoje, jak se jim říkalo, vždycky u Jirkovských. Oni byli Jirkovských v Pavlíkově asi 4 rodiny. Jedni byli v Zabráně a tam měli takový skleník hezký. A pan Jirkovský vypadal jako takový starý pantáta. Měl vestu, na který měl vyšitý včeličky, hodinky na řetízek, pukal fajfkou. A měli tam skleník a v tom skleníku byly jednak porcelánové hrnečky a všelijaký upomínkový předměty a křížky a svatý obrázky a ze svatý hory tam byl svatý obrázek, jak oráč

na porcelánu. Jak Oráž vyorává panenku Marii. A taky tam byl takový pán v tvrdáku a s deštníkem a chlapi, když se dostali do ráže, tak nadávali tomuhle tomu prevítovi, který mu říkali Chamberlain, ten za všecko může. Protože ten Chamberlain tenkrát v tom Mnichově nás zaprodal Hitlerovi.

Skoro v každé rodině za otomanem byla dečka, kde byly vyšívaný krásný obrazy. Třeba zasněžený velehory a před nima palmy. A to bylo dvojmo, všecko se to zrcadlilo. To byla polovina obrazu napravo a stejná polovina zrcadlově obrácená nalevo. Nejkrásnější byla Benátská laguna s gondolou, s gondoliérem a na té lodi byly kotizy, jak tomu říkal děda, protože ta samá, ten samý obrázek vyšívaný ne ručně, ale strojově, v takových zelenkavo-hnědavých barvách visel u nás. A kotiza tam seděla a smála se a ukazovala svý vnady a držela slunečník nad hlavou a jen se na tu kotizu koukej, ty dětku, jeden starý bláznivej, mu pořád říkala babička a smála se. Benátky, Canal Grande, v pozadí Ponte Rialto, krásný portály paláců a taková nálada toho nádherného dne v Benátkách. Prosluněnej den, ta prosluněná nálada toho obrazu potěšila naší dětskou duši právě v těch potemnělejch dnech války.

A koncem zimy jsme začali chodit po dvorcích svých kamarádů, kde měli chlívky, ve kterých byli čuníci, který se zrovna tak nějak před masopustem zabíjeli. Koncem zimy přicházeli řezníci v bílejch zástěrách, na prsou měli tak nádherný ornamenty, jak říkali u nás v Pavlíkově. Písmena. Franta Žáček tam měl F a Ž. Pepík Černohorský tam měl J a Č. Honza Eibl tam měl J, E, Eibl. Pan Svoboda tam měl FS, František Svoboda. No jo, ale ty byly vyšitý na těch bílejch zástěrách z barevných bavlnek. A byla to taková krása, že snad to byla větší krása než ty nejhonosnější erby nejvznešenějších šlechtických rodů. Tu zástěru si vždycky bral ten pan řezník, až když ten kus už visel a byl spařený a zvoncem byly strhaný štětiny. To se musel ve válce pečlivě vyříznout krupon vepřový kůže ze zad a vorazítkovat hnusným modrým razítkem s nacistickou vorlicí, která v drápech drží věnec, ve kterým byl Hakenkreuz, hákovej kříž. A ten krupon z těch zad se musel odevzdávat z toho čuníka. No a potom se muselo přesně odevzdávat, já nevím, jak už to tenkrát bylo, co všecko. No ale přesto, vždycky po vepřových hodech i ve válce zbyly jitrnice, prejt, tlačenka, černá polívka, to se roznášelo po sousedech. A když zase zabíjeli sousedi, tak jsme zase dostávali od sousedů jitrnice, jelítka, černou polívku, tlačenku, všichni ostatní. Takže v době zabíječek celá vesnice žila velmi zdravě, to muselo být cholesterolu všude, sádlo, škvarkový potom. My, děti, jsme žili jenom na chlebě se škvarkovým sádlem mazaným. A jak jsme si pochutnávali, ještě když se to posypalo čerstvě na nařezanou cibulkou. To se i Žanda teďko papoušek volizuje, viď, Žando? To byla dobrota.

končila zima. Potom přišli maškary do masopustního průvodu po válce. Ve válce se nesmělo, ve válce žádný zábavy moc nebyly. No a už se začalo klubat jaro. Nejdřív nesměle. První potůčky tajícího sněhu. A potom velký tání, začaly padat rampouchy ze střech. No a potom začaly vonět pole. Ozval se první skřivánek, první kos. A najednou se celý svět rozespíval. A vtrhlo do našich dětských dnů jaro.

lípky začaly pomalu rozkvítat. Holky pletly věnce nejdřív ze 7 krásek, pak z pampelišek. Chodí se i na hřbitov, kde se upravují hroby na hřbitově, uklízí se tam. A já čtu nápisy, to už jsem chodil do školy. To už jsme i mýho tatínka pochovali, když mě bylo 6. A jeden nápis je takovej, tam je napsáno na jednom hrobě na Pavlíkovském hřbitově: nezapadej slunce, nezapadej ještě. Já mám svoje štěstí na daleké cestě. Tak jsem nad tím nápisem tak vždycky přemýšlel. Nezapadej slunce, nezapadej ještě, já mám svoje štěstí na daleké cestě. Co to je štěstí? Na jak daleký cestě? Jaká ta cesta je? Do kopce, z kopce? Babička, když jsem s ní chodil na pole, tak říkala, víš, proč Endspiegel plakal, když šel z kopce? No nevím, babi. No protože už mu bylo jasný, on byl tak chytrej, že věděl, že když jde z kopce, že za chvilku bude muset jít do kopce. Takovej ten Endspiegel byl. No, babička. O tý jsme taky. My babičce jsme věnovali tolik hodin. Jistě si je pamatujete, vy, kteří jste nás slyšeli. To byla jedna z prvních hodin před 4 lety.

už se těšíme na Velikonoce, že budeme plíst pamihody a dělat píšťaly z vrbových proutí. To měl každý kluk, píšťalku si udělat. Otloukej se, píšťaličko, nebudeš, když se otloukat, ti budu na tě žalovat, i císaři pánu, se říkala ta říkanka přece.

V neděli se chodí na fotbal, v sobotu večer se chodí do biografu, i když je válka, biograf se promítá pořád. Sice pravda, než se začne promítat, tak na plátně je. Nejdřív je tam willkommen, německy, a potom vítáme vás. A promítají se slaďáky, který vždycky musí končit šťastným koncem. Ve válce tak už to bývá, aby lidi měli radost ze života. No a fotbalisti hrajou fotbal a na rybníce, který v zimě zamrzá, protože tenkrát v době našeho dětství byly zimy tuhý a sněhu mraky. Na rybníce se hraje hokej a hokejisti se vždycky poperou, když hrajeme s Lubnou, tam je Bechyňák, který vždycky vyvolá rvačku, on je to pihovatej, zrzavej hokejista a kluci jirkovských jednou za ním utíkali, on v těch Jacksonách utíkal přes pole pořád ta Lubná, to je hned za Seneckou horou u nás. Nedohonili ho, tomu se to utíkalo v tom sněhu. Lidi řvali, dejte mu jednu, dejte mu dětkové, řvali, no, naplácejte mu zadek. Jednou pavlíkovský fotbalisti, tam se to pralo pořád v Pavlíkově. To byli čiperní, jemní lidi v Pavlíkově, fandové takový.

No a my děti zkoušíme už. Saháme do, jak je teplá voda v rybníce. Rybník je lemovaný na severní straně aleji Jilmů. Nejdřív tam chodíme koupat housata. To housata s husama velikejma. A to je legrace, protože tam vždycky na břehu, tam se dovídáme věci. Paní Zajícová s paní Hendrichovou a paní Pánková, ty si něco šeptají o nějakých, a my to klud, my děti to tak jako děláme, že neposloucháme a přesto všecko to, co si říkají, slyšíme a potom si o tom dlouze vyprávíme, že si vypráví o tom, jak má někdo hemriódy a že to je dobrý koupat v dubový kůře, tak pro jistotu taky si musíme do dubovou kůru domů nashromážit, kdyby jsme ty hemriódy, co to asi bude, jsme si říkali, jestli to není něco od rádia, kde jsou nějaký ampliony a diody. No a Franta Pertl, to jsme přece taky odvysílali. Jak jsme mluvili o božích lidech, vzpomínáte si Franta, Pepík, Mařenka, Boženka. Franta vždycky přichází koupat svoje stádo husí a už z dálky se rozlejhá, jak Franta řve, tancovat, tancovat, ženský, půjdem tancovat. A ženský se začnou chechtat, úplně kvičet, protože Franta vždycky něco plácne a nejradši by celý život protancoval a ženský už se nemůžou dočkat, až Franta svý hejno husí přižene a ty husičky tak jako vplujou do té vody mezi ty ostatní husy, všecky se smíchají dohromady ty hejna. A potom zase, my děti to nemůžeme pochopit, i moje hejno husí se dá zase dohromady. Všecky se zase dají tak, jak mají být a každý, i my děti, přiženeme domů hejno husí tak, jak má být. Jak mě babička s tím hejnem husí poslala k rybníku, tak ho vykoupaný přiženu zpátky. To jsou věci na tom světě, si říkáme my děti, jak je to možné.

No a potom přichází čas prázdnin a to je jako kdyby byl každý den svátek, protože je léto. A to už i přestává pršet. Když se od 8. června na Medarda roztrh s deštěm pytel, tak to se to vyprší. A opravdu se to tak střídá. Jeden den je krásně vedro, potom přijde večer bouřka, druhý den trošku poprchává, potom už se těšíme na další den, protože buď 9. nebo 11. rozhodne, říká babička. A opravdu ono třeba v 9 hodin ráno přestává pršet. A když nepřestane pršet v 9, tak přestane určitě v 11. A babička řekla, a když nepřestane v 11, tak to bude chcát až do večera. Taky jo, babička se s tím nemazlila. Takový ty obhroublý slova, to lítalo jako motýly. Ona šla třeba kolem chlívka, kde byl beran a beran zabečel mé, mé, mé. A babička řekla, hovno je tvé, mé je to. Já ti dám, že to je tvé, mé je to.

Babičku měli lidi tak rádi, ona jim zaříkávala proti nemocem. Když měl někdo oustřel nebo nádchů nebo nějak byl polámaný, tak přišel za babičkou a paní Franková, to si vzpomínám, sousedka, přišla, sundejte si šátek, říká babička. Všecko to bylo takový tajemný, já to tak zpovzdálí pozoruju, jak babička na temeno hlavy prošedivělý vlasy měla už paní Franková, ona jí ty svý kloubnatý ruce, který byly plný mozolů a zahojených jizev. Protože když babička brousila srp a ujel jí brousek, šmik. Potvora brousek a ten srp, jak je ostrý, jako jedno. No, měla každou chvíli bolavý, ale to se tak rychle hojilo, protože ona věděla, na co si dát mořskou cibul, na co beraní pitlík, na co arniku. Tak ty zjizvený ruce položila jemně, lehce na temeno hlavy paní Franková. Nejdřív udělala křížky a pomodlila se tiše Oče náš a potom jsem slyšel, že říká, že má něco, to, co přišlo, že má odejít a to, co odešlo, zase, aby přišlo. A zase dělá křížky a máčí si prsty v takovým krásným hrnečku. Z lásky je tam napsáno, jo. Dámská ruka pánská se k sobě vinou. To je tam namalovaný na tom hrnečku a v tom má babička vodu. A tou vodou pomazává temeno hlavy paní Franková a ta mezi tím usnula. Hlava jí klesla až na prsa. Babička pořád něco říká, tak šeptá jenom. Vidím, jak se pohybujou, tak jako ty její rty rychlejc a rychlejc. A potom zase chvilku pauza, zase se kouká někam nahoru a zavírá zase oči. A paní Franková vlastně spí. A potom babička řekne, věř a víra tvá tě uzdraví. A najednou se paní Franková probudila a řekla, a víte, že je mě líp? No vidíte, věř a víra tvá tě uzdraví, jak se říká. Tak až zase něco bude, tak přijďte zas. Děkuju, paní Zajíčková, to jste hodná. Ano, děkujte, přece si musíme pomáhat, ne?

Já jsem chtěla, mě babička zaříkala, to dalo práci, než jsem jí umluvil, protože babička říkala, že svůj svýmu nepomůže. A přesto mě jednou zaříkala. Přesně to samý, jak dělala s paní Frankovou, udělala mě. Protože já jsem si stěžoval, že mě tekla často krev z nosu a bolela hlava. A taky i mě řekla, věř a víra tvá tě uzdraví. A i já jsem usnul, jako ta paní Franková. A opravdu mě bylo líp, jako tý paní Frankový. Jestli to bylo tím, že jsem si schrupnul.

Šanda spí, zasunula si zobáček mezi křídla a chrní, no to je vychovaný papoušek. Asi to moje šeptání taky uspalo, možná, že vás taky. To je jedno, zpěte klidně, ona vás zase probudí, naše znělka na závěr našeho pořadu. Co jsem to chtěl říkat? No jo, že v létě byl jako svátek každý den. My jsme jako děti taky už sledovali, kde v polích dozrávají hrachové lusky. A chodili jsme na drbec. Jenomže pan Vosíka, obecní hlídač, který měl dlouhatanánskou hůl a na prsou takovej velký oválný zlatý odznak ze lvem, který se tak lesknul, vrhal prasátka, když se do něj opřeli sluneční paprsky. Ten měl oči všude. Vy parchanti, vy bando jedna, já vám dám. Nechte ty lusky na pokoji, já si na vás počíhám a to budete vidět, jak chutná, ta by si na vás zmrsla tadyhle ta hůl. To si pište. No taky jsme se ho báli a týhole zvlášť. No a přesto tu a tam jsme měli vytipovaný pole. Jednou si vzpomínám, na jirkovských poli byly tak dobrý lusky. Ještě on ten hrách, než ty lusky pukaly takovým tím přezráním, jo. Přezrálí hrachy byly už takový nahořklý, ale takovej ten, ta prostředně nafouknutá luska, to byl sladoučkej hrách. To nás potom bolelo tak břicho krásně, jako po třešních, ono to bylo současně, dozrávali třešně, to taky nás bolelo břicho, a jak, když jsme se nacpali třešní a potom jsme se napili, to se nesmí, to nám mohli říkat maminky tisíckrát, stejně to nebylo k ničemu. Jo, lusky a třešně, a potom do toho přišli dole ve vzorný zahradě, tam byl asi třetí strom od kraje, byly sláďata, raný jabka, a nahoře nad tím pátý strom od kraje byly ringle. To byla dobrota, takový zlatavý ringle. A potom vejš, tam, kde byly ořechy, byly velký tmavočervený ringle. Jenomže dostat se do vzorné zahrady, to bylo skoro nemožný, protože tam nás hlídal pan sadař, který tam byl v boudě, tam bydlel od rána do noci, i přes noc tam přespával a ještě tam měl psa. Tak to jako to bylo smutný, to jako kdyby ani sláďata, ani ringle zlatý, ani ringle rudý pro nás děti nebyly, protože to by jsme to byli chytli od hlídače, od sadaře.

Když se léto přehouplo do druhé poloviny, tak chodíme na jahody, na borůvky, na houby. To bylo taky krásný. Ty chvíle na těch pasekách v lese, kdy jako zlatý meče paprsky slunce protkávají vzduch a vždycky tou září proletí třeba muška nebo vosice nebo motýl nebo taková zvláštní lesní můra. A já měl místo, kde jsem vždycky moje místečko, když jsem jemně hmatal pod mechem, tak jsem tam našel bílýho hříbečka. Potom přišel čas borůvek a maminka mě vždycky říkala, tři si sněz, ale jednu borůvku dej aspoň do toho hrnečku a ne všecky, aby si aspoň něco přines domů. To bylo těžký, když ty borůvky byly tak strašně dobrý, ale nesměla tam být na nich mšice. Ta smrděla. To bylo hrozný.

No a najednou na polích zavládnul čilej ruch a sekáči sekají v obilí, sedláci mají samovazy, koně je tahají. Nebo veliký sekačky s takovýma hrabicema, který se otáčí jako větrníky. A najednou celá krajina je posetá krásnýma panákama v obilí. Kdo to zažil, na to do smrti nezapomene. Ty rovný řady těch panáků, snopy obilí. Já uměl asi 4 druhy povřísel. Jiný povříslo bylo pšeničný, jiný žitný, jiný bylo z ovesný slámy. Všude plno ruchu a takový ty zvláštní vůně toho končícího léta. Takový nasládlej prach z toho obilí šel. Nejdřív, když to obilí metalo, když dozrávalo a kvetlo, tak to byla taková sytá vůně, která by se bývala byla dala úplně jako jíst, ta vůně. Tak byla hutná, tak jako byla vydatná. A potom, když už to obilí dozrávalo a bylo seřazený, svázaný v těch snopech a ty snopy byly seřazený v těch panácích, tak ta krajina voněla tak takovým nasládlým prachem.

No a pak i obilí mizí, pole jsou holí, začínají se zaorávat strniště a začíná foukat ze strništět. Ještě ale předtím my stačíme, s maminkou chodíme sbírat klásky a to byla taková radost, když jsme přinášeli domů hrstě klásků. To bylo bohatství najít klásek, pšenice, to jako když člověk našel poklad. To až později teprve se začaly psát ty hesla ani zrno na zmar, ale my už jsme to věděli, nám to bylo jasný hned, že nesmí ani jedno zrníčko přijít na zmar. Klásky se sbírají, pasou se husy. Ty husy každý zrníčko zakutálený najdou a tak si na něm pochutnávají. Když je někde vedle strniště bramborový pole, kde už jsou vyvoraný brambory, stejně se my v té zemi přehrabujeme, dokud nenajdeme nějakou bramboru zapomenutou, potom když děláme vohníčky, protože sneseme makovou nať zase z vedlejšího pole, z dalšího vedlejšího pole, kde někdo měl mák, tak na vohníčku pečeme brambory, tu makovou nať kouříme, to ten kouř nás pálí do jazyků a ty popečený brambory, ještě horký, jíme. A to byly nezapomenutelně krásný, to byla ta pohádka, která začala těmi prvními doušky, které jsme sáli s tím mateřským mlékem, tak začala ta pohádka našeho dětství a pokračovala dál přes ty poetické zážitky koncem léta, kdy jsme pásávali husy.

kolem celý vsi jsou sady švestek a tam jsou sušárny na švestky a v jedné sušárně, ta, která byla nejblíž k nám, bydlí rodina Šilhánovic a paní Šilhánová nám dávala nám dětem velký gramofon na kliku s troubou, která připomíná velikanánskou zelenofialovou kytku, tak nám tam hrála písničky, natočila na kliku gramofon a my jsme při těch písničkách trojčili, jako děti jsme si hráli na taneční zábavu na ples. A do toho kejhali ty husy a vonili ty strnišťata a už se houfovali ptáci, který se chystali, že nás zase na celý půl rok opustí. To byla radost, když na jaře přiletěly vlaštovičky. Snad to byly dokonce ty stejný, který k nám od nepaměti přilétávali do těch hnízd, který byly nad každým chlívem. Protože kde byl chlív, tam byly krávy a tam byly mouchy a tam by musely být vlaštovky, který každý měl tak rád. To byl takový posvátný ptáček. No a ty už se houfujou na drátech telefonního vedení, aby odlétali do jižních teplejch krajin.

Ještě než léto skončí, přichází dráteník. Žanda se probudila. Žando, dráteník přichází a Výša křičí. Drátovat, letovat, drátovat, letovat. Je to takovej pán celý šedivej, jen promaštěný okraj klobouku. Tam, kde je připláclej ten klobouk, on je takovej celý zmuchlaný ten klobouk, propocený, tam je černý, černou mašli má kolem toho šedivýho klobouku. Pár dír tam je taky od rozžhavenýho cínu, jak si ho propálil. Bůh ví, jak se to mohlo stát, že má díry od cínu, když něco letoval na klobouku. Drátovat, letovat, na zádech to má všecko. Pan dráteník, jak jsme mu říkali, pan dráteník. To byl taky pan s Krosnou, který přicházel nabízet všelijaký věcičky, včetně žiletek, zrcátek, co tam bylo. Holicí mejdlo, gumičky všelijaký, prsty. No, ty jsi tomu dala. Nejdřív nic, teďko najednou. To, že jsi se dobře vyspala. Když se někdo říz, tak si koupil prst a natáhl si to na to bolaví, jak se říkalo. A co tam měl ještě? Pudry všelijaký, sipsy, dětský zásyp, ten gumičky všelijaký na zavařovací láhve, nebo na nakládání okurek tam měl koření. No, to byla Krosna plná všelijakých. Stužky tam měl, nítě ve špůlce, nůžky, nože. A pan dráteník, to byl ten pán s Krosnou, co prodával, pan dráteník taky tam měl točící brousek. Žando, neblázni, dít nás úplně zjančíš. Točící brousek tam měl pan dráteník. Žanda vás taky zdraví při příležitosti naší 6. hodiny. Vidíte, jak se snaží to dohnat. Pozdě, Žando, pozdě. Minulých 5 hodin minimálně si ani nepípla. Víš, teď tady takhle vyšiluješ. Kde jsem to přestal? Jo, že pan dráteník taky... To byl začátek idy a skončila to malonoční. Ty to teda flákáš. Pan dráteník tam měl taky brousek na nože. Drátoval hrnce hliněný, nakřáplý. Dělal kolem nich takový košilky. Nebo nejtoval... Vždycky tam dal nejtek, pod ten nejtek dal kousek chleba, aby to těch pěkně těsnilo a ťuknul na to. Je, to bylo hezký, když přicházel pan dráteník. No, ten přicházel koncem léta.

To byl svět kolem nás. Pošta. Labička na návsi, kde se dával pan Pánek, který věděl naprosto všecko. Ten věděl, proč vyrostla jeřabina až nahoře u kostelní věže, protože tam asi pták vytrousil pecku, říkal, a že ta jeřabina má tak silný kořeny, že už ta nahoře ta věž je naprasklá a jestli včas se něco neudělá, takže ta jeřabina ty silný kořeny tu věž rozvalí. A to říkal každému a každý ho přinutil, aby zvrátil hlavu a podíval se až nahoru k věži na jeřabinu, která byla vidět, když se přijíždělo do Pavlíkova autobusem od Rakovníka, tak nejdřív se ukázal křížek na kostele a pak hned jeřabina, která měnila barvy podle ročních dob. Touto dobou koncem léta, kde jsme se teďko v našem vyprávění octli, už byla rudá, protože byla posetá červenýma kuličkama jeřabin.

No a my jako děti, ten svět, který byl kolem nás, tam jsme byli jako doma, protože kam jsme přišli, tam nás nechali se aspoň koukat. U pana sedláře Ondráčka, u pana řezníka Aibla nebo Svobody, když dělal tlačenku. U pana hodináře Hladkova, když spravoval hodiny, tam jsme taky na tom mohli oči nechat. Tam měl hodin, to tikal celý dům. Dvě kovárny jsme navštěvovali, kovárnu krále a kovárnu pana Šídla. Pan starosta se tvářil přísně, velkostatkář pan Černý. Pan řídící učitel trošku taky přísně, ale trošku i laskavě, protože měl naše životy na starosti, naše chování, za naše chování zodpovídal. Někdy přišel do Pavlíkova pan Hajný, Matějovský. Jo, návštěva hájoven, to byl taky zážitek krásný, jak jsme jako děti chodívali na výlety po hájovnách. To jsme poznávali svět, cestičky jsme znali všechny. A taky díky skautu, který po válce hned začal, to rozkvet svět tenkrát. Nejdřív ta temná válka, potom ten rozkvět po válce a potom zase to potemnělo, kdy se zrušil skaut. A změnil se nejdřív v pionýrské oddíly Junáka. A my jsme nevěděli, co se děje. Najednou byly prázdný chlívy. Kravičky z chlívů zmizely a byly ve jedné společné stáji. Tak o to víc jsme se uchylovali z toho světa, který nás obklopoval do těch našich vnitřních světů.

dny začaly být krátký, šeřilo se brzo a my jsme četli rychlý šípy doma a rovnali jsme si poštovní známky ve svých albech a bylo tak nádherných známek s tatíčkem Masarykem, všesokolský sled a legionářský známky a známky všech hledců, hrdinů a nejvíce mě líbila vlajka s nápisem Pravda vítězí na jedný známce. Pravda vítězí. Ale to není pravda. Tak úplná pravda to není, že pravda vítězí. To poznáváme až teď na starý kolena, že pravda vlastně nemůže zvítězit, že pravda může jenom zůstat. Zůstává obnažená, nahatá, bolestná, zraňující. A kolik je lidí, tolik je pravd.

Já ani nevím, jak je to možný, že už ta naše hodina zase končí. Toto uteklo, Vidžando. My jsme si vyprávěli hlavně o čtyřech ročních dobách, protože vlastně lidský život se tak podobá těm čtyřem ročním obdobím. Jaro se tak nesměle probouzí. Pak najednou je v takovým rozdivočelým rozpuku a stromy odkvetou a naše mládí taky. Pak přijde doba léta, doba zrání a zžní, pak doba podzimu, sklízí se plody, jablka v sadech ve velkých hromadách se takzvaně rosí a ty jablka voní, než se uskladní. No a zima, posvátný, končící posvátným časem Vánoc a loučení s rokem starým, a to je ta naše doba stáří. Ale zase přijde jaro znovu a po nás přijdou i další generace a koloběh se opakuje.

Představme si, že by nám najednou řekli, hele, ty máš možnost si to zopakovat ještě jednou. Vydej se na tu cestu znovu. To by byl snad každý z nás z toho zdivočelej, protože bychom najednou nevěděli, čeho se máme vyvarovat, nebo bychom to třeba věděli tak jasně a třeba by to vůbec nebylo správný. Nebo zase kterou cestou se dát, která by byla ta nejsprávnější. A nezapadej slunce, nezapadej ještě, já mám svoje štěstí na daleké cestě.

daleká cesta, jak daleká, jak strmá. To bylo dávno, kdy jsme tu cestu měli před sebou. Takže, naši milí, stá hodina končí, děkujeme vám za dárky. I dřevěnou tabulku, jak jsem o ní vyprávěl, břidlicovou jsme dostali, děkujeme pěkně. Tolik dopisů jsme dostali, tolik dárků jsme dostali. Žandě, nic neposílejte, ta má svý slunečnice a je spokojená. No a teď vím zase, že po té sté hodině se ozve telefon a že můj vzácný přítel Vladimír z Náchoda, člen Konfederace politických vězňů, který strávil ta nejkrásnější léta svého života v kriminále, byl jeden z nespravedlivě odsouzených v procesu s Miladou Horákovou. Ten mě zase už postý, jako to činí pokaždý, zavolá a řekne pár vřelejch vět. Jak vám poděkovat, naši milí, za to, že jste to s námi tak dlouho vydrželi? Nenacházím ta správná slova. Jsme vám vděční. Děkujeme vám. Opatrujte se, aby jsme se zase sešli u naší další relace příště. Dobrou noc.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Právě začínají Zlatá 60. na Pohodě.
2: Pravidelní posluchači Českého rozhlasu Pohody, tak to jsou tak trošku pohodáři. A já věřím, že ta další hodinka našeho vysílání bude pohodová víc než dost, protože přesně taková hudba 60. let zkrátka je. Jsou tady Zlatá 60., aby vám dělala radost. Já jsem Lukáš Berný a na úvod dnešní hodiny píseň od dívčí skupiny Chiffons Love So Fine.
0: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Pojďme teď do hudebního kalendária. Dneska máme 12. července a to je den, kdy třeba v roce 1968 pravděpodobně plakalo hodně faninek skupiny Monkees, protože zpěvák Mickey Dolenz se ženil, bral si modelku a hostesku televizní show Top of the Pops Samantha Just. Právě o ní prý skládal hit Monkees Randy Scott's Git. Roku 1965 vydali Beach Boys jednu ze svých zlomových nahrávek hit California Girls. Beatles jej potom tak trošku textově parodovali v písni Back in the USSR. No a roku 1962 odehrála skupina Rolling Stones svůj koncertní debut v londýnském klubu Marquee. Tehdy vystoupili vlastně jako náhrada za kapelu Long John Baldry a jeho skupinu Blues Incorporated. Za bicími Rolling Stones tehdy seděl pozdější člen skupiny Kings, Mick Avery. No a my si dáme tedy jak ty rané Rolling Stones, tak toho zpěváka, kterého v onen večer nahrazovali, tedy Long Johna Baldryho.

Johan. That's where I'm going. I'm going to Dollar Mart.

Long John Baldry a slavná Got My Mojo Walkin, bluesová píseň, bluesový standard by se dalo říct, který napsal jistý Preston Red Foster. A poprvé tu píseň v roce 1956 naspívala zpěvačka Ann Cole, i když tu největší slávu

I Know a Place od zpěvačky Petuly Clark. Před, myslím, tak 3 týdny jsme tuto skladbu měli v příbězích písniček. Dnes v těchto příbězích na vás chystám hit kapely The Searchers, Needles and Pins. U nás kdysi zdomácnělé jako mídlový princ Václava Neckáře. Ale to je za chvíli. Nejprve nám tu cestičku zametou Manfred Mann anebo Magic Lanterns.

0: na pohodě.
1: Příběhy písniček.
2: Liverpoolská skupina The Searchers byla už několikrát hostem našich příběhů písniček. Oni tady pocházejí z tohoto slavného britského přístavu a s jejich kamarády Beatles je pojí víc než jen to, řekněme, rodné město. Stejně jako Beatles i Searchers stavěli na rock'n'rollu, propojeném s vícehlasnými vokálními harmoniemi. Také získali první profesionální zkušenosti v klubech v německém Hamburku a zazářili vlastně ve stejné době jako Beatles. Nejvíce jsou asi dodnes spojovaní s hitem Needles and Pins. Tahle ta píseň přitom skupině Searchers původně vůbec nepatřila. Oni ji napsali dva kamarádi, kteří pracovali pro producenta Phila Spectra, Jack Nitzsche a Sonny Bono. Prvý se později proslavil spoluprací s hudebníky jako je Neil Young nebo Rolling Stones, druhý zase jako partner, a to pěvecký i životní, zpěvačky Cher. Vystupovali jako Sonny a Cher. No a oba tito skladatelé psali velmi dobré a chytlavé písně, čehož je Needles and Pins jasným důkazem. Nejprve ji naspívala Jackie De Shannon, zpěvačka, která vlastně nikdy moc nebodovala na takových těch předních místech hitparád. Ačkoliv do amerického žebříčku, tu výš, tu níž, se probojovala víc než 20krát. Searchers je obdivovali a přespívali hned několik písniček z jejího repertoáru, přičemž Needles and Pins poslali v těch hitparádách vůbec nejvýš, v mnoha zemích dokonce na to první místo. Během natáčení došlo ke dvěma kuriozitám. Nejprve udělal chybu nahrávací technik a nevypnul echo na mikrofonu snímajícím kytary Mikea Pendera a Johna McNeillyho a díky tomu zněl výsledek trošku jako 12-struná kytara, což se ale všem natolik líbilo, že nejenom, že tu chybu na té nahrávce nechali, ale Mike Pender si v zápětí tu 12-strunou kytaru dokonce pořídil. No a za tu druhou chybu nebo chybu v uvozovkách mohl bubeník Chris Curtis a svědčí spíš o jeho trošku laxnějším přístupu k jeho bubnům, protože pokud budete poslouchat opravdu pozorně, slyšíte při každém šlápnutí na ten pedál k tomu basovému bubnu, šlapáku, jak se mu říká, tak vždy uslyšíte to jasné zaskřípání toho pedálu té šlapky, jak ji říkají bubeníci. No myslím, že dnes by ho ze studia s takovým vybavením hnali, ale tenkrát se nahrávalo více lidsky a méně strojově. No, já už jenom připomenu to, co jsem říkal v předešlém vstupu, že o mnoho let později u nás tu píseň naspíval i Václav Neckář pod názvem Mídlový princ, ale takhle zněla ta verze skupiny The Searchers Needles and Pins.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Shocking Blue, holandská legenda, ač tedy zpívající anglicky. Mariska Veres stála v jejich čele, nádherná žena, taková žena lehce tajemné krásy. Údajně prý, když nastoupila do kapely, tak první, co dala mužským spoluhráčům najevo, bylo, že tady, jak se říká, jim pšenka nepokvete, aneb co je v domě, není pro mě, zkrátka ať na ně nic neskoušejí. No jenomže o pár let později do jedné ze sestav kapely Shocking Blue nastoupil také kytarista André van Geldorp a tam už ty předsevzetí šly trošku stranou a léta spolu tvořili pár. No ale to už jsme trošku na hraně bulváru, to nechme být. Pokračujeme se Spencer Davis Group, Steve Winwood bude zpívat hit Gimme Some Lovin'.

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

Surfing USA, Beach Boys. No a my se zastavíme u Elvise Presleyho. Král rock'n'rollu na konci 60. let bojoval o to, aby získal zpět své fanoušky, kteří už se cítili trošku unavení jeho kariérou v Hollywoodu, kterou tehdy Elvis nadsadil na tu hudební, a tomu byly podřízené i jeho stále průměrnější desky, které tvořily spíš takový podružný doprovod těch filmů. No ale rok 68. všechno změnil. Elvis tehdy natočil ten slavný televizní comeback, vrátil se zase k rock'n'rollu, vystoupil tam v černé kůži, no a zkrátka král byl zpět. Jeho hudební kariéru to okamžitě oživilo a znovu začal vydávat hit za hitem. Do top ten ho poprvé po 4 letech vrátila taková emocionální až sociální balada, možná trošičku s takovým lehce gospelovým nádechem, která se jmenuje In the Ghetto.

0: What a wonderful world a naprosto nezaměnitelný hlas vždy úžasného Louise Armstronga. No, kdokoliv mohl vidět některý z jeho koncertů v Lucerně v polovině 60. let, tak všem, kdo tam byli, upřímně závidím a netajím se tím. Ale jak říká Jiří Suchý, závidět není špatné, špatné je nepřát. A to zase já všem, co tam byli, ze srdce přeji, že si mohli tuhletu legendu poslechnout naživo. Zlatá 60. jdou do finále. Vzali jsme to dneska napříč žánry. Měli jsme tu nejen tady Louise Armstronga s jeho trošku jazzovou muzikou. Měli jsme tu bluesmeny, soulové hvězdy, beatové, rock'n'rollové. No, snad ještě troška psychedelie nám chybí, takže bychom si na závěr pustili něco z tohoto žánru. Nebude to nic divoce experimentálního, dáme si hit, který byl tou psychedelií jenom tak líznutý a který se jmenuje Tuesday Afternoon. Hrát bude legenda jménem Moody Blues. A já se těším opět za týden tady na Pohodě.
1: Zlatá 60. na Pohodě.
2: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
1: Český rozhlas Pohodě.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archívem.
2: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si povídá se ženami, které mají duši.

0: politika myslí ve válečných termínech. Žádné slovo se neopakuje tak často jako slovo boj. Ať je to boj na frontě, na barikádách, nebo jen boj volební a mezi stranami, politika touží udělat z člověka výhradně vojáka v tomto boji, nástroj v zápase o moc, schvaluje na člověku jen ty vlastnosti, které to usnadňují, na ostatních nemá zájem nebo je přímo dává do kádby. Slovy Ferdinanda Peroutky se začíná dnešní Stříbrný vítr se ženou s pověstí pečlivé a věcné analytičky dění kolem nás. Šéf editorka zpravodajství Českého rozhlasu Julie Stejskalová, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak se máte, paní Julie? Takové jméno.
1: Jméno mám se lásky. Dobře. Mám se dobře a to jméno jsem dost nenáviděla jako dítě.
0: Jak to?
1: Tak předně si v rodině, moje babička se domnívala, že to je strašně staromódní jméno a že mi ho rodiče neměli dávat. A pak každý samozřejmě říkal, a kde máš Romeo?
0: No
1: to
0: právě.
1: Jsem teda absolutně nesnášela.
0: A byl nějaký Romeo poblíž v dětství?
1: V dětství snad ani. Měla jsem kamaráda, který mám až do teďka, ale...
0: Vy jste se rozhodla... Teď nemohu použít termín na stará kolena, ale prostě rozhodla jste se ve zralém věku přejít z České tiskové kanceláře do rozhlasu. V čem je ta změna největší pro vás?
1: Největší změna je asi v tom, že Český rozhlas je prostě daleko větší organizace a instituce, než je Česká tisková kancelář. Je to dáno prostě tím, že má nejrůznější stanice, spoustu lidí, nakonec vyrábí zvuky, zvukové zpravodajství, ale má také webové stránky. Je to asi médium, bych řekla, s širším rozsahem a dosahem.
0: Cítíte taky ten rozdíl, když se třeba napíše miluji tě a řekne se miluji tě?
1: Samozřejmě.
0: Je v tom rozdíl mezi ČTK a rozhlasem?
1: Je.
0: Řekněte něco o vašem tatínkovi a mamince. Jací byli a jací jsou tedy? Maminka žije.
1: Maminka žije, táta můj zemřel poměrně mladý, ještě mě nebylo ani 15 let. Mm-hmm. Myslím si, že mě poměrně dost ovlivnil. Byl to takový typický intelektuál s velkou láskou pro literaturu a pro jazyky. Jako dítě mě samozřejmě, když já jsem byla malá, tak jsem byla vedena k tomu, abych hodně četla. Načetla jsem toho opravdu mnoho. Mm-hmm. A taky jsem se musela učit cizí jazyky samozřejmě.
0: Takže to je ve vás ten tatínek.
1: To je ve mně ten tatínek. Mm-hmm. Byl na mě dost přísný. Moje matka mu často říká, že je to ještě dítě, nemůže se vyjadřovat a nemůže psát jako dospělý člověk. Trošku to ve mně zůstalo, že nikdy nejsem absolutně spokojená s tím, co udělám. Vždycky se mi zdá, že to mohlo být lepší.
0: Co to s takovou dětskou duší udělá, když odejde v tom možná nejméně vhodném věku tatínek?
1: Ta tragédie to jistě byla větší, jak si pro mou matku dítě se otřepe, ale kdybych měla říct úplně, jak si až později jsem pochopila, že jsem mu měla vlastně za zlé, že mě opustil.
0: Mhm.
1: Byla bych ho v tom dalším životě ještě hodně potřebovala.
0: Co maminka?
1: Moje mama je skvělý člověk, je to velmi optimistická žena, stále je velmi aktivní, cestuje, má také spoustu činností, pomáhá třeba ještě dneska prostě lidem starším, než je ona, mohu to říct, je jí 85, snaží se pořád ještě pomáhat, jen má velkou radost z rodiny, kterou má, z mých dětí, z mých vnoučat, tedy z jejich pravnoučat. Je to velmi inspirativní žena, přestože má za sebou velmi těžký osud.
0: Právě vaše maminka na vlastní kůži vyzkoušela Osvětim, jak k tomu došlo vlastně?
1: Moje matka pochází z jižního Slovenska, to znamená, že za války tato oblast patřila Maďarsku a ty historické události jsou celkem známy. Dostala se jako vlastně 14-letá do transportu do Osvětimi. Každý tenhle osud je samozřejmě jedinečný. Ona, jak často říká, byla rozmazlené dítě z bohaté rodiny a víceméně ze dne na den se ocitla v podmínkách, které všichni známe.
0: Na rampě, kde to bylo všechno jedno.
1: na rampě, kde to bylo všechno jedno.
0: Já jsem nedávno dokonce v tomto pořadu si povídal s Erikou Bezdíčkovou, která vzpomínala na ten moment, kdy stála se svojí maminkou, držela jí za ruku, když vlastně takový náhodný moment tváří v tvář Mengelemu jí vlastně vytrhl tu maminku a to jí viděla naposledy. Něco podobného vaše máma taky prožila?
1: Ano. Do Osvětimi už šla bez svých rodičů. Blízkou osobou byla její teta, která měla na ruce malého chlapečka tříletého. Moje matka pro něj nesla takový malý tlumoček s nějakými věcmi, co si mysleli, že by to dítě potřebovalo. Samozřejmě na té rampě, když vystoupili, řvali na ně ty SSáci, aby všecko odhodili. Moje matka teda odhodila i ten tlumoček a ta teta její se takhle otočila na ní a řekla jí, ne, Evo, to musíš nechat. Udělala moje matka ten krok zpátky a tam byl ten předěl. A už tu tetu samozřejmě, ta teta i s tím dítětem a další.
0: A jí to zachránilo život.
1: Jí to zachránilo život.
0: Víte, paní Julie, já často přemýšlím, jestli vůbec existuje odpuštění takových zvěrstev, zejména i dnes, když vidíme, co se děje pod značkou Islámského státu nebo konec konců na Ukrajině. Existuje vůbec odpuštění?
1: Nevím. Moje matka rozhodně v sobě nechová žádnou zahořklost. Vždycky mě překvapilo, že i dokázala si zachovat takový určitý odstup k Němcům. Něco v ní je, co jí asi říká, že v každém národu jsou lidé dobří a lidé špatní. A ostatně dneska jsme svědky toho, jak snadno můžete zmanipulovat.
0: Z tohoto pohledu a vašich zkušeností, když vidíte události na Ukrajině, mohou ti lidé vlastně ještě jednou žít pospolu a věřit si?
1: Snad ano, věřím, že ano, ale je to dlouhý proces. Je to určitě dlouhý proces.

0: holčička, taková pilná žačka. Mm-hmm. Chodila jsem zpívat do sboru, do pražského dětského sboru, odkud mám přátele dodnes. Myslím si, že i tam se někde zrodila taková láska k hudbě a dodneška jdu ráda na pěknou hudbu.
1: Vy jste dokonce možná jedna z mála, kteří zpívali 21. srpna 68, protože jste byli se sborem někde na soustředění, je to tak?
0: Každý srpen vlastně jsme jezdili s tím sborem nastudovat jako nový repertoár pro další rok. A byli jsme na různých místech a toho osudného srpna 68 jsme byli v takovém táboře nedaleko Prahy u Benešova. Spali jsme tam v takových těch stanech s tím dřevěným podsazením a v noci nás všechny děti zbudilo dunění. Vlastně jsme nevěděli, co to je, ale to přijížděly tanky.
1: Co dělali vedoucí? Ti museli být vyděšeni, ne?
0: Úplně přesně si to nepamatuju. Vím, že ráno potom kontaktovali všechny rodiče těch dětí, aby si, pokud mohou, snažili se telefonicky dostat, aby si pro ty děti přijeli. Já jsem měla to štěstí, že moje matka, která byla zdravotnice, pracovala dlouhá léta jako zdravotní sestřička, byla s náma na tom soustředění právě jako zdravotní dozor. My jsme byli spolu. Nějaký dobrý přítel, mámin, kamarád rodinný jí dostihl telefonicky na tom táboře a oznámil nám, že náš byt vyhořel, protože jsme bydleli kousek tady nad Českým rozhlasem na Vinohradské 16, kousíček od mého dnešního působiště. Ano. A tam prostě došlo k nějakým těm bojům a ten dům byl zapálen a prakticky dost zničen. Do dneška se pamatuju, že jsem prostě jako dítě vyděšeně mámě říkala, pro boha, co teď budeme dělat, teď nic nemáme. A moje matka s tou souživotní zkušeností řekla, ale prosím tě, máme jedna druhou.
1: Mm-hmm. Je pravda, že existuje fotografie, kde v okně je vyvěšena peřina a to je zrovna vaše?
0: Ano, je to tak. V tom domě do dneška je tam balkon v prvním patře a ta fotografie se pravidelně objevuje při výročí srpna, tak vždycky si mohu vzpomenout, jak to tenkrát bylo.
1: Jak to vnímali vaši rodiče, když došlo k té okupaci?
0: Můj otec zemřel v prosinci 1967, tak ten se nedožil. Matka se musela hlavně snažit, aby nám opatřila novou střechu nad hlavou a nějak se snažila asi mě usnadnit život, protože zrovna jsem přecházela na střední školu a prostě jsem to prožívala, tuhle situaci víceméně pohledem ještě dětským. Mm-hmm. A vnímala jsem tu situaci nás dvou víc než možná nějakou politickou situaci.

0: Stříbrný vítr, Julie Stejskalová přišla za Jaromírem Ostrým. Přemýšlela jste jako dítě, čím budete? Měla jste nějakou touhu být kdo ví čím? A nakonec jste skončila jako novinářka. Spousta dětí chtělo být novinářem.
1: Myslím si, že takovouhle touhu jsem konkrétně neměla, ale asi jsem od dětství věděla, že bych chtěla nějakým způsobem pracovat právě s tím jazykem, psát. Být spisovatelkou nebo případně jsem si také myslela, že bych mohla učit. Ale konkrétně, že bych si řekla, tak já budu novinářkou, tak tomu nebylo.
0: Jste šla ovšem tak daleko, že jste si našla i muže novináře, jak jste se potkali?
1: My jsme se poprvé asi setkali a viděli na fakultě žurnalistiky Karlovy univerzity v Praze, ale prošli jsme kolem sebe a příliš jsme se nevnímali. Blíže jsme se seznámili a začali jsme se jeden o druhého zajímat, a když jsme se setkali v České tiskové kanceláři.
0: Čili láska na druhý pohled.
1: Láska na druhý pohled.
0: Čím vás tak přitahoval, zaujal?
1: Tak, měli jsme společný zájem, to je jasné. Je to do dneška krásný chlap. Inteligentní. Měli jsme prostě podobný zájmy a nějak jsme v sobě našli zalíbení. A byla to láska teda až do teďka.
0: Oba dva jste novináři. Co říkáte tomu? Bez pochyby se doma bavíte v kuchyni o tom, co vidíte v televizi, slyšíte v rozhlase, čtete v novinách. Co si myslíte o dnešních novinářích? Funguje to tak, jak má?
1: Vždycky může všechno fungovat lépe. Jsou, jako ve všech profesích, jsou novináři solidní, jsou novináři dobří. A jsem vždycky ráda, když slyším nějaký dobrý příspěvek. Nelíbí se mi, pokud novináři zaměňují nějakou solidní přípravu a nějaké, jak říkám já, samostudium arogancí. To nemám ráda, to myslím, že do novinářství nepatří. A potom je taky strašně důležité udržet si odstup od toho, co se děje, a případně se nesnažit vytvářet virtuální realitu. K tomu v dnešní době někdy novinářství sklouzává.
0: Když si nějaký politik řekl, že novináři si myslí, že jsou hlídacími psy demokracie a zatím jsou figurkami, kterými u mě politici pohybují na šachovnici?
1: Asi to stoprocentně neplatí, ale takové zneužití se může stát. A jistě se stává. Takhle ne, že se může stát. Určitě se stává.
0: Myslíte, že dostáváme dneska dobré a všestranné informace třeba o dění na Ukrajině?
1: Samozřejmě je důležité asi sledovat různá média a snažit se dostat k těm původním zdrojům. Kdo usiluje o takový pohled, tak snad ano. Je vždycky důležité být podezíravý a snažit se, a to i na té novinářské straně, získat původní informace, jít po těch původních zdrojích a vždycky se ptát, co zatím je.
0: Teď jedna těžká otázka. Co říkáte tomu, jak média informují o prezidentu České republiky?
1: Nezdá se mi, že by celkový ten obraz asi není, myslím, špatný. Jestli ode mě chcete slyšet, jestli zkreslují, nebo jestli je to jen jednostranné informování, tak bych řekla, že tomu tak není. I've grown accustomed

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Julie Stejskalová, šéf-editorka zpravodajství Českého rozhlasu, přišla do Stříbrného větru za Jaromírem Ostrým. Vy jste měli s manželem obrovské štěstí. Vy jste strávili pár let v Rusku v době perestrojky. Jaký byl ten první moment, když jste tam přijeli? Dá se říct, že možná tam bylo svobodněji než v tehdejším Československu?
3: Bylo to velmi zajímavé, protože člověk, nebo já teď mluvím za sebe, člověk se si myslel, že ten režim, komunistický režim, tak, že někdy určitě skončí. To bylo takové přesvědčení, které nakonec bylo ve mně pěstováno už od dětství v rodině. Ale člověk si myslel, že historicky se ho to prostě nedotkne. A najednou jsme tam přijeli a viděli jsme, že prostě ten režim začíná být jako nahlodáván, že se tam hovoří otevřeně o věcech, kterých se otevřeně v tehdejším Československu hovořit nemohlo. Byla to trošku taková absurdní situace. My jsme byli tam a to centrum třeba v Praze, teď mám na mysli agentury, bylo trošku znepokojeno tím, jaké informace vlastně do Československa posíláme.
2: Takže občas i cenzura?
3: Ano, ale my jsme tehdy, můj manžel teda byl jako stálý zpravodaj, já jsem dělala, pak jsme měli malé děti jenom na poloviční úvazek, ale pamatuju se, že odmítl prostě ty nějak cenzurovat, posílal prostě informace, které samozřejmě tady v Praze s nimi různě zacházely. Nevím, jestli je úplně známo, že ve Česká tisková agentura, respektive Československá tisková agentura, fungovala tak, že vydávala zpravodajství pro běžné uživatele, pro běžná média a zároveň paralelně vytvářela zpravodajství, které nebylo nikterak zkreslováno pro stranické představitele, pro vysoké stranické představitele. To znamená, že víme, že některé zprávy, které se posílaly z Moskvy, byly buď zařazovány do běžného zpravodajství a část jich šla do těch bulletinů, které byly určeny pro partajní činitele.
2: Vy jste se museli občas setkávat s vrcholnými představiteli politiky celého světa, ať už to byl Gorbačov nebo možná Reagan, ano?
3: To především můj manžel, teda s Gorbačovem a s Reaganem se setkal, protože i kryl zpravodajsky tehdejší přelomové summity, abych tak řekla.
2: A jeho silný zážitek z těch setkání? Co vám potom třeba v kuchyni vyprávěl?
3: Tak jednou, myslím si, že jeden z nejsilnějších zážitků byl, když probojoval si místo na jedné z předních tiskových konferencí, když přijel Reagan do Moskvy a kvůli takové lapálii našeho synka byl odvolán.
2: I v těch velkých situacích někdy rozhodují malé věci.
3: Ano, přesně tak.

0: Stříbrný vítr, šéf editorka zpravodajství Českého rozhlasu Julie Stejskalová, je hostem Jaromíra Ostrého. Po letech v Rusku, 3 roky v New Yorku, a to si dovedu představit, že byla změna citelná. Vzpomenete si ještě na ten okamžik, kdy jste sestupovala po schůdcích z letadla v New Yorku na letišti?
1: Pamatuju si to velmi přesně, protože patřím ke generaci lidí, kteří se asi domnívali, pro které bylo naprosto nemyslitelné, že bys někdy navštívili třeba Spojené státy a že tam budou pracovat. No to byl sen. Mnohokrát, na mnoha místech jsem tohle pociťovala velmi silně.
0: V čem to na vás zapůsobilo nejvíc?
1: Nejvíc? Asi, že jsem se dostala do na strašně zajímavá místa, že jsem mohla být účastná takových věcí, jako byla třeba návštěva prezidenta Havla ve Spojených státech.
0: Tak vezměte jednu z těch návštěv.
1: Vždycky tam člověk, jste profesionál a o té akci prostě informujete. Ale musím říct, že za takových příležitostí jsem byla hrdá a pyšná na to, že nějakým způsobem k té zemi patřím.
0: Vy jste zažila taky takovou lehce kuriozní situaci, když měl přijet prezident Václav Klaus. Co se to stalo?
1: To byl ještě premiér. Byla to zase taková lapálie. Člověku jak na zpravodajském postu se může přihodit ledacos. Někdy je vám dobře, někdy špatně, ale musíte fungovat. A já jsem si zlomila malíček u nohy. Bolelo to samozřejmě strašně. Noha natekla. Víceméně jsem se vešla jedině do bačkor, abych tak řekla. A shodou okolností tam byl na nějakém sympóziu náš přední odborník na biologické zbraně, profesor Špliňo z Hradce Králové. Dělala jsem s ním rozhovor. A využila jsem této příležitosti a říkala jsem mu, co mám dělat, pane profesore. Přijede premiér Klaus a já prostě nemůžu chodit v bačkoře. A pan profesor Špliňo řekl, ledovou sprchu na tu nohu, ráno vlezete do boty okamžitě a už z ní nevylezete. Nakonec co? Malíček se vlastně jinak fixovat nedá.
0: No konec konců, tehdejší premiér každou chvíli z tenisu měl nějaký problém, že? Jenom mě ještě řekněte, co vlastně ten zahraniční zpravodaj všechno musí umět. Takhle z Prahy viděno, člověk si říká, koupí si ráno noviny a přečte pár článků a má vyděláno.
1: Řekla bych, že tam je strašně důležité, že pořád musíte se něčemu učit. Pochopitelně kryjete události z nejrůznějších sfér života. Nemůžete být odborník na všechno. Člověk musí mít určitou takovou snahu se v té dané problematice zorientovat a učit se. To je opravdu důležité. Musíte mluvit s lidma z ekonomické sféry, z kulturní sféry, a musíte být s to jim minimálně klást aspoň trošku fundované otázky. Ale to je na tom zpravodajském řemesle strašně krásné.

0: Jaromír Ostrý si do Stříbrného větru pozval Julii Stejskalovou, šéf editorku zpravodajství Českého rozhlasu. Novinář zpravidla za svůj život potká spoustu osobností a když někdy tak sedí na chalupě a promítá si ten svůj život, tak se mu najednou vynořují, nevím teď, jestli máte chalupu, ale když tak někde sedíte
1: Mám.
0: S přáteli, tak která z těch osobností, co jste potkala, se vám nejvíc vybavuje?
1: Bylo jich samozřejmě hodně, ale potkala jsem v Americe, v New Yorku, člověka, který se potom stal mým kamarádem, přítelem a jsem velmi hrdá na to, že ho mohu počítat mezi své přátele. Mluvím o panu dirigentovi Zdeňkovi Mácalovi.
0: Mm-hmm.
1: Víceméně jsme se setkali náhodně. Já jsem usilovala o tuto schůzku s ním, o tu první schůzku s ním, proto, pač se tehdy tady v Praze hovořilo o tom, že je jedním z možných kandidátů na šéf dirigenta České filharmonie. Byla tam nějaká nedorozumění mezi ním a prostě vedením orchestru. Já jsem za ním šla, hovořili jsme spolu, informovala jsem, psala jsem zprávy o tom, jak on to vidí a trošku si tak myslím, že jsem možná přispěla k tomu, že do Prahy se jako šéf dirigent vrátil. Je to člověk velmi vzácný, je to velký umělec pochopitelně, ale taky člověk statečný, který se nebal potom v roce 68 odejít a vybudoval si velké renomé a dirigoval spoustu orchestrů, skvělých orchestrů ve světě.
0: Jak se s takovým člověkem mluví? Já si vzpomínám ještě za studií na konzervatoři, profesor Linka, který nás učil harmonii, mě jednou říkal, Jaromíre, já stále slyším hudbu. Teď s tebou mluvím, poslouchám tě, ale stále slyším hudbu. Přece pan Mácal musí taky pořád slyšet hudbu jako dirigent, ne?
1: Asi ano, ale je to člověk velmi citlivý a můžete s ním hovořit opravdu, opravdu o všem. Samozřejmě hudba, její interpretace, to je pro něj číslo jedna.
0: On potom z České filharmonie odešel a ten odchod byl takový napůl.
1: Nebylo to asi příliš šťastné, nechci teď o těch detailech mluvit. Byl trošku zklamán asi tím, jak to celé jeho angažmá jako šéf dirigenta skončilo, ale to by bylo spíš na něm, aby o tom něco řekl.

v ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať,

0: Julie Stejskalová, Jaromír Ostrý, Stříbrný vítr. Poslední otázka, paní Julie, je vždycky stejná. Padne i na vás. Jste šťastná?
1: Není to snadná otázka, ale myslím si, že můžu o sobě říct, že jsem šťastná. Dělám práci celý život, dělám práci, která mě zajímá, baví. Nikdy jsem ji nebrala jako přítěž, když to byly hodiny a hodiny. A celý život jsem strašně málo spala, kvůli tomu bych všechno stihla. Mám dobré manželství, milujícího muže, děti, zdárné děti, které prostě...
0: Co to znamená zdárné děti? Poslouchají vás?
1: Ne, našli si svoje místo, místo v životě, dělají práci, která je baví.
0: A pomamili se a potatili se?
1: Možná částečně. A mám taky už 4 vnoučata.
0: Tak ten život dopadá docela dobře.
1: Skoro se to bojím říct, ale snad ano.
0: Hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého byla šéf-editorka zpravodajství Českého rozhlasu Julie Stejskalová. Moc děkujeme za návštěvu, ať se vám daří, mějte se hezky.
1: Děkuji pěkně.
0: Děkuji.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.
2: Příjemný, milý a především pohodový podvečer přeji všem milovníkům dobré muziky a té dechové obzvlášť. Jsem velice rád, že se opět setkáváme při poslechu pravidelného pořadu Trupte nám trumpety, který vysíláme na stanici Český rozhlas 2 Praha. Dnešní půlhodinka patří Galánečce.

Pod Vinohradem Václav Maňas mladší, Hana Trinerová, poslouchají Zdeněk Gurský, Josef Dofek a Galánečka, František Maňas a Láďa Salčák. A zpívali jsme společně s Alenkou Konečnou. Musím říci, že jsem byl velice rád, když mě v roce 1993, a to už je pěkně dávno, poprosil Kamil Barták, zda bych se zúčastnil natáčení projektu nejmenší slovácké dechovky Galánečka. No a tak přišla na svět první deska s názvem Pálavské vršky, která záhy našla své posluchače. A to byl počátek působení Galánečky v našem dechovkovém světě. Následovala druhá deska v pořadí s názvem Starodávná láska a v té době již Galánečka společně s Liborem Pantůčkem koncertuje po celé republice, včetně Slovenska. Po dvouletém působení z časových důvodů střídám svůj post s Jindrou Kotkem, který přichází z Podhoranky a začíná desetiletá muzikantská cesta v tomto obsazení. Vznikají další nahrávky s názvy S kytičkou k mamince, Smutná milenka, Povětrné střevíčky, Galánečka páté výročí a Galánečka Kamila Bartáka. Tato malá kapelka absolvuje první zahraniční zájezdy, kde získává své další obdivovatele a posluchače. Nechci samozřejmě nikoho vyzdvihovat, ale ústřední postavou Galánečky je bezesporu Alenka Konečná Rapáčová, která vždy spolehlivě odvádí své pěvecké a moderátorské výkony a je znát, že její dechovková praxe začínala již v 15 letech, kdy zpívala s kapelou svého tatínka. Galánečka mnohokrát vystoupila v televizních pořadech, možná si vzpomínáte Na zabíjačku z Blučiny, Záběry z Vinohradu, Jízdu na koňském povoze, či dokonce zpívání dechovkových písní, což byla rarita v kabrioletu. Jen za těch 12 let toho kapela stihla opravdu hodně. Teď si poslechneme 4 písničky v řadě. Ej od Pršova, Lidová upravil Kamil Barták, poté Šardičané, Vladimír Pfeffer, Dám ti rozmarín, Miloslav Procházka, Láďa Salčák a Kopretiny pro Radku, Radek Muselík a Růžena Sypěnová. No a budou zpívat Alena Konečná, Kamil Barták a Jindra Kotek.

A než si poslechneme ještě 3 písničky dnešního podvečera, tak vám musím sdělit podstatnou a pro řadu z vás určitě i smutnou informaci, kterou mi nedávno sdělil kapelník Kamil Barták. Po 12 letech působení ukončil k 31. březnu činnost kapely Galánečka. Proč tak učinil, jsem neskoumal, neboť to bylo dle jeho slov rozhodnutí promyšlené. No a jak ho znám, tak určitě připravuje něco nového. A tak chci poděkovat vaším jménem za mnoho krásných chvil s touto muzikou, po které alespoň zůstalo mnoho pěkných písniček na hudebních nosičích a my si je můžeme občas připomenout. Tam v dáli svítá Joška Konečný, Zvěderka Vínko, Pavel Svoboda, Standa Pěnčík a závěr bude patřit Náručí kvítí Antonína Michny. Hezký zbytek večera a sladké sny vám přeje Karel Hekner z Brna.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Andem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Meteor.
2: Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Při poslechu vítáme všechny, kteří mají pozitivní vztah k vědě.
3: A pozitivní vztah k meteoru, který světem vědy provází už 52. rok.
2: Zdraví vás autor pořadu Petr Sobotka
3: a Kateřina Březinová.
2: Putování po jeskyní.
3: Dnes do Javoříčských jeskyní.
2: Jak byl objeven střelný prach?
3: Nahradí živé meteorology stroje?
2: Kam se přestěhovat ve sluneční soustavě?
3: Proč psi dělají psí oči?

0: Naše velké letní putování po jeskyních pokračuje také dnes. Zavítáme do Javoříčských jeskyní.
1: Ty se nacházejí u obce Javoříčko, asi 12 kilometrů vzdušnou čarou od Litovle. Ocitneme se tedy v Olomouckém kraji.
0: Vás, Petře, tedy posílám do jeskyně na průzkum a se mnou bude cestu komentovat ředitel správy jeskyní České republiky, doktor Jaroslav Hromas.
1: Před lesním vchodem se tísní dav lidí, hodně dětí, průvodkyně odemyká a ocitáme se v první chodbě.
2: Dobrý den, vítám vás při prohlídce Javoříčských jeskyní. Mezi tím, co si budete prohlížet první část jeskyně, vám o ní něco krátce povím. Javoříčské jeskyně se nachází v severní části masívu kopce Špraňku. Jsou typem jeskyně, které dříve vytvářel vodní tok. V našem případě to byly vody potoka Špraňku, které se dnes ztratily v dosud neznámém podzemí. V dnešní době známe dvě patra. Je to horní patro, které z velké části budeme procházet, částečně prozkoumané střední patro, a spodní patro zůstává tedy zatím zcela neznámé. Voda, kterou zde vidíte odkapávat, je voda povrchová. Obsahuje oxid uhličitý, který je přijímán ze vzduchu. Tento oxid uhličitý nám rozpouští vápenec na takzvaný sintr a po odpaření vody se vápenec znovu usazuje v různých krápníkových útvarech.
0: Pane Hromasi, Javoříčské jeskyně jsou třípatrové, jak jsme slyšeli. To je běžné, že jeskyně mají více pater?
3: Většinu jeskynních systémů vytváří podzemní vodní toky. A tak jako na povrchu se řeky zahlubují a vytváří údolí, tak podzemní toky zase vytváří jeskyní patra. Ta výše položená jsou nejstarší a směrem do hloubky se vytváří patra mladší a mladší. Trvá to pochopitelně statisíce až miliony let. Tady někde v hlubinách spodního patra dnes protéká ponorná říčka Špránek. A tak, jak zemský povrch postupně podléhá erozi a odnosu, tak také nejvýš položená jeskyní patra opět pomalu zanikají. Jejich stropy se propadají, torza podzemních prostor se zanáší sutí a usazeninami a právě v nich také většinou nacházíme cenné paleontologické a archeologické poklady. Jsou to vlastně jakési konzervy minulosti.
1: Přesouváme se chodbou a před námi se otevírá obrovský, nádherný dům plný krápníků.
2: My se nyní nacházíme v suťovém dómu. Suťový dóm dostal název podle množství suti, kterou zde můžete vidět. Přímo před vámi si také můžete prohlédnout průřez stalagmitem. Na něm uvidíte, že se vápenec usazuje ve vrstvách a může být i různě zbarven. Toto zbarvení je dáno díky příměsím oxidů železa.
0: Jak vznikají ty vrstvy vápence? Můžeme si řez krápníkem představit třeba jako letokruhy u stromů?
3: Dá se to tak obrazně říci. Jenom ty vrstvičky vápence neznamenají jednotlivé roky, ale mnohem delší období. Jsou to období, po která trvají v jeskyni stálé podmínky a krasová voda, to jest roztok, ze kterého se vápenec ráží, má neměnné vlastnosti. Všechny změny vrstev pak odráží změny podmínek. Většinou jsou to změny klimatu na povrchu, změny ve složení skapové vody a podmínek krystalizace. A jsou tu i periody, kdy je krápník dlouho zcela bez vody a nepřirůstá, anebo jej dokonce agresivní voda po nějakou dobu opět rozpouští.
1: Rozříznutý krápník mi připomíná trošku rozteklý polárkový dort. Nejvíc pozornosti budí strop jeskyně. Je hodně světlý, plný malých, tenkých krápníků.
2: Když se zadíváte na strop, všimnete si, že je téměř rovný. Ovšem jeho pukliny jsou na sebe kolmé. Podél těchto puklin vyrůstají malé stalaktity, kterým říkáme brčka. Každé brčko je duté a tvoří základ každého stalaktitu. Brčko se také může ucpat a poté krápník narůstá v různých útvarech. V suťovém dómu se také nachází největší propast Javoříčských jeskyní. Je to lví jáma a je hluboká 60 metrů.
0: Proč lví jáma? A co je na jejím dně, pane Hromasi? Tam se návštěvníci nepodívají.
3: Název ji dali objevitelé téměř před 80 lety, takže dnes už je důvod dávno zapomenut. Možná, že zde byly nalezeny nějaké kosti. Lví jáma vede do krápníky zdobených chodeb středního patra a pokračuje i hlouběji až do patra spodního. Tam se rozbíhá do neprůchodných chodbiček a puklin. Je to jedno z míst, odkud se speleologové snažili proniknout do dalších předpokládaných prostor, ale zatím neúspěšně. Horninový materiál, který by museli uvolňovat, tam dole totiž není kde ukládat.
1: Prošli jsme celým suťovým domem a ocitli se v další úzké chodbě mezi skálami.
2: My se nyní nacházíme ve spojovací chodbě. Spojovací chodba proto, že nám spojuje dva největší domy. Je to dom suťový, ze kterého jsme právě přišli, a následně pak dom gigantů, do kterého vstoupíme. Spojovací chodba je bývalým řečištěm potoka Špraňku, jak si můžete všimnout na jejich stěnách. Vše, co zde vidíte, si zachovalo svůj původní vzhled. Když se otočíte směrem k suťovému domu, spatříte ve výklenku malou kapličku. Pod ní je další jáma, tentokrát vlčí, a je hluboká 37 metrů. Ze stropu pak visí stalaktit dlouhý 1,20 cm hanácká mrkev. Další zajímavostí je i tento trs 18 stalaktitů. U níž je zvláštní, že vyrůstají pouze z jednoho základu.
0: Trs krápníků? To vypadá opravdu zvláštně. Jak je možné, pane doktore, že hned 18 krápníků vyrůstá z jednoho místa?
3: Je to celé o rozmaru vodních kapek a nerovnostech stropu. Tady sice vyteká krasová voda z jednoho místa stropní pukliny, ale její kapky si našly cestu na 18 různých výběžků stropu. A z nich už stovky, spíše pár tisíc let, skapávají a tvoří stalaktity. Všechno je to tedy nejprve o náhodě a poté o velmi, velmi dlouhé stabilitě vodních poměrů v puklinách vápencového nadloží.
1: Myslel jsem, že suťový dům nic nepřekoná, ale to jsem se spletl. Vstoupili jsme do další obrovské prostory.
2: Dom gigantů je nejkrásnější dům ohledně krápníkové výzdoby tady v Javořických jeskyních. Může se vám zdát, že dom gigantů je větší jak dom suťový, ovšem to není pravdou. Dom suťový totiž zabírá plochu přes 2000 metrů čtverečných. Tento dom gigantů je 14 metrů široký, stejně tak i vysoký, a pak 62 metrů dlouhý. Jako každý dom, i tento dom vzniká zřícením stropu. To znamená, že výzdobu, kterou zde můžete vidět, je výzdoba již druhotná. Později, až vystoupíme po schodech nahoru, tak vám ukážu kus stropu, který se ulomil.
0: Dom gigantů má druhotnou výzdobu. Co to znamená?
3: Jak jsme slyšeli, tak dom gigantů je tak vysoký proto, že se mu v dávné minulosti zřítil strop. Před touto katastrofou na něm byla krápníková výzdoba, která je dnes pohřbená hluboko pod sutinami. Na novém stropě se vytváří výzdoba nová, ale říkejme ji spíše výzdoba druhé generace. K ní patří i masivní pagodovité stalagmity na dně domu, nebo velká barevná sintrová poleva na stěně, nazývaná přiléhavě Niagara. Tak obrovskou polevu z jiných jeskyní dosud neznáme.
1: Vynadívali jsme se na tu nádheru a je čas jít dál.
2: Nyní, až se stoupíme dolů na plošinu, tak budeme nejníže od zemského povrchu a bude to 55 metrů. A zároveň, jak budeme dole, tak se můžete dát cestou doprava podívat se k jezírku. Toto jezírko je ale umělé. Přírodní jezírko vám pak ukážu později.
0: Umělé jezírko, pane Hromasi, k čemu je dobré?
3: Je to pozůstatek romantiky našich předků. Tam, kde se v jeskyni shromažďovala voda a zpravidla tam byla ošklivá, blátivá kaluž, tak si trochu vypomohli vodním sklem nebo cementem a na svět pomohli jezírku, ve kterém se potom hezky odrážel třpit jejich lampiček a obraz krápníkové výzdoby. No a k tomu si pak mohli vymýšlet a vyprávět nejrůznější tajuplné báchorky. Oni to totiž byli větší romantici, než jsme dneska my.
1: Scházíme domem gigantů na nejnižší místo a co to tam je? Žebří?
2: Když se zadíváte vlevo dolů, uvidíte tam provazový žebřík. Je to konec objevné cesty. Javořícké jeskyně byly objeveny v dubnu roku 1938 revírníkem Vilémem Švecem. Jehož pamětní desky jste si mohli všimnout, když jsme vcházeli k Suťovému domu. Prvenství bylo přisouzeno jemu, protože tuto výpravu z velké části sám financoval.
0: Slyšeli jsme dobře? Jeskyně byla objevena ze spoda?
3: Slyšeli jste dobře, je to konec objevné cesty. Trochu nelogicky právě tudy, z dola, ze středního patra, sem nahoru vylezli objevitelé a vstoupili tak do největších prostor, do domu gigantů a Suťového. Krátce po objevu sem prokopali pohodlnější vchod z opačné strany zříceného závrtu Zátvořice. Právě zřícená zátvořice bývala kdysi pradávným portálem hlavní větve jeskyní, portálem, z něhož s největší pravděpodobností kdysi vytékal podzemní tok dnešního Špránku. Je obdivuhodné, že už měsíc po objevu zpřístupnili objevitelé nové jeskyně veřejnosti.
1: Prošli jsme pohádkovou jeskyní, kde jsou nízké stropy a museli jsme si dávat veliký pozor na hlavu. A teď přicházíme k dalšímu jezírku.
2: V domu gigantů jste pak mohli vidět jezírko umělé, zde máme i to naše největší přírodní jezírko. Jak asi tušíte, říká se mu jezírko štěstí.
0: Jezírko, do kterého lidé hází mince. Myslí si, že jim to přinese štěstí? Co říkáte na tuto dodatečnou výzdobu jeskyní? Nevadí vám to?
3: Zase je to taková radost zavedená našimi předky. Mnoho návštěvníků opravdu věří, že se jim zde vyslovená přánička splní a někdy nám o tom i podávají zprávu, zejména když si přáli miminko. My se hlavně staráme o to, aby zde mince dlouho neležely a aby svojí korozí neovlivnily vlastnosti krasové vody nebo nezbarvily škodlivě sintrové útvary v jezírku.

0: Záclo na věskyni? To jsem ještě neviděla. Pane Hromasi, jak může něco takového vzniknout?
1: A zase jsme u té malé kapky vody s rozpuštěným vápencem. Tady po velmi dlouhou dobu stékají kapky vody po dlouhé skalní hraně a cestou čistý vápenec, mineralogicky zvaný kalcit, stejnoměrně ukládají. Pěkně krystale ke krystalku, několik milimetrů silný proužek postupně narůstá, až za stovky, spíše tisíc let, vytvoří tenkou kamennou záclonu a ta nemá v našich jeskyních obdoby. A krajka na jejím spodním lemu, to jsou ty nejmladší, stále přirůstající krystalky kalcitu.
2: Ocitli jsme se najednou v místě bez krápníků, ale za to s divnými černými skvrnami.
3: No a my jsme nyní tady vstoupili do svěcené díry. Tyto prostory jsou známé již od 17. století, kdy se zde scházely zakázané náboženské skupiny, jako byli například čeští bratři. Krápníková výzdoba zde byla zcela olámána a tyto skupiny si tu svítily loučemi, od čehož pak tady máme ty černé skvrny.
0: To bylo běžné? Ty schůzky sekt v jeskyních?
1: Je to jedna z legend, které se o řadě dlouhodobě známých a často navštěvovaných jeskyní vyprávějí. Tady ve spojitosti s prastarým názvem jeskyně svěcená, tedy posvěcená díra. Důkazy prý existují, ale já nevěřím. Důležitější však je, že právě odtud začala v roce 1936 dlouhá objevitelská anabáze zdejšího lesního revírníka Viléma Švece a jeho synů a pomocníků. Postupně se prokopali sutí na dně jeskyně do prvních chodeb horního patra a potom měsíce pronikali spletí propastí těsných puklin a komínů přes hlubiny středního patra, aby své úsilí korunovali 14. dubna 1938 objevem, o kterém už jsme mluvili. S jejich primitivní výbavou to byl opravdu heroický výkon. Dnes i zdatným jeskyňářům jen pouhý průchod v uvozovkách touto už dobře známou objevitelskou cestou trvá 3,5 hodiny.
2: Část lidí odešla, my zbylí pokračujeme delším návštěvnickým okruhem.
3: A my jsme nyní tady vstoupili do druhého komplexu javořických jeskyní. Celý tento komplex byl nazván jako jeskyně míru a byly objeveny až o 20 let později. Tedy přesně to bylo 21. února 1958. Celá tato druhá část už nebude tak bohatá na krápníkovou výzdobu, jako jste mohli vidět doposud, ale už je to jen převážně takový systém chodeb. V těchto místech, ve kterých se zrovna nacházíme, jsme teď naopak nejblíže k povrchu zemskému a teď je to 7 metrů. Důkaz máme díky těmto prorůstajícím kořenům stromu.
0: Kořeny stromů, pane Hromasi, to dokáží prorůst skálou?
1: Ty kořeny neprorůstají skálou, ale krasovými puklinami ve skále. Nad jeskyněmi je les vysokých statných buků Národní přírodní rezervace Špraněk. Členitý vápencový povrch nezadržuje vodu, ta všechna velice rychle stéká puklinami hluboko do krasového podzemí a právě její cesty se snaží sledovat kořeny stromu. Kořeny buků ty pronikají za vodou až desítky metrů hluboko.
2: Dlouhé chodby, hudba navozující temnou atmosféru, jako by člověk procházel uměleckou galerií. Autorem ale není člověk, ale příroda. Krása, až jsme narazili na jednu zajímavost.
3: Ovšem největší zajímavostí na této dlouhé trase jsou tyto excentrické krápníky neboli heliktity, což jsou vlastně jednotlivá brčka, která rostou do boku a to různými směry.
0: Ty heliktity vypadají dost zvláštně. Nahodile rostoucí krápníky všemi směry, jako by popíraly gravitaci. Jak vznikají?
1: Excentrické krápníky, heliktity, opravdu svým vznikem popírají zemskou gravitaci. Podobají se pokřiveným, vláknitým výrůstkům nebo jehlicím, které trčí ze skalních stěn či vystupují z klasických krápníků. Jejich podobu a směry růstu určuje nejčastěji kapilární vzlínání vody v tenkých trhlinách v kombinaci s krystalografickou zákonitostí růstu kalcitových krystalů. A to dokáže z obyčejného krápníčku

0: vytvořit křivolaký propletenec, často háček nebo dokonce jakýsi věšák. Některé výčnělky na stěnách, takzvané pyzolity nebo korality, zase vznikají z rozstřikující se vody. A tam, kde se voda rozstřikuje až do mlhoviny, ovlivňují krystalizaci kalcitu i síly rozdílných elektrostatických nábojů. V javořických jeskyních je mimořádné množství nejrůznějších tvarů excentrických krápníků. Většinou však neoplývají velikosti, často jsou vysoko ve stropních puklinách a jejich čistá až sklovitá hmota bývá špatně viditelná. Vzhledem k jejich křehkosti a zranitelnosti je to ale asi dobře, že nejsou tolik na očích návštěvníků.
1: A před námi je poslední chodba, kde, jak tuším, naše prohlídka skončí.
2: Tak pokud tady není žádný dotaz, tak já bych se teď s vámi ráda rozloučila. Doufám, že se vám tady líbilo. Ustačí vidět akorát tento tunel, který je dlouhý 160 metrů. Nevýhodou je teda, že je úplně celý do kopce. Takže ještě jednou děkujeme za návštěvu. Mějte se hezky a nashledanou.
3: A je po prohlídce. Kdybyste měl, pane Hromasi, pozvat posluchače, co je na javořížských jeskyních nejzajímavější?
0: Javořížské jeskyně mají hned několik nej. Patří mezi naše nejrozsáhlejší jeskyní systémy s podzemními domy, které se řadí k nejmohutnějším. Bohatostí, rozměry a bystrostí krápníků nemají obdoby. Jsou jedním z největších zimovišť netopírů a vrápenců. V předjaří letošního roku jich zde hibernovalo rekordních 6 000. Jsou jeskynním systémem s velkými nadějemi na další objevy a proto zde soustavně pokračují speleologické průzkumy, které každoročně přináší další a další metry nových jeskynních prostor. Od letošních prázdnin slouží návštěvníkům javořických jeskyní také nový, moderní návštěvní areál.
1: Samozřejmě úplně nejlepší je prohlédnout si jeskyně na vlastní oči.
3: V České republice máme 14 jeskyní zpřístupněných veřejnosti. A abychom vás motivovali k jejich návštěvě, vyhlásili jsme soutěž. Kdo nás poslouchá pravidelně, už o ní jistě ví.
1: Odměna stojí za to. Budete moci ve speciální exkurzi navštívit největší jeskyni České republiky, která není přístupná veřejnosti, amatérskou jeskyni. A co musíte udělat, abyste se do ní dostali?
3: Musíte prokázat, že máte o jeskyně zájem. Navštivte jich co nejvíce. Máte na to čas do konce srpna. Požádejte při vstupu u pokladny o speciální razítko Meteoru. Pokladní vám ho dá na vstupenku.
1: O razítkované vstupenky ze všech jeskyní, které navštívíte, sbírejte a pošlete je potom najednou nejpozději 31. srpna poštou na adresu Meteor, Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2. Nezapomeňte na sebe poslat i rychlý kontakt, tedy telefonní číslo nebo e-mail.
3: Nezáleží na tom, jestli jdete do jeskyně sami nebo s celou rodinou. Z každé jeskyně bude uznána jen jedna vstupenka. Kdo pošle nejvíce orazítkovaných vstupenek, tedy z nejvíce jeskyní, dostane se do finále.
1: Nečekáme, že někdo objede všech 14 jeskyní, to se snad ani nedá stihnout. Na vítězství tak bude stačit třeba jenom 5 nebo 6 jeskyní.
3: 15 finalistů v doprovodu odborníka a také nás, moderátorů Meteoru, navštíví v sobotu 12. září amatérskou jeskyni.
1: Ta se nachází v Moravském Krasu. Je nejdelší jeskyní soustavou v České republice. Délka prozkoumaných prostor už přesahuje 40 kilometrů.
3: Má bohatou krápníkovou výzdobu. Není a nebude přístupná veřejnosti. Je průzkumným a výzkumným pracovištěm jeskyňářů.
1: Určitě stojí za to se soutěže zúčastnit a amatérskou jeskyni navštívit.
3: Podrobnosti k soutěži najdete na webu Meteoru meteor.rozhlas.cz a najdete tam také fotografie ze všech jeskyní, které v průběhu léta navštívíme.
1: Přejeme hodně zážitků z jeskyní a budeme se těšit na vaše orazítkované vstupenky.

0: Nabít, zamířit, pal! Nabít, zamířit, pal!
1: Co se děje? Co je to za střelbu?
0: Mušketa z roku 1710. Střelné zbraně naprosto změnily způsob vedení války.
1: To ano, mohl za to objev střelného prachu. Už v dávné Číně.
0: Přesně tak, vynález alchymistů.
1: A jak? Omylem nebo záměrně?
0: Nevím, já tady jenom velím četě. Nabít, zamířit...
1: Tak dost! V meteoru se střílet nebude. Rychle pryč. Vydáme se do minulosti. Jak to tehdy bylo se střelným prachem, to nám řekne v seriálu Nadi Revilákové historik alchymie a chemie profesor Vladimír Karpenko z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

0: Neděle nám tyhle efekty, když to nečekáme.
1: Střelný prach patřil k vynálezům, které mají na svědomí obrovské množství lidských životů. Paradoxem přitom je, že jej objevili alchymisté, když hledali elixír nesmrtelnosti a univerzální lék. Přiznejme ale, že podobné omily se alchymistům občas stávaly.
0: Nemá je kořeny mandragory, vařil jsem kořenitku nadmutou s rozemletým netopírem. A hle, co jsem obdržel, jedinečné leštidlo na parketě.
1: Jeroným Alessandro Scotta vynalezl ve filmu Císařův pekař a pekařův císař místo elixíru mládí leštidlo. Jak víme, také nebylo úplně bezpečné. V tomto případě však šlo čistě o fantazii filmových tvůrců. Jak to skutečně bylo s vynálezem střelného prachu, o tom hovoříme s profesorem Vladimírem Karpenkem.
2: Černý střelný prach je nesporně objevem Číny, přičemž zhruba se dá datovat do přelomu, řekněme, 8. 9. století našeho letopočtu, kdy se objevují první směsi, které jsou hořlavé, ale neexplodují. A poměrně záhy vypracovali Číňané směsi, které explodují.
1: O tom, že čínští alchymisté objevili střelný prach o několik století dříve, než se s ním setkali ti evropští, dnes historici nepochybují. Stejně jako o skutečnosti, že cílem jejich hledání bylo něco úplně jiného.
2: Ten název čínský střelného prachu Huo Yao znamená ve skutečnosti lék, který snadno hoří, nebo ohnivá medicína, nebo něco podobného. Takže oni neměli v úmyslu vyrobit nějakou třaskavinu.
1: Abychom střelný prach jako lék úplně nezavrhovali, v minulosti se používal i jako zásyp na rány, když nebylo nic lepšího po ruce. Když však čínští alchymisté zjistili, že hořlavý prášek k léčbě právě ideální není, přenechali svůj vynález k vojenským účelům.
2: To byla prostě koule z mnoha vrstev papíru, uvnitř byl střelný prach a mělo to doutna, ten se musel zapálit, hodilo se to a když do obléhaného města, která byla vesměs tedy stavěná z dřevěných domů, no tak to bylo velmi nebezpečné, to zapálilo kdeco.
1: V Evropě se začal střelný prach používat až o několik století později. Pravděpodobně nebyl nezávisle na Číně znovu vynalezen, dovezli ho sebou mongolští dobyvatelé.
2: Mongolové poté, co dobyli Čínu ve 13. století, převzali znalost černého střelného prachu a Mongolům se přičítá objev děla. A právě na svém tažení, které dospělo až do Evropy vlastně, tak Evropu seznámili s novou zbraní.
1: Existuje však ještě další verze příběhu, jak se střelný prach objevil v Evropě. Alespoň o ní hovoří kroniky. Údajně ho objevil proti své vůli mnich Berchtold Schwarz v Mohuči v roce 1330. Ocenění se ale nedočkal. Údajně ho za tento objev nechal král Václav IV. Roku 1388 upálit zaživa.
2: Zda byl upálen právě kvůli černému střelnému prachu je velmi nepravděpodobné. Soudí se, že klíčová postava této epizody byl pražský arcibiskup Konrád z Vechty, který zřejmě byl v podstatě iniciátorem tažení a posléze procesu proti tomuto mnichovi, ale zdá se, že král Václav IV. V tom byl do určité míry nevinně, že právě to bylo spíš z církevních kruhů.
1: Berchtold byl za své alchymistické výbušné experimenty opravdu upálen. Přitom, podobně jako čínští alchymisté, hledal něco úplně jiného než střelný prach. Ve skutečnosti chtěl vyrobit zlato. Jeden vynález mu však nemůžeme upřít. Nevymyslel sice střelný prach, ten už byl v té době známý i v Evropě, ale moždíř, tedy střelnou zbraň.
2: V podstatě tedy krátké dělo, dělo s velmi krátkou hlavní. Průměr hlavně byl stejný jako ta délka zhruba, což znamená, že ty projektory, ty byly zprvu kamenné, tak ty byly řádově 50, 60, 70 cm v průměru, že to byly velké projektily. Dostřel nebyl významný, to bylo řádově stovky metrů. A zase, když takto velká koule někam dopadla, tak ten ničivý účinek byl naprosto devastující.
1: Kromě autorství této zbraně nesmíme Berchtoldovi upřít i jeho vědeckého ducha.
2: Co je jeho nesporná zásluha, ten postřeh, co vlastně způsobuje, že ten projektil, ta koule vyletí z hlavně? Protože on se zřejmě opravdu zabýval experimenty a dospěl k závěru, že to je tlak plynů, které vzniknou hořením střelného prachu, což samotné dělostřelce a vojáky pochopitelně vůbec nezajímalo. Těm bylo úplně jedno, hlavně bylo, že ten náboj vyletěl z hlavně. Ale jaksi názor, že to není oheň, který vzniká při hoření prachu, ale že to jsou plyny, které dnes řekneme expandují, roztahují se a svým tlakem tu kouli vypudí z hlavně, to byl objev ve skutečnosti velmi významný.
3: Původní černý střelný prach je směsí jemně mletého draselného letku, neboli dusičnanu draselného, KNO3, dřevěného uhlí a síry.
4: Už ve 14. století existovala v Evropě prosperující výroba palných zbraní, která vedla k postupnému zániku rytířů jako středověkých bojovníků.
3: Ve velkém se palné zbraně začaly používat v 15. století husity. Husitská terminologie pojmenování tehdejších střelných zbraní tak pronikla do mnoha světových jazyků.
4: Stále je například živý výraz pistol, vzniklý z českého píšťala, nebo anglické howitzer, z původně českého houfnice.
3: Černý střelný prach byl prakticky používán až do poslední třetiny 19. století. Nahradil ho bezdýmý střelný prach, obsahující jako hlavní složku nitrocelulózu, neboli střelnou bavlnu, želatinovanou nitroglycerinem. V roce 1887 si ho nechal patentovat Alfred Nobel.
4: Za týden se vydáme za alchymisty znovu, tentokrát po stopách kamene mudrců.

0: průmyslová revoluce. Stroje nahradí člověka a lidé budou bez práce. Obavy ze strojů měli lidé od 18. století.
1: Tam, kde jde o práci těžkou, přesnou, náročnou, jsou stroje úlevou. Dá se ale nahradit člověk všude?
0: Třeba v meteorologii. Dnes máme po republice mnoho automatických stanic, které nám hlásí teplotu, tlak. Dělají to rychle a přesně. Až to vypadá, že člověk je zbytečný. Nebo není?
1: No, zeptejme se meteorologa, našeho spolupracovníka Martina Nováka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Potřebují meteorologové dnes ještě pozorovatele počasí?
2: Ježíš, samozřejmě. Potřebují a ještě jednou potřebují a já si myslím, že ještě hodně dlouho potřebovat budou. Ona totiž, automatizace měření není zdaleka samospásná. Samozřejmě přináší spoustu výhod. Patří sem třeba to, že máme kontinuální měření a máme prostě záznamy o srážkových úrnech po minutě, teplotách po minutě a tak dál a tak dál. Máme každý 10 minut přenos dat z těch automatických stanic, to znamená, že ten přehled máme opravdu takřka online z mnoha stanic. Ale když si vezmeme ta jednotlivá čísla, ať už teplotu, vlhkost a podobně, pořád to jsou jen jednotlivá čísla a vlastně nepředstavují ten správný, úplný popis té skutečnosti.
0: Asi jde o to, že pár čísel nám úplně neprozradí, jaký je stav počasí.
1: Přesně tak. Ostatně, co to přesně znamená stav počasí?
2: Když to řeknu trochu učeně, tak počasí je vlastně okamžitý stav a krátkodobé změny atmosféry. A ten stav počasí je vlastně to, co přesně vidíme, ale jako úplný komplex toho všeho, co se kolem nás děje. A právě proto pro ten jeho popis nestačí jenom samostatně měřené veličiny, protože já si dokážu představit stejnou teplotu, vlhkost, dokonce i srážky, vítr a to počasí bude vypadat jinak. Jo, že ještě pořád mi to prostě neříká všechno. Máme sice pokusy mít nějaké algoritmy, že z těch měřených veličin se odvodí stav počasí, ale je to poměrně velmi nepřesné. I když ty kiksy jako ze začátku, kdy výsledkem co vyplivnul ten algoritmus, když v zimě padal prašan, tak byla třeba písečná bouře, tak to už jako nedělá samozřejmě, ale přesto to není ono, takže pořád je lepší ta charakteristika subjektivně určená pozorovatelem, protože to měření je totiž jenom bodové. Ten pozorovatel ale stojí sice v tom bodě stanice, ale sleduje všechno, co se děje okolo. To znamená, že ten stav počasí bere jako prostorovou veličinu, nikoli bodovou. A tam může být velký rozdíl, protože já můžu mít nedaleko od stanice mlhu, já můžu mít zeď tvořenou srážkami, prostě cokoliv, co vlastně na tom měření z té stanice vlastně zachytitelné není.
0: Živý pozorovatel je tedy potřeba jenom proto, aby určil stav počasí?
2: Rozhodně ne. Další takovou důležitou položkou je druh oblaků například. Protože my máme oblaky, ty jsou rozděleny na 10 různých druhů, k tomu můžeme určit ještě mnoho upřesňujících přívlastků, ať už to jsou tvary, nebo odrůdy, nebo mateřské oblaky a podobně, které jsou vlastně strojově neurčitelné. Aspoň rozhodně ne v mezích nějakých rozumných nákladů. Já si dokážu představit nějaké celooblohové kamery s velmi jemným rozlišením, dokážu si představit nějaké velmi pokročilé rozeznávání obrazů, podobně jako když máme rozeznávat obličeje cestujících na letišti, aby jsme věděli, který darebák kam jede. Ale ty náklady na to by byly takové, že to nikdo nezaplatí a asi by to ani nebylo rozumné zaplatit. Navíc by to trvalo ještě mnoho let, než by se ty expertní systémy dostaly do stavu, kdy aspoň experimentálně už by šly nasadit. Takže to není ani otázka peněz, ale i peněz a času.
1: Tak to máme počasí, oblaky. Ještě v něčem jsou pozorovatelé klíčoví? Ještě něco dokáží určit lépe než automaty?
2: Ano, další takovou charakteristikou je dohlednost. Dohlednost je definovaná jako minimální vzdálenost, na jakou vidíme v okruhu celých 360 stupňů. To znamená, budeme stát na místě, budeme se točit dokola, najdeme si směr, ve kterém vidíme nejmíň a tam odečteme, jak daleko vidíme. To je dohlednost. Ta je přístrojově neměřitelná. A my sice můžeme mít přístroj, který měří něco podobného, ale neměří dohlednost, ale takzvanou viditelnost.
0: To je ten důvod, proč se meteorologové tak vztekají, když se místo dohlednost řekne viditelnost?
2: Přesně tak, protože viditelnost je opravdu něco jiného. Viditelnost je bodově měřená průzračnost vzduchu, přepočítaná potom na vzdálenost, dá se říct, kam by bylo vidět, kdyby všude v okolí byl úplně stejný vzduch jako v tom místě měření. To ale většinou nebývá tak jednoduché a ten vzduch ty vlastnosti mění, ta vlhkost se mění. Mění se třeba i znečištění toho vzduší, co mi potom ovlivňuje tu celkovou dohlednost. Ale přesto ta viditelnost není něco, co by meteorologie úplně zatracovala. Je to charakteristika, která se používá v letecké meteorologii, protože právě ta viditelnost přímo na přistávacích a vzletových dráhách je třeba pro piloty poměrně důležitá. Takže tam se měří a tam se udává. Takže na letištních stanicích bychom našli právě čísla 2. Dohlednost, solo a k tomu zvlášť ještě viditelnost.
1: No, zdá se, že meteorologové se svých pozorovatelů vzdát nechtějí, je to tak?
2: No to rozhodně, protože my už jsme něco podobného zažili. Protože zhruba 2/3 profesionálních stanic v republice už přešly na takzvaný kombinovaný provoz, to znamená, že v noci tam pozorovatel není. A musím z vlastní zkušenosti meteorologa říct, že to podstatně zhoršilo přehled o aktuálním stavu v nočních hodinách. To, že nevidíte vývoj oblačnosti, tak nemáte šanci tak podrobně sledovat třeba postup nějaké fronty nebo vytváření se kupovité oblačnosti, která může vést k bouřkám nočním a podobně. Jakmile tam prostě tyhle ty údaje od toho pozorovatele nemáte, tak se i ta předpovědní služba dělá o něco hůř. Takže já si myslím, že když si vezmu, jak málo těch pozorovatelů zbylo, že je na čase si je začít konečně hýčkat.
1: Jsou případy, kdy se člověk nahradit nedá. Zdá se, že u pozorovatelů počasí to rozhodně platí.
0: Minimálně do doby, než bude sestaven robot, který dokáže to, co člověk.
1: Na to si ale budeme muset počkat. Do té doby přejme službu konajícím meteorologům ostrý zrak a dobrý rozhled.

0: Kde jsou ve sluneční soustavě nejlepší podmínky pro život? Pokud si zničíme planetu Zemi, máme se kam přestěhovat? To jsou hlavní otázky, na které se pokusí najít odpovědi Petr Sobotka spolu s vědci.
1: Hledat život ve vesmíru u cizích hvězd je jistě lákavé, ale lidstvo by nemělo zapomínat samo na sebe. Naši planetu měníme k nepoznání a nevíme, jestli to vůbec přežije. Možná bychom se měli začít zajímat o to, kam se přestěhovat. Kde by se nám žilo ve sluneční soustavě nejlépe, kdybychom neměli Zemi?
2: To je otázka velmi, velmi složitá.
1: Zamýšlí se biolog Tomáš Petrásek z Fyziologického ústavu Akademie věd.
2: Zemi vlastně v mnoha ohledech nejpodobnější planetou je třeba Mars, protože člověku by asi vyhovovala tamní délka dne, v zásadě i to rozmezí teplot, ačkoliv je podobné třeba teplotám v Antarktidě, tak není tak úplně neslučitelné s přežitím člověka. Ale i tam bychom potřebovali poměrně komplikované systémy na to, aby nám zajistili dýchatelnou atmosféru nebo třeba ochranu před kosmickým zářením, protože Mars nemá ani ozonovou vrstvu, ani magnetické pole, které by ty astronauty před těmihle vlivy chránily.
1: Kolonizace Marsu, i když je častým terčem žánru sci-fi, by tedy byla hodně složitá. A co třeba Venuše, přezdívaná sestra Země? No tak tam bychom se asi museli vznášet.
2: Povrch Venuše je sice naprosté peklo s teplotou přes 400 stupňů Celsia, kde by člověk okamžitě zahynul a musel by asi se pohybovat v nějaké obří ledničce. Ale kdybychom zůstali třeba v nějaké vzducholodi 50-55 km nad povrchem, tak bychom se ocitli v oblasti, kde jak teplota, tak tlak jsou velmi podobné pozemským podmínkám. A k přežití by nám de facto stačil jenom velmi jednoduchý skafandr, který by nás ochránil před tou žíravou a nedýchatelnou atmosférou a dodával by nám kyslík. Nepotřebovali bychom tlakové kosmické lodi jako na Marsu, kde je téměř vákuum, kde ta atmosféra je zanedbatelná a ta atmosféra je tam tak hustá, že i třeba skýtá částečnou ochranu před kosmickým zářením.
1: No ale upřímně, komu by se chtělo cestovat na Venuši a žít tam na palubě vzducholodi? Vraťme se raději ke hledání života ve vesmíru a zůstaňme přitom ve sluneční soustavě. Existenci nějaké jednodušší formy života vyloučit prostě nelze. Vědci upírají pozornost především k měsícům velkých planet. V takové velké vzdálenosti už je sice slunce nedokáže zahřát, přesto se ukázalo, že měsíce něco ohřívá.
2: Tím, co udržuje jejich nitra tepla, je v první řadě radioaktivní rozpad a v řadě druhé slapový ohřev. Máme poměrně dobré důkazy o tom, že minimálně na 5-6 tělesech vnější sluneční soustavy je přítomna kapalná voda pod jejich povrchem. Zda je tam přítomna po celou dobu od jejich vzniku, to můžeme těžko říci, předpokládá se, že ano, že kdyby ta tělesa někdy zamrzla, tak už jenom těžko zase by se tam vytvořilo tolik tepla, aby znova roztála, takže zřejmě ty oceány jsou skutečně prvotní.
1: Trvá to dlouhou dobu, než se život rozvine a proto jsou pro život důležité stálé podmínky. Jestli takové byly u měsíců planet, ale zatím vědci neví.
2: Ty podmínky nemusely být celou dobu stejné, protože třeba právě podmínky pro ten slapový ohřev se mění s orbitální konfigurací, takže mohou se ta tělesa různě ohřívat a chladnout. Takže nedá se říct, že by ta tělesa byla zcela uniformní, uzavřené systémy, kam žádné vnější vlivy nepronikají, jak se to někdy prezentuje.
1: Pokud bychom chtěli využít nebo, jak se říká, kolonizovat některý z měsíců, pak je možná nejlepší volbou Jupiterův měsíc Kalisto.
2: Situace by tam mohla být trochu podobná jako na našem měsíci, s tím rozdílem, že je tam daleko větší množství nějak využitelných látek. Je tam vodní led, jsou tam třeba uhlíkaté sloučeniny, takže pro tu základnu by to nemuselo být vůbec špatné místo. Paradoxně výhodou je i to, že Kalisto není tak dobrým místem, kde bychom očekávali domorodý život, protože lidská přítomnost samozřejmě znamená i přítomnost různých pozemských bakterií, které si vždycky neseme sebou. Takže skutečně asi bude lepší držet se těch těles, která nejsou z hlediska života třeba tak nadějná, a ta skutečně velmi zajímavá pozorovat raději zpovzdálí prostřednictvím kosmických sond.
1: Šance, že je na Kalistu nějaký život, je malá, takže člověk má volné pole působnosti, no a mohl by tam třeba jednou vybudovat nějakou kolonii.
0: Ani Mars, ani Venuše, ale měsíc Jupitera. Trochu z ruky.
1: To uznávám, ale moc na výběr nemáme. Snad nikdy nebude ke stěhování ze Země důvod.
0: Nad tím je potřeba přemýšlet. A nejen to, také konat. Jak ostatně potvrzuje i citát ze sbírky Jiřího Grigara.
3: Mezi významné nositele Nobelových cen za fyziku patří také ruský fyzik Piotr Leonidovič Kapica, který se narodil ještě koncem 19. století a zemřel v roce 1984, dožil se vysokého věku a zasáhl do několika oborů fyziky, takže dostal Nobelovu cenu v roce 1978. A ten jednou prohlásil velice přesnou věc, že nejhorší jsou lidé, kteří příliš mnoho pracují a příliš málo myslí.
1: Pěkné životní moudro, ovšem ne každý by ho snesl do očí.
0: On vůbec pohled z očí do očí je zajímavý?
1: Ano, a to nejen mezi lidmi, ale také mezi člověkem a psem. Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
4: Pohled z očí do očí. My lidé jsme na to zvyklí a dokonce pohled z očí do očí je jakýsi základní typ kontaktu mezi lidmi a zvykáme si tomu od malička. Už maminka s miminkem si kouká z očí do očí a to je jeden z mechanismů, který upevňuje to bez tak silné pouto. A v tomhle jsme ale výjimka v přírodě, protože u většiny savců, živočichů, pohled z očí do očí je hrozba. Posluchači si vzpomenou na, když četli od Rudyarda Kiplinga knihu Džunglí, tam Mowgli na poradní skále se bavil tím, že koukal do očí vlkům a ti vlci klopili zrak. A to bylo asi proto, že to byli vlci. Kdyby totiž tam byli psi s tím Mowglím, tak by se mu taky dívali do očí. Pes je jedno ze zvířat, které pohled z očí do očí s člověkem nevnímá vůbec jako hrozbu, ale funguje to stejně jako u nás, jako mechanismus pro vytvoření pouta.
0: Když se díváme psovi do očí, máme pocit, že nám rozumí.
1: A teď japonští vědci zjistili, jak pohled z očí do očí funguje.
4: A funguje to úžasným způsobem. Protože co se děje třeba mezi tou maminkou a miminkem, když si koukají do očí? Tam se uvolňuje v mozku hormon, kterému říkáme oxytocín. A ten oxytocín se uvolňuje v mozkové kůře na levé straně mozku v jedné oblasti. Tam jsou buňky, které na ní mají anténu, které jsou schopny ten signál toho oxytocínu přijmout. A vlastně působí jako zesilovač těch podnětů, které bez tak ta maminka s tím dítětem a to dítě s tou maminkou samozřejmě cítí. To znamená, ten oxytocín je jakýsi posilovač těch sociálních vazeb, které se tam vytvářejí, tak on je ještě utvrzuje, ten oxytocín. A tohleto my lidé jsme si vyvinuli v té naší společnosti a ti japonští vědci zjistili, že když si pes s člověkem koukají do očí, tak člověku stoupá v mozku nebo v organismu hladina oxytocínu a také psovi stoupá v organismu hladina oxytocínu. Takže vlastně ten pes, mohli bychom říci, že je takový hacker, protože my tady máme jakousi výměnu informací a mechanismus, který to posiluje v mozku. Pes tenhle ten mechanismus původně neměl, vlk ho nemá. Když se budeme zkoušet dívat do očí vlkovi, tak nám to teda ten oxytocín nezvedne a tomu vlkovi také ne, to se ukázalo. Ale u toho psa to takhle funguje. To znamená, ten pes se vlastně naboural do toho systému komunikace, kterým my si upevňujeme vzájemné vazby. A díky tomu se upevňují vazby mezi psem a člověkem.
0: Vědecky se potvrdilo a zdůvodnilo, proč má smysl se dívat do očí svému psovi.
1: Asi není náhoda, že se to psi naučili. Byl to záměr našich předků.
4: Naši předkové si vybírali zřejmě psy, kteří si vlastně tuhletu vazbu vytvářeli a i my jsme si, nebo naši předkové si vytvářeli tu vazbu na ty psy a takovýmhle způsobem za těch 30 tisíc let, které jsme prožili ze psy, a taky jsme je za tu dobu proměnili z vlka třeba na čivavu a další plemena, tak vlastně za tu dobu jsme si toho psa vychovali tak, že on si s námi tuhletu vazbu upevňuje stejným způsobem, jako si my ji upevňujeme například se svými dětmi. A to je zřejmě jeden z mechanismů, proč je ten pes v takové oblibě, proč může být pes vnímán jako člen rodiny. Není to, že by si to někdo usmyslel prostě. Ten mechanismus, biologický mechanismus prostě na to zakládá a my si pak nemůžeme pomoct, protože prostě v té levé části mozkové kůry nám ten oxytocín prostě provádí to též, co nám provádí, když tedy se vytváří pouto mezi rodiči a dětmi.
0: Když člověk něco objeví, hned kouká, jak toho využít.
1: Nešlo by utužit si vztah se psem uměle? Zvýšit mu hladinu oxytocinu?
4: Když se těm psům podá oxytocin, zvýší se jim uměle hladiny oxytocinu, tak oni se dívají člověku do očí déle. A i ten člověk má zvýšené hladiny oxytocinu oproti normálnímu koukání. A tady je zajímavé, že tohle to funguje jenom u fenek. U psů tohle to nefunguje. Když psům, jak si zvýšíme ty hladiny oxytocinu nad normál, tak to už nemá tenhle ten posilující účinek a vědci tedy to vysvětlují tak, že u psů zvýšené, silně zvýšené hladiny oxytocínu vlastně ten mozek ladí k úplně něčemu jinému. On je ladí vlastně ke konfrontaci třeba se psy z cizích smeček, protože ten samec, ten pes má na starosti ochranu té smečky proti vetřelcům a ten obranný mechanismus, ta konfrontace se odehrává na vysokých hladinách oxytocínu, což fenky nemají tohleto. Takže my vlastně ve chvíli, kdy si chceme ještě posílit vazbu s tím psem, samečkem, tedy tou dodatečnou dávkou oxytocínu, tak ho vlastně připravujeme na to, aby si to vyřídil s nějakým vetřelcem a prostě to nefunguje.
0: Ještě, že to nefunguje. Už vidím, jak by někteří majitelé kupovali oxytocín ve spreji a stříkali ho psům do čenichu. Pěkně děkuju, to by tady bylo přátelství.
1: Taky si myslím, že to není nejlepší způsob, jak utužit vztah člověka a psa. Co si myslí Jaroslav Petr?
4: Já bych nespoléhal na umělý oxytocín, já bych spoléhal na ten pohled z očí do očí. Jestli tedy chce opravdu mít dobrý vztah se psem, ať mu kouká častěji do očí, z očí do očí.
1: Každopádně po dnešku víme, proč na nás dělají psí oči, jak děti, tak psi. Zkrátka to díky oxytocinu funguje. Ukažte, Kateřino, jak umíte udělat psí oči. No krásně, to jste určitě hodně trénovala jako malá holka.
0: Když to zabírá.
1: Psíma očima se z dnešního Meteoru loučí Kateřina Březinová.
0: A bez psích očí autor pořadu Petr Sobotka.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová hra.
2: Po dvakrát vám v tomto čase nabídneme životní příběh italského generála a vzduchoplavce Umberta Nobile v dramatickém rozhlasovém zpracování, tak jak ho pro rozhlas zachytil Jaromír Ptáček.

0: Antonio, co ty tady?
1: Tak jsem se vrátil. No nic, no. Nikam jsem nešel.
0: Jo, byl tady šéf. Chtěl s tebou mluvit, hned jak jsi odešel. Co je ti? Kde jsi vlastně byl?
1: Povídám přece, že nikde, u starého patrona. Sklenka v tomhle počasí nemůže přece škodit. Článek asi nebude.
0: Vypadáš, jako by se ti něco stalo. Tak si sedni. Sedni si aspoň.
1: Nic se nestalo, Giovanni, opravdu. Připadám si jenom hrozně unavený.
0: A to si seděl u patrona až do teďka.
1: Nejdřív jsem měl dobrou vůli napsat ten článek. Tak jsem se tam vydal. Jenomže jsem nedošel. Nepodařilo se mně prostě dojít, jestli to můžeš pochopit.
0: Co? Co jestli můžu pochopit?
1: Že jsem najednou věděl, že už nic nemůžu napsat. Prostě jsem si to uvědomil.
0: Neblázni, Antonio. V poslední době toho na tebe bylo moc. Napsal jsi mnohem víc, než jsi měl. Měl bys si vzít dovolenou. Zajet si někam na Capri nebo do Cortiny, co? Já nevím, máš ty vůbec rád moře, Antonio?
1: Proč zrovna moře? Pořád píšeš, pořád si myslíš, že bez tebe by nedělní příloha nemohla být a najednou, jako kdyby nic nebylo. Najednou je prostě konec. Myslíš, že by mě pomohlo pár dní tam nahoře?
0: Určitě. A proč jenom pár dní? Pár týdnů, šéf ti určitě vyhoví.
1: Snad. Snad by to mohl pochopit. Snad bych za ním měl zajít, jenomže já ani nevím, jestli mu to všechno dokážu vysvětlit.
0: Prosím tě, někdo to napíše za tebe, no. Konec konců nejsi jediný, kdo o tom může psát. Za ty poslední měsíce jsme toho tolik přečetli, že každý z nás už je pomalu odborníkem na polární výpravy.
1: Snad už o to ani nejde. Já nevím, někdy mě připadá, že už o to ani nejde. Všechno je nakonec jinak. Kdybych jenom věděl, jestli mohu mít vůbec pravdu a jestli ji znám, zda vůbec mohu napsat, co vím.
0: Tak aspoň chvilku poseď. Jsi ohromně unavený a neklidný. Poseď chvíli, no. A odpočiň si. Potom musíš zavolat šéfovi.
1: Hned teď? Napřed bychom měli připravit návrh, co tam dáme místo mého rozhovoru.
0: Totiž šéf říkal, že ho máš zavolat.
1: Proč? Ty jsi mu něco říkal?
0: Jak bych mohl? Byl jsi už pryč. Já jsem vůbec nevěděl, když se vrátíš.
1: A přišel s tím sám, abych mu zavolal? Vůbec se nescháněl po textu?
0: Ne, nic takového. Ale on počká. Na zakuš si ještě, než zavoláš.
1: A co mu řeknu? Co mu mám vlastně říct? Co pak já vím, co mu vlastně můžu povědět? Kdy si myslel, že jsem se zbláznil? Já vím já, jestli jsem se nezbláznil. Jak to můžu vědět s takovou jistotou?
0: Ale počkej, Antonio.
1: Počkej. Nepřerušuj mě. Dost možná, že bys to mohl pochopit. Já pořád nevím, jestli ve mně nezbyl jakýsi pocit ukřivděnosti. Pamatuješ si, jak jsem se těšil. Vybrali mě, abych ho doprovázel na výpravě. Člověk má jen málo snů, které se mohou uskutečnit, nebo které se nakonec uskuteční. A já jsem jako kluk pořád četl jen o polárnicích. A teď najednou jsem měl mít možnost stát na pólu. A najednou mě nevzali. Mně zbylo jen psát o výpravě. Psát! Sledovat je na dálku, představovat si. Nic víc než psát. Dost málo na to, co jsem chtěl. Dost na to, abych nezapomněl. Co myslíš? Mohlo by mě to ovlivnit? A když výprava skončila katastrofou, neměl bych mít pocit jakéhosi uspokojení?
0: Hele, měl jsi štěstí, Antonio. Měl jsi nakonec veliké štěstí. Dneska už bys tady taky nemusel být.
1: Já vím. Všechno už mohlo být za mnou. Pane Bože, kdybych já jenom věděl, co mám udělat. Nikdy jsem přece takhle neváhal. Začínám stárnout, hochu. Nedovedu už riskovat. A přece bych měl za ním teď jít a říct, všechno je jinak. Takhle už nemůžeme pokračovat. Musíme psát o něčem docela jiném.
0: A o čem vlastně? No, můžeš psát o vítězství nebo o porážce, nic víc a nic míň.
1: A nebo o tom třetím. O těch špinavostech. O tom, co vydáváme za bílé a co je vlastně černé. Ne o generálovi. Spíše o těch ostatních bychom měli psát. O těch mužích v pozadí. Ale jak bychom o nich mohli psát, když přece můžeme psát jen o tom, o čem můžeme psát?
0: Jo, jo. Neměl bys přece jenom zavolat šéfovi? Třeba má pro tebe jiný úkol.
1: Ne, dneska už ne. Až zítra. Napřed si to nechám všechno uležet. Ještě si to musím promyslet.
0: Tak proč ses vlastně vracel, když už si nechtěl nic psát?
1: Já nevím. Možná, že jsem chtěl jenom o tom s někým pohovořit. Možná, že jsem věděl, že tě tady najdu. Nechtěl bys si někam na chvilku zajít.
0: Antonio, měl bys mu zavolat. Třeba se to dozví, že jsi tady byl, může se to dozvědět a potom...
1: Řeknu mu, že dneska s ním hovořit nemůžu. Řeknu mu... Ono je to asi jedno, co mu řeknu. Stejně udělám přesně to, co bude chtít. Antonio. Dobře? Já vím. Takže tam zařadíme něco jiného. Ne, rozumím.
0: No tak co je?
1: Všechno je jinak, hochu. Dostali jsme příkaz zhora. Nebudeme psát ani o vítězství, ani o katastrofě naší polární výpravy. Až na další generál Nobile se už nemá objevit na stránkách novin. Zatím budiš zapomenut.
0: Ale proč? No proč najednou? A právě on?
1: Nevím. Něco se stalo, Giovanni.

0: Vaše excelence, chtěl jsem vás jenom seznámit s nejnutnějšími informacemi. Přelíčení může začít.
1: I když jde o řízení před vojenským soudem a je tedy vyloučeno, aby některé důvěrné informace pronikly do tisku, přece bych chtěl zdůraznit, že nejvyšší představitelé našeho státu mají mimořádný zájem, aby projednávání tohoto případu v ničem nepoškodilo čest a zájmy Itálie.
0: Domníváte se, že některé otázky bychom měli projednávat s vyloučením veřejnosti?
1: Pane prezidente, domnívám se, že budete řídit proces tak, aby některé otázky nebyly vůbec dotčeny. Všichni víme, jaký význam přikládal pan ministerský předseda Benito Mussolini této výpravě a co všechno si od ní sliboval. Bez pochyby šlo i o prestiž našeho zřízení. A nazíráno z tohoto stanoviska měl pan Benito Mussolini naprostou pravdu. Jestliže výprava neskončila zřejmým úspěchem, ačkoliv jsme v prvních okamžicích zdůrazňovali jen pozitivní výsledky celé akce, musíme zároveň objasnit, kdo nese odpovědnost za onen neúspěch a kdo tedy poškodil čest a zájmy Itálie.
0: Buďte bez obav, vaše excelence. Pokud se týká obhájců, povolám si je ještě před zahájením řízení. Nemyslím, že bychom v tom směru mohli mít jakékoliv potíže.
1: Možná, že jednou celá záležitost s Nobilem se i u nás bude posuzovat docela jinak. Teď však stojíme před úkolem, jak utlumit kritické hlasy, které se na adresu naší vlády ozývají, zejména v zahraničí. Tiskný dostal pokyn, aby se soustředil na ony jednotlivé lidské tragédie, které výpravu provázely.
0: Vaše excelence, předvolali jsme všechny členy posádky vzducholodi Itália a také její zahraniční účastníky.
1: Nechtějte, abych s vámi probíral všechny detaily. Měl jsem jenom za úkol vás seznámit s některými nezbytnými informacemi. Ale o tom, kdo z této posádky ponese konečnou odpovědnost za všechno, co se stalo.
0: Rozumím, vaše excelence.

0: Pane generále, tento soud nemá za úkol zjistit snad vinu anebo podíl viny kteréhokoliv člena na ztroskotání výpravy.
1: Není možné hovořit o ztroskotání výpravy vůbec. Vždyť výsledku, které jsme si určili, bylo nakonec dosaženo.
2: Chcete snad popřít, pane generále, že vůbec došlo ke katastrofě vzducholodě Itália?
1: Nechci popřít nic z toho, co se stalo, pane plukovníku. Bylo-li tady však řečeno, že došlo ke ztroskotání celé výpravy, potom se musím ohradit. Nebo snad chcete jménem obžaloby popřít, že jsme skutečně dosáhli severního pólu a že ke katastrofě došlo až při zpáteční cestě?
2: Hovořil jste o tom, že cílů bylo dosaženo. Ale pokud vím, chtěl jste na severním pólu zanechat část expedice, která by se zabývala samostatným pozorováním.
1: Základním cílem zůstávalo dosáhnout vůbec oblasti severního pólu. Předpokládali jsme pochopitelně, že se nám podaří vysadit část expedice. Tomu bohužel zabránil silný vítr.
2: Jak tedy můžete hovořit o zdaru výpravy, když jste dosáhli jen toho, čeho před vámi dosáhli už jiní? Dokonce i vy sám.
1: Nepředpokládal jsem jeden jediný útok na pól. Předpokládali jsme celou řadu pokusů. Co se nám nezdařilo při prvním pokusu, mělo být dosaženo při druhém.
0: Jak je vidět, bylo jen štěstí, že se tento záměr nezdařil. Kdyby se tak bylo stalo, počet těch, kteří se nevrátili do Itálie, byl ještě větší.
1: Pane prezidente.
0: Pane generále, omlouvám se za způsob, jakým jsem se vyjádřil. Nechtěl jsem oslabit význam výpravy o dosažené výsledky. Když jsem se zmínil o katastrofě, měl jsem na mysli právě jen to, že došlo ke katastrofě. Nic víc. Soudu je přece známo, že vaše zásluhy o dosažení severního pólu jsou mimo jakoukoliv pochybnost. A že tedy nemůžete být obviněn z nedostatečné přípravy cesty. Soudu je také známo, že mnohokrát byly oceněny i vaše aviatické schopnosti a že jste odborníky považován za jednoho z nejlepších pilotů, jaké kdy měla Itálie. V paměti všech Italů také zůstává cesta, kterou jste roku 1928 podnikl s Roaldem Amundsenem.
2: Když se pan prezident soudního dvora zmínil o vaší předcházející cestě, mohl byste nám objasnit důvody, pro které došlo k rozkolu mezi vámi a panem Amundsenem?
1: Jakou souvislost má naše někdejší nedorozumění s projednávaným případem?
2: Nechápete, nebo snad nechcete, aby se tu o těchto věcech hovořilo?
1: Roald Amundsen je mrtev. A já bych proti jeho tvrzením nerad uvedl jakékoliv jiné, které on sám by nemohl vyvrátit.
2: Mohu jen konstatovat, že ani tenkrát, když je publikoval, neučinil jste nic, čím byste je mohl vyvrátit. Ale máte zajisté pravdu, konec konců, čím by nám bylo vaše tvrzení, kterému bychom ani nemohli přikládat jakoukoliv váhu.
1: Pane plukovníku, jestliže chcete přistupovat ke všemu, co zde vyslovuji,

0: samozřejmě.
1: Uvědomoval jste si, jaký význam přisuzuje vláda této výpravě a jaké povinnosti vůči ní asi máte?
0: Nemyslím, že bych byl učinil cokoliv proti záměrům, které byly sledovány.
1: Když jste sestavoval posádku, přizval jste si některé zahraniční účastníky. Proč?
0: Jak Švéd doktor Malmgren, tak Čech doktor Běhounek jsou odborníky, na které jsem se mohl plně spolehnout. Navíc jsem oba dobře znal už z předcházející výpravy.
1: Výpravy s Amundsenem se zúčastnil doktor Malmgren. Doktor Běhounek vám pro tuto výpravu zapůjčil pouze některé aparatury.
0: Proto také i výsledky, kterých jsme tenkrát dosáhli, byly velmi problematické. Myslím, že každý rozumný člověk musí přistoupit na názor, že složitou vědeckou aparaturu může obsluhovat jen odborník.
1: A tak tedy proto, abyste dosáhli jakýchsi vědeckých výsledků, o jejich hodnotě tak jako tak zůstávají zřejmé pochybnosti, vyloučil jste z řad výpravy novináře, který měl popisovat průběh cesty.
0: Tuto práci jsem nakonec mohl zastat já sám. A také, jak je vám jistě známo, jsem tento závazek i splnil.
1: A nám se zdá zase příznačné, že jste z řad členů výpravy vyloučil jednoho jediného, který by mohl podat objektivní zprávu o celém průběhu cesty. Vnucuje se otázka, zda jste nechtěl zdůraznit význam své vlastní osoby, pane generále.
0: Vnucuje se otázka, zda se vůbec chcete dobrat objektivního pohledu na tuto polární expedici.
1: Konstatuji, že pan generál Umberto Nobile neodpověděl na mou otázku. A dále, pane generále, když už celou výpravu připravila a zajistila italská vláda, nebylo vám zřejmé, že organizování této výpravy má zcela mimořádný politický smysl a také cíl? Nebylo vám zřejmé, že úspěch výpravy by byl i úspěchem naší země, našeho zřízení?
0: Mohli jsme dokázat zajisté mnohé. Především technickou schopnost našich strojů. A za druhé, získat takové vědecké poznatky, které by umožnily další lety k pólu a jeho konečné ovládnutí.
1: A k tomu všemu bylo zapotřebí vzít sebou doktora Běhounka? Je vám známo, pane generále, že jeho země zaujímá k našemu zřízení značně kritické stanovisko?
0: Jsem voják, nikdy jsem se nestaral o politiku. A nikdy jsem také ani neuvažoval politicky. Začínám-li chápat některé politické zásady, pak je to také vaší zásluhou.
1: Byl bych rád, kdybyste si uchoval svůj smysl pro ironii i nadále, pane generále. Co říkáte znaleckému posudku, který nyní předkládám soudu, a ve kterém se praví, že vědecké výzkumy, které s přístroji doktora Běhounka vykonal doktor Malmgren, byly nepochybně významné, především v tom, že vyvrátili některé dosavadní teorie, zejména o jakýchsi elektrických paprscích, kterými slunce bombarduje oblast severního pólu.
0: Byl to také jediný vědecký objev, kterého výprava dosáhla. Je to dost málo. Uvážíme-li, že náklady na cestu převýšily několik milionů.
1: Pozoruhodné. Teď už jste uvažoval jako ekonom. Ačkoliv bych byl nikdy nevěřil, že máte představu o vzájemném vztahu nákladů a výsledků. Ale dost možná, že ani s vaší znalostí v politických otázkách to nebude tak zlé. Když jste dosáhl severního pólu, nařídil jste návrat do Kings Bay?
0: Nikoli. Nejdříve jsem uvažoval o možnosti přeletu ke břehům Kanady.
2: Jaké jste k tomu měl důvody, pane generále?
0: Let k pólu jsme vykonali, pane prezidente, se silnou podporou větru. Návrat do přístavu v Kings Bay jsme měli vykonat proti větru. Považoval jsem za možné a tak za snadnější využít větru a dosáhnout břehů Kanady.
1: Pokud vím, na březích Kanady nebyly vykonány přípravy k přistání vzducholodi. Nezdál se vám takový...

0: Podnikáš příliš dobrodružný.
1: Všechno, co konáme, může pro ty, kdo nás sledují, vždycky mít jakousi temnou příchuť dobrodružství. Uvažoval jsem jako letec. A to je vše, co mohu k tomuto případu poznamenat.
0: Pan Roald Amundsen, když psal o letu vzducholodi Norge, vás obdařil přízviskem dobrodruh. Měl zřejmě námitky proti tomu, jak jste si počínal.
1: Ano, nechal jsem se tenkrát unést radostí z dosaženého výsledku. Přímo nad pólem jsem přistoupil ke kormidlu a rozhoupal jsem vzducholoď na pozdrav pólu. Vím, co o tom Roald Amundsen usoudil, ale jako letec jsem věděl, že neriskuji.
0: I když jste třeba neriskoval, přece jste porušil rozkaz velitele výpravy, kterým byl Amundsen.
1: Ano, přiznávám.
0: Jenom to jsem chtěl vědět.
2: Vracím se ke své prvotní otázce. Proč jste ustoupil od letu k břehům Kanady?
1: Meteorolog doktor Malmgren mě upozornil na obtíže, které by nás mohly očekávat při přistání. Přistát bez letištního zařízení je neobyčejně obtížné. Přesto však jsem věřil, že bych tento manévr zvládl, jako tomu bylo i v případě vzducholodi Norge.
2: Přece jste však nakonec ustoupil.
1: Meteorologické předpovědi hlásily v oblasti Kanady mlhu a poměrný klid. Ovšem let k ústí řeky Mackenzie by trval nejméně 10 hodin, za tu dobu bylo možné předpokládat, a doktor Malmgren na této předpovědi trval, změnu větru. Rozhodl jsem se proto vrátit se do Kings Bay a dokončit přípravy k dalšímu letu.
2: Mapa, kterou má soud k dispozici a která naznačuje cestu vzducholodi, ukazuje také, že do Kings Bay jste se vraceli jakousi oklikou. Můžete vysvětlit, proč jste nevolil přímou cestu?
1: Rozhodl jsem se směřovat k 25. východnímu poledníku. V této oblasti leželo polární moře, které zatím žádná výprava neprozkoumala. Vracel jsem se s přesvědčením, že při druhém letu budeme mít větší štěstí a dosáhneme oblasti pólu za příznivějších povětrnostních podmínek.
0: Vás tedy neodradil neúspěch pokusu s přistáním na pólu? A byl by se znovu riskoval vysazení posádky, aniž byste byl mohl zaručit možnost návratu?
1: Cokoliv konáme v této oblasti, pane plukovníku, konáme vždycky se zřejmým rizikem. A kdokoliv s námi spolupracuje, přijímá toto riziko i sám na sebe. Konáme však všechno s pevnou vírou. Kdybychom cokoliv konali s pochybnostmi, nemohli bychom se odvážit ničeho.
0: Byl jste ale velitelem celé výpravy. Vám byly svěřeny životy všech.
1: Byl jsem velitelem výpravy a také nikdy jsem se nevyhýbal odpovědnosti. Důkazem toho je i skutečnost, že stojím před tímto soudem.
0: Pane generále, před chvílí jste hovořil o návratu od pólu a zdůvodnil jste jistou okliku nad neprozkoumané polární oblasti. Byl to jediný důvod?
1: Každý z nás má touhu poznat nepoznané.
0: Prosím, aby předstoupil korvetní kapitán Capy. Pane kapitáne, vy jste byl jedním z velitelových zástupců.
3: Ano, druhým byl kapitán Mariano.
0: Byl jste seznámen s plánem letu nad neprozkoumané polární oblasti?
3: Jistě.
0: Kdybyste vy sám byl velitelem lodi, jak byste vyslovil záměr o přeletu těchto oblastí?
3: Nemohu posoudit vědecký význam takového letu. Soudím však, že by nebyl příliš veliký. Podle mého názoru měl význam jenom objev některého dosud neznámého ostrova.
0: Zeměpisný význam?
3: Myslím tím skutečnost, že na mapě světa by byl ostrov, který by pro všechny časy označoval místo objevené příslušníky našeho národa.
0: Ano, ano. Zajímalo by mě, jak asi byste nazval tento ostrov.
3: Nazval bych jej zemí Benito Mussoliniho.
0: A váš názor, kapitáne Mariano?
4: Souhlasím s výpovědí majora Capiho.
0: K tomu není zapotřebí nic dodávat. Vždyť proti jakýmsi pomyslným vědeckým výsledkům Tu stojí svědectví lidí, kteří nade vše milují svou vlast. Páni poroci, to promluvili skuteční Italové.
2: Přistupujeme nyní k objasnění konečné fáze letu vzducholodi. Dosáhla vzducholoď předpokládané oblasti?
1: Oproti všem předpovědím, které jsme měli k dispozici, i proti předpovědi doktora Malmgrena, vítr nezeslábl. Spíše naopak, zanášel nás neustále k východu. Kdybychom byli pokračovali v určeném směru, přistáli bychom v zemi Františka Josefa a nikoli na Špicberkách. Nařídil jsem proto přímý směr do Kings Bay.
2: Kdy se tak stalo?
1: Po 10 hodinách letu. Navíc jsme se dostali do mlhy. Na drátech antény se začala usazovat námraza. Kusy ledu, odlétávající z vrtulí, trhali obal vzducholodi. Alessandrini, který měl za úkol spravovat poškozené části, spravoval, co bylo možné ještě spravit. Bylo tu však nebezpečí, že některý úlomek ledu prorazí i obal balonetu naplněného vodíkem a v takovém případě je katastrofa neodvratná. Postup vzducholodi k určenému cíli byl velmi pomalý. Protivítr neustále sílil. Oblast, do které jsme se dostali, byla nebezpečná. Doktor Malmgren naléhal, abych zvýšil rychlost. Ale jak zvýšit rychlost, než uvést do chodu třetí motor? A nevydávali jsme se tím dalšímu nebezpečí? Vzroste spotřeba benzínu. Co když bude nepříznivé ovzduší i v Kings Bay? Co když budeme nuceni setrvat několik dalších hodin ve vzduchu? A co když k tomuto setrvání nebude dostatek benzínu? Co potom? Přesto jsem uznal oprávněnost jeho obav. Nařídil jsem spustit i třetí motor.
5: Já, doktor Malmgren. Co mohu říci, než že předpověď může být jenom předpověď a pravděpodobnost pouhou pravděpodobností. Avšak, kdo vypoví, co mě vedlo k odmítnutí možnosti letu ke kanadskému pobřeží? Bylo to snad proto, že jsem byl přesvědčen o správnosti předpovědí a netroufal jsem si svěřit jakékoliv náhodě? A nebo zvyklý na klid Amundsenův, vedle kterého jsem pracoval celá 3 léta na palubě lodi Mod, když jsme se probíjeli podél břehu Sibiře. A navyklý také, že vše, co kdy učinil, učinil jakoby zdlouhavě, předvšak vždy s nesmírnou rozvahou. Zaražen jaksi a nedůvěřivý k těmto náhlým změnám plánů, hledal jsem jakési jistoty, kterých bych se mohl zachytit. Nalézaje je třeba i v tak nejistých předpovědích? Bez pochyby. Ta rozvaha tu scházela. A nebo snad jsem jí postrádal jenom já sám? Nechť soudí ti, kdo se odvažují soudit.
2: Kdo měl službu u kormidla v době prvního ohrožení vzducholodi?
1: Inženýr Trojany.
6: Já, inženýr Trojany, říkám. Po 20 hodinách letu provedl jsem obvyklý, naučený a mechanický obrat, který však byl příliš prudký. Takže příď vzducholodi se naklonila k ledové pláni a vzducholoď, poháněná ještě motory, začala klesat. Bylo nebezpečí katastrofy, která se každým okamžikem přibližovala. V tu chvíli kapitán Mariano nařídil zastavit motory. Po chvíli napětí přestala působit hnací síla motorů a vzducholoď začala opět stoupat. Kdokoliv o tomto okamžiku později uvažoval, připisoval všechno na vrub mé únavě a dlouhému bdění. Avšak já říkám, byl jsem příliš zkušený, než abych nedokázal chybu opět i hned napravit. Všechna bída spočívala v tom, že se zaseklo kormidlo a já jsem už neměl sil je uvést do správné polohy.
2: A jaké opatření jste učinil po této nehodě?
1: Nařídil jsem vyhodit kotevní řetěz a uvést vzducholoď do poměrného klidu. Řetěz měl udržet vzducholoď v určité výšce. Potom jsem dal rozkaz k letu do Kings Bay. Motory byly zapnuty. Předpokládal jsem, že v Kings Bay přistaneme mezi 15. a 16. hodinou.
7: Já, radiotelegrafista na lodi Città di Milano, jsem převzal službu v době, kdy vzducholoď oznámila už čas možného přistání. Ještě pln nadšení a pýchy nad dosažením severního pólu přijímal jsem tento vzkaz jen jako potvrzení téměř už jistého. Avšak, co asi to bylo? Jaká neprozřetelnost? A nebo záchvěv osudu způsobil, že jsem místo budoucího času oznámil světu, jako by se už stalo, co se teprve mělo stát. Jaký běs mě to posedl? Co mě jen vedlo k tomu, že jsem tak učinil? A jaký záchvěv kola osudu způsobil nadšení všude tam, kam dolehla má zpráva? Dává je propuknout oslavám až příliš předčasným.
2: Kdy došlo k druhému ohrožení vzducholodi?
1: Už při letu. Tlakový výškoměr ukázal náhlý pokles, který se stále prohluboval. Klesali jsme každou vteřinu o půl metru. Kotevní řetěz se vlekl po ledové pláni. Dal jsem rozkaz odříznout kotevní řetěz. Bylo však příliš pozdě. Zasekl se mezi kramy a strhl příď vzducholodi dolů. Dal jsem příkaz zastavit motory. Klesání však pokračovalo. Nevím, jak dlouho trval onen pád. S výše 300 metrů. Náhle však se před námi vstýčila bariéra ledových ker. Přiskočil jsem ke kormidlu, abych se sám pokusil odvrátit, co bylo neodvratitelné, ale vzducholoď byla už neovladatelná. Náraz utrhl třetí motor, potom i velitelskou kabinu.
2: Kolik mužů bylo v té chvíli ve velitelské kabině?
1: Polovina posádky, 8 mužů.
2: A co způsobilo utržení velitelské kabiny?
1: Kotevní řetěz, který se zasekl mezi kramy.

Jmenuji se Arduino. Stál jsem na lávce u druhého motoru, když se to stalo. A snad to byl úžas ze skutečnosti, kterou jsme nikdo nepředpokládali, kterou jsme se smíchem všichni odmítali. Snad i to, že vás zmrazí okamžik neštěstí, nedokážete pohnout ani rukou. A teprve za okamžik si uvědomíte, co je třeba učinit. Stál jsem tam neschopen jediného pohybu. A když už jsem pochopil, co se stalo u druhého motoru, začala vzducholoď zbavená přítěže prudce stoupat. Když už jsem si uvědomil, že bych měl seskočit na pláň, abych se zachránil, byl jsem už příliš vysoko, než abych se čehokoliv mohl odvážit. A tak to tedy stoje na můstku u druhého motoru. Zůstanu v paměti těch, kteří mne mohli zdola sledovat. Odnášen ještě chvíli a nemilosrdně k jistotě smrti.

0: Velitelská kabína vzducholodi byla při katastrofě zničena.
1: Už samo odtržení kabiny od vlastní konstrukce vzducholodi způsobilo vážné poškození. Při dopadu na ledovou plochu, která byla vytvořena ze změti různě nahromaděných ker, byla velitelská kabina zničena docela.
0: A vlastní těleso Itálie?
1: Když jsem se probral, zřejmě z krátkého šoku způsobeného prudkým nárazem, pohlédl jsem vzhůru. Vzducholoď, opile kolísající, stoupala k šedému nebi. Za několik okamžiků potom zmizela z dohledu.
0: Kolik mužů bylo na palubě Itálie v tuto chvíli?
1: Dva zahynuli při katastrofě. Na palubě zůstalo tedy nepochybně ještě 8 mužů.
0: Mohl jste určit směr, kterým směřovala vzducholoď?
1: Hnána větrem směřovala zřejmě dále na východ.
0: Je vám známo cokoliv o osudu zbývajících mužů posádky, totiž těch, kteří zůstali na palubě Itálie?
1: O jejich osudu mi není nic známo. A nepodařilo se nám také zjistit cokoliv, co by nasvědčovalo tomu, že se jim podařilo přistát.

0: Já Karduči říkám, maminko drahá, vzpomínáš si ještě na daleké dny mých klukovských let? A jestli si vzpomeneš, pamatuješ se ještě na hry, které jsme tenkrát hrávali? A jestli se upamatuješ, zahlédneš ještě ten tenký sloupek kouře, který jsem ti zapaloval na znamení, že se už vracím domů? A jestli ještě dokážeš zahlédnout ten úzký sloupek kouře, pochopíš, že jsem to byl já, kdo jej zapálil po onom nešťastném přistání vzducholodi? Ale poví ti o tom vůbec někdo? A spatřil vůbec někdo ten slabý proužek dýmu, stoupající k nebesům, který jsem zapálil, věda už, že je to naposledy? Maminko drahá, musíš to pochopit. Jsem příliš daleko, než abych se mohl kdy vrátit. A jestli jsem se přesto pokusil zapálit to zcela marné znamení, pak jen proto, abys věděla, že tu ještě jsem.
1: Došlo při katastrofě ke zraněním členů posádky?
2: V první chvíli jsem nebyl schopen pohybu. Cítil jsem jenom krev, která mi stékala po tváři. Na chvíli jsem se domníval, že vykrvácím. Později se však ukázalo, že moje zranění nejsou tak vážná. Měl jsem zlomenou nohu a zlomeninu v zápěstí. Poručík Čečóny utrpěl taktéž zlomeninu stehenní kosti.
1: Jinak všichni muži vyvázli bez zranění.
2: Doktor Malmgren si stěžoval na prudkou bolest v rameni, předpokládal zlomeninu anebo vykloubení ramene, ukázalo se však, že jde jen o těžkou pohmožděninu. Až do této chvíle jsem hovořil o těch, kteří přežili. Při nárazu utrpěl nejtěžší poranění řidič třetího motoru, Pomela. Už v okamžiku, kdy jsme ho nalezli, byl mrtev. Nařídil jsem, aby byl slavnostně pohřben do ledové průrvy a zasypán vrstvou sněhu.
1: Postavili jste nad jeho hrobem alespoň kříž?
2: Ne, kříž nad hrobem jsme mu nepostavili.
3: Mohu se zeptat, proč, generále? Měli jste přece dost možností sestavit jej alespoň z několika úlomků trosek velitelské kabiny.
2: Bylo by to docela zbytečné. Sníh a vichr by vykonali své za pár hodin, pane plukovníku.
3: Připadalo vám to tedy formální?
2: Každý, kdo zná povětrnostní poměry v těchto oblastech, by to nutně musel považovat za formální záležitost.
3: Jsou věci na tomto světě, které v sobě skrývají větší smysl a musí být vykonány, i kdyby to bylo zřejmé zdání, že jsou zcela marně vykonány. Lituji, pane generále. Nikdy bych cosi podobného nemohl označit za zcela formální záležitost.

Jmenuji se Pomela. Byl jsem řidičem motoru. Kdo může vědět, co je nám vlastně předurčeno, ať k dobrému, anebo ke zlému? Můj otec vždycky o mě říkal, ten hoch se nám ještě z těch motorů zblázní a vůně benzínu je mu nade všecko. Nejraději by spal v garáži, aby ani na okamžik nemusel od svého stroje. Ach, otče. Ani si nevěděl, jak daleko vidíš do budoucnosti. Bůh ví, že jsem mohl uskočit v té chvíli, když jsme klesali. Ale jakási síla a posedlost a taky láska k motoru, který jsem opatroval, mi nedovolili, abych se od něho na okamžik vzdálil. Ach, otče, dokážeš i dneska, až se všechno dovíš, pochopit, že když jsem byl u zrodu tohoto motoru, že jsem s ním musel vytrvat až do samého konce. Otče!

0: Když jste si ujasnil, s pomocí ostatních samozřejmě, situaci, ve které jste se ocitli, pane generále, považoval jste toto postavení za zcela beznadějné?
1: Naděje umírá naposledy. Přes velikou únavu z letu, který trval celkem 55 hodin, měli jsme na mysli, že musíme zachránit pokud možno všechno, co bylo ve velitelské kabině. Myslím tím nejenom potraviny, ale i zbraně. A potom samozřejmě neporušené přístroje.
0: Byly zásoby potravin tak velké, že bylo reálné předpokládat, že se vám podaří vydržet až do příchodu záchranné výpravy?
1: Zásoby mohly vystačit na týden, na 10 dní. Měli jsme také polární stan. Tato okolnost byla důležitá nad jiné. Našli jsme sextant. A nakonec to nejdůležitější. Radiovou stanici a několik náhradních elektronek. Jestliže nás cokoliv mohlo zachránit, potom to byla právě tato stanice.
2: Okamžik, prosím. Desátníku Biaggi, vy jste byl radiotelegrafistou vzducholodí Italia.
3: Ano.
2: V seznamu, který byl vyhotoven při přípravách letu, se nic nepraví o vysílací rádiové stanici.
3: To souhlasí, pane plukovníku.
2: Věděl kapitán Mariano, kterému jste v těchto záležitostech přímo podléhal, o té rádiové stanici?
3: Nikoli. Naopak, když jsem ho žádal, abych směl přenést do Itálie radiostanici, zakázal mi to.
2: Kapitáne Mariano,
4: potvrzuji výpověď desátníka Biaggio.
2: Ale k takovému rozhodnutí musel být přece nějaký zřejmý důvod.
3: Kapitán Mariano mi řekl, že při letu musíme počítat s každým kilogramem zatížení.
4: Potvrzuji tuto výpověď.
3: Když jsem chtěl stanici složit ve své kabině, zeptal se mě kapitán Mariano, co s tím? Řekl jsem, to je přece vysílačka. Odpověděl, já vím, ale co s tím? Řekl jsem, domníval jsem se, že chceme na pólu vysadit vědeckou skupinu. To jistě, odpověděl kapitán. Řekl jsem, co když se náhle zhorší počasí, co když vzducholoď bude nucena opět vzlétnout a nechat celou skupinu na pólu, co potom? Potom bychom se pro ně vrátili, odpověděl kapitán. Ale vzducholoď zůstane na pólu zakotvena tak dlouho, jak bude zapotřebí. Řekl jsem, kdyby se to přece jen stalo? Je to zbytečná přítěž, odpověděl kapitán. Později mi dáš za pravdu. Možná, že bych mu byl dal později za pravdu. Teď však neklidný z jeho přílišného klidu jsem vyčkal, až se vzdálí. Potom jsem vysílačku vsunul do své kabiny.
2: Desátníku Biaggi, kolika si váží taková stanice?
3: 30 kilogramů.
2: Takže měl kapitán Mariano pravdu, když varoval před přetížením.
3: Jistě měl pravdu.
2: Ať už byla pomoc této stanice při zachránění výpravy jakákoliv, ještě jednu otázku. Uvědomujete si, že jste vlastně porušil rozkaz velitele? A že jste jednal proti jeho rozkazu?
3: Uvědomuji si to.
2: Cítíte se vinen?
3: Nemohu se cítit vinen. Bez vysílačky bychom tu už nestáli.
2: Cítíte se vinen ve smyslu otázky, jak jsem vám ji položil? Totiž, že jste porušil rozkaz velitele.
3: Cítím se vinen.
0: Ještě jednu otázku, desátníku. Je pochopitelné, že okamžitě po sestavení vysílačky jste se pokusil navázat spojení s okolním světem. Podařilo se vám navázat toto spojení?
3: Bylo to marné. Vysílal jsem signál každou hodinu. Ale nikdo nás neslyšel. Nikdo nezachytil náš signál. Pro tento svět jsme se zdáli být ztraceni.

0: Já, žena Umberta Nobila, říkám.
1: Nikdy jsem netušila, jak těžké je být ženou letce. Jak nekonečně pomalu uplývají hodiny, kdy čekáte na návrat z letu. Jaké tajemné obavy vás svírají, kdykoliv se chystá vzlétnout. A jak je možné podlehnout tísni ze smrti jiných, o kterých se dozvíte třeba jen z novin. Kdo by mi mohl snad jenom vyčítat, že tento stesk a napětí ve mně vyvolali jakýsi sklon k pověrčivosti a nepříznivým znamením, kterých jsem se obávala. Smává se mě proto. Tolik věřil sám sobě i svým strojům, že ho ani nenapadlo myslet na možný neúspěch. Avšak tyto pocity nemůžete od sebe snadno odvrhnout. A tak, když jsem se dozvěděla den, kdy chtěl zaútočit na severní pól s vlajkou a papežským křížem na palubě, byla jsem náhle zachvácena neblahým tušením. Poslala jsem mu telegram. Prosila jsem ho, aby odložil start na jiný den. Napsala jsem: mám hrozný strach. Kdo četl tu zprávu, možná, že se jen usmál. A nikdo se nezeptal, proč právě tento den jsem považovala za nešťastný. V tento den před 13 lety vyhlásila Itálie válku Německu. A já, která se tolik třásla o život jednoho jediného, jehož práce a úsilí mělo jakýsi smysl také pro jiné, jsem se hrozila seznamu mrtvých na pomnících světové války. Jejíž smrt byla jakoby bez smyslu. A tak zřejmé neštěstí, které tenkrát zachvátilo mnohé, zdálo se mi přivolávat neštěstí i pro tento osudný den.

0: Navrhuji, aby nyní byl předvolán korvetní kapitán Capi. Pane kapitáne, byl jste označen za iniciátora rozdělení skupiny.
1: Ano, souhlasím. Nemyslím však, že by to kdokoliv mohl považovat za jakýsi druh obvinění.
0: Prosazoval jste svůj návrh, i když vám bylo jasné, že generál Nobile nebude souhlasit?
1: Považoval jsem svůj návrh za jediné možné řešení kritické situace, ve které jsme se ocitli.
0: Pane generále, mohl byste vysvětlit, proč jste nesouhlasil s návrhem kapitána Capiho?
2: Byl jsem, alespoň zpočátku, proti rozdělení skupiny na dvě. Stará zkušenost polárního baratele mě dostatečně poučila o tom, že jakékoliv tříštění sil nese sebou tragické důsledky.
0: Kapitáne Capi, co vás vedlo k tomuto návrhu?
1: Uvědomoval jsem si, že nemůžeme nečinně vyčkávat, až se dostaví záchranná výprava. Uvědomoval jsem si, že musíme prokázat, že se dokážeme postarat sami o sebe. Nemám rád ztroskotance, kteří trpně vyčkávají, až se naplní jejich osud.
2: Dobře víte, že naše zranění nám nedovolila sebe menší pohyb.
1: Navíc všechno, v co jsme doufali, zklamalo. Na volání o pomoc se neozývala odpověď. Nakonec jsme zjistili pomocí měření, že naše postavení leží mimo oblast, kde nás bez pochyby budou hledat letecké výpravy.
0: Mimo oblast? Znamená to, že poloha, kterou jste udali z paluby vzducholodi, byla nesprávná?
1: Orientovali jsme se podle údajů, které vysílala Città di Milán. Údaje však zřejmě měly jakousi odchylku. Proto i naše poslední hlášení polohy vzducholodi bylo nesprávné. Za této situace a po poradě s kapitánem Marianem a s jeho souhlasem jsem předložil návrh na vypravení skupinky, která měla dorazit k pobřeží Špicberku a odtud dosáhnout spojení se zachránci.
0: Kapitáne Mariano?
3: Potvrzuji výpověď kapitána Capiho. Kdo byl členem výpravy?
1: Doktor Malmgren, který se k našemu návrhu připojil a jehož pomoc zkušeného polárníka jsme považovali pro úspěch cesty za naprosto nezbytnou. Potom kapitán Mariano a já.
3: Pane kapitáne, je vám známo, že zejména v zahraničním tisku se objevily jisté dohady, že jste nahlédl bezvýchodnost situace a že jste proto usiloval především o svou vlastní záchranu?
1: Jsem italský voják. Považoval jsem záchranou výpravu, jejíž obtížnost si sotva kdo dovede představit, za jediné možné řešení. Mým jediným cílem byla záchrana skupiny, kterou jsme opustili.
3: Kapitáne Mariano, chcete cokoliv dodat k výpovědi kapitána Capiho?
4: Chci jenom potvrdit výpověď kapitána Capiho.
2: Mohu přičinit poznámku k tomu, co zde vypověděl kapitán Capi. Byl jsem zpočátku proti myšlence na odchod o něch tří mužů. Myslím dokonce, že mezi námi došlo ke sporu, který vyústil v hádku. Když mi však kapitán Capi objasnil i onu skutečnost, kterou zjistil přeměřením naší polohy, musel jsem souhlasit. Naše postavení bylo beznadějné. Pomoc vysílací stanice, od které jsme si tolik slibovali, byla bezvýsledná.
3: Kapitáne Capi, jak si vysvětlujete, anebo jak jste si vysvětloval selhání vysílací stanice?
1: Nešlo o selhání. Tento přístroj byl přezkoušen odborníky a jeho dosah a slyšitelnost byla značná. Avšak stanice byla přezkoušena v naprosto jiných podmínkách a v noci. V nočních hodinách je poslech rádiových vln jasnější než v denních hodinách. A tam, kde jsme se nalézali, byl právě polární den. Naše naděje na to, že kdokoliv uslyší volání o pomoc, byla nepatrná. Tím spíš, že hodiny vysílání, které jsme promarnili, značně zeslabily akumulátor, proto náš signál bylo slyšet stále slaběji.
0: Kapitán Romano, velel jste lodi Città di Milano, která kotvila v přístavu Kings Bay. Měl jste zajišťovat neustálé spojení s vzducholodí Italia. Můžete vysvětlit, jak je možné, že jste nezachytili žádné signály, které vysílal desátník Biaggi?
5: Byli jsme zaměřeni na stanici, která byla zřejmě zničena při katastrofě. Desátník Biaggi vysílal na jiných vlnových délkách. Kromě toho jsme nevěděli, že na palubě Itálie je ještě jedna vysílací stanice.

Já Roald Amundsen říkám, hele, jsou oblasti lidského konání, kde vše, co poznačuje náš život na této zemi, jakýmkoliv stínem osobního, by mělo pominout. Tam, kde je v sázce smysl lidského úsilí, anebo kde je ohrožen lidský život, kdo by na jedinou chvíli se nechal zdržet v záchraně pomyšlením na jméno anebo čin? Vzpomeňte si. S Umberto Nobilem jsem se kdysi spojil ke přeletu pólu ve vzducholodi Norge. Další události nás rozdvojily a já jsem na jeho adresu pronesl dosti nevlídných slov. Avšak dověděv se o katastrofě Itálie, jak bych byl mohl váhat třeba jen jediný den? Nechť bylo cokoliv, zde volal o pomoc člověka, já jsem nemohl neslyšet jeho volání. Třeba sám, třeba doprovázeným jedním jediným přítelem, chtěl jsem se pokusit nalézt je i zachránit.

0: Antonio, prosím tě, dej mi pokoj. Jsem hrozně unaven. Já nevím, někdy mě připadá, jako bych všeho už měl nechat. Jakoby nejlepší řešení bylo odejít.
1: Ale jak to? Přece jsme chtěli otiskovat reportáž z průběhu celého předíčení.
0: Zapomeň na to, co jsme snad chtěli. Zprávu. Ale jenom zprávu budeme publikovat, až po skončení všeho.
1: Co je to za nesmysl? Co pak naši čtenáři nemají právo vědět?
0: Všechno už je známé. O všech podrobnostech výpravy jsme už psali, řekl šéf. Teď zbývá jen stanovisko tribunálu. A my přece nemůžeme v ničem předjímat jeho konečné uzávěry. Ne nám, ale jim přísluší rozsoudit.
1: Co pak by bylo možné, že by ho odsoudili?
0: Nemohou přece odsoudit někoho, kdo tolik vykonal pro slávu Itálie. To přece nemohou. Co znamená jeden jediný nezdařený pokus. Což pak si každý není vědom, že jsou mety, o které se člověk bude pokoušet stokrát a tisíckrát, než jich vůbec dosáhne.
1: Ale proč tedy?
0: To třeba se opravdu chtějí dobrat podstaty všeho. Třeba odhalí i ty, kdo měli podíl na zmatku při záchraně výpravy. Třeba se opravdu dovíme, jak všechno proběhlo. A budeme nakonec psát o lidech, jejichž jména až dosud byla utajena. Za týden rozhodně už budeme moudřejší.
1: Za týden?
0: Za týden všechno skončí. Teprve potom se možná znovu vrátíme k historii celé výpravy.

0: Slyšeli jste první část dvoudílné rozhlasové hry Jaromíra Ptáčka Nobile. V roce 1971 v režii Jana Bergera hráli prezident Félix Lebré, excelence Josef Patočka, plukovník Vladimír Šmeral, Nobile Ilja Racek, Giovanni Ladislav Mrkvička, Antonio Miroslav Moravec, Amundsen Soběslav Sejk a dále účinkovali Ilja Prachař, Karel Houska, Josef Langmiller, Petr Čepek, Vilém Besser, Vladimír Brabec, Miroslav Masopust, Jiří Plachý a mnozí další. Druhý díl životního příběhu italského generála a vzduchoplavce Umberta Nobile vám nabídneme příští týden.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Milí přátelé, vítejte po týdnu ve světě vlídných tónů. Z Českobudějovického rozhlasového studia U tří lvů vás zdraví Jiří Kasal. V následující slabé půlhodince, respektive její první části, poskytneme větší prostor jedné velmi dobré instrumentální sestavě, která se s popularitou potkala zejména na přelomu 50. a 60. let. Pocházela z Los Angeles a jmenovala se Champs, ke kterémuž názvu její členy prý inspiroval kdysi suverénně vítězící dostihový kůň. The Champs bývají nejčastěji spojováni především se superhitem vonícím světoznámým mexickým alkoholickým nápojem tequila z roku 1958, ale její úspěšná diskografie je nepochybně mnohem bohatší. Skupina Champs v druhé polovině 60. let zanikla, ovšem její dva někdejší členové, obsluhující kytaru, mandolinu a saxofon, Jim Seals a Dash Crofts, se za 10 let výrazně objevili na scéně znovu, tentokrát jako písničkářské duo Seals and Crofts. Dnes, v pořadu Vlídné tóny, čili hudba beze slov, však budou znít nahrávky již několikrát zmíněných Champs. A nemůžeme začít jinak než s legendárním, více než půl století starým snímkem Tequila.

Několik mexických motivů se objevilo v názvech a v podstatě i náladě exkluzivního recitálu sestaveného z klasických nahrávek skupiny Champs, s níž hrál na kytaru i slavný countryový zpěvák Len Campbell. Úvodní část vlídných tónů s příchutí tequily na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice je za námi. Další minuty hudby beze slov budou patřit několika různožánrovým instrumentálkám vybraným v příjemné náladě. Tou první je sladká verze slavné swingovky Tommyho Dorseyho I'm getting sentimental over you. Stávám se sentimentálním kvůli tobě.

Woolwich Stompers, orchestr Eddieho Calverta a také Retro Band, to byli aktéři druhé části Vlídných tónů. A právě kapela vedená trumpetistou a aranžérem Petrem Kotouzem, která album nazvané podle našeho pořadu Vlídné tóny natočila u nás v Českém rozhlase České Budějovice za spolupráce s mistrem zvuku Tomášem Pánkem, bude mít dnes poslední slovo. A mimochodem o dobrý zvuk se i dnes postaral Tomáš Pánek, který vám stejně jako autor pořadu Jiří Kasal přeje radostné chvilky.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Przejął się ten wypiel, a ty na siebie znić kuś.

ve dveřích cizí chlápek stál, tak

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
1: Nade všechno je mu jeho klavír.
2: Vždyť je to moje černobílá láska.
1: 87 kláves a pak teprv já.
2: 88, Naďo, pozor.
1: Když se večer začne stmívat, hrát ho nejvíc baví.
2: To je přece ta nejpříhodnější doba, ne?

0: I na závěr celého nedělního krásného letního dne pro vás máme pravidelný pořad na vlnách Českého rozhlasu, který se jmenuje Noční linka. Krásný pozdní večer přeje Jitka Lukešová, moc se na vás budu těšit a jako vždy jsou před námi celé 2 hodiny společného setkávání se a také povídání. No a o čem to dnes bude, ráda prozradím hned teď v úvodu. Kdy jste byli opravdu šťastní? Vzpomenete si na nějaký úsek ve vašem životě, kdy jste byli opravdu velmi šťastní, nebo to byl jen malý moment, kdy jste prožili neuvěřitelné štěstí, které vás naplňovalo radostí pak po ještě hodně dlouhou dobu. Co vám dokáže udělat radost? Vnímáte nějaký rozdíl mezi spokojeností a tím, kdy se cítíte opravdu šťastní? A kdo vás kdy dokázal učinit šťastnými? A jak to pro vás bylo důležité? Asi každý z nás alespoň občas prožil chvíle štěstí a spokojenosti. Ne vždy si to uvědomujeme jako velkou vzácnost a třeba i s odstupem času dokážeme některé chvíle našeho života ocenit jako neuvěřitelně šťastné okamžiky, přestože je třeba v době, kdy se nám dějí, vnímáme jako samozřejmost. No a jak jste na tom vy? A kdy a při jaké příležitosti jste byli opravdu šťastní? Přemýšlejte, rozmýšlejte a já vám připomenu kontakty. Telefon k nám jako vždy 731 800 900. Máme také web a tam už mnozí píšete rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mailovou adresu nocnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Život, František Nedvěd a jeho písnička Řemeslo. No a jako první hosta přivítáme Pavla z Moravy ze Židlochovic. Pavle, krásný večer přeju.
1: Taky přeju všem posluchačům, mají vám krásný večer.
0: Děkuju za všechny, doufám, že se máte krásně letně prázdninově. No a ještě k tomu se vás navrch zeptám, kdy jste byl opravdu šťastný?
1: Štěstí považuji už teďka jenom, že jsem se dovolal jako první.
0: No, to je v podstatě úspěch, to je pravda.
1: No, já jsem chtěl říct, že vlastně jsem měl takový obyčejný, nudný život, takovýho samotáře s přáteli sice, ale takový samotář. A prostě poštěstilo se mi, že jsem se teda seznámil s kamarádkou tam ze severních Čech. A jednoho dne jsem nabil takové trošku větší množství peněz, tak jsem okamžitě investoval do toho, že jsem se do severních Čech, že jsem tam vjel za kamarádkou. Tak první štěstí bylo, že jsem tam vůbec dojel, že jsem to našel, i když druhé štěstí bylo, že jsem se opravdu trefil do toho města, protože já jsem vyšel ven a tam byl obrovský nápis Vítají vás Otvice. A já jsem říkal, ježišmara, tak ten průvodčí mě poslal úplně někam jinam. Teď jsem nevěděl vůbec co se děje, tak jsem se tam musel ptát lidí, jako nějaký tam stáli, protože tam přijížděli na to vlakový nádraží autobusy, jo, kterýma lidi pak jezdili vlastně do toho města a tak. Tak tam mě teda ubezpečili, že jsou správně, což bylo dobře, protože ty Otvice jsou část tam prostě toho města, název té části, kde je to vlakový nádraží.
0: Jo. Tam,
1: takže to bylo dobrý. Musím ještě zdůraznit jednou, že to byly Otvice, ne Otvovice, jako, že jsem nejel za Hankou, za Nějakovou, ale opravdu jsem jel za Janou. A to bylo taky štěstí. A pak takové to štěstíčko, tu radost, to jsem prožil, když jsem vlastně čekal. Věděl jsem asi číslo autobusu, tak to bylo takový velký napětí a očekávání. A pak teda vyšla z toho autobusu. Poznali jsme se podle barvy bundy. Věděl jsem, jakou bude mít bundu, protože to byl, myslím, únor, takže to byla zima, takže podle zimní bundy. No a tak jsme se teda poprvé viděli jako fyzicky, jako na vlastní oči. A tak to jsme se teda jakoby poseznámili, jakože fyzicky a pak ruku v ruce jsme se ponořili do tmy toho městečka, do Jirkova a tak jsme tam prožili takový ten první večer. Já jsem tam pak ještě teda zůstal na pár dní, byl jsem ubytovaný na zámku, bylo
0: no,
1: parádička.
0: No to je krása.
1: Moc krát jsem to říkal. Jo, připravil jsem si fakt zámecký pán, jsem si šel na cigaretku na to nádvoří toho zámku, nikde nikdo, ticho, osvícený, to nádvoří, jo, takový to ticho. Já jsem si tam připravil zámecký pán. Tak to bylo moc hezký. Tak to bylo takové moje štěstíčko po strašně dlouhé době, po takovým tom obyčejným životě, tak se mi to změnilo v život neobyčejný a naštěstí to ještě stále trvá.
0: Tak to je dobře. Takže takové krásné setkání a potom krásné přátelství, které zaplať pánbůh stále trvá. Tak to byla moc hezká vlastně příhoda ze života, kterou napsal život z vašeho života hned na úvod. Tak ať to pokračuje všechno pořád jenom krásně, Pavle.
1: Ano, taky přeju všem, ať mají jenom šťastné dny, ať jsou spokojení aspoň teda v rámci možností. A ještě na závěr bych chtěl popřát k zítřejším narozeninám paní Ince, posluchačce Noční linky, nebude mít narozeninky, tak všechno nejlepší bych jí chtěl tohle cestou popřát. Tak jsem se dovolal teďka hned na začátku, měl jsem to připravený, jak kdybych se dovolal zítra.
0: Jo.
1: Ten druhý hodině, tak by to bylo aktuálnější, ale doufám, že takhle to taky potěší a
0: určitě,
1: že to nevadí.
0: Určitě, Pavle. Moc vám děkuju, mějte se moc hezky, přeju krásné letní dny, opatrujte se a zase příště v Noční lince. Určitě naslyšenou. Děkuju.
1: Já taky naslyšenou, děkuju moc krát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaroslav Žbírka a jeho písnička Prvá, tak tolik muzika v naší noční lince. A teď už pozdravíme paní Lenku do Zbraslavy u Brna.
1: Dobrý den.
0: Krásný večer, Lenko.
1: Já volám, protože já jsem byla šťastná 20 let, když je zemřel přítel před 7 měsíci.

0: Na to období před to naše téma je, kdy jste byli opravdu šťastní, tak vy jste měla na mysli ten společný život s ním, jo?
1: Ano, společný život s ním, protože mi pomohl, zachránil mě život, protože já jsem spadla 16 schodů a hlavu prorazila dveře a já jsem si vykrala celý do mozku.
0: Jo.
1: A když nebylo jeho, nenechal život víc, tak bych už tady nebyla. Tak to musím děčte.
0: Takže na něj vzpomínáte ráda a chybí vám prostě hodně.
1: Chybí mě, sedenadaně na hrobě, jo. Ale já jsem ho milovala celý svým životem teda, jo.
0: Rozumím.
1: A je to za prd. Když vám ten chlap chybí, to je za hovy.
0: Tak vám každopádně moc přeju, abyste zase našla nějakou radost pro sebe ve vašem životě, protože je to velmi důležitá věc, aby se vám...
1: To by bylo nejlepší asi umřít tady za ním.
0: No, těžko najdete, paní Lenko, když to budete hned od začátku, od podlahy, jak se říká, odmítat a zamítat. To potom asi určitě ne, to je pravda. Ale moc vám přeju, aby se to podařilo. Přeju vám všechno dobré, pevné zdraví. Aby se to trošku vylepšilo. Jo? Mějte se taky moc hezky. Děkujeme a přeju vám všechno dobré. Hezké dny, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik skupina Holky a jejich písnička, která se jmenovala Pro mámu. Jinak máme za 8 minut půl 12. a na telefonu teď pozdravíme Boba z Olomouckého kraje. Tak krásný večer, Bobo.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju, děkuju za všechny.
1: A povím vám jednoduchý pravidlo. Já jsem byl šťastný v životě několikrát.
0: To je dobře.
1: A to velmi intenzivně.
0: Mhm.
1: První štěstí přišlo v 19.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem měl k maturitě, já jsem odmítal maturovat.
0: Jo.
1: Že já jsem nevěděl vůbec nic.
0: Jo.
1: A máti mě přesvědčila, říká, běž aspoň to zkus.
0: Ano.
1: A teď si představte, já jsem si vytáhl jediný 4 otázky, které jsem uměl, já jsem vůbec nic nevěděl. Jako. Takže jsem si vytáhl z ruštiny otázku, kterou jsem věděl, účinky elektrického toku na živý organizmy, to jsem uměl bezvadně, lépe než Rusy. Pak z češtiny toho, no, ostravský básník Bezruč. No a pak jsem si vybral další dobré otázky. Zkrátka, já jsem udělal maturitu. Říkám, to není možný.
0: No vidíte to.
1: Čtyři otázky, jediný 4, který jsem uměl. Já jsem nic neuměl dobře.
0: No, někdy nad člověkem visí nějaká ochranná ruka, že jo?
1: Jo, já mám svého vlastního anděla, si ho teda platím, jako jo, já mu kupuju pamlsky, on vždycky přiletí, něco dostane, zase odletí, jo. A další moment dobrý byl, že jsem v 18 dostal nový R-ko, auto, dopungl nový. Tak jsem prostě to štěstí nemohl nějak strávit, tak jsem se na to auto díval vždycky. Sedl jsem si a díval jsem se na to červený R-ko. Dneska to má šílenou cenu, ty auta.
0: No určitě, ano, ano, to už by bylo.
1: Byla to Škodovka, ale tenkrát to bylo Porsche, český Porsche.
0: Mm.
1: No a pak třetí šťastný okamžik, když jsem šel z vojny domů. Sedl jsem v Lešanech u Prahy na vlak a jel jsem domů z vojny. To byl okamžik, jako když se vám otevřel celý svět.
0: Byl jste na celé 2 roky tehdy, jak se chodívalo ještě?
1: Na 2 roky ještě jsem dostal basu a pak byli rádi, že se mě zbavili.
0: Tak vás poslali domů, že jo?
1: Poslali mě domů asi po týdnu díl. Ale to bylo tak úžasné něco, že můžete jít na zmrzlinu někam, nebo toto, nebo nemusíte jít nikam, jo? To bylo nepochopitelně úžasný moment byla cesta z vojny domů.
0: A do dneška si to pamatujete, ten moment obrovského štěstí?
1: Já si pamatuju úplně všechno, já mám paměť jak
0: medvěd. To je dobře. Ale ono je důležité to pamatovat i s tím prožitkem, což vy to popisujete, tak jako by to opravdu bylo včera i s tím geniálním prožitkem.
1: To bylo opětovné nabití absolutní svobody.
0: Ano, rozumím. Rozumím jenom z poslechu, protože já jsem na vojně nebyla, naštěstí asi teda.
1: Jo. Ani tam nechoďte. Potom další okamžik úžasný a nejlepší v životě byl 89. rok.
0: Jo, jo.
1: Když mluvil Václav Havel z balkonu.
0: Ano.
1: Říkám, ty brďo, snad bude líp, asi jo.
0: A ono jo.
1: No a ono bylo. Oni otevřeli ty hranice a život začal jít úplně jiným tempem.
0: Mm.
1: Ale jak pro koho, no? Tak někdo, kdo byl proti Havlovi, no, tak byl naštvaný. Já to nebyl.
0: Tak vždycky se samozřejmě věci mění. Některé jdou k dobru věci, některé jdou k stuha, jak se říká. No. Někdy to dá hodně, hodně práce, nebo vždycky to dá dost práce, aby to bylo v pořádku, ale někdy se věci daří líp, někdy
1: a já jsem ten
0: méně.
1: 89. a ten 90. rok prožíval, jako kdybych se znovu narodil.
0: Věřím.
1: Úplně znovu narození, obrození je slabý slovo. Znovu narození.
0: Byste si, Bobo, přál od toho letošního léta? Jaké štěstí byste...
1: Ještě vám povím ty další momenty.
0: No povězte, dobře.
1: Oslovila mě režisérka, kterou jsem neznal.
0: Ano.
1: A ona si mě vybrala ve vlaku. Natočil jsem 2 filmy.
0: No prosím.
1: A to mě změnilo život natolik, že bych to každému přál, aby to zažil. Já jsem natočil parádní film, pak ještě pohádku, kterou jsme vyhráli světový festival v Berlíně.
0: Mm-hmm.
1: Točilo se to 2018, 2019 a od té doby já miluji Slovensko, Slováky, protože oni se umí chovat, ti lidi.
0: Mm-hmm.
1: Slováci se ke mně chovali dobře, točilo se to na Slovensku a v Praze.
0: Mm-hmm.
1: A můžu vám říct, že to byl zážitek, který se nedá
0: taky na to budete vzpomínat po celý život, tak to je dobře.
1: Jo.
0: To je dobře. Tak Bobo, moc vám děkuju za krásné vaše příhody. Moc vám přeju samozřejmě i nadále spoustu krásných, šťastných a když ne úplně šťastných, tak radostných a veselých prožitků. Zkrátka, ať vás život nadále baví.
1: Ještě bych řekl.
0: Já už vás musím zastavit, protože čas nám strašně běží, Bobo, nezlobte se. Příště.
1: Ale poslední větu.
0: Poslední větu, dobře.
1: K tomu štěstí se stačí prostě ho jenom zvednout ze zeme.
0: Někdy jo, ale někdy.
1: Leží vám pod nohama. A stačí se ohnout, ano?
0: Ano, ale někdy, aby člověk pohledal. Bobo, moc vám děkuju, krásné léto, krásné prázdniny a zase příště v noční lince. Hodně štěstí, přeju stále.
1: Mějte se hezky.
0: Taky, děkuju moc krát, naslyšenou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Michal David, ta písnička Nenapovídej. No a během písničky se k nám dovolil také z Kutnohorska pan Jarda. Jardo, krásný večer vám přeju.
1: Já vám tež.
0: Děkuju moc krát. Tak vy jste myslel, že máte taky nějakou příhodu k tomu tématu, kdy jsme byli opravdu šťastní, tak prozradíte, co to bylo, kdy to bylo?
1: Takhle je to asi, to pozdravím teda samozřejmě všechny posluchače, nebo si zazývají.
0: Ano, ráda vyřizuju, ano.
1: A já jsem tenkrát volal na noční linku, že jo. A nechal jsem tam moje číslo. Jako vy nevím, jestli jste to byla vy, nebo...
0: To asi ne.
1: Nebo kolegyně, nebo někdo, tak mi řekla prostě, jestli bych tam chtěl nechat moje číslo. No tak já jsem tam to číslo nechal moje, a já jim za hodinu, abych říkal nějakou nepravdu, ale hodinu a půl jsem ozvala paní.
0: A volal jste opravdu k nám do noční linky, protože noční linka není seznamka, Jardo. Nepletete si to s jiným pořadem.
1: Já vám rozumím, ale tak to se prostě stalo.
0: No já vím, já se vás akorát ptám, jestli to byl tento pořad, jestli to nebyl jiný.
1: Ne, noční linka to byla.
0: Dobře.
1: Já jsem tam nechal, takhle, ta paní mi řekla, jestli tam chci nechat číslo. A to už je právě možná 3-4 roky. Tak jsem ho tam nechal. No a ta dotyčná, která asi určitě měla zájem, tak mi zavolala, no a od té doby si voláme.
0: Takže se z vás stali aspoň přátelé, dobří.
1: No, tak dá se říct, no.
0: Jste v telefonickém kontaktu, jo? Nebo se vídáte i osobně, nebo jaké?
1: Zatím jsme se ještě neviděli, ale tak nějak se to možná někdy uskuteční.
0: No dobře, tak co je pro vás štěstí, že si třeba máte s kým popovídat, nebo...
1: To je rádní ženská, že? Protože to je fenomenální ženská, ta prostě pohovoří o všem možným.
0: Takže jste rád, že máte vlastně kamarádku po telefonu a že si povídáte a proberete...
1: Určitě.
0: Co život přináší, co se děje kolem vás a tak. No tak to je fajn, určitě, někoho takového mít.
1: Ona mi to navypravuje moře moc. velice šikovná, to želaná. To se mi teda povedlo, no tak nějak.
0: No tak to blahopřeju, pokud vás to těší a jí tak je to oboustranné, tak co víc si přát, to je jasná věc.
1: Oboustranné to je. To setkání asi se tak nějak moc... No, třeba se ještě usluvěkní, jo.
0: No tak Kodině. Někomu třeba takhle stačí jenom takový telefonický kontakt a mít zkrátka kamaráda někde.
1: Když si o čem pohovoříš, že jo, proč ne?
0: No samozřejmě, to není nic proti ničemu a pokud vám to je takhle vyhovuje, tak proč ne?
1: Takový to hezký, prosím,
0: Tak to je dobře. Tak Jardo, moc vám blahopřeju, ať se vám daří, ať máte stále co probírat a přeju jenom samé krásné dny. Ano?
1: Já vám děkuji.
0: Mějte se hezky, já děkuju za návštěvu, naslyšenou.
1: Hezky, dobrou noc.
0: Taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Tak to byl Xindl X a písnička, která se jmenovala Dřevo. Tolik muzika a teď pozdravíme Františka do Židlochovic. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučku. Já vám taky přeju krásný večer u rozhlasu a všem posluchačům do Čelíky u rádia.
0: Děkuju moc krát. Krásnou neděli taky stále ještě máme. Tak Františku, vzpomenete nějaký okamžik, kdy jste byl opravdu šťastný, kdy jste měl radost ze života, zkrátka ze všeho, co se kolem vás děje? No.
1: Paní Tučku, já jsem takový člověk, že se snažím celý život se radovat ze života, jo?
0: Ano.
1: Ale nebylo to tak vždycky, jako jo?
0: No jo.
1: Já prostě jsem si dobře oženil, máme dvě děti, to bylo všechno v pořádku, pak jsem šel na vojnu a pak mě začali po vojně sužovat ledviny,
0: víte?
1: A to jsem teda zkusil, víte, některá doktorka mě třeba neuznala, prostě nevěřila tomu, že mě něco bolí, přitom jsem měl záda opařený od termofonu, který jsem si dával vřelou vodu a nosil jsem to tak do práce, abych necítil to. No ale tak, nakonec jsem šel na jednu operaci, to bylo těsně po vojně, tak po té operaci to se ozvalo znovu, tak jsem 68. šel znovu na operaci do vojenské dobrna a od té doby musím říct, že se to povedlo, vyoperovali mě.
0: Tak to je obrovský štěstí, ano, to je pravda.
1: A tak od té doby prostě nádhera, jo? Nádhera, já si to vážím, já s těma samozřejmě, teď máme nějaký si leta.
0: Ano.
1: Tak si myslím, že to jako zatím přežíváme dobře, takovýma nemocema jako cukr a takové věci, jo, tak s tím se dá bojovat, takže myslím si, že s tím bojujeme úspěšně s manželkou oba, jo.
0: No,
1: aha, takže jinak jsou člověk, který se raduje celý život, se snaží radovat, tak si aj ty situace dělá, vytvářím, že s nikým se nehádá a tak, no. Jsou taky rád, když třeba naposled paní Věrka z Náchoda mě nás pozdravovala, nebo paní Anička od Prahy reagovala na moje příspěvky, tak to vám udělá radost taky, jo.
0: No prostě, je, samozřejmě.
1: Víte, takže ne, prostě radnu se ze života a věřím doktorům, že se dále dá co překonat.
0: Víte? Ano.
1: Když člověk s nima umí spolupracovat, víte, může, že jo, jako některý chlapí marodil a přitom neberou léky, pijou štampadla tam o 106. Já jsem měl takový zaměstnance, kteří šli do důchodu a moc si toho neužili, protože byli trochu alkoholičtí a takhle. No, takže,
0: jo, zkrátili si život, no jo, no.
1: No, tak to není můj případ, že já takhle jako si s tím životem nezacházím, jo. Když chci prostě nějak si to užít toho života, tak musím jakýsi pravidla taky
0: dodržovat. Pracovat na tom, aby to tak bylo, to no, máte pravdu, ano.
1: Takže říkám, dokážu se radovat z maličkosti a tak, no. Hlavně, víte, když aj ti rodiny příslušníci, když jsou zdraví, když prostě se podaří ty jejich nemoci prostě vyléčit a tak, něco jiného byli, když rodiče už měli věk, jo, a odešli, no, tak to už, že jo, to se nedá dělat, to nás taky tak čeká, jo.
0: Ano.
1: Že s tím odchodem ze světa zase uděláme nešťastný chvíli naše děti, no.
0: Jo.
1: budou chvíli smutnit, no, ale taky je to fejde a tak jak prostě tak jde život.
0: Tak
1: no,
0: je to životní koloběh, to máte pravdu. No Františku, moc vám samozřejmě děkuju, vy jste velikánský optimista pro život, tak já myslím, že máte obrovský dar, abyste byl hodně často radostný a šťastný v životě, takže přeju, ať vám to vydrží, taková ta energie, která ve vás je a která z vás přímo srší, a jinak přeju hezké léto a krásné dny a hodně zdraví samozřejmě. Jo?
1: Ano, paní Jitušku, já vám taky a všem posluchačům Noční linky. Dobrý.
0: Mějte se moc hezky, děkuju, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Nedělní ráno a Pavel Bobek, tak do nedělního rána, to máme zase za týden. No ale na telefonu teď máme Janu Zírková. Krásný večer, Jano, moc vás zdravím.
2: No, já vás taky moc zdravím, paní Jitko, i všechny posluchače.
1: Děkuju.
2: No a co se týče teda mě, mého pocitu štěstí, tak já nebudu chodit moc daleko, protože takový pocit štěstí jsem zažila zrovna včera, teda ve virtuální podobě po telefonu. Mě právě kamarád Pavel, u nich bylo meruňkobraní, a on mě tam provázel těmi všemi vlastně stánky, co tam byly.
1: No to je krása, meruňkobraní.
2: No, to byla paráda, ano. Bylo teda děsné vedro, ale naštěstí to pěkně zvládnul. A já jsem byla moc ráda, hlavně, že tam byla unikátní přehlídka krojů a jak už jsem tady mnohokrát Noční lince zmiňovala, tak já jsem jich velká milovnice a obdivatelka, takže jsem viděla spousty rozmanitých krojů, byla tam krásná přehlídka, já jsem aspoň po tom telefonu měla to často vidět, no, tak to
1: je nádhera.
2: Bylo velký pocit štěstí.
1: To věřím, že jste si to užila, že to bylo opravdu radostný den a zkrátka radost ze života z celé té akce.
2: No a pak bych se ještě vrátila teda k loňsku, sice jsem to tu říkala mnohokrát, ale opravdu to taky ve mně vzbudilo velký pocit štěstí a to, že jsem mohla po celé životě zkusit židlochovický kroj a mohla jsem já a právě kamarád Pavel reprezentovat na žabčických a vojkovických hodech kroj. Lidé na nás chodili se dívat a ptali se a to bylo moc krásný právě takhle, že jsme to mohli vynést a i si zatančit v tom kroji, to opravdu mě splně můj životní sen, no, to jsem měla velký pocit štěstí. Vlastně i tady, jak volal František ze Židlochovic, tak nás tam zavezl na ty hody a tímto bych mu taky moc poděkovala, no, že díky němu se mi ten sen taky podařil, takže mu taky
1: a měla jste takový šťastný den opět tehdy. Jinak máte pocit obecně, že žijete radostný, šťastný život?
2: No, tak jako, co se týče toho, že jsem začala poslouchat Noční linku, poznala jsem právě tady přátelé z Noční linky, tak už musím říct, že jo, ale předtím ne, no. I teď jako, to, když takhle si vzpomenu to, co se děje kolem mě a ve světě, tak spíš je to takový smutnější život, no, ale tak snažím se.
1: Snažíte se.
2: Dobrý tam takhle.
1: Ve svém životním prostoru zkrátka a na světě najít pro sebe kousek štěstí a kus radosti a to je dobře určitě.
2: Ano, ano, ještě by se mě splnilo do budoucna, takový velký pocit štěstí bych zažila, kdybych navštívila zámek Milotice a tam jsou právě kostýmované prohlídky, to je taky jeden můj velký sen, tak to kdyby se mě podařilo, tak to taky opravdu.
1: Jo, jakože se tam oblečete do těch kostýmů toho No to je krása, to je krásná nabídka.
2: No, to je paráda. Ano.
1: Od kastelánů místních.
2: Tak jež by se to někdy splnilo, no, to by byla paráda.
1: Dobře, no tak vám budu držet palce, aby to klaplo a třeba, kdo ví, třeba ještě o letošních prázdninách to stihnete.
2: No, uvidíme.
1: Tak jo.
2: Bych ještě taky ráda popřála tady kamarádce z Noční linky, paní Ince.
1: Ano.
2: S zítřejším narozeninám, protože ona právě bývá nedaleko těch Milotic, tak to sluší takhle.
1: Tak tam zamáváme tím směrem.
2: Ano.
1: Dobře, dobře, tak doufám, že je napřímo a že má radost určitě z vašeho přání. Jano, moc vám děkuju, přeju krásné letní dny a ať vám to vyjde, tyhle ty vaše plány.
2: No, děkuju, a taky zdravím, dobrou
1: můžete
2: noc.
1: Se těšit zase z toho. Mějte se krásně, naslyšenou. Dobrou noc.
2: Naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Standa Hložek, taková je láska. Mám půl na sklepe na dveře a těsně před půlnocí se podíváme, tak jako vždy v tomto čase bývá s takovým skoro dobrým zvykem, také do pošty, protože hojně píšete, za což děkuju mnohokrát a třeba Sváťa z Brna k našemu tématu dodává. Dobrý večer, Jitko, vám i linkařům. Šťastný jsem byl, když jsem trávil dětství u babičky v Kácově v Posázaví. Mohl jsem poznat činnost řemeslníků, obchodníků, pomáhal jsem s chovem domácího zvířectva, s prací na zahradě a jako dospělý jsem byl šťastný, když jsem mohl zabezpečovat pro sektor všechno, kde jsem pracoval. Zájezdy, exkurze, vystupování profesionálních umělců i různé soutěže. Moje práce měla velký ohlas a dodnes vzpomínám a rád si prohlížím kroniky z té doby. Váš Sváťa. Tak milý Sváťo, to jsem moc ráda, že máte jednak takové krásné prožitky, takové krásné vzpomínky a dokonce i takové kronikové doklady, že je možno také zavzpomínat třeba i na těmi články, těmi ohlasy a konkrétními fotografiemi. A moc vám děkuju a přeju, ať se vám daří i nadále. No a my se teď se skupinou Genesis přehoupneme do nového dne, kterým bude, ať už chceme nebo nechceme, přeci pondělí.

0: Tak s muzikou od skupiny Genesis jsme se přehoupli do nového dne a je tady pondělí s datem už 13. července na prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařený. Pokud vás čekají s pondělním dnem také pracovní povinnosti, tak ať se vám dílo daří, ať máte samozřejmě i z tohoto pondělního dne velkou radost a ať si ten den všichni užijeme ve zdraví, s radostí a úsměvem. A co se týče našeho povídání v noční lince, tak ještě až do 1 hodiny platí naše téma. Kdy jste byli opravdu šťastní? Vzpomenete si na nějaký úsek ve vašem životě, kdy jste byli velmi šťastní, nebo to byl třeba jenom malý moment, kdy jste prožili neuvěřitelné štěstí, které vás naplňovalo radostí, pak po ještě hodně dlouhou dobu. No a co vám dokáže udělat radost? Vnímáte nějaký rozdíl mezi spokojeností a tím, kdy se cítíte šťastní? A kdo vás kdy dokázal učinit šťastnými a jak to pro vás bylo třeba důležité? Asi každý z nás alespoň občas prožil chvíle štěstí a spokojenosti. Ne vždy si to uvědomujeme jako velkou vzácnost. A třeba až s odstupem času dokážeme některé chvíle našeho života ocenit jako neuvěřitelně šťastné okamžiky, přestože je třeba v době, kdy se nám dějí, vnímáme téměř jako samozřejmost. No a jak jste na tom vy a kdy a při jaké příležitosti jste byli opravdu šťastní? Telefon k nám i po půlnoci 731 800 900, pak je tu náš web rozhlas.cz/linka a máme i tradiční e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petra Janu, moje malá premiéra, tak tolik muzika na úvod nového dne a dovolala se k nám paní Jitka z Brna. Krásnou noc, Jitko, zdravím.
1: Dobrý večer. Já jsem vám chtěla říct, že já jsem před 11 lety díky vaší noční linky se seznámila s panem Jeněm z Valašského Meziříčí. To bylo tak krásné přátelství, ale bohužel už se na nás dívá z nebička. Už vy takového něco nesprostředkováváte. To je velká škoda.
0: Protože noční linka má svoje pravidla, paní Jitko, a to je povídání, nikoli seznamka, protože tady máme také jaksi GDPR, tedy ochranu takových těch informací o každém z vás a to všechno s tím souvisí. Takže neděláme seznamku, děláme noční linku, ano?
1: No a dřív to šlo, bohužel teďka už ne, no to je škoda. No a tak ty ženy, které jsou na tom tak, jak já.
0: A co takhle něco k tomu tématu, když jste se dovolala pěkně do noční linky, paní Jitko? Co byste řekla? Byla jste šťastná, když jste potkala třeba toho svého kamaráda?
1: No velice, velice. I jeho rodinu znám, i dokonce s tou jeho rodinou si občas napíšeme. A bylo to tak krásné přátelství, že to se nedá poznat. Opravdu člověk se srdíčkem na dlani, tak já jsem taky poctivec a bylo to nádherné, až mě husí kůže přechází.
0: No a krom vašeho kamaráda, tak co vás tak v životě těší, co vám dělá radost, povězte.
1: No, jednu vnučku mám až z Anglii, tak to nevídám.
0: No tak ta se má, panečku. Nejezdí ale ani na prázdniny.
1: No, teď přijedou.
0: No, vidíte to.
1: Teď přiletí, teda vlastně nepřijedou.
0: Tak to bude radosti.
1: Tak to jo, ale mám od ní víc fotek, než od té, která je tady jako někde jinde mimo Brno, ale
0: jo.
1: V České republice a takže je to proto moje srdeční záležitost.
0: Tak to je dobře,
1: vnočka,
0: to je dobře.
1: A jinak ten přítel mě moc schází, to se teda s tím panem Jeněm z toho Valašského Meziříčí, to bylo tak nádherný, čistý přátelství, že to se nedá popsat. Kde se chcete takhle někoho potkat v Brně?
0: No, já nevím, třeba máte knihovnu, kavárnu, to já nevím, kam se tam chodí u vás
1: ne,
0: v Brně.
1: Tak to nechodím do kavárny sama, to bych si netroufla a někoho oslovit to vůbec ne. A tak tady toto jsem přivítala, že to tak jste zprostředkovali a teď už to není, to je právě, říkám, mě to moc mrzí.
0: Dobře, tak každopádně.
1: Dala bych to a je to škoda, nedalo by se to změnit?
0: Já nejsem dramaturg ani ředitel, paní Jitko milá.
1: Ale zkuste to nadhodit tam.
0: Dobře. Každopádně moc vám děkuju za návštěvu, za povídání, za příspěvek. Ať se vám daří, mějte se krásně,
1: děkuji,
0: naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla skupina Kex a písnička Jak děkuje se andělům. No a dovolal se k nám pan Hinek z Vysočiny. Krásnou noc, Hinku, zdravím vás.
1: Krásnou noc přeji i vám, všem posluchačům a celému okolí, kdo poslouchá.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. Tak Hinku, vzpomenete, kdy jste byl opravdu šťastný? Jaké to bylo třeba období, při jaké příležitosti ve vašem životě?
1: No, já jsem toho štěstí ze začátku tak moc ani neužil.
0: Mm-hmm.
1: A takže, když vzpomínám dozadu, tak to první, co si pamatuju a co uznávám za šťastný den, byly moje 18. narozeniny,
0: mm-hmm.
1: kdy jsem potkal jednu úplně cizí dívku.
0: Ano.
1: A začaly létat jiskřičky. A ty jiskřičky mezi náma létaly celé 4 roky.
0: No krása.
1: To jsme spolu chodili. Ono v tom byly 2 roky vojny, tak se není čemu divit.
0: Mm-hmm, jo, to je pravda, tam to utíká taky, no.
1: Ale osud nám nadělil i stejné povolání.
0: Mm-hmm.
1: Takže prvně jsem se postěhoval s prací k ní a byli jsme spolu na jedné provozovně. My jsme oba dva, manželka byla kuchařka, servírka
0: mm-hmm.
1: a já číšník, takže to povolání šlo do sebe. A tak to potom vyvrcholilo v tom 76. roce, když jsme si řekli ano, v Moravských Budějovicích.
0: Jo.
1: A nastali ty hezčí dny.

0: nebylo normální asi, že kdyby nikdy nepřišel žádný mráček, že jo?
1: Ale štěstí bylo to, já jsem jednou slyšel nějakou starou paní, říká svoji dceři, peřina všecko zakryje. No a my jsme se tím řídili, jo. A měla pravdu, že to. A takže jsme postupovali čím dál víc dál a prostě začali jsme, postavili jsme si samozřejmě baráček.
0: Jo.
1: Tak potom jsme začali tak nějak cestovat a naše děti nám k manželčiným 60. narozeninám sestavili krásnou jako sestavu písniček přizpůsobených tomu postupu času nám.
0: Ano.
1: A dnesky bylo to prostě na všechno našli rým a přizpůsobené písničky. Bylo to nádherné, bylo to asi půlhodinové vystoupení.
0: Mm-hmm.
1: A všechny děti, včetně vnoučat, se zapojili, protože celkem všichni jsou hudebně nadaný.
0: Jo.
1: A tak jako to bylo překrásné, to opravdu nedá se to k ničemu přirovnat. To. Prostě já jsem říkal, já jsem to neviděl, protože já jsem to celé vystoupení probrečel. Takže jsem vás viděl rozmazaný přes slzičky, že to bylo všechno tak trefně udělané. A krásné bylo, když manželka na závěr zavolala, no a nebudeme se loučit na dálko nebo na dlouho, protože se nám blíží zlatá svatba.
0: No pánečku, jo.
1: No a ta zlatá svatba byla termínem na 26. rok.
0: Mm-hmm.
1: Takže je to 14 dní, kdy měla to ten termín té zlaté svatby.
0: Ano.
1: Ovšem bohužel jedna osoba, ta nejdůležitější, tam chyběla.
0: Mm.
1: Takže to už nebyl žádný veselý den ani rok prostě.
0: To už je další příběh, ano.
1: Zaspomínal jsem prostě nad album se svatebními fotografiemi.
0: Rozumím.
1: Se Zoufoku jsem poslal pozdrav s tím, že děkuju za všechno hezký, co jsme spolu prožili.
0: Ano, tak jsem ráda, že jste měl hezký život takhle dohromady s vaší paní.
1: Je to 14 dní, co bychom bývali měli za tu platbu, no. Bohužel.
0: Já vím, život mění, člověk mění, život mění, no, někdy.
1: Život se nezpá, přesně tak. Takže to je asi tak výčet toho mého, říkám, bylo to krásné, protože jsme procestovali celou Českou republiku, velkou část Evropy a i jsme zabroudili do Afriky.
0: Tak prostě to je nádhera.
1: Procestovali jsme spoustu zemí a všade jsme byli spokojení a všade jsme si pohověli, protože to prostě na co je dovolená, aby si člověk odpočal.
0: Ano.
1: To jsme dodržovali, tam jsme si vůbec ničím nezalamovali hlavy, protože jsme to měli skvělým servisem. Takže nádherné chvíle jsme prožili, jak během života, tak během dovolených, až bohužel ten závěr nevyšel. No.
0: Ten závěr je smutný samozřejmě, jak poslouchám. Pane Hinku, moc vám děkuju, přeju vám všechno dobré, ať máte stále radost vašich dětí, které určitě jsou s vámi a jsou vám nablízku taky, tak jak můžou, a ať se vám hezky žije i s nimi a hezké dny. Jo, děkuju moc krát.
1: Já mám svoje děti ve vzdálenosti do 3 kilometrů.
0: Tak to je dobře, že jste si nablízku.
1: A musím říct, že mě navštěvují jako i s vnoučatama, prostě celá rodina mě navštěvuje a nezanedbává mě, takže
0: tak to je dobře.
1: Jsem tady v rodinném domku sám.
0: A pak žiju, oni přijdou. Dobře.
1: Je to provětrávaný tady
0: Tak jo, pane Hinku, musím poděkovat. Mějte se moc hezky, krásné dny.

0: Já všechno dobré, hodně zdraví. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Já vám děkuji za kontakt a přeji taky hezkou
0: dobrou noc. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vondráčková a Valdemar Matuška a jejich duet Tisíc mil. A máme na telefonu Aničku z Miroslavy. Krásnou noc, Aničko.
1: Taky přeji krásnou noc.
0: Děkuju.
1: A já si říkám, že když nad tím tak přemýšlím, tak nejvíc šťastní, nebo aspoň to platí u mě, nejvíc šťastná jsem byla v dětství. Mm-hmm. Bez starostí, bez nějakých, dobře jsem se učila, takže žádný trápení velké s učením. A když přišlo takové, ne ty prázdniny, ale ještě před prázdninami bylo krásně, tak koupaliště, hurá.
0: Ano.
1: Bez starostí, voda šplouchala, voda hřála, hlaváky se do vody, to bylo to štěstí, to uspokojení a byl člověk šťastný. No a potom samozřejmě poznala jsem chlapce, vojáka, tak jsem na něho 2 roky čekala, potom jsme se tak do sebe trochu zamilovali, trochu ne, ale dost, tak přišlo dítě, přišel chlapec, no a potom jsme postavili dům, tak jsem byla šťastná a přišla na to, než jsme postavili dům, přišla ještě dcera, no a pak šťastný den, když jsme se nastěhovali do toho našeho nového domu a byli jsme všichni pohromadě i s mojí maminkou, protože ta šla s námi, tak to bylo taky velké štěstí. No a vychovávat si děti nebyly zlobivé, tak to taky bylo.
0: Tak to šlo.
1: Tak to šlo, samozřejmě. A když dospěli a dcer, že se narodil syn, první náš vnuk, no já ju vidím ještě dneska. Chlapci bude 38 roku a já ju vidím ještě dneska, jak volá na té chodbě v nemocnici. Já mám nejkrásnější dítě. Jako co si mám mít. No a já jsem byla šťastná a měla radost z toho, že ona je šťastná.
0: Ano,
1: že,
0: rozumím.
1: Že to takhle, to bylo to naše první vnouče a byla jsem šťastná, že ona je šťastná. To je tolik, je samozřejmě v životě přijde plno strachu
0: ano.
1: A beznadějných chvílek a no, život, normální život, že jo, nějaký nesnáze, nějaký něco to a když přijdou takovýhle chvílky, tak to považuje člověk za štěstí. Pro mě už dneska je velký štěstí a radost, když můžu jít zapálit svým 3 bratrům na hrob svíčku a mamince, nebo dokonce svým 4 bratrům, ten je tam s maminkou, ten zemřel, když byl malý, bylo to moje dvojče, neříkám vnouče. Takže 4 bratrům, jinak by nás bylo 6, protože ještě jednoho mám, bratrana ještě žije. No a to byly takové chvilky štěstí, uspokojení a to. Pak, když jsme si postavili dům, tak to bylo taky štěstí, že
0: nám
1: to povedlo,
0: ano.
1: Že jsme se nastěhovali do nového, nebylo nic potřeba otloukat, spravovat, udělali jsme si tohle představy naší. No a pak přišli pravnoučátka taky. Vnoučata samozřejmě taky už byly, ty už byly na světě nějaké a přišli potom pravnoučata a to vám musím říct, že to bylo nejvíc, to prožívám největší štěstí, když přijedou.
0: S těma pravnoučátkama, jo?
1: Jo, když přijedou za babičkou a to jsou holčičky, mají rok, já už jsem s tím možná otravná, ale já už toho štěstí jináčího moc nemám.
0: Nebo jasně.
1: Nikam chodit nemůžu, bolí mě nohy, bolí mě záda, takže mě ty nohy neunesou na nějaký výlety a to. Takže pro mě je štěstí, když ty děti přijedou a ten malej se čtyřetej si ke mně přisune a řekne, babi, já už jsem tak šťastný, že tě vidím. Mně už bylo takový smutno.
0: To je krásný.
1: Takže to se mi jenom srdíčko zaplesá.
0: No.
1: Je to takové štěstí, no. A to považuji, že to budu prožívat ještě dlouho.
0: To je dobře.
1: Dokud mě tady pán Bůh nechá, no, dokud mi tu svíčku nezhasne, takže...
0: Ano.
1: Samozřejmě, že štěstí nechodí, nebo být šťastný, to každý den člověk být nemůže. To potom by nevěděl, kdy vlastně šťastný je a kdy není. Kdyby bylo každý den a stále to štěstí. Přijdou chmury, přijdou i strachy.
0: A ty přijdou vždycky, to je pravda, protože bez toho to v životě taky nejde.
1: Bez takových záporných věcí to nikdy ten život neprobíhá.
0: Úplně to nejde, no.
1: A já nejsem takový optimista, že bych ze všeho si to štěstí vytáhla. Určitě ne. Takže nakonec se někdy divím, že ještě vnímám štěstí při mém životním to, co se mi v životě stalo, že nejsem tak otupělá, že to štěstí.
0: Vnímáte,
1: ale já mám radost z toho, i když jsem pochválená za dobrý oběd a mám radost z toho. Jo,
0: z maličkostí se radovat, to je taky velká radost.
1: Jo, ano, anebo když se mi, mám nějaký cíl, určím si nějaký cíl a on se mi podaří ten den ho udělat a vypadá to, že to každý pochválí, že to teda k obrazu nějakému, tak taky užívám štěstí a radost.
0: Tak to je dobře. Tak Aničko, moc vám děkuju taky. Přeju vám hlavně pevné zdraví, radujte se s dětmi a s vnoučaty a přeju krásné letní dny a hezké prázdniny s nima. A děkuju za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Já vám děkuju a přeju všem taky hodně zdraví a zdravím ještě paní Věrku do Náchodu a paní Mirku do Brna, protože mám radost z toho, že jim udělám taky radost, protože říkali, že rádi poslouchají.
0: To je dobře,
1: Když volám, tak mám radost z toho taky, takže
0: tak jo.
1: Všem přeji radost, ať už je to taková nebo maková.
0: Mějte se hezky, děkuji, naslyšenou, dobrou noc.
1: Naschledanou, dobrou noc. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Karel Gott, Být stále mlád, tolik známý to song. Doufám, že vás také potěšil. No a dovolala se Dana z Blatné a já přeju, Dano, krásnou noc.
1: Děkuju, já taky přeju krásnou noc a tobě a všem posluchačům samozřejmě. No, já tuhle písničku úplně zbožňuju. A ještě po půlnoci, jak se hrála, jak děkuje se andělům, tak to já děkuju fakt každé ráno, kdy vstanou, každý večer, než jdu spát.
0: Tak to je dobře.
1: Protože já věřím, že prostě můj život ovlivňují nějaký andělé, prostě při mě stojí, protože jsem prošla mnoha zraněními a úskalíme v životě. Vzala bych to zkrátka a jednoduše. Já jsem měla nádherné dětství a pak i mládí vlastně. Narodili se mi 3 zdraví děti.
0: Jo.
1: A v podstatě 2 synové a pak ta nejmladší vytoužená dcera, vymodlená. Mám z nich radost, mám jednu část, takže radosti mám dost, ale říkám, raduju se z maličkosti, jako to říkal František Židlochovic. Umím se radovat z maličkostí a tím pádem jako nepotřebuju k tomu životu jako žádné zázraky, abych byla šťastná. Abych jsem ráda, že prostě žijou ti všichni ve zdraví, ti moji nejbližší a jsem vděčná za každou krásnou písničku, za každý krásný den, i když teď je na mě sucho, teda se přiznám.
0: Jo.
1: Já už se tak modlím za déšť. Prý v Praze vám občas zaprší, ale...
0: No, říkám, tak já si teda nepamatuju, kdy, a nebo nevím, které části, ale já jsem si... Tak...
1: Ale říkal, že je pak ještě větší dusno.
0: Dlouho jsem teď nezažila žádnej déšť, teda to je pravda, no.
1: My jsme tady 2 týdny neměli fakt ani kapku a už
0: jo.
1: Je to úplně zahrávka vyprává, prostě je to šílen. Mm-hmm. Takže tak. No a jinak teda popřeju samozřejmě všem posluchačům hodně krásných okamžiků prázdninových, letních a tobě, Tulko, a mějte se nádherně a já děkuju a tomu brněnskému kolegovi, teda na Prahu, jeho kulatin,
0: jo.
1: Popřeju takhle.
0: Dobře.
1: To určitě neposlouchá, ale
0: kdo ví?
1: Popřeju na něj, protože já ho mám velice ráda. Borka,
0: to je dobře.
1: Prostě,
0: to je dobře.
1: Vy jste moje nejspřízněnější dušičky a pak ještě Janička Chládková. A tak jako všechny moderátory můžu, ale dovolat se je někdy velký problém.
0: Já vím, že to je.
1: To vůbec nedařilo. Takže děkuju vám všem a jsme zdraví.
0: Dobře, tak milá Dano, já děkuju za návštěvu, za přání pro všechny, i tobě krásné letní dny, užívej si je ve zdraví a budu se těšit zase na slyšenou v noční lince, ano?
1: Děkuju a dobrou noc.
0: Dobrou noc, krásnou noc, krásné sny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Lucie Bílá a její písnička Vokůrky. No a dovolala se Olin z Kopřivnice a já přeju Oline krásnou noc.
1: Já přeji taky krásnou noc a ona je krásná, sice je zataženo, 17 stupňů, přes den pršelo krásně.
0: U vás
1: tady
0: pršelo, no vidíte to, tak no, jsou místa, kde prší.
1: Přiháňky takové krásné, no, bylo to fantastické.
0: Jo.
1: Takže, štěstí, co je to štěstí, mužka jenom zlatá?
0: No, kdy jste byli opravdu šťastní, třeba jaké období životní to bylo, nebo jaká konkrétní situace, kdy jste prostě skákal do výšky ano, radostí? Ano. A tak.
1: Takže začal bych tím, že včera to bylo 51 roku, co jsem voják základní služby v zeleném munduru řekl na městském úřadě tady v Kopřivnici, ano, jedné paní, ze kterou bydlím do dneska.
0: Tak to máte.
1: Takže už
0: to vlastně včera jste měli oslavu teda.
1: Včera jsme to
0: včera, tak přeju všechno dobré do dalších let ano, a hodně radosti nebo samozřejmě.
1: Tak. Tak s tím štěstím. Já jsem takový, jako bych řekl, spokojený člověk opravdu. Nevyhledávám, nemusím mít něco, co by mě nějak potlačoval k tomu štěstí. Já jsem spokojený ze vším. Můj koníček, to víte, to je včelaření. Mám rád, mám spoustu kamarádů, co se týká hudby, co se scházíme, hrajeme na kytarky, na banjo, foukáme harmoniky. To se scházíme opravdu minimálně tak jedenkrát za 14 dnů. Mnohdy častěji. Říkáme tomu takzvané tréninky hudební. Ale je to prostě takové posezení. Popovídáme si, dáme nějaký poháreček, dobrého vinečka nebo něco. Zaspíváme si a zahrajeme si. A vůbec nejkrásnější na tom bývá, když jsme třeba z nějaké hospůdce nebo vinárničce, což teda tak bývá dost často. Když potom s námi zpívá celé osazenstvo, co tam je. Přichází zahrajte nám to. A my máme radost z toho, že můžeme někomu dělat radost.
0: No
1: to je taková, to je taková moje filozofie. Opravdu, když mi kamarádi řeknou, představ si třeba v zimě, kluci hráli včera hokej, hráli s Ostravou a oni je klepli třeba z 5-3. Mám radost z toho, prostě, že prostě se kolem sebe vytvářím takový, se snažím ten aspoň vytvářet takový pozitivní ovzduší. To je
0: ano,
1: jako včely kolem
0: ano,
1: sebe. Kolem,
0: ano, rozumím.
1: Ve včelině je pozitivní taková bioenergie, kterou ten malinký tvoreček vydává sám ze sebe. A vzhledem k tomu, že těch včeliček bývá tam v tom jednom úle třeba 60-70 tisíc, máte těch úlů třeba vedle sebe 6, tak to spočítejte, kolik tam na vás působí včeliček. Třeba ty apidomky, to je taky takový, nevím, ale prostě vytváří se to, nebo udělá se to proto, aby lidi, kteří jsou nějakým způsobem skleslí, nebo nedaří se jim, nebo něco, tak prostě přijdou do toho apidomku, tam si to s tím majitelem domluví nějakým způsobem a teď si tam lehnou a třeba se zaplatí 24 hodin, nebo se zaplatí jenom 2 hodiny, nebo se zaplatí noc tam v tom apidomku.
0: Ano,
1: a spí u těch včeliček a ty včeličky, aniž on si to uvědomuje,
0: jo,
1: dostává od nich takovou tu pozitivní, taky ten pozitivní náboj. To je všem, nebo všeobecně, ano, nebo všeobecně to není známé, ale když u včeliček jste vy samotní, jako, anebo když tam necháte, já nevím, láhev třeba z minerálky, nebo piva, nebo něco, tak to nějakým způsobem se to změní, to působení těch včel, té energie na tu tekutinu je dokázáno.
0: Začínám
1: mít přednášku, ale to je jako dobré vědět, že když tam dáte třeba v petce vodu,
0: ano,
1: necháte v tomto období, které je, jak se říká, energeticky nebo produčně navýší, tak stačí tam 2 hodiny, 3 hodiny, v zimě to musí být další dobu, tak ta voda se nějakým způsobem změní. Údajně se tam změní úhel mezi kyslíkem a vodíkem. A když to pijete, tu vodu, a hlavně je to důležité pro diabetiky.
0: Jo.
1: Paní doktorka Hajdušková to má potvrzené, ona sama včelařila, měla svoji praxi.
0: Takže se to ví zkrátka.
1: Tak říkala, že to opravdu pomáhá. Takže to je takhle. Takže já s tím štěstím opravdu
0: Vy jste šťastný, já myslím, ve svém životě. Já kolem včeliček, v přírodě, s pejskem na procházce, v noci ano, pěkně jako... takhle pod hvězdičkama, že jo? Tak to je dobře.
1: Jsem se vrátil z procházky s pejskem. Nádhera. Takže prostě, tak je to nádhera. Já jsem spokojený, opravdu.
0: To je dobře, to je dobře.
1: Takže, dneska musím, teda jsem, já vždycky zapomenu, protože já si rozvykládám, potom jsem utnutej. Chtěl pozdravit pana Roberta Volovouci. Ten mě vždycky zdraví. Paní Jiřinu a Milana z Nového Jičína.
0: Dobře.
1: A zkrátka všechny ty nočníčkáře.
0: Ráda vyřizuju a moc děkuju za návštěvu.
1: Těším se na další setkání někdy. Mějte se moc krásně.
0: Budu se taky těšit. Krásné dny, Oli, mějte se nádherně.
1: Kdyby jsme se neslyšeli, tak šťastné, veselé.
0: Jo, dobře. Já bych ještě tak nespěchala, přeci jenom radši bych tu nohu na brzdě nechala. Každopádně krásné léto a děkuju za návštěvu. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Mějte se krásně taky. Dobrou noc vám přeji.
0: Dobrou noc. No a teď už je nachystán Vladimír Mišík.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak takhle krásně nám přišel zaspívat Vladimír Mišík, samozřejmě ještě i se skupinou ETC a písnička Variance na renesanční téma, tak to určitě znáte všichni a doufám, že vám udělala radost, když je řeč o tom, když jsme třeba opravdu šťastní. Mimochodem, já myslím, že i při poslechu různé muziky můžeme být opravdu hodně, hodně šťastní. No a protože se blížíme do finále té nedělně pondělní noční linky, tak se pojďme podívat ještě také do pošty, protože tady máme spousty dalších vašich poznámek k tomu našemu tématu. No a třeba psal pan Michal Sedlák z Myšlína, který píše, když jsem se ve stavu euforie navracel z natáčení na Barrandově jako několikanásobný vítěz soutěže, to tehdy ještě žila máma a moje zdraví bylo dobré, anebo když jsem jednou náhle pocítil, že láska tu na světě může existovat i pro mě. To byly natolik silné nápory, pocity štěstí, že se nedají vypovědět. Kéž se tyhle okamžiky dají zavřít do kouzelné klenotnice a tu pak otevřít třeba v časech nejtěžších. Tak takhle krásně, stručně a výstižně nám to popsal Michal Sedlák z Myšlína. No a já myslím, že to jsou nádherná slova na závěr celého toho našeho dnešního večerně nočního povídání. No a protože jsme na konci noční linky, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost vám všem, za příspěvky do noční linky. Loučí se Jitka Lukešová. Pokud jdete spát, tak jako vždy vám přeju krásnou noc, krásné sny a pokud jste se rozhodli, že budete ještě bdít, tak vězte, že pro vás máme spousty dalších nočních pořadů připravených, tak doufám, že si u nás vyberete. No a jinak vám přeju krásnou noc, úspěšný pondělní den a brzy ve vysílání se zase budu těšit s vámi se všemi naslyšenou. Dobrou noc.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš,
1: jakož i Josef Veselý vás vítají na 323. schůzce. Dali jsme jí jméno?
2: Jednota bratrská, předchůdci a zakladatelé.
1: Čímž je zřetelně určena i její náplň. Jsou se inspirováni knihou Petra Hory Hořejše, jakož i další literaturou. Připravili jsme tento díl pro vlny Českého rozhlasu 2 stanice Praha v Českém rozhlase Brno. Náš dělný kolektiv sleduje rysými smysly i tentokrát režisér
4: Jaromír Ostrý.
1: Čímž je pro začátek naznačeno vše.
2: Tak veliká nenávist Němců k Čechům a Moravanům bývala, že jim těžko bývalo o samém jménu jejich slyšeti. A toho dovodili plíjíce, rotíce a do nejhlubšího pekla je odsuzujíce. Jednak kletby papežské na ně vydávali, jednak války a jiné zlé věci obmyšlovali. Bůh pak všemohoucí ráčil učeného mnicha řehole svatého Augustina Martina Lutera nenadále vzbuditi, takže v těch okolních krajinách německých národ ten od dávných časů Čechům a Moravanům zlostný a nepříznivý k přijímání těla a krve Kristovi pod obojí způsobou přivedl i s pomocí Boží obrátil a skrze to okolní Němce s Čechy a Moravany z daru Božího v přízeň a v milost uvedl beze všech nesnází.
1: Takto se nám rozepsal kronikář Bartoš, řečený písař.
3: České husitství bylo první reformační bouří.
0: Skutečným pokusem, i když územně omezeným, vrátit křesťanství hloubku.
3: Dále prvotní ideály.
0: A ještě dál odejmout církvi obrovité majetky.
3: A také zbavit učení evangelia nálezků lidských.
0: Donutit demoralizované duchovenstvo k mravnému životu v prostotě, čestnosti a chudobě.
1: Výsledek původním úmyslům jaksi neodpovídal.
3: O 100 let později, tím, že vystoupil Martin Luther, se ten pokus o opravu církve opakoval.
0: Tentokrát to bylo v celoevropském měřítku.
3: Luteránská reformace vedla k válkám mezi protestanty a katolíky.
1: Na straně katolické stály
0: především Habsburkové v čele s římsko-německým císařem Karlem V.
3: Karel se snažil, seč mohl obnovit jak jednotu říše, tak jednotu křesťanstva.
0: Nepovedlo se mu ani jedno, ani druhé.
3: Jeho odchodem z trůnu se sen o jednotné svaté říši římské národa německého rozplynul.
0: A augsburským mírem roku 1555 se rozplynul i sen o jednom křesťanském vyznání v jeho katolické podobě. Naprostá většina knížectví a státečků na německém území zůstala v protestantském táboře.
2: Koho vláda, toho víra.
1: Ano, podle této zásady si páni na svých územích určovali, čemu jejich poddaní smějí a taky budou věřit. To bychom se na to podívali, jestli ne.
3: Všecko to trvalo ještě několik desetiletí.
0: Tedy, než se oba nepřátelské tábory, katolický a protestantský, dali dohromady a současně vzájemně rozeštvali natolik, že to pak vedlo k nové krvavé srážce.
3: Ke 30leté válce.
1: Které nám zbývá ujít ještě pěkný kus cesty.
3: Jenomže ve druhé polovině 16. století se na tu dlouhou válku zadělávalo těsto.
1: Ano, a kvasilo.
3: Zatím jenom tiše kynulo.
1: Nabývalo na objemu?
3: Nabývalo, ale docela nenápadně. Všecko se teprve připravovalo.
0: I u nás.
1: Jak?
0: Všecky ty myšlenky reformace, ať už v luteránské, kalvinistické, českobratrské, utrakvistické podobě, získávaly u nás sympatie a půdu.
3: Znovu na všech stranách
2: vzkvétalo u nás kacířství.
3: Národ Jana Husa se přimkl k těm, co byli proti katolíkům.
0: A do toho národa patřily společenské špičky i obyčejní lidé.
3: Kněží a katolické instituce
1: v čele s tovaristvem Ježíšovým
3: dělali, co mohli.
0: Ale většina stála na druhé straně.
2: Dříve ještě, než poznány byly myšlenky Luterovy, účinky boje v Čechách jim počatého proti autoritě římské byly patrny.
1: Tvrdí znalec české historie, Francouz Ernst Denis.
2: Myslí se zmocnilo hnutí neobyčejné, nejasné co do svého cíle. záští proti stolici papežské, na něž se v těžších starostech po dlouhý čas zapomnělo, znova se vznítilo a propukalo v četných rytinách a hanopisech. Překládány a rozšiřovány byly v hojném počtu satyry, různé traktáty proti neřestem duchovenstva římského, spisy Erasma Rotterdamského, rozmluva apoštola Petra se svatým otcem Juliem II., který se marně pokoušel o přístup do nebe.
0: Podobně jako Jan Hus, i Martin Luther měl v Království českém svého předchůdce.
3: Zatímco však jména Matěje z Janova nebo Milíče z Kroměříže jsou známa víceméně všeobecně, o Matěji Poustevníkovi neví prakticky nikdo.
1: Kromě matky historie samozřejmě ta ví všecko, nebo skoro všecko.
2: Byl řemesla kožišnického rodem od Žadce. Puzením ducha Eliášova utekl do hor a žil tam několik let, oddávaje se všece k mrtvení těla a modlitbám.
1: Všechno se mu zřejmě umrtvit nepodařilo, takže...
2: Puzen sa vnitřním svědomím počal kázati slovo Boží, upřímně podle zákona Božího, hyzdě hříchy a všeliké nešlechetnosti a zvelebuje ctnostný, mravný a svatý život lidem.
0: Se skupinou několika žáků se vydal do Prahy a jel se tam kázat.
1: Srocení lidí přimělo městské úřady, aby mu vydali zákaz činnosti.
0: Což ovšem pouze posílilo Matějovu horlivost.
2: Protože mu nebylo dovoleno shromažďovat se v bytech soukromých, bratr Matěj kázal všude, na ulicích, na březích, po haldách, po hospodách.
1: Po hospodách se mu dozajista kázalo lépe než na haldách.
2: Nepřestávaje šířit slovo Boží, i obklopen byl lidem nadšeným, pozorným i bouřlivým.
3: Kdysi v Sodomě a Gomoře,
2: říkával Matěj Poustevník,
3: také v Adamě a Ninive, ještě se zaživa do pekla propadali, nečte se ani slyšáno není, aby tak hanební a mrzcí hříchové byli pácháni jako nyní v těchto dnech antikristových v časích nebezpečných. Hlad tělesný byl a duchovní ustavičně jest. Ne hlad chleba ani žízeň vody, ale hlad po slově Božím. Snad díš, kterak je to možné, ano, plno kněžstva, kazatelů, učitelů a knih nesčíslný počet všichni mají. Všecko nic platno není. Mnoho poslouchati, mnoho čítati, mnoho kázati, mnoho vůlí páně znáti. Nebudeme-li toho všeho v skutku plniti a zachovávati, co se káže, co se poslouchá, co se čte, co se mluví, vždycky duše bude hlad trpěti a žízeň.
0: Nejvíc si Matěj zasedl na koho?
1: No na kněze, na koho jiného.
0: Od dob Husových tato profese ležela Čechům nějak v žaludku.
1: Zdá se, že Matějovi velice.
3: Kněží zajisté jest dosti, ale oč se snaží? Zda o čest a chválu Pána Boha Všemohoucího, či o spasení duše své a bližních svých? Nikoli, ale o čest a chválu tohoto světa, o život rozkošný a mrzký. Takoví všichni jsou svatokupci a svatoprodavači, kacíři a falešní proroci. Skrze takové správce pyšné, lakomé, smilné, nečisté, ožralé a ještě jinými hříchy pokažené kněžstvo. Všichni žerou a pijí, jako dosudu do sebe líjí a pesky zase vracují, takže všecky stoly i kouty jsou plný výzvratků mrzkých a ohavných. Také milují měkké léhání, dlouhé a rozkošné spaní, v měkkém a dlouhém rouše chození, často a lahodně se v mytedlnách míjí.
1: V mytedlnách mytí mi dalo zabrat, nakonec jsem vypátral, že šlo o koupele. Podle Matěje zřejmě hanbaté. Oni se poustevníci moc nemili.
3: A z toho všeho hotovi a kvapní bývají ke smilstvu, i cizoložstvu a ke všeliké nečistotě.
1: A co za to, za všechno může?
3: Pýcha. Pýcha a hrdost a žádost cti a chvály světa, to v nich působí a jedná, aby se hryzli a kousali a žrali, až skaženi budou jedni od druhých. Běda jim na věky bude.
1: No, a východisko?
3: Proto prosím všech stavů a každého pohlaví vůbec, povýšených i nižších, bohatých i chudých, duchovních i světských, nábožných i kajících se, O, obraťte se k Pánu Bohu svému v celém srdci svém, v postu a pláči a v kvílení a ostávejme hříchů a nepravostí a čiňme pravé ovoce pokání svatého, neboť čas veliký a hodina již ze snu vstává.
1: Nikdo Matěje neumlčel?
0: Nikdo. Mor, který v Čechách zuřil, jenom zvýšil jeho popularitu.
1: On se neschovával?
0: Ne, chodil mezi lidmi.
3: Mnozí v těch tisících obětí viděli vyplnění jeho proroctví.
0: Jati hrůzou, i oni se snažili přiblížit se Bohu.
3: Matěj Poustevník žil pouze z almužen a co dostal, rozdával vězňům a chudým.
2: V něčem se blížil učení luteránskému. O reformátoru německém mluvil s láskou a úctou, ale byl ideologem. Chýlil se co do svátosti oltářní spíše k bratřím nežli k Luterovi. Založil pak novou sektu bratří Habrovanských, která popírala skutečnost přítomnosti těla a krve Kristovi ve svátosti oltářní a zavrhovala stav kněžský.
3: Neboť žádný kněz nikdy není, kromě jediného Krista.
0: Reformační církev nazvaná
2: Jednota bratrská
0: byla založena už v roce 1457.
3: Stalo se tak v Kunwaldu.
1: Kunwald je obec několik kilometrů vzdálená od Žamberka.
3: Bratrský sbor se nacházel v čísle popisném 238.
0: Bratři se oddělili od utrakvistů.
2: Zřídili si svoje vlastní kněze.
0: Patřil mezi ně i
2: bratr Řehoř Krajčí.
0: Původně to byl vrátný a hospodář v klášteře v Praze na Slovanech.
1: Tam se Řehoř Krajčí nakazil tím kacířstvím?
0: Pravděpodobně. Dlouhou dobu tam totiž žil a působil bacilonosič Petr Payne, zvaný English, mistr Oxfordské univerzity a Wyclefián.
3: Taky husická konzistoř v tomto klášteře občas zasedala.
0: Tady se Řehoř navykl dívat se na svět ze zorného úhlu kajících lidí.
3: Tak si říkali sami věční husičtí hledači.
0: Obdobou slovanského kláštera byl klášter ve Vilémově, kde se uchovávala památka na husické mučedníky předchozích generací.
3: Zasloužil se o to hlavně Martin Lupáč z nedaleké Chotěboře.
0: Právě s ním se Řehoř spřátelil.
3: Velký vliv na něj měli i klatovští bratři.
0: Ale nejvíc pochopitelně Petr Chelčický.
2: Jednota se zjevně odvrátila od černých metod husitských, zvláště od násilných prostředků k obhajobě křesťanství a nechtěla se opírat i o státní pomoc v oblasti víry.
1: Dozvídáme se od historika, doktora Jaroslava Bednáře.
2: Cesta jednoty byla trnitá. Bylo to něco tragického, že právě ona, ve které se udržel oheň duchovního života, byla vylučována z dobrodiní, jež přiznala kompaktáta stoupencům husovým. Stala se právním vyděděncem, vydaným na pospas držitelů moci duchovní i světské. Přes 100 let stála vystavena nebezpečím, bezprávná vedle svých odpůrců, utrakvistů i církve katolické, plných nedůvěry, neporozumění a podezírání, uražených ve své samolibosti, opírajících se o literu zákona jako nositelka života, věřící při svém pokorném postoji ve svou sílu duchovní.
1: Té síly duchovní musela mít tedy opravdu hodně.
3: I když se na ní dívali všichni ostatní skrze prsty,
0: neli přímo nepřátelsky,
3: vydržela a dokonce získávala stoupence.
0: V jejich řadách se objevují další a další osobnosti.
2: Bratr Prokop z Jindřichova Hradce.
3: Ten stál u začátku jednoty po Řehořově boku.
2: Jeho spisy jsou líbezné, v nichž vše čísti se hodí.
1: Napsal o něm později Jan Blahoslav.
0: Na Karlově učení se Prokop stal bakalářem
3: a svoje vědomosti mohl prohloubit jako knihovník 2 předních knihoven univerzity.
2: To za podstatné k spasení máme, kde jest vůle opravená a ustavená milostí Boží. Již chce pokorně vše věřiti, co Bůh chce, aby tomu uvěřeno bylo, a chce vše věrně činiti, co Bůh chce od každého činěno míti. Neb to jest víra, která skrze lásku dělá. a proto tak držíme a věříme, že žádný nemůže k větší dokonalosti přijíti, než aby ve vůli byl opraven a ustaven milostí Boží byl, zvláště tak, aby měl vůli povolnou a poddanou ve všem vůli Boží dokonale. Nepěst známo z písem svatých i z napsání mnohých doktorů, že vůle jest hlava všech mocí duše a hýbej mi ke skutkům a bez ní nic svatého a trvanlivého nemůže činěno býti. Cokoliv jest zlého v těle nebo v duchu, v slovu nebo v skutku, to pochází ze srdce vzpurného a svévolného. Kdož k pravdě přicházeli a přicházejí, z kterýchkoliv řádů a stavů, od konvrše až po papeže, od sedláka až po císaře, pod kterýmkoliv posluhováním svátostí, buď v Římě nebo v Čechách, v Řecích, anebo mezi Armény a tak dále, o těch držíme, že spaseni bývali a budou. Neb Bůh nejvíce hledí k srdci, a tak je dobrý k těm, kteří jsou upřímného srdce, že mocí svou je ostříhá a zachová, by pak takový ze svého nevědomí uhodili k falešným prorokům a neb mezi vlky a stádo antikristovo a poslouchajíce jich sprostně pro Boha něco zle věřili nebo činili z nevědomí, majíce za to, že jsou ti, jimž přináleží ona řeč Pána Krista. Kdo vás slyší, mne slyší. A kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá. Proto kdekoliv jsou takoví po všem světě, Boží jsou.

0: osadil vstup bratří do měst.
1: Od roku 1518. řídil z Mladé Boleslavě jednotu jako její první senior.
2: Což byl sudí.
1: Využil moderní vymoženosti knihtisku a zveřejnil řadu svých prací.
2: Podle Komenského to byl nejplodnější bratrský spisovatel a taky básník.
3: Bože Otče, vší si chválihodný, pro dar daný nám velmi příhodný, v němž svou lásku zjevil, bys nás zkažené tudy opravil. O předivná jest velmi láska tvá, kteráž postižena od nás sotva skrze tvého syna, jsouc i skutečně oznamována. Když jsi byl vzezřel na naše bídnosti, kdež nebylo žádné spravedlnosti, než tolik to bylo, což by hodně věčně zatratilo. A ty, lituje pádu našeho, zaslíbil s nám dáti syna svého, jehož to předešlí žádajíce příchodu však nedošli. Štědrost vyšla z nebeského dvoru, ukázala svou divnou pokoru, moudrost neslýchaná, moc silného trpkostí svázána. Divná jeho převeliká milost, kteréž žádná lidská zasloužilost nemohla skloniti. Dobrovolně ráčil se snížiti.
2: Ten, komu se text této písně zdá přece jenom jaksi jinu neumělý, kostrbatý nebo dejme tomu naivní, nechť si uvědomí, že se touto češtinou mluvilo už skoro před půl tisíciletím.
1: Mluvil jí?
0: A nejenom mluvil, on jí psal?
1: Také Lukášův bratr.
2: Nejmenoval se ovšem
3: Pražský?
2: Nýbrž?
3: Černý.
2: Doba, kdy synkové začali dědit po svých tatících nejenom majetek, ale i příjmení, ta doba teprve přijde.
3: Jan Černý.
2: Známe ho i po latinsku.
3: Johannes Niger.
2: Se narodil také v Praze.
0: Navštěvoval univerzitu a dosáhl bakalářského titulu.
1: Ale svůj hlavní obor musel vystudovat soukromně.
2: Což byla?
1: Medicína. Na pražském učení nebyl obor lékařství tehdy ještě obsazen.
0: Pod Lukášovým vlivem odešel do Litomyšle.
1: A tam vstoupil do jednoty bratrské.
0: Otevřel si tam lékařskou praxi.
1: A za pár let získal tak dobrou pověst, že za ním přicházeli pacienti z širokého, dalekého okolí.
0: Stal se dokonce osobním lékařem Viléma Spernsteina a jeho manželky Johanky.
1: Řečeno dnešním jazykem, poněkud znásilněným angličtinou, díky své know-how si vybudoval skvělý image a jeho job se stal vskutku dobrým biznesem.
2: Tato věta je ale opravdu hodně znásilněná.
1: Postačí slovní omluva?
2: Je-li upřímná? Ano.
1: Přímo ze srdce.
0: Janův věhlas přinesl užitek i jednotě bratrské, která našla v pánech Spernsteina spolehlivé zastánce.
1: Léčili jim podágru a jiné tělesné neduhy.
0: A oni nad jednotou drželi ochranou ruku.
1: Jako bratr však stál na opačném křídle než jeho bratr Lukáš.
2: Byl pro novoty nebo spíš pro staré, dobré pořádky?
1: Spíš pro to druhé.
3: Spis o nemocech morních.
2: Ano, tak to zlověstně se jmenovala první česká lékařská kniha, jejímž autorem byl právě Jan Černý, zatímco svůj opus numero 2 nazval...
3: Kniha lékařská, která slove herbář a neb zelinář.
0: Obě knížky představují vzor toho, čemu říkáme dnes popularizace vědecké literatury.
1: Vznikly ze snahy poskytnout rady lidem lékařsky neškoleným.
2: Oni jsou to takoví, no, domácí lékařové.
1: Aby si dokázali pomoci v nemocech i bez lékaře.
2: No, teď mě napadá, že samoléčitelství není neznámo ani na začátku 21. století.
1: Proto je psal Černý česky, srozumitelným způsobem, ale nic neslevil na odbornosti.
0: Je-li spis o moru v léčebné partii knihou opuštěných lidí?
2: Morem nemocnému se pochopitelně každý vyhnul.
0: Je herbář knihou rodinou, zastupující domácího lékaře a lékárníka.
3: Dub, strom veliký lesní, latinsky kverkus, německy der Eich. Listí žalud a bublénka, v lékařství užitečné

0: všecko. Jeho moc jest sušiti a stahovati a zavíjerati protržená místa. Vařiti listí s jitrocelem, šípkovou růží, jahodníkem a lékořicí a píti. Vředování a poranění zavírá, nemoc červenou hojí, prach z listí rány zavírá. Ve víně červeném s alojí a mirhou vařiti, tím ústa vytírati, smrad to odjímá a zuby tvrdí, maso kolem zubů stenčuje a hojí.
1: Konzultoval jsem s odborníky a v podstatě neměli námitek. Jan Černý popsal svíravý účinek dubové kůry zcela přesně. Dodnes se jí používá jako kloktadlo při zánětech sliznice v dutině ústní, dále při omrzlinách, popáleninách, hemoroidech, kožních nemocech a taky, když se potí nohy. Na Johana Nigera je spolehnutí.
0: Zpočátku, za doby svého biskupa Lukáše Pražského, musela jednota bratrská překonávat jisté obavy před zesvědčením a povýšeností učených kněží. Ale Luther přitahoval jednotu svou horlivostí, přímočarostí a nebojácností, kde šlo o očistu církve. Když pak byli v čelo jednoty postaveni Jan Roch a Vavřinec Krasonický, byla cesta ke stykům s Lutherem otevřena. Krasonický vyvracel svými spisy obavy konzervativního směru před stykem s německou reformací a Luther sám upozorňoval jednotu na potřebu řádného vzdělání kněžstva. Neměl žádných námitek proti bratrským řádům.
2: Poněvadž máte dobré řády, nerušte jich. Já jsem musel z různých důvodů mnohé bořiti a nemohl jsem jinak, poněvadž papež byl pánem a kladl na to veliký důraz, nežli kárati mnišskou kapuci jako mnišskou kapuci. Ale rád bych zavedl opět dobrý řád, neboť spolu s jinými nemám v úmyslu církev rozbíjeti, ale chceme ji opět schromážditi.
3: Česko-německé návštěvy byly stále častější.
1: Přesněji byly to návštěvy bratří z jednoty u Luthera v Němcích. On sám se k nám nevypravil.
3: Při těchto návštěvách Luther uznal samostatnost jednoty a zvláště její úsilí o dobrý řád v církvi.
2: Již to tak musí zůstati. Buďte dál apoštoli Čechů a my apoštoli Němců.
3: V té době byl už biskupem jednoty bratrské
0: Jan Augustus.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Když se chcete smát, pravda to není.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly dvě hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

Milé posluchačky, milí posluchači, vítám vás při poslechu Nostalgického muzea zábavy, pořadu, který se natáčí ve společenském minicentru Nostalgická myš v Šemánovicích u Kokořína. 11. března roku 2000 jsme zde hostili herce Lubomíra Kostelku. Nálada byla nadmíru pohodová, jak v hledišti, tak i na malém podiátku. Bavili jsme se všichni a tak doufám, že se ta nálada přenese i na vás. No a teď vám už jen prozradím, že se s Lubomírem Kostelkou v tomto pořadu nesetkáte dnes naposled. Povídání bude mít se pokračování, řekli jsme si toho děsně moc a k tomu se ještě náramně hodí nějaká ta archivní nahrávka. Dneska to bude konkrétně jedna s největším kamarádem Lubomíra Kostelky, s Vladimírem Menšíkem a také s Oldřichem Velenem. No a můžeme začít. Račte vstoupit dále.

0: Vážení přátelé, dámy a pánové, já vás vítám v Nostalgickém muzeu zábavy a vítám našeho dnešního milého hosta, pana Lubomíra Kostelku.
1: Děkuji, Ondro, jsem velmi potěšený.